0: Hospodin však vyslyšel mé prosby. Hospodin je má síla, můj štít, na něj se zaspoléhá.
1: Zachraň
0: Hospodin.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Noční vysílání patří písničkám, s tou další vklouzneme do angličtiny. Lucy Grimble bude zpívat David zabil Goliáše, i když se to zdálo nemožné. Kdo by si kdy pomyslel, že jediný kamínek skolí velkého obra? Byl to jen chlapec, v porovnání byl maličký, ale držen v rukou samotného Boha byl neporazitelný. Toto si budu pamatovat, když budu v bitvě. Chci upřít zrak na věci nade mnou a ne na to, co vidím. V tom nejhorším boji, když stojím tváří tvář porážce, mou výhodou je to, že Ježíš stojí.

Jsme spaseni v naději. Naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Římanům 8, 24 až 25.

Je mezi vírou a skutky nějaký vztah? Tuto otázku jsem vám kladla krátce po druhé hodině a tato otázka zazní za okamžik v pořadu Základy, který připravuje Štěpánka Paluchníková. Je mezi vírou a skutky nějaký vztah? Jsou to dvě strany jedné mince? Za okamžik přemýšlení v pořadu Základy.

0: Historicky nese mnoho napětí, nedorozumění a někdy i zbytečných sporů. Začněme u samotné víry. Jak bychom ji vlastně definovali? Co ji vystihuje? Možná nás napadnou slova jako důvěra, vnitřní přesvědčení nebo rozhodnutí pro něco, co nemůžeme plně vidět ani dokázat. Víra není jen souhlas s určitými pravdami, ale spíše postoj srdce. Otevřenost, která se opírá o vztah. Zároveň si můžeme uvědomit, že víra není něco, co by se týkalo pouze náboženského života. Víra nás provází na každém kroku. Věříme, že věci mají smysl. Věříme druhým lidem. Věříme, že naše rozhodnutí povedou k dobrému. Každý den jednáme na základě určité důvěry, i když si to často neuvědomujeme. A právě tato důvěra přirozeně ovlivňuje naše jednání. To, čemu věříme, se nějakým způsobem promítá do našich skutků. Pokud věřím, že má smysl pomáhat druhým, budu jednat jinak, než kdybych byl přesvědčený, že si každý musí vystačit sám. Víra a jednání tak nejsou oddělené světy, ale vzájemně propojené skutečnosti. Stejně by to mělo být i v případě víry v Boha. Víra, která zůstává pouze v rovině slov nebo myšlenek, se přirozeně ptá po svém vyjádření v konkrétním životě. Skutky pak nejsou doplňkem víry, ale jejím přirozeným ovocem. Nejsou prostředkem, jak si něco zasloužit, ale odpovědí na to, co jsme přijali. Zároveň je ale důležité zachovat určitou pokoru. Hodnotit víru druhého člověka pouze podle viditelných skutků je velmi snadné a zároveň velmi zrádné. Nevidíme do hloubky jeho srdce, neznáme jeho příběh, jeho zápasy ani jeho motivace. To, co je navenek viditelné, nemusí vždy plně odrážet to, co se odehrává uvnitř. A přece zaznívá silná výzva z Jakubovy epištoly. Ukaž mi svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. Tato slova nás nevedou k posuzování druhých, ale spíše k upřímnému pohledu na sebe samé. Jak se naše víra projevuje v našem každodenním životě? Jako jednoduchý příklad můžeme uvést modlitbu. I ta je svým způsobem skutkem víry. Vyjadřuje naši důvěru v Boha, naši otevřenost vůči němu. Ale pokud modlitba zůstane osamocená, bez konkrétního jednání, může se stát neúplnou. Modlit se za druhého je důležité. Ale někdy jsme zváni jít ještě dál. Být tomu člověku nablízku, navštívit ho, vyslechnout, podat pomocnou ruku. Víra a skutky tedy nestojí proti sobě. Jsou jako dvě strany jedné mince. Víra dává skutkům směr a smysl. A skutky dávají víře konkrétní podobu.
1: Aktuální sérii v pořadu Základy připravuje pastorační asistentka Štěpánka Paluchníková. Příště v premiéře v úterý o 9:30 dopoledne se zaměří na křest.

Minula třetí hodina z dnešního dne, tím je neděle 26. července. Příjemný poslech nočního vysílání vám přeje Broňa Procházková. Hodina před námi patří pořadu Poklady z archivu. Budeme pokračovat v sérii, kterou připravuje Helena Brdečková a která zacílí na Boží vůli.

Přehoupl se další týden a já vás opět vítám v relaci pokladů z archivu. Také dnes chci naši pozornost zaměřit na hledání Boží vůle. Dobrý poslech vám přeje Helena Brdečková. Minulá relace byla sestavena ze tří dílů seriálu Heleny Blaženínové na toto téma, který natočila pro TVR v roce 1999. Dnes budeme v poslechu této pětidílné série pokračovat. Helena Blaženínová je v současnosti pastorační poradkyní pražské diecéze Církve Československé husitské. Poslechněte si, jak o hledání Boží vůle přemýšlela.

Kdo promešká čas dávaný ke studiu Božího slova, snadno přijímá vhodně podstrčený falzifikát. Kdo není ochoten se denně vystavovat Božímu hlasu, vylaďovat svou anténu na příjem, neuslyší tichý hlas Ducha Svatého, který přichází pouze na pozvání. Kdo vidí většinou jen své problémy, nepotkává Krista v sousedovi a diví se, že Boží vůli nerozpoznává. Jde o velké celoživotní rozhodnutí a následně o nekonečný počet takzvaných malých kroků správným směrem, od sebe k Bohu, tedy k bližním. Boží vedení nemusí být něco extra, každý není připravován například na cestu do Albánie. Naopak, konáním řádných věcí jsou někteří připravováni pro věci mimořádné. Mnohokrát mi pomohlo, že spěchání toliko pro hovada dobré jest, jak to jadrně vyjádřili naši předkové. Přeskakovat schody se nevyplácí. Velká hora problémů před námi se ukrajuje právě denním plněním těch takzvaných maličkostí, na které máme potřebný čas a dostatek sil. Cokoliv děláme, podle Koloským kapitoly 3, verš 17, prožívejme s vděčností Pánu, že můžeme dělat aspoň to, než dostaneme další možnost. Všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Z jeho milosti smíme mít podíl, být spolutvůrci jeho království. Máme dost na tom, co nám už svěřil. Jak o to pečujeme? Sdílíme současné možnosti s druhými kolem sebe? Nebo naopak svého Pána omezujeme tím, že v takzvané pokoře vyhlašujeme nad sebou soudy typu to já nikdy nebudu umět, nemůžu udělat a podobně. Bylo pro mne osvobodivé, když jsem mohla vidět, že u Boha není malých a velkých věcí, ale jsou věci v souladu s Boží vůlí nebo proti ní. Když člověk uvěří Bohu, otevírají se mu oči a začíná vnímat kolem sebe tolik nouze, že vlastně neví, kde přiložit ruku k dílu dřív. I já jsem se domnívala, že dokud mám ještě trochu sil a nějaký volný čas, musím to nebo ono jít udělat, protože ten problém oslovil právě mě. Zpočátku to šlo, ale později jsem bývala tak unavená, že jsem teprve začala pořádně zkoumat, co asi je a co není v souladu s Boží vůlí, nejen pro ten problém sám o sobě, ale také v souvislosti se mnou. Znamení u cesty je třeba vnímat. Tam, kde nás provází chaos. Předem dané slovo se často ruší pro něco takzvaně důležitějšího. Když většinou lidem kolem sebe vysvětlujeme, proč nemáme čas. Kde pracujeme v neustálém spěchu. Tam je při práci někdo jiný než Bůh pokoje a lásky. Často si ani nevšimneme, že jsme sice vyšli do práce s Božím pomazáním, ale později už pokračujeme z vlastní tělesné horlivosti pod skrytým vedením Pána tohoto světa. Tak jsem i já přišla na to, že všechno, co vidím v těle Kristově jako oko, můžeme si tyhle věci najít v Bibli v textu Římanům z 12. kapitoly nebo v 1. Korinským kapitole 12. Nemusím udělat právě já jako noha nebo ruka. Ačkoliv se to mnohdy jeví jako nejjednodušší a nejrychlejší způsob, je mnohem náročnější ve víře vyhlížet další spolupracovníky a podílet se na Božím díle společně s tím, že někdo takzvaně sází, jiný zalévá, další okopává, ale je jasné, že ten, kdo dává růst, je Pánem nás všech. Učení to není lehké, stojí to dokonce dost času. A já nemohu čekat, až manžel pochopí, když už je mi Boží vůle jasná. Chci přece Pánu pomoci. Je potřeba ukázat, že křesťané ještě já. Jde o to, kolik a za jak dlouho něco vykonám, nebo o to, jakým způsobem.
Přestože chceme žít v souladu s Boží vůlí, každý z nás má svou vlastní hlavu, své dobré zkušenosti, věrouku a podobně. Teprve tam, kde je ochota podřizovat se vzájemně z kroku na krok pod mocnou ruku Boží, Ježíši Kristu, o něm všichni vyznáváme, že je naší hlavou, tam se koná Boží vůle. To je také pravá ekumena. Na druhou stranu, když člověk přijímá modlitební břemeno za určitou věc, má být ochoten do té věci také prakticky jít. Ne se k tomu stavět tak, že já si překroutím biblický text a budu tvrdit, že jsem pouze modlitebník, tedy plíce v těle Kristově, a vy ostatní to máte dělat. Cesty křesťanů jsou velice rozmanité. Náš Pán nás uvádí právě do těch situací, kde se máme něco nového naučit nebo se utvrdit v tom, co už nám bylo dáno. Poznávat do hloubky. Když si někdo prosí o vytrvalost nebo pokoru, nedostává napřed nějaký dárek z mašlí, který bude hrdě ukazovat těm, co ho ještě nemají. Ale může si být jistý, že bude uveden právě do těch situací, kde bude mít možnost dosvědčovat pokoru Boží. Pokora je školou života. Je to důsledek našeho společného chození ve jménu Ježíše Krista. Trvalo mi několik let, než jsem si uvědomila, že desatero není jen pro lid staré smlouvy, ale osobně i pro mě dnes. A ještě další čas, než se nám podařilo, aby se součástí řádu našeho křesťanského života stal den přestání. Odpočinutí po 6 dnech plného nasazení lépe přijímají ti, kteří pracují především fyzicky, protože naše unavené tělo si odpočinek prostě vynutí, když mu ho nedáváme dobrovolně. Největším problémem se toto přikázání stává těm, jejichž náplní života je práce více duševní a duchovní než fyzická. Kdo z nás dokáže sám u sebe zvážit míru svého vnitřního nasazení, jestliže jde především o práci pro Boží království? Kdo dokáže říct dost, odpočiň? Měli bychom si více všímat svých přezaměstnaných duchovních pracovníků a hledat cesty, jak i jim pomoci slavit ten biblický den přestání. Další užitečnou věcí je učit se Boží slovo z paměti, nejlépe už od dětství. Problém je ale v tom, abychom si nevybírali texty pouze podle svého, nevytrhovali z kontextu to, co my sami chceme přijmout. Boží slovo se nesmí stát pouhým mečem v rukách rádoby křesťanů, z nichž se nekontrolovatelně časem stávají vedoucí všelijakých sekt. Boží slovo je meč ducha, ducha svatého. Meč na obě strany ostrý, který zasahuje přesně, aby se oddělilo to, co do Božího království nepatří, a který přináší život v plnosti. Nejen užitečné informace o Bohu, o nás jako součásti stvoření, ale i o Božím nepříteli, abychom neměli výmluvu. Moc Božího slova, kterého máme být žádostivi, abychom jim rostli, jak říkají kraličtí, přináší uzdravování nejen našich vztahů, ale i našeho těla. Pouhá litera zabíjí, ale duch obživuje. Tento svěřený poklad máme v hliněných nádobách, které jsou velmi křehké. Není divu, že jsme všichni v pokušení pečovat více o svou hliněnost než o poklad, se kterým si nevíme rady, který nás občas i obtěžuje, vyrušuje z klidu. Strávíme dost času i energie tím, že zakrýváme to, co je více vidět, a méně už se zabýváme tím, co přináší viditelné ovoce až za delší čas. Uvěřila jsem v době, kdy jsme měli 3 malé děti. Toužila jsem dělat všechno, co nejlépe nejen pro sebe, ale především pro ně. Domnívala jsem se, že živit se Božím slovem znamená Bibli prostě číst. Žasla jsem nad tím, jak někteří lidé je už několikrát přečetli a co všechno znají z paměti. Připadala jsem si trapně, protože jsem neznala skoro nic. Zkoušela jsem číst co nejdelší pasáže a moc to nepomáhalo. Leda tak k vědomí, že pro dnešní den jsem takzvaně splnila normu.
Dnes už vím, že méně je někdy více. Sytit se Božím slovem znamená nechat se jim usvědčovat, vést, posilovat, ujišťovat tak, že prostupuje všechny složky mého života, vztahů nejen současných, ale i minulých, aby ty budoucí byly požehnáním. Tak jsem jeden text prožívala třeba celý týden a proto ho nikdy nezapomenu. Pouhá teorie o je jako trénované svaly, které nikdy nepoužíváme. Ducha svatého nemáme předbíhat svým nadšením, ale následovat. To znamená nebýt ani zpozdilí. V Biblii ostatně nečteme o nadšení, ale o radosti jako ovoci Ducha svatého, které na rozdíl od lidského nadšení zůstává i v těžkostech. Ti, kteří jsou v čele, mají být horliví. Bůh nehledá lidi schopné, ale ochotné učit se, skrze které by mohl zjevovat svou vůli. Učený, jak známo, nepadá z nebe, ale stojí nohama na zemi s pohledem upřeným k nebi. Všechny věci mu napomáhají k růstu. Není solista na divadle tohoto světa, ale připravuje se v běžném životě společně s někým, kdo už prošel mnohými zkušenostmi, včetně nepříjemných pádů. Nejtěžší je nechat se vést jako dítě v důvěře, že náš nebeský Otec přece ví, co k dobrému vývoji potřebujeme. Zná i přesný čas, kdy nám může svěřit to, po čem toužíme. On sám vkládá ty nejlepší touhy do našeho srdce a učí nás rozlišovat, k čemu nás která žádost v životě vede. Rozhodnutí je naše zodpovědnost, čemu dáme přednost a proč. Dát se vést Bohem, to neznamená letět letadlem s automatickým řízením. Máme vlastní odpovědnost, iniciativu, svobodu od něčeho k něčemu. Závislost na člověku, na věcech, omezuje naši závislost na Bohu. Závislost na Bohu nás osvobozuje od nás samých. Bůh je nekonečný, otvírá jiné dimenze vztahů, naši osobnost neoklešťuje, ale naopak ji rozvíjí. Ti, co se milují, svobodně a ochotně sjednocují své vůle, mají dokonce druhého přednějšího než sebe. Zapřít sám sebe není sebelikvidace. Poddávat své plány pod Boží plány znamená nejen všeobecně známé Boží plány znát, ale odvážit se i riskovat, jít takzvaně do neznáma, třeba se i ztrapnit, namočit se do problémů, které jsme nezavinili. Vydat se živému Bohu na milost i nemilost. Dokážeme říci, dělej si se mnou, co chceš, protože víme, že v důsledku to bude k dobrému nejen pro službu druhým,

neuhýbat, stát čelem proti tomu, co je třeba řešit, přijmout darovanou plnou boží zbroj, jak je to zapsáno v listu do Efezu v kapitole 6. od 10. do 18. verše. Častokrát jde o zkoušky našeho postoje uprostřed nejrůznějších těžkostí, životních bouří a tragédií, ale i v obdobích, kdy se takzvaně nic neděje, nebo jsme naopak zahrňováni zvláštními božími dary a na dárce už tolik nemyslíme.

0: písničku Jany Peštové Naplň nás, pane, milostí naspívala v roce 1997 Iveta Kuželová. O hledání Boží vůle, o jejím rozpoznání, projevech, potvrzení, zůstávání v Boží vůli hovoří ve svém seriálu Helena Blaženínová, pastorační poradkyně Církve Československé husitské. Před námi je závěrečná část série.
1: Radovat se uprostřed zkouškového období podle listu Jakubovu z první kapitoly verše 2. až 4. Mějte z toho jen radost.

Milí bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky, vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků. To může jen ten, kdo už prožil, že je to jen proto, že Boží moc je při díle. Pán tohoto světa se lehce nevzdává toho, co dříve patřilo jemu. Ten, kdo ví, že nezvítězí mocí své vycvičené vůle, svou znalostí, svým uměním, ale mocí toho, který si nás zamiloval a zaplatil za nás plnou cenu. Kdo je ochoten plnit nejvyššímu svoje sliby, přijímá jeho výzvu s ujištěním. Vzívej mě v čas soužení, vytrhnu tě a budeš mě slaviti. Neříká se sice kdy a jak se to stane, ale že se to stane. Boží slovo je pravda ve jménu Ježíše Krista, která se děje mezi námi. Nemůžeme ho vlastnit jako pravdu odsud až podsud, pokud jsme se vystavili pravdě, která vlastní nás. Kdo je ochoten brát vážně i slovo z přísloví a žalmů, brzy objeví mnohaletou moudrost pro rozpoznávání Boží vůle, která nás provází dějinami skrze současnost k budoucnosti. Nevyžadujme od sebe víc, než od nás chce Bůh. On přesně ví, v jaké fázi vývoje se právě nacházíme. Slíbil, že nám pošle Ducha Svatého, který nás naučí všemu. Jak by nám spolu s Kristem nedaroval všechno. Co ale znamená ono všechno? Všechno, co si kdo jen dovede představit? Naše představy jsou semeništěm pro zklamání, proto se vyplatí chtít jen to všechno, co je v souladu s Boží vůlí. Proto, co Bůh nechce, milost nedostaneme. Uschopňuje nás pouze k tomu, co pro nás připravil, co nám prospívá. Dává nové úhly pohledu, ukazuje řešení, provádí údolím těžkostí, působí radost a vede k vytrvalosti. Občas nám v hledání Boží vůle překážejí nejen naše představy, ale častokrát i dobré zkušenosti z minulosti nebo povzbudivá svědectví jiných. Zapomínáme se ptát, co je pro nás osobně připraveno právě teď, a automaticky si vypomáháme tím, co se osvědčilo jindy nebo jiným. Co jsme kdysi přijali jako dobrou normu, to očekáváme, jak to fungovalo dřív. Co je mimo, to podceňujeme. Minulost nepřitáhneme zpět vzdycháním, touhou po jistotě. Dobré vzpomínky sice posilují, ale na jejich základě je možné vyhlížet další růst a nové věci. Podobně jako cibulky květin necháváme v zemi a věříme, že časem vzrostou v jiné květiny stejného druhu. Při jízdě autem také dáváme pozor na semafor. Těžko budeme vysvětlovat, že ještě včera na křižovatce byla zelená a my jsme se dnes jenom nechtěli zdržovat zkoumáním barvy na semaforu, ukazatelem cesty nebo se dokonce zabývat mapou. Kdo není ochoten takzvaně ztrácet čas s Bohem, ten Boží vůli nenajde. Je absurdní snažit se ušetřit čas a chtít sklízet ovoce před květem a zráním. Když jsme potřebovali koupit auto, na nové jsme neměli. Sešli jsme se nejprve k modlitbám a každý, včetně dětí, měl také možnost vyjádřit své přání a způsob, jak to uskutečnit. Shodli jsme se také na tom, jak dlouho budeme tu nejlepší možnost hledat a co proto každý z nás je ochoten udělat. Bylo to něco jako hodit sítě do rybníka plného nejrůznějších ryb. Poslední dobou jsou inzeráty plné nabídek právě tak jako autobazary. Čekání ve víře, pokud nás čas netlačí, je vlastně docela napínavé dobrodružství. Horší už bývá zkoumat jednotlivé možnosti, ty ryby uvízlé v naší síti, a správně se rozhodnout nenaletět. Dokonalé to auto být nemůže, protože není nové. Technický stav věci, jak dobře nebo špatně se o své auto staral bývalý majitel a proč ho teď prodává, to zná v plnosti jedině Bůh sám. Na rozdíl od nás, kteří se necháváme upoutat tím, co oči vidí,
Bohu, Stvořiteli, nezůstává nic skryto. On dokonce ví, že jeden člen naší rodiny má tajnou touhu užívat auto určité značky. Ale protože uznává, že ta jeho značka není to nejdůležitější, poctivě hledá i jiné. Jaký byl pak jeho údiv, když se zjistilo, že právě tato značka byla k mání v té ceně a v té kvalitě, kterou jsme pro tento čas potřebovali. Pamatoval si totiž, co se stalo, když jeden člověk také prosil o koupi auta. Po vzoru jakési knížky měl konkrétní přání. Červený Fiat. Když ho objevil, důvěřivě ho koupil a byl zaskočen tím, že nemohl jen děkovat za tu božskou koupi, ale ještě mnohokrát hledal u Boha pomoc, aby to auto vůbec mohl používat tak, jak potřeboval. Jako součást Božího stvoření vím, že nemohu být dokonalá a dělám chyby. Jde jen o to, nedělat stále stejné a vyrůstat postupně z dětských chyb k dospělosti. Co nám brání zůstávat v souladu s Boží vůlí? Proč se modlíme a neuvoď nás v pokušení? Je zajímavé, že je řečeno nás a nejen mne. Jsme na tom tedy všichni stejně závislí nejen jako jednotlivci na Bohu, ale i na sobě navzájem. Když předkládám své touhy, artikuluji svá přání, prosím přitom o to, aby Bůh naplnil mé srdce jinou touhou, pokud by má přání nebyla v souladu s jeho. Nechci, aby se mi staly pokušením. Kdyby Bůh skutečně splnil všechny mé prosby, kde bych asi dnes byla? Prosím o manu na každý den ve víře, že s každou zkouškou Bůh dává i východisko. Nejsložitější je čas, kdy se z našeho úhlu pohledu krom těžkostí nic dobrého neděje. V tomto světě zakusíme ještě mnohá soužení, ale smíme je prožívat v ujištění Kristově. Nebojte se, já jsem přemohl svět. Nemůžeme utíkat od problému, ale můžeme prožívat uprostřed nejistoty, bolesti a úzkosti duchovní posilu. Žít vírou a nadějí v Boží lásce. Nejsme větší než náš Pán, který byl také posilován. Getsemane. Když jsme v těžkostech, trápeních a úzkostech, dostáváme se také do jiných hloubek. Jsme-li rozrušeni tak, že vypadáváme z Božího pokoje, nemůžeme ani jasně myslet. Jen Duch Svatý se v nás, za nás, přimlouvá lkáním nevypravitelným v souladu s Boží vůlí. Když předstíráme, že problém neexistuje, nemáme ani žádnou naději, jak z něho ven, jak nám může pomoci k dobrému. Často se Bohu vyhýbáme, bojíme se jeho hněvu, protože Boží otcovské srdce neznáme. Dokonce žádný hluk není tak důrazný jako ten, který se snažíme neslyšet. Kličkujeme sami před sebou, vymlouváme se na takzvané okolnosti, místo abychom se co nejdříve přesvědčili o tom, že ten nejlepší postoj je ve slovech odpust, pomoz a děkuji. Naše jistota je v Bohu, který ví, slyší a jedná, tedy dává odpověď. Občas to vypadá jako dlouhá chodba plná dveří, a jak mám poznat, které jsou ty pravé? Jen podle toho, že se přede mnou sami otevírají, nebo je třeba vytrvale klepat, nebo máme použít svou sílu a otevřít? Jak například rozpoznat, která dívka je pro muže tou pravou uprostřed tolika zajímavých děvčat, zkoušet jednu po druhé, vzít to, co se bez námahy nabízí, protože jsem se přece modlil, vím, že to sám nezvládnu, tak spolehnu na doporučení přítele. Nemůžeme svá rozhodnutí hodit na Boha, ale starosti ano. Výměnou za to přijímáme pokoj, ve kterém můžeme krok za krokem vnímat, jestli se Bohu vzdalujeme tím, co děláme, nebo se naopak Božímu srdci přibližujeme tím, jak o věcech přemýšlíme. Právě tak, jako Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti, dosvědčí nám dříve nebo později i to,
co v souladu s jeho vůlí je a co je naopak nebezpečná past. Jestli se někomu zdá, že už ví, kdo je jeho vyvolená, pak je také dobré počkat, až to bude zjeveno i jí v souladu se slovem, kde se dva nebo tři. Kolikrát se lidé minou, protože nedovedou čekat a vnucují boží věci svými silami. Nic se nemá přehánět, známé pravidlo zlaté střední cesty nelze uplatňovat tam, kde se jedná o cestu boží. Metoda kdybych, já bych se více modlil, více studoval, více sloužil, tak by Bůh, je zcestná. Okolnosti vždycky nějaké byly a budou, stále ještě hodně ke zlepšení zbývá. Ale naše závislost není na okolnostech. Je v Bohu, který se smilovává a dává každému podle míry jeho víry. Stejný denár každému tak, jak se ve svém srdci předem rozhodl. A my nemáme právo se stále poměřovat a obviňovat, nemáme pohrdat dnem malých začátků. Aby nás neovládaly systémy, pravidla, ale především láska. Známé miluj a dělej, co chceš, se dá snadno zneužít, když nevíme, jaké lásce jsme se vystavili. Jde o to mít nebo být. Když už musíš utíkat, uteč do boží lásky. Boží vůle je zdrojem požehnání, ale i určitá hranice uložená lidské svobodě. První její porušení je zapsáno v knize Genesis, kapitole 2, verš 17. To známé, nebudeš jíst. Stále se proměňující vůle tohoto světa nás vede do zahynutí, ale boží vůle je stálá a vede k záchraně, která je věčná. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi, je nejlepším vyznáním toho, že si nepřejeme nic jiného víc, než žít v závislosti na Bohu, v jeho dobrých ustanoveních. Ačkoliv jsme stále ještě občané tohoto světa, přijali jsme nadto podíl na občanství, které z tohoto světa není. Stáváme se vyslanci Božího království tím, že naše viditelné životy dosvědčují velikost krále všech králů, který nám svěřil svou dobrou zprávu, evangelium. On ke svému povolání také daroval své požehnání a zmocnění těm, kteří jsou ochotni v jeho jménu žít. Ve víře, že máme dost na jeho milosti, že dnešek má svých starostí dost, vyhlížíme společně čas, kdy budeme poznávat v plnosti. Když se modlíme, buď vůle tvá, neříkáme tím pouze to, že boží vůli chceme trpně snášet, ale i aktivně spolu vytvářet. Anglicky thy will be done, tvá vůle nechť je činěna. Láska si nechá ukázat, jak člověka vidí Bůh. Bázeň se vyhýbá tomu, co není milé Bohu. Rozum zvažuje, vidí, hodnotí. Poznání sebe, ale i ostatních, vede ke kvalitnější službě. Rada pomůže vybrat. Síla povzbuzuje vykonat to, co rada poradila. Moudrost ví, jak chutná poznání vnímá zbožnost. Zbožnost srdce je láska dítěte, která všechno udělá pro otce.

Skupina Tretí deň zpívala píseň Jána Hrubovčáka s názvem Ostanem stáť, kterou máme v rádiu už od roku 1999. Sledujete Poklady z archivu, ve kterých přemýšlíme o hledání Boží vůle při poslechu tematických nahrávek natočených před lety pro TVR. Právě jsme završili sérii úvah Heleny Blaženínové na toto téma. Stejnou problematikou se zabýval také Petr Hajčiar. Nabízím vám k poslechu první ze čtyř jeho podobně zaměřených úvah, také z roku 1999.

0: Otázka rozpoznání Boží vůle je mezi křesťany často diskutovaná. Není divu, vždyť pobídka k poslušnosti Bohu zaznívá téměř v každém kázání. V praxi však i poctiví křesťan někdy narazí na nesnáze. Každá životní situace je jedinečná a neopakovatelná. Jak poznám, co právě teď, v těchto okolnostech, po mně Bůh chce? Otázka rozpoznání Boží vůle je nejen prakticky potřebná, ale i zajímavá a vzrušující. Jak nám Bůh zjevuje svou vůli? Jakým způsobem vstupuje do naší konkrétní situace, aby nám pomohl se zorientovat? Je-li náš Bůh živý, pak bychom se s ním přece měli nějak setkávat. Pokud se o nás opravdu zajímá, měli bychom očekávat a prožívat jeho pomoc. A tu potřebujeme často právě v těch situacích, kdy se musíme rozhodnout. Na život podle Boží vůle není žádný jednoduchý recept. Jde spíše o umění, kterému se učíme po celý život. Než začneme stavět palác tohoto umění, připomeňme si, jaké jsou jeho základy. Proč se vůbec starat o Boží vůli? Uveďme si některé důvody, které nám předkládá Boží slovo. Máme hledat Boží vůli, protože Bůh toho pro nás mnoho udělal. Když Bůh vydával Izraelcům na poušti svůj zákon, připomněl jim, co pro ně učinil.
1: Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil. Proto ti dnes toto přikazuji.
0: Je to tak trochu pes zakousnutý do ocasu, ale hledáme-li Boží vůli, zjistíme, že jedním z Božích požadavků je, abychom hledali jeho vůli.
1: Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.
0: Říká se, že kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe. Dovolím si malou
1: Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.
0: Říká se, že kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe. Dovolím si malou obměnu. Kdo žije podle Boží vůle, ten se nakonec bude mít nejlépe. Hledání a plnění Boží vůle je totiž spojeno s mnoha zaslíbeními. Za všechny zde uvedeme jen krásné slovo našeho Pána Ježíše.
1: Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.
0: Máme tedy dobré důvody, proč se starat o Boží vůli. Jak ji však poznat? Na základy teď postavíme nosné zdi. Těmi zdmi jsou předpoklady pro to, abychom Boží vůli mohli poznávat. Především je to dobrá paměť. Bylo by pošetilé očekávat, že Bůh nás bude seznamovat se svou vůlí stále znovu a znovu, jako bychom vždy začínali s čistým listem. Jenže ani Bůh, ani my nezačínáme od nuly. Bůh už toho mnoho řekl a my jsme toho hodně slyšeli. Bůh očekává, že jeho slovo nevchází jedním uchem dovnitř a druhým ven, ale že paměť, kterou nám dal, využijeme k ukládání informací a zkušeností. Pokud nás například v nestřeženém obchodě svrbí ruka, nemůžeme se ptát Boha na názor, zda vzít či nevzít. Vždyť v písmu máme jasně napsáno, a mnohokrát jsme to už slyšeli, že krást se nesmí. Proto díky Bohu za jeho zapsané slovo, za Bibli, mnohá rozhodování budou snadnější, budeme-li si dobře pamatovat, co jsme už četli nebo slyšeli. Druhý předpoklad rozpoznání Boží vůle také není nijak zvlášť výjimečný. Do rozhodování musíme zapojit zdravý selský rozum. Jistě nebudeme obviňovat apoštola Pavla z přízemní neduchovnosti a přece máme dojem, že se na svých misijních cestách často, neli většinou, rozhodoval docela prostě.
1: Pavel se totiž rozhodl minout Efes a nestrácet čas v provincii Asii, neboť spěchal, aby byl pokud možno na den letnic v Jeruzalémě.
0: Vidíme, že první dvě zdi naší stavby duchovního rozpoznání nejsou nic extra duchovního, jsou to přirozené schopnosti, které Bůh dal každému člověku do výbavy. Ale není už tak docela samozřejmé, že je také budeme v praxi používat. Zde začíná prostor pro vůli. Chceme si opravdu

0: boží příkazy zapamatovat a chceme dobře používat svůj rozum? A tak chtění je třetím předpokladem rozpoznání boží vůle. A vůbec, chceme být poslušní? Někdy je třeba se vážně tázat sama sebe. Opravdu se chci rozhodnout podle jeho vůle? Nejsem ve skutečnosti už předem ve skrytu duše rozhodnut, že udělám to a to? Pravdu měl prorok Jeremiáš, když napsal:
1: Nejlstivější je srdce nade všecko a nejpřevrácenější. Kdo vyrozumí jemu?
0: A co bude tou čtvrtou zdí našeho domu? Snad by se mohla pojmenovat jako duchovní růst. Ale co je duchovní růst? Namísto nějaké rádoby přesné definice si představme obilné zrnko, které na podzim anebo časně z jara vyraší nesmělým výhonkem, pak stále víc a víc vyhání do výšky, až v létě zezlátne a dá lidem chléb. Ta přeměna ze zrníčka ke klasu, to je duchovní růst. Nebo si představte bezdomovce, který si svléká zamaštěný a páchnoucí kabát, umývá se a na bílou košili natahuje elegantní oblek do lepší společnosti. Ta přeměna člověka ze somráka na krále salónu, to je duchovní růst.
1: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
0: Z toho, co jsme si zatím o rozpoznávání Boží vůle řekli, můžete mít dojem, že se nejedná o žádnou zvláštní vědu. Ano, skutečně si myslím, že i prostý, ale zbožný člověk, který nemá duchovní sklerózu a dovede používat svůj rozum, bude v zásadě žít podle Boží vůle. Ostatně zjevování Boží vůle je v kompetenci Ducha Svatého, ne v naší. To Bůh nese hlavní díl odpovědnosti za to, abychom jej následovali. Proto je celkem zbytečné se strachovat, aby nám něco důležitého z jeho vůle neuteklo. A pokud nás někdy Bůh chce vést po jiné cestě, než kudy bychom se sami vydali, dá nám to najevo. Uveďme si příklady z písma, které ukazují, jak Bůh někdy i člověku, který jinak dbá na duchovní vedení, pěkně skříží plány. První z knihy Skutků apoštolů a vypravuje o tom, jak Pavel s Barnabášem se takřka proti své vůli dostali do Evropy.
1: Poněvadž jim Duch Svatý zabránil zvěstovat slovo v provincii Asii, procházeli Frigii a krajinou Galackou. Když přišli až k Mysii, pokoušeli se dostat do Bitinie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Prošli tedy Mysii a přišli k moři do Trodaj. Tam měl Pavel v noci vidění, stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil: Přeplav se do Makedonie a pomoz nám. Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium.
0: Také Josefa, muže Ježíšovy matky Marie, Bůh několikrát přímo oslovil a pobídl k neobvyklým rozhodnutím. Poprvé to bylo ještě před narozením Ježíše.
1: Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě, proto se rozhodl propustit jí potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého.
0: Po druhé Bůh Josefovi zastoupil cestu, když se Herodes chystal povraždit betlémské děti.
1: Hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.
0: Ani návrat rodiny vyhnanců zpět do Judska nebyl výsledkem nějaké racionální úvahy, ale andělského zjevení. Myslím si ale, že takové způsoby Božího vedení jsou spíše výjimkami potvrzujícími pravidlo. A to říká, že ten, kdo má dobrou paměť a používá zdravý selský rozum, kdo touží po následování Krista a duchovně roste, ten plní Boží vůli, aniž by se o to musel nějak zvlášť starat. Shrňme si, co jsme si dnes řekli. Máme dobré důvody pro to, abychom se snažili žít podle Boží vůle. Její rozpoznání však obvykle není nějakou zvláštní duchovní disciplínou. Většinu běžných situací zvládneme dobře, když ke svému rozumu a paměti přidáme ochotné srdce a když budeme dbát na svůj duchovní růst. Tak jsme postavili základy a zdi budovy, kterou jsme nazvali život podle Boží vůle. Strop, který tyto zdi ponesou, bude stabilní a vydrží i větší zatížení. Dům však ještě není zcela hotov. V životě někdy nastávají situace, kdy s tím, co jsme si řekli, nevystačíme. Bývají i takové křižovatky, kdy se ani s dobrou pamětí, selským rozumem a poslušným srdcem nedá rozhodnout, kudy jít. Ale o tom si povíme příště.

Dnešní relaci, ve které pro vás z hlubin našeho archivu vybírám dříve natočené, avšak nadčasové nahrávky, jste slyšeli několik úvah o hledání Boží vůle. Také příště se ještě spolu s Petrem Hajčiarem přidržíme tohoto tématu. Pěkný zbytek dne vám přeje Helena Brdečková a těším se, že se zase za týden spolu vydáme do pokladnice našeho zvukového archivu. Rozloučíme se písničkou, na kterou si možná vzpomenete. Má název Růže a zpívat budou Pavlína Jíšová a Nezmaři.

V závěru pořadu Poklady z archivu pozvání na příště. V sobotu v 16 hodin Helena Brdečková sérii O boží vůli dokončí.

Z neděle 26. července uplynula čtvrtá hodina. Posloucháte vysílání Rádia 7, u mikrofonu je Broňa Procházková. Hodina před námi nabídne nejprve pořad písničky z archivu, zanoříme se do našeho hudebního archivu a

0: Podíváme se na kapelu Radostné srdce. A po půl páté nás pak čeká úvaha Karla Řežábka s názvem Zákon zachování špíny a poprava nevinného. Tak více se dozvíme krátce po půl páté. Příjemné poslouchání a tady jsou písničky z archivu.
1: Písničky z archivu.

Vítejte u dalšího pořadu plného písní, které pro vás hledáme v našem bohatém archivu. Ty dnešní připravila a komentářem opatřila Kateřina Hodecová. Uslyšíte skladby dívčí skupiny, která v 80. a 90. letech minulého století jezdila po celé Československé republice, aby lidem říkala o Bohu a jeho lásce. Hraje skupina Radostné srdcia.

Poslouchali jste písničky z archivu na Rádiu 7. Dnes z tvorby kapely Radostné srdce. Písničky pro vás vybírala a komentářem opatřila Kateřina Hodecová. Těším se na slyšenou opět za týden.

Další vydání pořadu Písničky z archivu zachytíte ve vysílání v sobotu od 15. hodiny. Na programu bude Jiří Pešina a Čekej, čekej a nezapomeň.

Před Bohem jsme si všichni rovni. Jak nás mění zákon zachování špíny? Vysvětluje Karel Řežábek v další části cyklu vyučování 3P.

Bibli čteme, vám na prvním místě poslal Bůh svého syna Ježíše, aby vám přinesl všechno dobré a odvrátil vás od vašich špatností. To je zajímavá myšlenka. Podle tohoto textu Ježíš nepřišel, aby nás za naše hříchy potrestal, ale aby nás od nich odvrátil. Když dítě drží nůž za ostří, není moudré tahat mu ho z ruky, protože bychom ho pořezali. Je daleko lepší nabídnout mu něco lepšího, třeba pomeranč, a to dítě nůž pustí samo. Ježíš přišel, aby nám přinesl požehnání, aby nám přinesl všechno dobré, jak říkal ten text, a to je ten pomeranč, a odvrátil každého od jeho hříchu. A v čem to požehnání je? Já myslím, že právě v tom, že nám Ježíš chce Boha představit jako Otce, který nás má rád a kterému každý z nás hrozně moc chybíme. Hřích nemusí označovat jenom nějaký záměrně vykonaný zlý čin nebo odchýlení od nějaké morální normy. Může také znamenat hrubou chybu v měření nebo minutí se cíle. Z toho by potom plynulo, že hřích nemusí být jenom všechno špatné, co jsme kdy udělali, i když jsme nemuseli, ale i všechno dobré, co jsme neudělali, i když jsme mohli, protože i to je minutí cíle. I chyba ve výpočtech, udělaná třeba nechtěně omylem, může mít vážné následky. Když můj syn doma rozbije míčem lampu, můžu mu to odpustit a odpustím samozřejmě, ale musím ji potom zaplatit. Když mi kamarád půjčí auto a já mu ho nabourám, může mi to odpustit, ale pokutu a tu opravu musím zaplatit. Těžko bych příslušníkům vysvětloval, že ten, čí to auto bylo, už mi to odpustil a tudíž je to vyřešené. A když bych s tím autem někoho zranil nebo dokonce usmrtil, já a řada dalších lidí poneseme následky celý život. Hřích má následky, má nějaké důsledky jak pro druhé, tak pro toho, kdo ten hřích páchá. Jsou to následky týkající se naší duše. Alespoň tak to řekl Bůh ústy proroka Ezechiele v Bibli. Duše, která hřeší, ta umře. Nebo v Novém zákoně čteme podobnou myšlenku. Hřích dává svou odplatu. Smrt. Možná znáte a máte rádi podobně jako já Murphyho zákony. Já jsem mezi nimi našel celou řadu Murphyho zákonů, které skutečně velmi dobře vystihují některé principy platné v křesťanství. Například Imbesiho zákon zachování špíny zní takto. Aby bylo možno jedno vyčistit, musí se něco jiného ušpinit. A tohle skutečně nejde nějak obejít. A co když to platí i o té špíně vnitřní, která na nás ulpívá z našich hříchů? Jak by člověk mohl sám sebe vytáhnout z bažiny? Za vlasy? Co by na tom změnilo nekonečně mnoho reinkarnací? Co by smělo hříchy těch případných minulých životů? To, že bychom jich v dalších životech dělali méně? Myslím, že to není řešení, to není cesta. Totiž jiný Murphyho zákon, Schopenhauerův zákon entropie, zní takto. Nalijete-li lžíci vína do sudu z plašků, výsledkem budou splašky. Nalijete-li lžíci z plašku do sudu vína, výsledkem budou rovněž splašky. Takže bych si mohl říct, no dobrá, v tomto životě jsem měl poměr vína a splašků třeba 1:3, v příštím životě se mi to možná podaří zlepšit a dolít do sudu víc vína než splašků. A pak možná po mnoha a mnoha inkarnacích snad prožiju život, kdy už jsem do toho sudu doléval jen samé víno. No ale co by se stalo s těmi splašky, které už tam byly z těch minulých životů? Pokud se jich nějak nezbavím, můžu dolévat vína, kolik chci, ale výsledkem budou zase jen splašky. A když opustíme tu myšlenku reinkarnace, stejné to je v našem životě. Pokud si myslíme, že tím, že činíme dobro, nějak odčiníme to zlo, které jsme udělali, tak je to stejně naivní myšlenka, jako myšlenka, že když budeme do toho sudu, ve kterém už jsou nějaké splašky, dolévat víc a víc vína, takže se to nějak vylepší, ale nevylepší. Výsledkem skutečně budou pořád splašky. A budeme stejně neúspěšní, jako kdybychom chtěli vyčistit špinavou sklenici špinavým hadrem. Myslím, že to, kdo si trefně vyjádřil, člověk je svobodný hřešit, ale není svobodný nehřešit. To je totiž další problém. Ono nám to nejde. To už vidíme u malých dětí. Zlobit jim jde samo. Kdežto být hodní, to dá hodně práce. A stejně tak je to u nás dospělých. Někdy se utěšujeme aspoň tím, že nejsem tak špatný, protože jiní jsou horší, jiní mají hříchu ještě víc. Takže třeba lhář říká, ano, to je pravda, lžu, ale nekradu. Zloděj říká, no já vím, já kradu, ale nejsem vrah. A vrah řekne, já vím, zabil jsem,
Ale dítěti bych neublížil. Jenomže to není to hlavní, nebo to nepomůže srovnávat se s někým, kdo toho udělal víc než my. Záleží na tom, jestli v tom našem sudu vína jsou nějaké splašky, anebo ne. Pokud by tam byla jenom jedna lžíce, výsledkem budou vždycky splašky. Pak se ale objevil Ježíš, který nejenom, že pomáhal lidem tím, že řadu z nich zbavil nějakého jejich trápení, bolesti nebo nemoci, ale hlavně dělal to, co nikdo jiný. Odpouštěl hříchy. Máme takový příběh zapsaný v Bibli. Po několika dnech se Ježíš opět vrátil do Kafarnaum a hned se rozneslo, že je opět doma. Nahrnulo se tam tolik lidí, že zaplnili celý dům a dokonce ani před dveřmi nebylo k hnutí. Když jim Ježíš zvěstoval Boží poselství, chtěli se k němu dostat čtyři muži, kteří nesli na nosítkách ohrnutého člověka. Protože se k němu nemohli prodrat zástupem, vystoupili po vnějším schodišti na plochou střechu domu, tu rozebrali a spustili lehátko s ochrnutým přímo před Ježíše. Když viděl, jak ti muži bezvýhradně věří v jeho pomoc, řekl nemocnému synu, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Sedělo tam také několik učitelů zákona a ti se mezi sebou začali domlouvat. Slyšeli jste, co ten člověk řekl? To je přece rouhání. On si snad o sobě myslí, že je Bohem. Vždyť jedině Bůh může odpouštět hříchy. Ježíš však četl jejich myšlenky a obrátil se k ním. Proč vás to tak popudilo, co jsem právě se mezi sebou začali domlouvat? Slyšeli jste, co ten člověk řekl? To je přece rouhání. On si snad o sobě myslí, že je Bohem. Vždyť jedině Bůh může odpouštět hříchy. Ježíš však četl jejich myšlenky a obrátil se k ním. Proč vás to tak popudilo, co jsem právě řekl? Co je snadnější? Oznámit ochrnutému, že se mu odpouštějí hříchy, nebo mu rozkázat, aby se zvedl, sebral svoje lehátko a odešel domů? Abyste uvěřili, že má moc odpouštět lidem hříchy, dívejte se teď dobře. Na to se obrátil k ochrnutému a vyzval ho vstáň a jdi domů. Jsi uzdraven. Ten vstal, sebral své lehátko a před očima všech odcházel. Představme si tu situaci. Prostě v tom domě bylo narváno, protože se rozneslo, že do města přišel tesař, který se stal učitelem a dělá zázraky, a tak se ze všech stran se běhli lidé, aby se přesvědčili, jestli je to pravda. A když tam přinesli ti čtyři muži svého ochrnutého přítele, neměli už šanci se dostat dovnitř. Co by se asi stalo, kdyby to vzdali? Ale oni to nevzdali. Někdo z nich přišel s nápadem probourat se dovnitř střechou. To bylo dost riskantní, že mohli spadnout, nebo jim mohl spadnout ten ochrnutý, ani to nebylo příliš zdvořilé. Všechny předběhli, navíc rozebírat někomu střechu je pěkná drzost. Bylo to vůči Ježíši dotěrné, protože on už měl i tak dost práce i bez nich, měl nějaký svůj program, byl uprostřed nějaké své přednášky nebo kázání. Ale ti čtyři muži v něj tolik skládali naději a tolik měli rádi svého kamaráda, že využili příležitosti. Přátelé toho ochrnutého i všichni ostatní přihlížející měli za to, že ví, co ten ochrnutý potřebuje. Mysleli si, že potřebuje uzdravit tělo. A slibovali si, že to Ježíš udělá, že mu dá nové tělo, aby mohl chodit. Jenomže on mu chtěl dát milost, aby mohl žít. Většina z nich očekávala slova uzdravuji tě, protože to je to, co viděli jako jeho potřebu. A Ježíš místo toho říká odpouštím ti, protože to bylo to, co viděl on jako jeho potřebu. A někdy Boha tolik dojíme něco,

co vidí jen on, že nám proto dá, co potřebujeme, a nejenom to, o co prosíme. Ty náboženské odborníky, kteří tam byli přítomní, to popudilo a začali mumlat něco o rouhání, protože odpouštět může přece jenom Bůh. To je zajímavý postřeh. Proč může odpouštět jenom Bůh? No je to logické, protože odpustit můžu jenom to, čím se někdo provinil proti mně. Nemůžu odpustit něco, co se mě netýká. Jenom Boha se týká každý náš hřích. Protože jestliže je stvořitelem a zákonodárcem každého člověka, pak vlastně všechna provinění jsou proviněním proti němu. To jeho zákony jsou porušovány a jeho láska pošlapávána. Proto také jedině on může odpustit všechny hříchy. Bibli čteme v knize proroka Izajáše slova, která mu vkládá do úst sám Bůh. Já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nespomenu. Takže to bylo to, co náboženské odborníky popouzelo. Pokud by Ježíš dokázal odpouštět hříchy, znamenalo by to, že je Bůh. V tom ale Ježíš pokládá jinou otázku. Co je snazší? Uzdravit nebo odpustit? K uzdravení nemocného stačilo použít svou moc, vyslovit jednoduchý příkaz, tak jako už tolikrát. Dělají to i léčitelé a okultisté, i když asi ne, vždycky se ví, jakou moc na to používají. Ale odpustit hříchy, to je mnohem těžší a taky mnohem dražší. Víte proč? Protože cenou byl Ježíšův život. Odpustit znamenalo prolít vlastní krev. Protože, jak už jsem citoval, hřích dává svou odplatu smrt. Ta Ježíšova láska ke skupině přátel, kteří mu důvěřovali a probudali střechu, aby k němu spustili svého ochrnutého kamaráda, byla tak silná, že šel až daleko za jejich prosbu, i když to znamenalo kříž. Věděl, že aby se mohlo něco špinavého vyčistit, musí se něco čistého ušpinit. Věděl, že cenou odpuštění je vzít tu odplatu hříchu smrt na sebe a přesto je nabídl. Jeho láska k tobě i ke mně je tak veliká, že byl ochoten tu smrt podstoupit. V Bibli čteme, ačkoliv jsme se nacházeli v nepřátelském táboře, Bůh s námi prostřednictvím Ježíše Krista uzavřel mír a pak nás pověřil, abychom jeho jménem předložili nabídku smíření všem lidem na této planetě. Z Kristova pověření, jako jeho velvyslanci, tedy provoláváme, aby to všichni slyšeli. Pojďte a přijměte přátelskou ruku, kterou vám Bůh v Kristu podává. Na toho, který se nikdy nedopustil ničeho špatného, přenesl Bůh všechnu naši špatnost a jeho spravedlnost přenesl na nás. Autor té poslední části Bible, knihy Zjevení, Jan, popisuje své vidění velkého zástupu ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou oblečení v bílé roucho. Bylo mu řečeno, to jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vybrali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. O Ježíši Kristu je známo, že zemřel na kříži. Ne každý ale ví, že to byl jeden z nejkrutějších způsobů popravy. Ukřižování. Dokonce sami Římané, kteří ho zavedli, tento způsob popravy přestali roku 315 používat, protože ho považovali za příliš nehumánní. Ačkoliv v průběhu dějin se používaly i bolestivější tresty smrti, upálení, upékání, smažení v oleji, narážení na kůl a podobně, rozdíl oproti ukřižování byl v tom, že oběti při takových popravách umírali vesměs velmi rychle. Kdežto zrůdnost a rafinovanost té smrti ukřižováním spočívala v tom, že dlouhé a stupňující se cykly křečí a bolestí trvaly hodiny, někdy i dny. Přečtěme si na začátek ten příběh samotný, jak ho popisuje Bible. Brzy ráno velkněží s nejvyšší židovskou radou vynesli nad Ježíšem rozsudek smrti a poslali ho v poutech k římskému místodržiteli Pilátovi. Tak ty jsi ten král židů? Ušklíbil se Pilát. Jak říkáš? Odpověděl Ježíš. Velkněží ho u Piláta obvinili z mnoha zločinů. Co ty na to? Dal mu slovo místodržitel. Co odpovíš na všechny ty žaloby? Ježíš však už ani nepromluvil. Nehájil se. Divný zločinec. Vždy o Velikonocích amnestoval místodržitel podle volby lidu jednoho ze židovských vězňů. Pro výtržnost a vraždu seděl ve vězení jakýsi Barabáš se svými kumpány. Před Pilátovým sídlem se schromáždil dav a začal se dovolávat tradiční amnestie. Pilát toho využil a promluvil k ním. Chcete, abych propustil toho židovského krále? Tušil totiž, že velekněží ho odsoudili k smrti, protože se báli jeho vlivu na lidi. Ale velekněžími navedená chátra žádala propuštění Barabáše. Co tedy mám udělat s tím, kterému říkáte židovský král? Ukřižovat, ozvali se výkřiky. Ale za jaký zločin, namítal Pilát. Lůza však skandovala, na kříž, na kříž. Pilát tedy ustoupil nátlaku davu, dal propustit z vězení Barabáše a Ježíše vydal popravčí četě, aby ho zbičovali a ukřižovali. Římský způsob udílení trestu probíhal následujícím způsobem.
Odsouzenec byl vyslečen z oděvu a za zdvižené ruce přivázan k místu nad hlavu. Pak přistoupil jeden, ale obvykle spíše dva římští legionáři, někdy se jich střídalo i více, s dudkami zvanými flagrum nebo flagellum. Ty se stávaly z několika pevných kožených řemenů, zatížených na volném konci vždy po dvou kouscích olova nebo ostrých kostí. Takovýto nástroj byl tedy plnou silou uplatňován i na Ježíšova záda, ramena, paže a nohy, nejprve zezadu a pak i zepředu. Historikové svědčí o tom, že žádná část těla ani hlava a obličej nebyla při těchto bitích šetřena. Zprvu zatížené řemeny prosekávaly pouze pokožku, rány však pokračovaly a zařezávaly se stále hlouběji do podkožní tkáně a způsobovaly nejprve výron krve z kapilár a kožních žilek a posléze silné krvácení ze svalové tkáně. Kousky olova působily nejdříve značné hluboké pohmožděniny, jež následujícími údery byly proměněny v otevřené rány hluboko do svalstva, někdy, podle starověkých historiků, až na kost nebo vnitřnosti. Historik Eusebius ze 3. století toto bičování popsal slovy: žíly, holé svaly, šlachy a vnitřnosti oběti byly nemilosrdně obnaženy. Nebudu teď rozebírat skutečnost, že Ježíši pak byla nasazena trnová koruna s trny dlouhými 8 cm, že mu přes krvácející záda oblékli královský plášť a pak mu zase strhli, že měl na rozbičovaných zádech nést příčné břevno kříže vážící okolo 40 až 60 kg, což už bylo nad jeho síly, a Římané tehdy museli přinutit jakéhosi zemědělce, aby kříž donesl na popraviště místo Ježíše. Teď popíšu to ukřižování samotné, jak probíhalo obecně u každého, kdo byl přivit na kříž, kdo byl odsouzen k tomuto způsobu popravy. Když byli na místě, byl odsouzenec sražen pospátku na zem, rameny na dřevo. Legionář nahmatal na přední straně zápěstí důlek, pak byly skrze zápěstí zatlučeny do dřeva mohutné čtyřhranné hřeby. Levé chodidlo bylo přitištěno na pravé, palce dolů a klenby obou chodidel byly probity hřebem, zatímco kolena byla mírně pokrčena. Poté byl kříž čtyřmi sehranými vojáky vztyčen. Jeden z nich přidržel dolní konec kříže nad jamkou v zemi, dva jej na opačném konci zvedli i s přibitým tělem a čtvrtý jejich úkon usnadnil zpředu provazem. Ukřižovaný nemohl nalézt žádnou polohu, která by mu poskytovala úlevu. Když se na kříži pomalu sesouval a větší váhou se zavěšoval za hřeby v zápěstí, mučivá ostrá bolest vystřelovala od prstů pažemi a explodovala v mozku. Hřeby v zápěstí tlačily na nervus medianus, velký pažní nerv, probíhající prostředkem zápěstí a ruky, a těžce poškozený nerv způsoboval nesnesitelnou tlízeň. Když se odsouzený tlačil vzhůru, aby se těmto mukám vyhnul, plnou váhou se opíral o hřeb v chodidlech. A opět týznivé bolesti, když hřeb protrhával nervy mezi metatarsálními kostmi chodidel. Při každém pohybu se obnovovalo krvácení. Doktor Alexander Metterell, který má doktorát lékařství na University of Miami na Floridě, k tomu dodává: ta bolest byla absolutně mučivá, říká. Slovy nepopsatelná, takže pro ní dokonce museli vytvořit nový výraz. Excruciatio. Slovo excruciatio doslova znamená z kříže. Jen si to představte, museli vymyslet nové slovo, protože v jejich jazyce neexistovalo nic, čím by bylo možné nesmírná muka ukřižování popsat. V tu chvíli u člověka přibitého na kříži nastal další jev. Když ruce umdlévaly, silné záchvaty křečí začaly probíhat svaly, které se stáhly v prudkých neúprosných záchvatech bolestí, neboť křeče sevřely citlivá nervová zakončení mezi vlákny svalů. Spolu s těmito křečemi se dostavila i neschopnost vytáhnout se vzhůru. Jak visel za ruce, pektorální svaly, velké svalstvo hrudníku byly ochromeny a mezižeberní svaly, drobná svalstva mezi jednotlivými žebry, nebyly schopny činnosti. Vzduch mohl být vdechnut do plic, ale nemohl být vydechnut. Ukřižovaný musel bojovat, aby se mohl pozvednout a aspoň trochu se znovu nadechnout. Nakonec se v plicích a v krvi zvedla hladina oxidu uhličitého a křeče částečně polevily. Tím byl schopen zase ten odsouzený křečovitě pozvednout, aby vydechl a znovu nabral životodárný kyslík. A takhle to pokračovalo. Hodiny a hodiny. Neustále zesilující cykly křečí, občasné dušení a prudké bolesti. Potom přibyla další bolest. Hluboká, svíravá bolest v hrudníku, zhoršující se při nadechnutí. Perikard, nepodajný vak obklopující srdce, se pomalu plnil sérem a začal tlačit na srdce a omezovat jeho pohyby. To už se rychle přibližoval konec, protože ztráta tkáňových tekutin dosáhla kritické hladiny a celé tělo soužila vysoká horečka. Dehydratované tkáně vysílaly do mozku záplavu signálů, to už se umírající nacházel ve stavu, kterému se říká in extremis, kdy už člověk cítí, jak se mu chlad smrti vkládá do údů. Ježíšova poslední slova byla: dokonáno jest. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.
Křesťané věří, že Ježíš dovolil, aby došlo k jeho zatčení a popravě a šel na smrt zcela dobrovolně a s určitým záměrem. Tímto výrokem dokonáno jest říká, že jeho práce a poslání je u konce. Je zaplaceno, je dokonáno. Co je snazší, uzdravit nebo odpustit? Odpustit rozhodně stálo daleko víc, ale Ježíš tu cenu zaplatil. Ale ještě bych se chtěl na chvilku vrátit k tomu Barabáši, vězni, který byl propuštěn místo Ježíše. Zkusme si představit sebe na jeho místě. Usvědčeni pádností důkazů, třeba v našem případě nějakým záznamem, něco jako videozáznam, všeho, co jsme kdy udělali špatného, ale taky třeba i toho všeho, co jsme neudělali dobrého, i když jsme mohli. A pak odsouzení k trestu smrti, bez možnosti cokoliv na tom změnit. A najednou se dozvíte, že někdo jiný má být odsouzen místo vás a vy můžete jít. Osvobození, protože někdo, koho jste nikdy neviděli, zaujal vaše místo. Přesně tomuhle se říká milost. Podle toho, co víme z Bible, Barabáš tuto nenadálou možnost využil. Přijal ji jako to, co byla, nezasloužený dar. Na nic se neptal, asi si řekl, že měl kliku, že se našel někdo, koho chtěli popravit ještě víc než jeho. My jako křesťané věříme, že každý z nás jsme na tom jako Barabáš. Vězni právem odsouzení k smrti bez možnosti odvolání. Tak jako jemu, i nám je nabídnuta svoboda, zaplacená smrtí někoho, kdo si ji nezasloužil. Někdy se ptám lidí, jak by zareagovali na takovou nabídku. A není to lehká představa, není snadné na to odpovědět. Máme pocit, že to není fér, aby někdo umíral za naše hříchy. Co jsme si navařili, tak si taky musíme sníst, ne? Neumíme to přijmout darem. To si radši vytváříme různé zákony, regule, pravidla, systémy dobrých skutků, zkrátka cokoliv, abychom se polepšili a to nebe si aspoň trochu zasloužili. Jenže ono už se to stalo. Ježíš zemřel. Je dokonáno, je zaplaceno. Něco čistého bylo ušpiněno, aby to, co je špinavé, mohlo být očištěno. Jakoby Ježíš přišel do naší cely a řekl, dávám svůj život místo tvého, jsi volný. Bereš to? A pokud se budeme zdráhat, smutně dodá, pokud si chceš za své hříchy zemřít sám, zemřeš. Ale pak byla moje smrt zbytečná. Ten Barabáš asi nerozuměl tomu, co je to milost. A rozhodně si ji nezasloužil. Ale udělal to nejlepší, co mohl. Neodmítl ji. A i dveře naší cely jsou do kořán. A jenom na nás. Jestli té možnosti využijeme.

Krátce po 5. hodině v neděli 26. července posloucháte Rádio 7. U mikrofonu je Broňa Procházková, ještě hodinku je Broňa Procházková. V té hodince nás čeká relace modlitby podle Bible. Cítíte se ve svém vztahu s Bohem převážně provinile? Nebo ve vašem srdci vládne pokoj a vědomí úplného přijetí? Třetí díl seriálu O boží zbroji se zaměří na zásadní ochranu našeho srdce, pancíř spravedlnosti. Společně se podíváme na to, jak žít v bezpečné jistotě božího ospravedlnění a nenechat se srážet pocity viny. K modlitbám podle Bible se můžete připojit za 15 minut.

Vítám vás u dalšího pokračování pravidelné relace modliteb podle Bible, ve kterým vás k modlitbám podle čteného biblického textu zve Helena Brdečková. Pokud jste ještě tento pořad neposlouchali, chtěla bych stručně říct, co od něj můžete očekávat. Cílem relace je vytvořit čas oddělený pro modlitby. V tomto pořadu se chci spolu s vámi učit modlit se k Bohu tak, jak nás k tomu inspiruje Bible. Při sledování relace oceníte, budete-li mít k dispozici ekumenický překlad Bible, abyste mohli sledovat čtený text. Po něm bývá obvykle zařazená modlitba, inspirovaná přečteným oddílem z písma, ke které se můžete přidat nebo si ji přizpůsobit po svém. A čas pro naše modlitby pokračuje i během následující hudby. Dnes se po třetí zaměříme na modlitby za naše duchovní vyzbrojení podle textu zapsaného v listu Efeským v 6. kapitole od 10. do 18. verše. Minule jsme mluvili o pásu pravdy, který nám Pán Bůh připravuje, abychom jej oblékli. Dnes se soustředíme na pancíř spravedlnosti. Než si text nalistujete ve svých biblích, je z listu Efeským 6. kapitola 10. až 18. verš, zopakuji malé přirovnání, které jste mohli slyšet už minule. Když kdysi mladý šlechtic vyrůstal,

velkým nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry,

podle tohoto textu se během následující písničky můžeme modlit například takto. A tak svoji sílu hledám u tebe, Pane, ve tvé veliké moci. Zmocni mě a uschopni mě, prosím, abych oblékla plnou Boží zbroj a abych mohla odolat ďáblovým svodům. Věřím ti, Pane, že nevedu svůj boj proti lidským nepřátelům, ale vedu boj duchovní proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto prosím, pomož mi, abych vzala na sebe plnou Boží zbroj, abych se mohla v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Dej prosím, ať stojím opásaná kolem beder pravdou, obrněná pancířem spravedlnosti, obutá k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž bych uhasila všechny ohnivé střely toho zlého. Dej prosím, ať plně přijmu také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží, a ať se v každý čas v Duchu svatém modlím a prosím, bdím na modlitbách a vytrvale se přimlouvám za všechny bratry a sestry. Amen.

Dnes se soustředíme na další duchovní zbraň, o které tu apoštol Pavel píše ve 14. verši tohoto oddílu. Efeským 6.14. Stůjte tedy, opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti. V minulém pořadu jsme přemýšleli o tom, jak důležité je znát pravdu a stát v tom, co jsme jako pravdu poznali. Četli jsme oddíly, ve kterých Pán Ježíš Kristus vyprošuje pro nás, u Boha Otce, abychom poznali pravdu, a ve kterých říká, že když poznáme pravdu, pravda nás osvobodí. V tomto dnešním díle budeme přemýšlet o spravedlnosti. Ale ještě předtím, než začneme listovat Biblii a hledat oddíly, které se spravedlností zabývají, zopakujme si, co vyplývá z oddílu o duchovním vyzbrojení, který jsme četli v 6. kapitole Efeských. Duchovní zbraně, o kterých se zde píše, jsou připravené pro každého z nás. Oddíl je uvedený slovy a tak bratří. Je adresovaný všem v efeské církvi. Tyto vlastnosti a schopnosti, označované jako duchovní zbraně, nejsou vyhrazené pro nějakou duchovní elitu, ale Pán chce, aby je běžně používali všichni křesťané. Uděláme dobře, když si svoji zbroj vycídíme a náležitě připneme a přivážeme na sebe ke každodennímu používání. Na prvním místě musíme porozumět, co tou zbrojí je, co máme s Boží pomocí usilovat získat, v čem máme růst. Ze 14. verše plyne, že naše osobní spravedlnost je a má být naší další duchovní zbraní, která nás má chránit před útoky zlého a pomocí níž máme zůstávat v Boží blízkosti. Pojďme tedy Boha prosit, aby nás pancířem spravedlnosti vyzbrojil. Nejdřív znovu přečtu 13. a 14. verš 6. kapitoly Efeským a pak bude následovat čas pro modlitby. Efeským 6, 13 až 14. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy, opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti. Nebeský Otče, chci vzít na sebe plnou Boží zbroj, abych se mohla v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Prosím, obrň mě pancířem spravedlnosti. Uč mě prosím o tom, co to je, a zmocni mě svým duchem, abych žila spravedlivě.

Předesílám, že další texty budeme vyhledávat z listu Římanům v 6., 10. a 3. kapitole. Z biblického slovníku Novotného se dozvídáme, že slovo spravedlnost označuje ve Starém zákoně vše, co je přímé, pevné, správné, náležité, co odpovídá předpokládané a uznávané normě, co je ve shodě s právem a pravdou, co má být. Spravedlivý je soudce, který soudí nestranně a neúplatně, bez ohledu na postavení a majetek souzeného člověka. Ale spravedlnost má ještě mnohem hlubší smysl. Pojem spravedlnosti nabývá významu blízkému milosrdenství a slitování. V tomto smyslu mluví o spravedlnosti 6. kapitola Římanům, odkud budeme číst od 12. do 19. verše. Po čtení bude následovat písnička pro vaše modlitby. Římanům 6, 12 až 19. Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce. Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích nad vámi už nebude panovat. Vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne. Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte. Buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k spravedlnosti. Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno. A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti. Mluvím názorně z ohledu na vaši lidskou slabost. Jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení.

Nový zákon však používá slova spravedlnost v novém významu, ve významu ospravedlnění Bohem. Spravedlnost Boží dává Bůh z milosti člověku, který pochopí, že svojí snahou a svými spravedlivými skutky nikdy nedosáhne takové spravedlnosti, která by Bohu mohla stačit. Takový člověk pak může Boží spravedlnost, Boží ospravedlnění, přijmout z Boží ruky jako nezasloužený dar, jako milost. Tato spravedlnost, kdy nás ospravedlňuje Bůh po našem pokání, je také naší duchovní zbraní. Budeme o ní přemýšlet, děkovat za ni Bohu a modlit se, aby ji Pán přidal k našim duchovním zbraním, podle textu zapsaného v listu Římanům v 10. kapitole od 1. do 11. verše. Římanům 10:1-11. Bratři, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael došel spásy. Vždyť jim mohu dosvědčit, že jsou plní horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání. Nevědí, že spravedlnost je od Boha a chtějí uplatnit svou vlastní, proto se spravedlnosti Boží nepodřídili. Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. Mojžíš píše o spravedlnosti založené na zákoně. Člověk, který tak jedná, bude živ. Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto. Nezabývej se myšlenkou, kdo vystoupí na nebe, aby Krista přivedl dolů. Ani neříkej, kdo se stoupí do propasti, aby Krista vyvedl z říše mrtvých. Co však praví, blízko tebe je slovo v tvých ústech a ve tvém srdci. Je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben.

Čas ztišení během modliteb podle Bible končí. I když téma naší spravedlnosti zdaleka není vyčerpáno, tak alespoň nakonec pár posledních slov opět z biblického slovníku Adolfa Novotného. Píše: v téže kapitole, to je 6. kapitole Římanům, je však užito výrazu spravedlnost také v 3. slova smyslu. To je jako označení způsobu života věřících, jenž plyne jako důsledek ze spásy. Je to nový způsob života, plynoucí z nového vztahu s Bohem. Dál píše: spravedlnost je dar Boží, který je dán tomu, kdo po něm touží. Jeho předpokladem je odpuštění hříchů pro kříž Ježíše Krista. A utrpení je jeho cvičnou školou. Jeho zdrojem je narození z Krista a zůstávání v něm. Téma spravedlnosti je pro mě osobně těžké. Pochopit, co spravedlnost je, když je tak různorodá. Spravedlivě žít. Proto se s nadějí modlím podle 14. verše 6. kapitoly Efeským. Pane, prosím, obrň mě pancířem spravedlnosti. Touto modlitbou děláme závěrečnou tečku za dnešním pořadem. Požehnaný týden přeje a nashledanou zase za 7 dní se těší Helena Brdečková.

Další modlitby podle Bible jsou připraveny dnes na 21. hodinu. Helena Bdečková se v sérii Boží zbroj zaměří na díl s názvem Obut k nesení evangelia.

0: kam zobereš.
1: Nedělní ráno se blíží k 6. hodině. S ní dochází na Rádiu 7 ke střídání za mikrofonem. Nedělní nocí provázela, ráda s vámi byla Broňa Procházková. Přeji vám krásný, pohodový, sváteční den.

0: Krásné dobré ráno vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Kateřina Hodecová. Je neděle 26. července a před námi celé 4 hodiny ranního vysílání Rádia 7. Doufám, že načerpáte povzbuzení a posilu. Budeme hodně číst z Bible a nechávat se inspirovat Božím slovem, což ostatně velmi brzy uslyšíte. Strávíme nejprve čas tichým časem. Ve 14:15 můžete, chcete-li, spolu se mnou otevřít Bibli a zamyslet se nad jejím poselstvím. Může být osobní svoboda nebezpečná? Jak s ní pracovat, aby nebyla prostorem k prosazování sebe, ale sloužila druhým? I o těchto otázkách přemýšlí Jiří Hurta v pořadu Studna slova. Naladíte ho po 6:45. Evangelium, které zvěstoval apoštol Pavel, přináší smíření člověka s Bohem. Do listu Římanům 5. kapitoly se začneme po 7. hodině, ale zároveň budeme listovat Biblii sem a tam. Přečteme něco ze Starého zákona, ze žalmů, z přísloví i z novozákonních listů. Kdy budu konečně šťastný? Každý si tam jistě dokáže dosadit tu svoji podmínku. Jak je to se štěstím ve skutečnosti, ukazuje ve svátečním slově Vlastimil First. Nalaďte si od 8. hodiny. Bohoslužba po 9. přináší dopis na rozloučenou, věrnost v bolesti. Čenza Šeda se zamýšlí nad tím, co znamená být věrný i v těžkých životních situacích. Inspiruje se biblickými texty, které mluví o věrnosti a naději v utrpení, jako je třeba druhý list Timoteovi. Tak to je velmi stručně to, co vás čeká v dnešním ranním vysílání Rádia 7. Dobrý poslech přeje od mikrofonu ještě jednou Kateřina Hodecová.
1: Posloucháte Rádio 7.

Růže děs mě zírají, jsem přemožená úzkostí.

dne i v noci krouží po jeho zde. Špatnost a trápení bydlí v něm. Střed města patří.

Krásná a důležitá modlitba zněla v písni skupiny Only His. Už po následující písničce začíná tichý čas, chvíle strávená nad Biblí a v modlitbě. Chcete-li, připojte se ke mně.

abych byl sám. Tak, abych neviděl všechno, co mám, nebo nechám. Most ani cestu zpět k tomu, co znám. Je to jak řeč. Svaly, co přetrhá skrze svou řeč, skrze svou lež. Vlastní tvá mysl je její meč. Je to jen tma. Tvá prázdnota, tmávní strach. Je to jen tma. Nic, co to zpředená ze všech mých snah. Je to jen žál. Láska je na dosah, jak by se smál. Nevím, jak dál. Jakoby loutkař jen se mnou si hrál.

Budu číst z Lukášova evangelia 20. kapitoly od 45. verše. Když všechen lid poslouchal, řekl Ježíš učedníkům: dejte si pozor na zákonníky, kteří se rádi procházejí v dlouhých řízách, mají v oblibě pozdravy na ulicích, přední sedadla v synagogách a přední místa na hostinách. Vyjídají domy vdov a dlouho se na oko modlí. Ty postihne tím přísnější soud.

Zákonníci, to je Ježíšovo velké téma. Měl na ně pivku. Totiž neustále kritizoval jejich přístup k Bohu, k Božímu slovu, k zákonu. Neustále kritizoval jejich zvyky. A musím říct, že mi je těch zákonníků čím dál tím víc líto. Jsou to lidi, kteří to podle mého soudu určitě mysleli dobře. Kteří chtěli Boha poznat, sloužit mu a dělat všechno tak, jak se to Pánu Bohu líbí. Jenomže, když se zaměříme na ty věci, jak se mají dělat, jak mají vypadat, kdy se mají dělat, za jakých okolností, souvislostí, s kým, nějak se nám vytrácí to proč. A když mineme proč, tak zůstáváme u těch vnějších věcí. Těmhle lidem se to stalo a stávalo.

0: všeobecňovat, jejich závěry zevšeobecňovat a říkat, jak se ty věci tedy mají dělat. Chceme se vyhnout příští bolesti a příštím zkouškám a tak chceme jet tak trošku ze zvyku, protože už jsme to přece zažili. Problém je, že každá zkouška, každá životní situace je ve své podstatě nová. Princip se možná opakuje, ale ty okolnosti a souvislosti hrají velkou roli. A tak to, co jednou fungovalo, protože situace byla nějaká, příště fungovat nemusí, protože okolnosti jsou jiné. A tak nejistota toho, jak věci máme dělat, ale ona nejistota nového hledání, to je náš úděl. Není to vždycky jenom to namáhavé a pracné. Myslím, že to spíš spočívá v tom postoji, ochotě čekat na Boží ukázání, na Boží vedení, na jeho radu a jeho přítomnost, na novou inspiraci Biblí i Duchem Svatým. A tak nebuďme jako zákonníci, kteří to možná mysleli dobře, ale zůstali u povrchních věcí. A tak záleželo na tom, jak jsou oblečení, kde sedí, kdo jim naslouchá, jestli vždycky mají přiměřenou a patřičnou odpověď, ale nějak v tom chybí to srdce, to tázání se, to hledání, to přilnutí, ta důvěra. Pane Bože, moc tě prosím o ochranu před zákonnictvím. Ne tím vnějším, aby to zase nebyla jenom póza. Prosím tě o ochranu před zákonnictvím srdce, před tím postojem povýšenosti nad druhými lidmi. Prosím tě o hlubokou pokoru srdce pro sebe i pro všechny, kteří teď poslouchají a modlí se se mnou. Zachraň nás, Pane Bože, před námi samými. My opravdu potřebujeme tvou záštitu, tvou korekci, to ukázání do míst, kde máme slepou skvrnu a kde se sami sobě tak líbíme. Moc tě prosím, aby si se nad námi slitoval a aby si přikryl tady tu naši hloupou vnitřní nadutost. Děkuji, Pane Bože, že s náma máš trpělivost a že ani to jací pořád jsme. Jak se pořád vracíme k věcem, které máme rádi a na kterých nám nějak záleží, že nám odpouštíš to, jak se rádi líbíme sami sobě. Prosím tě, odpusti nám a dej nám pro dnešek dost moudrosti na to, abychom uměli odhlédnout od sebe a více dívat na tebe a skutečně měli odvahu zůstávat i v tom tápání, v tom hledání, v té prosté dětské důvěře, že jsi s námi, že nás neopouštíš a že se nám dáš poznat i skrze nové situace, ve kterých možná hledáme opravdu novou radu a není nám v tom dobře. Amen.
1: Když nevíš, kudy dál, jakkoliv rozhodnout se bojíš, protože víš, že to

Dnes má svátek Anna. Toto jméno je hebrejského původu a znamená milosti plná či milá. Vychází totiž z hebrejského slova chanách, milost. Toto jméno patřilo po dlouhá staletí na první místo v pomyslném žebříčku oblíbenosti českých ženských jmen a dnes se znovu staví nebo vrací na výsluní. Tak milé Aničky, přejeme vám vše dobré, ať se vám daří, přejeme vám boží ochranu a požehnání. A tady je jako malý dárek písnička.

0: kalendárium.
1: 26. července roku 1880 se narodil český teolog a první patriarcha církve československé husitské Karel Farský. V roce 1894 se narodil Aldous Huxley, anglický spisovatel sci-fi. Určitě znáte Huxleyho román Konec civilizace. V roce 1903 se narodil František Křelina, český křesťanský prozaik, básník a dramatik. V roce 51 byl zatčen a odsouzen ve vykonstruovaném procesu s katolickými spisovateli ke 12 letům vězení. V roce 1565 pak umírá Oldřich Prefát z Vlkanova, český spisovatel, matematik, astronom a spisovatel, typicky renesanční člověk. Také žil v době renesance. Autor jednoho z nejlepších starých českých cestopisů Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny. Tak tolik dnešní kalendář a kalendárium, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Skláníme se před tebou, Bože. Nikdo není jako ty. Nikdo není jako ty. Ty jsi smyslem našich životů. Ty jsi ten, kdo nám daroval život. A tak my ti děkujeme. Skláníme se před tebou. Ty jsi Bůh. Jediný pravý Bůh. Ty jsi nádherný. Jsi úžasný.

0: Dnešní vydání pořadu Studna slova, které právě začíná, dostalo titulek Nebezpečí osobní svobody. Je svoboda člověka nebezpečná? Nebo pro člověka nebezpečná? I na tyto otázky budeme v dalších chvílích hledat odpovědi spolu s kazatelem Jiřím Hurtou, který se poprvé zaměří na 10. kapitolu 1. listu do Korintu.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Velkým tématem 9. kapitoly 1. listu do Korintu, kterou jsme minule uzavřeli, byla svoboda křesťana. Dnes otevíráme poprvé kapitolu 10., která na poselství minulé kapitoly bezprostředně navazuje. Svoboda ve víře skrytá totiž skrývá velké nebezpečí, že do ní vpašujeme hovění vlastní své voli, že se nám stane záminkou i zástěrkou, za kterou začneme prosazovat své tělesné a sobecké zájmy. Proto Pavel končil 9. kapitolu výzvou, aby křesťané svobodu darovanou jim v Kristu celé podřídili ve svém životě cíli, který jim určil sám Bůh, a tím cílem je úkol zvěstovat na místě, kam byli postaveni, lidem, kteří dosud hynou v hříchu, Boží lásku zjevenou v ukřižovaném Božím synu, aby i oni byli vysvobozeni z moci temnosti. Je-li křesťan skutečně svobodný, pak se může také svobodně vzdát všeho, co by bylo tomuto poslání na překážku. Kde se křesťan ve jménu služby ostatním lidem svobodně Boží vůli celé nepodřizuje, tam se dostává dokonce sám do nebezpečí, že se stane znovu otrokem v závislosti na vlivech, které se Bohu protiví. A k tomu došlo právě v korinském sboru. Křesťané se tu zhlédli ve své svobodě, odtrhli ji od svého poslání a marnili čas neplodnými diskusemi o tom, mohou-li či nemohou-li jíst maso obětované v pohanských chrámech. Oháněli se přitom silou své víry i bezvýznamností model uctívaných pohany. Ale právě na této cestě může víra snadno sklouznout do pouhé pověrečnosti. Vždyť mnozí začali argumentovat dokonce působením svátostí, které prý mají moc ochránit člověka od zlých mocností i v prostorách pohanských chrámů. Ani je nenapadlo, že takové klamné názory zastávají i účastníci pohanských mystérií, kteří se domnívali, že svou pouhou účastí na tajemných kultických obřadech získávají podíl na své spáse. Můžeme dodnes vidět smutnou skutečnost, že tyto bludy přežily všecka staletí a uhnízdily se i v církvi. Copak mnozí nepřipisují i dnes magickou moc křtu, účasti na aktu mše, účasti při eucharistii, tedy takzvaném podávání těla páně, což se mnozí neznamenají pověrečně křížem? Copak sem nepatří kropení svěcenou vodou, dotýkání takzvaných svatých obrázků, malování kruhů svěcenou křídou a mnoho dalších nesmyslů? Copak to všecko mnohý takzvaný věřící nepovažuje za zajištění své ochrany a spásy? A copak nevidíme dokonce dnes i třeba některé sportovce, jak se před startem na závodech pokřižují? Jako bych tímto znamením byl chráněn před tím, co by mě mohlo postihnout. To je stejně hrozné, jako když se kdysi rytíř pokřižoval a potom zabil svého protivníka. Apoštol Pavel všechny takové bludy radikálně odmítá a svůj odpor proti takovému falešnému způsobu myšlení dokládá příklady ze Starého zákona, na které se v úvodu kapitoly odvolává. Chtěl bych vám připomenout, bratři, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem. Všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila. Vždyť poušť byla poseta jejich těly. Pavel připomíná především, že i jako křesťané jsme jako ten Izrael na cestě z egyptského otroctví do země zaslíbené. Směřujeme k věčnému cíli, ale nejsme dosud u něho. Náš život je jako závodní běh. Jak to Pavel připomíná také ve 3. kapitole listu Filipenským. Ještě jsme na trati, kde jsme vystaveni mnohým nebezpečím. Vlivy zla, jímž jsme obklopeni, na nás útočí bez přestání zvenku i zevnitř, takže je jimi poznamenáno i naše myšlení. Je-li člověk vystaven smrtonosným účinkům záření, nemusí o tom ani vědět. Poznává to teprve pozdě, když se mu začne rozkládat krev. A to též platí o působení zla, které proniká do našich myšlenek. I ty nejvzácnější hodnoty, jako je Boží milost, ospravedlnění z víry a svoboda v Kristu, mohou v proudu zlého změnit svou podobu a ze svobody v Kristu nebo s ospravedlnění vírou je najednou něco jiného, než bylo na počátku a mělo být i dál. To, čemu říkáme svátosti, tedy křest a večeře Páně, jsou viditelná znamení a prostředky Boží milosti, které ustanovil sám Pán církve. Je však hrozné, že někteří siláci víry v korinském sboru je začali považovat za magicky působící prostředky, které křesťanovi zaručují prý už dnes plnou účast na Božím království, bez ohledu na to, jak se ve svém životě chová. Zemřelý znalec Nového zákona, profesor Souček, tomuhle bludu poznamenává: podle tohoto názoru byly tedy svátosti kouzelnými prostředky, které samočinně přemáhaly odporující síly hříchu a démonů. Kdo byl vyzbrojen těmito kouzelnými prostředky, tedy svátostmi, nemusel se bát žádné mocnosti ani ovšem modloslužby. U Pavla však byly svátosti arci zcela skutečným zpřítomněním budoucí skutečnosti království Božího. Nepůsobili však samočinnou čarodějností, nýbrž byli oporou víry a výzvou k víře, která jediná překlene napětí mezi přítomností a budoucností. A víra pak je i zároveň osobní poslušností. Myslet si, že svátosti anebo jakékoliv náboženské obřady či úkony zabezpečují člověka bez ohledu na to, jak žije, to je tedy pustý blud a svévolné převracení Boží pravdy. Pavel před tímto nebezpečím varuje tím, že připomíná situaci Izraele v době Mojžíšově. Izrael měl totiž taky své svátosti. Pro Izrael byl křtem přechod Rákosovým mořem při výjití z Egypta a cesta pod oblakem, jímž Bůh svůj lid zahalil před očima Egypťanů. A přitom nešlo o nějaký doslovný dotyk vody nebo ponoření, protože Izraelci prošli mořem po suchu. Ale šlo o to, že obklopení lidu vodami moře a oblakem bylo znamením, že Izraelité pro Egypt zemřeli a poví ti na druhém břehu, vstali jakoby z mrtvých k novému životu Božího lidu. Nebyl to ještě křest ve jméno Kristovo, ale byl to, jak čteme, křest v Mojžíše. To znamená, že od té chvíle patřili tito bývalí otroci Mojžíšovi, stotožnili se s ním a spolu s ním se podřídili Bohu, který je prostřednictvím Mojžíše a skrze slovo zákona vedl dál ke spáse. Obsah tohoto obrazu ukazuje jasně k novozákonnímu křtu. V němž je člověk, který uvěřil v Pána Ježíše Krista jako ve svého spasitele a pána, ponořen v jeho jméno na znamení, že sobě a svému dosavadnímu životu zemřel a vynořil se k novému životu, kterým žije ve víře z moci Kristova vzkříšení. V Kristu jde ovšem o plnost spásy, která měla v Mojžíšovi pouze svůj předobraz. Záleží tedy na obsahu víry a na životě podle ní, ne na formě. Nakonec už jenom dnes otázku. Jestliže si uvěřil v Pána Ježíše, dal ses pokřtít? A jestliže ano, víš, co pro tebe tento křest znamená?

Obrazy ze Starého zákona si apoštol Pavel vypůjčil v 10. kapitole 1. listu Korinským, aby připomněl svým čtenářům důležité části učení Ježíšových následovníků. Některé z nich zazněly v otázkách, kterými dnes Jiří Hurta uzavřel pořad Studna slova. K tématům, která se před námi otevřela, se vrátíme zase za týden. Premiéru dalšího dílu pořadu Studna slova naladíte v programu Rádia 7 zase v sobotu v 15 hodin a 30 minut.

Je 7 hodin, v programu Rádia 7 vás teď čeká hodinka věnovaná čtení Bible. Prolistujeme Bibli v jejich nejrůznějších částech a připomeneme si některé její texty. To proto, že naše duše se potřebuje sytit Božím slovem.

Dnešní čtení Bible začneme v knize Žalmů a po částech vám přečtu ten 9. To proto, abychom jenom jaksi nespotřebovávali slova, ale abychom nad nimi také měli čas přemýšlet. A tak tady je první část 9. žalmu. Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu. O všech divuplných činech tvých chci vypravovat. Budu se radovat, jásotem tě oslavovat, tvému jménu nejvyšší 5 žalmy. Moji nepřátelé obrátí se nazpět, upadnou a zhynou před tvou tváří, protože jsi mi zjednal právo, obhájil jsi mě, usedl jsi na trůn, soudce spravedlivý. Okřikl jsi pro národy, do záhuby svrhl své volníka, jejich jméno zahladil jsi navěky a navždy. Po nepříteli zůstaly provždy jen trosky. Vyvrátil si jejich města, i památka na ně zašla. Hospodin však bude trůnit věčně, soudnou stolici má připravenu. Rozsoudí svět spravedlivě, povede při národů dle práva.

prosíme tě za náš národ, vždyť se k bálům utíká. Za lásku zaměnili vášeň, jména stejná jsou, ale jedno dává život a druhé smrt. Co zasadíš, to sklidíš, tak co dál? Za naše rodiny, ne, už není to, co dřív.

0: Tady je druhá část 9. žalmu. Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem. V dobách soužení je hradem nedobytným. Nechť v tebe doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš Hospodina. Pějte žalmy Hospodinu, který na Sionu trůní. Oznamujte mezi lidmi jeho skutky. Za prolitou krev k odpovědnosti volá, pamatuje na ní. Na úpění ponížených nezapomněl. Hospodine, smiluj se nade mnou. Pohled, jak mě ponížují ti, kteří mě nenávidí. Smiluj se ty, jenž mě zvedáš z bran smrti. O všech chválihodných činech tvých chci vypravovat v branách sionské dcery. Budu jásat nad tím, že jsi mě spasil.
1: Skalou pevnou štítem mým.

pro národy klesly do pasti, již udělali. V síti, kterou nastražili, uvízla jim noha. Hospodin to zřejmě zjednal právo. Svévolník uvízl v lečce přichystané vlastní rukou. Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pro národy, jež na Boha zapomněli. Ubožák však nikdy neupadne v zapomnění. Naděje ponížených nikdy nestroskotá. Povstaň, Hospodine, ať si člověk nezakládá na své moci. Ať už pro národy stanou před tvým soudem. Hospodine, zdrť je prach strachem. Ať si pro národy uvědomí, že jsou jenom lidé.

kapitoly od 3. verše. Všecko, čeho je třeba ke zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli z houbě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonost a k bratrské náklonosti lásku. Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce. Komu však scházejí, je slepý, krátkozraký a zapomněl na to, že byl očištěn od svých starých hříchů. Proto se, bratři, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopítnete. Tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

List Římanům, 5. kapitola. Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. A nejen to, chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva, kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život. A nejen to. Chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil. Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Hřích byl ve světě už před zákonem, ať se hřích nezapočítává, pokud není zákon. Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho, který měl přijít. S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti. Oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu. A s darem milosti tomu není jako s následky toho, že jeden zhřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění. Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista. A tak tedy, jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými. K tomu navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohlo. A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost, aby tak, jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

čtu z knihy Skutků 10. kapitoly. V Cezareji žil nějaký muž jménem Cornelius, důstojník pluku zvaného Italský. Byl to člověk zbožný, s celou svou rodinou věřil v jediného Boha, byl velmi štědrý vůči židovskému lidu a pravidelně se modlil k Bohu. Ten měl kolem 3 hodiny odpoledne vidění, v němž jasně spatřil Božího anděla, jak k němu vchází a volá na něj. Kornélie. Pohlédl na něj a pln bázně řekl, co si přeješ, pane? Anděl odpověděl, Bůh přijal tvé modlitby a almužny a pamatuje na tebe. Vyprav hned posly do Jope, ať sem přivedou Šimona, zvaného Petr. Bydlí u Šimona Koželuha, který má dům u moře. Když odešel ten anděl, zavolal si Cornelius ze svých lidí 2 sluhy a 1 zbožného vojáka ze své stráže, všechno jim vypravoval a pak je vyslal do Jope. 2. dne, právě když se přiblížili k městu, vyšel Petr za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil. Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, upadl do vytržení mysli. Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší. Podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za 4 cípy k zemi. Byly v ní všechny druhy živočichů, čtvernožci, plazy i ptáci. Tu k němu zazněl hlas, vstaň Petře, zabíjej a jes. Petr odpověděl, to ne, pane, ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje. Ale hlas se ozval znovu, co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. To se opakovalo 3krát a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe. Zatímco Petr úporně přemýšlel, co to jeho vidění může znamenat, podařilo se Kornéliovým poslům nalézt Šimonův dům. Zastavili se před vraty, zavolali a ptali se, zda to bydlí Šimon, kterému říkají Petr. A Petr stále ještě přemýšlel o svém vidění, když mu duch řekl, jsou tu 3 muži a hledají tě. Sejdi hned dolů a bez rozpaků s nimi jdi, neboť já jsem je poslal. Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl, já jsem ten, kterého hledáte, proč jste za mnou přišli? Oni odpověděli, posílá nás setník Cornelius, muž spravedlivý, který věří v jediného Boha a má dobrou pověst u všeho židovského lidu. Zjevil se mu anděl a rozkázal mu, aby tě pozval do svého domu a vyslechl, co mu máš říct. Petr je zavedl dovnitř a nechal je u sebe přes noc.

V závěru našeho dnešního čtení z Bible se vrátíme do 10. kapitoly knihy Přísloví. To je druhá sbírka přísloví Šalamounových a píše se to. Syn moudrý dělá radost otci, kdežto syn hloupý působí žal matce. Neprávem nabité poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti. Hospodin nedopustí, aby hladověl spravedlivý, kdežto choutkám svévolníků činí přítrž. Schudne, kdo pracuje za hálčivou dlaní, kdežto pilné jejich ruka obohatí. Kdo v létě sklízí, je syn prozíravý, kdo prospí žně, je pro ostudu. Mnohé požehnání spočine na hlavě spravedlivého, kdežto v ústech svévolníků se skrývá násilí. Památka spravedlivého bude k požehnání, kdežto jméno svévolníků spráchniví. Kdo je moudrého srdce, přijímá příkazy, kdežto ten, kdo je pošetilých rtů, ten padne. Kdo žije bez úhoně, žije bezpečně, kdežto kdo chodí křivolakými cestami, bude odhalen.

0: Minula 8. hodina, je neděle 26. července a hezký den vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Kateřina Hodecová.
1: Sváteční slovo.
2: Vzpomínám si, jak jsem záviděl staršímu bratrovi, který dosáhl na kliku. Říkal jsem si, až se mi to jednou podaří, to bude štěstí. Jednoho dne se mi to konečně podařilo i bez malé stoličky a já byl skutečně šťastný. Jenže starší bratr už v té době jezdil na kole, což jsem já zatím nezvládal. A tak jsem se znovu těšil na okamžik, kdy zvládnu jízdu na kole a budu konečně šťastný. Když se mi to podařilo, znovu jsem zažil ten krátký pocit štěstí, který skončil ve chvíli, kdy jsem uviděl staršího bratra, který... možná to znáte také. Pocit, že štěstí je tam, někde přede mnou, a když si pospíším, tak ho určitě jednou dohoním a pak ze mne bude konečně šťastný člověk. Setkávám se s lidmi, kteří toho mají daleko víc než já a přece nejsou šťastní. Znám slavné lidi, kteří každý rok dostávají prestižní ocenění, patří mezi VIP a přesto místo štěstí prožívají deprese. Mnoho lidí se spolu s ruským spisovatelem F.M. Dostojevským domnívá, že štěstí nespočívá ve štěstí, ale v jeho dosahování. Jako by to podle nich byl motýl, který vždy, když po něm saháme, přeletí na další květ. Je to už pár let, co jsem se jednou zastavil a pochopil, že moje štěstí není v budoucnosti, ale vlastně ho mám na dosah ruky. Nemusím jen stále vyhlížet, ale mohu se radovat už teď. Jsem zdravý, mám hodnou ženu, šikovné syny, milující rodiče a spoustu přátel. Mám kde bydlet a můj neustálý boj s nadváhou dokazuje, že mi vlastně nic nechybí. A anglický humanista Aldous Huxley dodává, štěstí vzniká jen coby vedlejší produkt, stejně jako koks. Mám rád Jana Wericha. Když jednou dostal otázku, jak se člověk může stát šťastným, odpověděl, mít rád lidi a milovat lidi. To je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. Mám před sebou další den. Mohu se zabývat žehráním na nepřízeň osudu. Mohu se zžírat závistí vůči všem, kdo podle mne mají víc než já. Mohu celý den promarnit vyhlížením zítřejšího štěstí. Raději se chci radovat z toho, co mám už dnes. Vzpomínat na všechno krásné, co jsem měl třeba včera, a přitom se těšit, že i zítra budu mít něco, z čeho budu mít radost. A možná se mi podaří trochu té své radosti a toho štěstí přenést i na vás a na lidi, se kterými se dnes potkám.
0: Sváteční slovo Vlastimila Firsta četl Daniel Zeman.

Od 28. července začíná v Brně kurz pro dívky od 12 do 16 let s názvem Být sama sebou. Dospívání je období plné změn, hledání vlastní identity i nejistot. Mnoho dívek v tomto věku řeší otázky sebevědomí, vztahu, vzhledu i přijetí sama sebe. Centrum naděje a pomoci v Brně nabízí program, který citlivou a přirozenou formou dívkám pomáhá lépe porozumět sobě, posílit zdravé sebevědomí a taky objevit svou jedinečnost. Vytváří bezpečné prostředí, kde si dívky mohou vzájemně sdílet zkušenosti, klást důležité otázky a objevovat nové dovednosti. Program je pestrý, zábavný a přizpůsobený jejich věku. Probíhá vždy od 9 do 13.30, od 28. do 31. července. A bližší informace získáte na stránkách Centra naděje a pomoci www.cenap.cz. cenap.cz.

7. až 15. srpna v Kroměříži na střední škole hotelové a služeb Kroměříž se koná setkání nebo letní kurz manželských setkání www.manželáky.cz.

Setkání pro mladé SAM se bude konat 12. až 16. srpna v Orlové ve farní zahradě. Na www.samorlova.cz zjistíte daleko více o tomto setkání pro mladé, které má letos téma Samoděj. A najdete tam řečníky třeba Pavla Kantora, Petra Hůště a mnohé další. Zahrají vám Květy, All Tight a další. Tak pokud chcete, Benjamin Orlová, tento zapsaný spolek, pořádá SAM 12. až 16. 8. A to samozřejmě v Orlové, když už je to samorlova.cz.

Církev bratrská v Ostravě, takzvaný Kostel v parku, pořádá Worship Academy. Je to letní škola chval, která se bude konat 13. až 16. srpna a zve všechny, nejenom mladé, kteří chtějí prohloubit svoji schopnost, teorii i praxi chval a uctívání. Ještě jednou, tedy 13. až 16. 8. na portal.cb.cz najdete bližší informace o Worship Academy v Ostravě.

0: Jak jste zaznamenali, rádi vás zveme na nejrůznější zajímavé akce. Ale trošku je to taky o vás. Nemůžeme vědět o všem, a tak pokud nám dáte vědět vy, moc rádi pošleme vaše upozornění či pozvánku dál. Pište na pozvanky@radio7.cz.
1: Ty víš, kdo jsem, znáš jméno mé, každý můj dech ty z doplic mých dal. Viděl jsi můj pád, ale měl jsi sen dívat se jen na dětskou mou tvář.

podstata má a nemůžu před zapřít jméno své. On zaslouží smrt a zaslouží hněv.

pozná, kolik stálo mě to držet se kříže a nechat se rvát a z octa sát, když setník mě klel opustit svět, pro něj umírat.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Je 9 hodin a to je v programu Rádia 7 pozvánka k poslechu bohoslužby. Ale ještě než vám nabídnu zamyšlení Čenzy Šedy z církve City House Brno, mám tu pro vás pár písní, které mají jednoduchý cíl a zároveň hluboký cíl. Naladit naše srdce ke slyšení Božího slova.

Už po následující písni vás pozvu k poslechu záznamu kázání Čenzy Šedy z církve City House Brno, který se zamýšlel nad tím, co to znamená být věrný v těžkých životních situacích.

0: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
1: Já vás moc vítám v naší sérii Dopis na rozloučenou, kde probíráme biblickou knihu, konkrétně druhou Timoteovi z Nového zákona. Dneska jsme úplně na konci tady téhle série a ten název, jak již bylo zmíněno, nese téma věrnost v bolesti. Ještě předtím, než se do toho pustíme, tak vás chci vzít trošičku do toho, co se možná bude dít dneska. A vezmu vás totiž, nebo bych vás chtěl vzít na takový nárazy, kde společně trošičku narazíme s naším přemýšlením a narazíme na to Boží přemýšlení. A je to normální věc, která se děje v křesťanském světě, která se děje, když kultura přijde do kultury. Když přijdete do jiné země, která je hodně odlišná od té vaší, tak narazíte na jinou kulturu. Když jsme byli v Kalmicku s Lizy, odkud pochází moje žena, je to v Rusku, já jsem to nevěděl, tady by to řekla. Vítejte, tady máte zeměpisné znalosti. A v Kalmicku, když jsme byli, což je buddhistický stát, tak když jsme seděli na lavičce v parku a já jsem si dal nohu přes nohu a podrážku jsem si dal, že někam ukazoval, tak na mě začal řvát týpek na ulici. A jsem říkal, co se děje? Ukazuješ podrážkou na modlitevní místo, který tady máme, to nesmíš. A narazil jsem na jinou kulturu. Nevěděl jsem to. A věřím, že když jste někde cestovali, tak jste mohli narazit několikrát. V Rusku je neslušný smrkat do kapesníku na veřejnosti. Všichni natahujou dovnitř. Takže když kdokoliv z Česka přijede do ruské kultury, tak tam jsme za prasata. Protože se vysmrkáme dokonce třeba v restauraci. A všichni Rusové si říkají, to je hovado. Když Rusové přijedou sem do Česka a začnou v restauraci nasávat, aby byli slušní, tak si říkáme, kámo, takhle ne. A kultura naráží na kulturu. Když se setkáme s kulturou Božího království, naše kultura na ní vždycky narazí. Protože tam je jiný přemýšlení. Protože tam jsou jiný hodnoty. Protože tam je jiná kultura. A dneska vás chci vzít do příběhu poslední kapitoly 2. Timoteovi a chci s váma společně narazit. Kde se ta naše kultura, česká, kterou tady máme, kultura 21. století, dobře narazí na tu kulturu Božího království. Můj oblíbený verš v Biblii je přísloví 3.12. Kdo mě znáte už nějakou dobu, tak to víte. Hospodin kárá, koho miluje, jako otec syna, jehož má v oblibě. Bůh s náma narazí. Bůh nás bude napomínat. Bůh narazí s jeho přemýšlením na to naše přemýšlení. A není to špatně. Je to moment milosti, kdy nám je představený jiný přemýšlení. A je to fajn. Když napomíná Bůh, necítíme se tak, že musíme 3 měsíce chodit kanálem, pro to, co jsme nezvládli v životě. Ale ve stejný moment nám dává ruku a říká, pojď to zkusit se mnou a jinak, znovu a se mnou. Takže tohle je trošičku úvod do toho, co zkusím, aby ta 4. kapitola s náma udělala, protože ona toho je plná v celku, toho je té jiné kultury. Apoštol Pavel, jak jsme si říkali, tak byl střelec, který prostě

Takový tvrdý, je to příkaz, tohle musíš dělat, tak dělej, tak makej. To slovo, které je tam použité v řečtině, anglický překlady to mají jinak přeložený, tak je úpěnlivě tě prosím, naléhám na tebe. S veškerou naléhavostí, kterou mám, ti říkám. To, co to znamená, ten první verš, není, že zapřísahám tě a teď už to máš blbý, protože jsem zapřísahal a musíš a ještě tě zapřísahám, ne jako kdyby mnou a mou mámou a na mou rodinu a já nevím na koho, ale na Ježíše a na Boha. A teď už to máš spočítaný, Timoteje. Tak takhle to prosím není. A poštol Pavel říká, proto kým je Bůh a proto jaký je Ježíš, tě úpěnlivě prosím o to, aby zachovával všechno, co bylo napsané a neuhýbal z cesty. Proto kým je a aby zůstal takový, jaký je. Tě úpěnlivě prosím. Hlásej slovo, buď připraven vhod i nevhod. Tam se dostáváme na další zajímavou frázičku vhod i nevhod. A my se na to koukáme někdy a ten překlad angličtina to zase má líp trefený. Není to mimo, ale ten originál má slovo buď připraven v sezóně i mimo sezónu. To, co to znamená, ten význam toho vhod i nevhod, tak to znamená buď připraven v momentě, kdy se káže jednoduše. Kdy lidi prostě přichází do církve a jsou hladoví po tom, co jim vykládáš. Kdy tam je nějaký moment v historii, kdy lidi přichází do církve a říkají, prosím, řekni mi, co se stalo. A byly tam takový momenty. A proč to Pavel, buď připraven tady v tyhle momenty a buď připraven, i když to není OK. Když lidi se budou stavět proti tobě, když budou přicházet lidi a budou proti tobě mluvit, budou proti tobě vystupovat, což se Timoteovi dělo. A v té době se to dělo ve velkým. A Pavel mu říká, buď připravená, i když je to lehký, buď připravená, i když je to těžký. Nebuď člověkem, který vede ostatní ke Kristu, když chcou být vedení jenom a jdou ti na ruku. Buď člověkem, který umí přinést pravdivost toho, co udělal Ježíš, a i v momentě, kdy to je těžký, a lidi tě tebou opovrhují. A i v ten moment se nenech zkorumpovat to, co přinášíš. V dnešní době se na to někdy koukáme a slovo vhod i nevhod bereme špatně. A já se trošku dostanu k tomu, co s tím děláme, ale ještě si to nechám. Pojďme si dočíst ten druhý verš. Usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí. To slovo trpělivosti už jsme tady několikrát zmiňovali, znamenalo nést dlouho bolest ve svém životě. A vyučuj, a i když to bude bolet. A když to ostatní nebudou chápat, znovu a znovu a znovu ty, buď trpělivý v té bolesti, kterou neseš. Tak, jak jsem byl trpělivý já. Tak, jak byl trpělivý apoštol Pavel. Koukneme se na ty tři slova, které tam apoštol Pavel předtím zmiňuje. Usvědčuj, napomínej, povzbuzuj. Usvědčuj by se mohlo klidně hodit na vysvětluj. Přiveď je k pravdě. Ukaž jim, vysvětli jim vlastně, jako kdyby v co věříš. Proč mluvíš tak, jak mluvíš? Usvědčuje tím, co znáš. Napomínej je, řekni ostrou pravdu někdy. Vysvětli jim to, ale stůj za kulturou, kterou nese Boží království. Nedělej tam kompromisy. A i když budou chtít slyšet něco jiného. No, tak přece, když tady tohle... Ne. Ty nes hodnoty a kulturu Božího království. Nenech se skorumpovat v tom, co říkáš. A třetí věc je povzbuzuj. Je tam parakaleo v řečtině. To je název, z kterého je odvozený slovo pro Ducha Svatého, pro Ducha Božího. Ten, který usvědčuje, napomíná a potěšuje nás. Je to slovo, které se používalo, když byl někdo u soudu a byl vám dán svědek, který svědčil pro vás, protože jste nic neudělali. Byl tam pomocník, který vás doprovázel. To, co bychom tam mohli dát, tak tam je doprovázej potom. Vysvětlím, co věříš. Konfrontuj věci, v kterých se jejich kultura naráží na tu Boží kulturu a nezhoduje se to. Ale pak buď člověk, který pozbudí v tom, který je zavolaný pro ně na pomoc, který je doprovází v jejich životě. To je způsob, jakým máme přemýšlet. Jakým máme nést Ježíše, a i když někteří lidi budou stát proti nám a proti hodnotám Božího království, který naráží do té naší. My to bereme a mrvíme to. Vhod či nevhod bereme a mrvíme to. Jsou lidi, kteří si to přebrali a možná jiný verše, ale já mám pocit, že to je postavený dost na tomhle. Kterým je jedno, co

druhý prožívá, prostě to řeknou. A jsou křesťané, kteří se překouknou na tu 1, 2, 3 seznam a řeknou si, dvojka je strašně fajn. Napomínej a řekni ostrou pravdu. Amen. To udělám. Já vám řeknu pár extrémů, kterých jsem si zažil. Byl jsem na jednom nejmenovaným křesťanským soustředění. Byli jsme v nějakým komplexu, takovým velkým hotelu. A byla tam samozřejmě nevěřící obsluha. Hej? A servírky a majitel a stál spoustu dalších lidí. A byli tam křesťani, kteří podle mě nemohli znát tady tohle dobře. Měli tam jinou teologii nad těma veršema. A byli tam třeba nevěřící lidi, kteří zažili si ostrou pravdu, protože to máme přece dělat, tu dvojku. Takže prostě tam byla holčina, která kouřila před tím hotelem prostě cigaretu a šli kolem hlouče křesťanů, tak se jeden zmínil jen tak bokem, jo, a Bůh by nechtěl, aby zkouřila. A šel dál. Říkáme a kážeme pravdu. Amen. Kdo přijde do církve? Tahle holka ne. To je vytržený z toho, kým máme být. To je vytržený z toho, jak to máme nést. Další den jiná holčina se rozbrečela, protože se s ní rozešel kluk v ten den. A seděla venku na lavičce a dokolem křesťaní. Tak jsem zastavila jedna paní. A říká jí, co se stalo? Můj přítel se se mnou rozešel dneska. Byl věřící? Ne, nebyl. Proč? Kdyby byl věřící, tak se s tebou nerozejde. A dala jí křesťanskou knihu a řekla, tady tohle si přečti a poznej Boha. Tohle je někdy způsob, jakým způsobem bereme tady tyhle verše. Vhod i nevhod. Neznamená to přijít za lidma a v obchodě evangelizovat prodavačku, která má makat. A vy říkáte půl hodiny evangelium. Ona říká, já tady mám práci, já potřebuju obsloužit lidi za váma. Vhod, i nevhod, vhod či nevhod neznamená tady tohle. Na formě a na způsobu, kterým přinášíme evangelium, záleží strašně moc. A apoštol Pavel sám říká, pro Žida jsem Židem, pro Řeka jsem Řekem a pro všechny jsem vším, aby aspoň někteří přijali plnost evangelia. Vhod či nevhod znamená, buď pravdivej a stůj za kulturou Božího království, a i když to budeš mít těžký ve své kultuře. To je vhod či nevhod. Nevzít pitomou formu a omlátit to lidem vo hlavu. Často se děje to, že lidi vezmou ty věty 1, 2, 3 a vezmou to teda celý, ale dají to do zkratky. Takže vám v rychlosti řeknou, hej, jsi hříšnej, jdeš do pekla, čiň pokání, Ježíš tě miluje, amen. Co to dělá s těma lidma? Tam není rychlý proces tady v tomhle. I když to tam je napsaný ve dvou verších, nebo v jednom, v jedné větě dokonce. To byla diskuze s těma lidma. To byla věc, která nese diskuzi, lásku, vztah a je to proces, který to nese. To není odbouchni si to, řekni to v jedné větě a běž pryč, protože teďka jsi to zvládl. Jako církev si můžeme za to, že lidi nemají rádi Boha. Největší překážkou mezi člověkem a Bohem není zkažená doba a nikdy nebyla, ale zkažená církev. A potřebujeme narazit někteří z nás v tom. Ne, aby jsme plivali na církev kolem nás. Někdy za ní potřebujeme omluvit. Těm, kteří se s ní setkali. A já se omlouvám vás, kterým vám byla prezentovaný Bůh a Ježíš samotný způsobem, který vás odsoudil. Ježíš pojmenuje pravdu ostře. Ale ve stejný moment objímá a přijímá. My jdeme někdy jenom s dvojkou. A ještě se poplácáme po rameni. Doba je vždycky zkažená, byla zkažená a bude zkažená. To, jak roste Boží kultura jeho království, se odvíjí na základě toho, jak moc je zkažená a zkorumpovaná církev, ne doba kolem. Apoštol Pavel byl ten, který řezal. A někteří z nás potřebujeme, aby tohle řízlo do nás. Není to špatně. A já věřím, že v tomhle to můžeme a máme to měnit. Není to výmluva, je to pravdivá realita někdy. Začátek naší vize v City House začíná, chceme měnit pohled lidí na Boha a na církev. A já si nemažu med kolem huby, já si uvědomuji, že spousta lidí ze City House mohla a působit stejným způsobem.
možná utmeně. Ale i my někdy umíme sejmout lidi. A jsme furt jenom ve vývoji. Ale to, jak uměl napomínat Ježíš, to, jak vyučoval, aby napomínal Pavel Timotea, tak mělo trošičku jinou příchuť, než to často přinášíme my, anebo bylo přinesený nám. Někteří z vás tady sedíte a máte odprezentovaného Boha, který neexistuje. A tím, jak vám to bylo odprezentované, tak to je překážka pro každý kázání. V momentě, kdy slyšíte, že vás miluje, tak to je pro vás těžký, protože jste slyšeli x takovýchhle věd, kde vás soudil. Ježíš umí napomenout tak, že ho jdete obejmout ve stejný moment. Nebo se s tím poperete. Ty pravdy tam jsou, ta kultura je nárazová. My se budeme bavit o těch věcích, kde budeme narážet teďka ještě. Je to nárazový, ale jdeme se s tím poprat. Není to tak, že bychom už prostě od Boha potřebovali být zdrhnout a nikdy se k němu nevrátit. Zdržel jsem se tady až moc dlouho, jedeme dál. 2. Timotej, 4. kapitola, 3. až 5. verš. Proč je má vyučovat Timoteus takhle? Protože přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé vyučení, ale budou se podle vlastních chutí odkloubovat učiteli, kterým budou lechtat sluch. Najdou si učitele, kterým říkají to, co chcou slyšet, jinými slovy. Odvrátí už i od pravdy a uchyli se k bájím. Řekni mi to, abych se cítil dobře, řekni mi to, co se mně líbí a za tebou půjdu. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo a kazatele evangelia a naplň svou službu. Je tam spoustu momentů, kdy Pavel v tom, co dělal, tak se dostával do křížku s lidma. A byly to náročné věci. A to neznamenalo, že se vyhneme těžkým věcím a konfrontacem a pronásledování. V Česku to tak není teďka. Můžeme za to být rádi. Ale mu říká, proč to tak máš vyučovat? Protože přijde doba, kdy lidi tohle nebudou chtít slyšet. Ať to jsou lidi, kteří znají to, co je napsané, ať to jsou lidi, kteří jsou konfrontováni s pravdou, ať to jsou lidi, kteří jsou pozbuzováni žít život, který tam vede. Protože až přijde ta doba, tak potom budou vědět a budou moct trošičku líp obstát. Proto to vyučuji. Pak apoštol Pavel pokračuje dál a u toho se taky trošičku víc zasekneme. 4. kapitola, 6. až 8. verš. Já už totiž začínám být obětován. Přišel čas mého odchodu. Apoštol Pavel byl už vězněný předtím několikrát, byl bičovaný, kamenovaný, spoustu dalších věcí. Připomíná to v Timoteovi té předešlé kapitole, jak jsme se o tom bavili, ale tady je moment, kdy apoštol Pavel říká Timoteovi, z tohodle vězení už asi neodejdu. A jestli pro svůj konec tady. A on říká, už je ten čas teďka, kdy odcházím. Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval, teď na mě čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce, a nejen mě, ale všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Apoštol Pavel je úplně na konci svého života, jsou to s velkou pravděpodobností a i poslední slova, které Timoteovi píše, protože úplně nevíme, jestli se s ním potom ještě potkal a spíš ne. A sděluje mu tam něco, co je to nejdůležitější. To tam jde přinést. Ty poslední slova, které si každý z nás nějak tak necháváme, možná na tu smrtelnou postel. Co je to nejdůležitější teda? Co je to, co ti potřebuji říct, protože to jsou poslední věty, které ti napíšu. To stejné, co jsem ti říkal od začátku, je to neměný. Apoštol Pavel žil život integrity, která byla jedna lajna. Neříká tam Timoteovi nic novýho. Bere ho tam znovu, mu připomíná v 1., 2., 3. a 4. kapitole slovo, který slyšel. Slovo, který je pravdivý, slovo, na který jsi mohl opřít, slovo, z kterého vychází veškerá služba, slovo, který tě vede do míst, kterých tě potom vysvobodí, slovo, na který se máš a budeš opírat. A znovu mu to připomene. Já jsem sám přemýšlel nad tím, jako kdyby, co pozbuzujeme my a vyzdvihujeme, když pozbuzujeme lidi. Timoteus potřeboval pozbudit. Apoštol Pavel, který byl tank a střela a vždycky všechno prorazil, jde pryč. Timoteus, který byl trošičku víc ustrašený, ale byl vždycky věrný a pak to prorazil s Bohem, vždycky nakonec, tak tam zůstane sám. Apoštol Pavel mu říká, mohl by mu říct spoustu charakterových věcí. Však si vzpomeň, jak jsi oblíbený, protože umíš pozbuzovat. Však si vzpomeň, že máš dar rozpoznání a umíš pojmenovat dobře věci. Však si vzpomeň na to, kým seš, jaký máš obdarování, co neseš, jak si tě lidi zažili. Ani jednu věc.
tam není v té kapitole. A apoštol Pavel mu říká, nevzpomeň si na to, kým jsi ty. Vzpomeň si na to, kým je Bůh, kým je Ježíš, co udělal on, jaké je on, kým je on v tvým životě. A o to se opři. Protože v momentě, kdy se opřeš o cokoliv jiný, tak spadneš. A my, když se koukáme na sebe samotný, jak na naši službu, tak to máme často. A já to mám často postavený většinu. To mám postavený na obdarování. Ale však přece já jsem si tu správně, protože já mám snad dar vyučovat. A lidi říkají, že jako kdyby to chápou, když mluvím. A přece já mám dar povzbuzení. A když mě lidi většinou povzbuzují, tak to je tohle. Víš, Čenzo, ty. Není to špatně, není to základ. A apoštol Pavel říká Timoteovi, seš ten, který vede další. Jediná věc, o kterou se můžeš opřít, je Bůh. Jeho slovo, to, co udělal, je to Ježíš. Tvoje obdarování, tvoje dovednosti jsou fajn. Není to opěrný bod. Není to to, na čem stojíš. Já si říkám, jak moc moje služba a to, kým jsem, stojí na mým obdarování. Jak moc to definuje, v jaký službě budu a skončím. Bože, co bych mohl pro tebe dělat, když umím tohle? A proč to Pavel by se ptal, hej, když Bůh umí tohle, tak si můžeš zavolat kamkoliv. Půjdeš, až si zavolá? O co se opíráme? Střílím sám do sebe, narážím sám na sebe, moje přemýšlení naráží na mě, já se nejčastěji opírám o svý obdarování. Nemám načtenou Bibli tak, jak bych chtěl. Jsem opřenej o zkušenosti s Bohem. Jsem opřenej o to, co Ježíš už udělal. Není to špatně, je to málo. Potřebuji se víc opřít o tom, kým Bůh je. A nejenom v mém životě, ale kým byl v historii tady tohohle světa. Tohle si připomenout, protože neznám Boha všema způsobama. A až přijde nová věc a já nebudu mít zkušenost, tak nemám se o co opřít, pokud se neopírám o to, kým je Ježíš v Bibli. A budu mít otazník a nezvládnu to. A dám si nadržku a Bůh, Ježíš pak bude netrpělivý a řekne mě, tak za znovu, co? A řekne mi, co se děje, a řekne, dej mi tu ruku a pojď se mnou znovu. A půjdete se mnou dělat znovu a znovu a znovu a znovu. A doufám, že budu mít moment milosti, v momentě, kdy si budu připravovat kázání na 2. Timoteovi na 4. kapitolu. Kdy mě sejme během té přípravy a řekne, jsi opřený špatně. Pojď se opřít o jiný místo. Nepřipomínejme lidem, kteří vedou ostatní v duchovní službě, jaký mají obdarování na prvním místě. Ale připomeňme jim to, kým je Ježíš na prvním místě. Co je napsané o něm, protože tam máme být opření. Ne o to, co dokážeme a co Bůh dokazuje skrze nás. Druhá věc, kterou apoštol Pavel a Timoteus měl podobnou, stejnou, oba dva byli následovníkem Ježíše Krista. Je obrovský rozdíl mezi následovníkem Ježíše a fanouškem Ježíše Krista. A je spoustu fanoušků. A není to špatně, protože to je často proces, než se dostaneme k následování. Následovník Ježíše Krista neříká Bohu, co má dělat. Ale ptá se Boha na to, kým má být a kam ho Bůh vede. Následovník Ježíše Krista není fanoušek, který řekne Bohu, až se mě budeš hodit, tak tě zavolám. No, Bůh, teďka bys měl udělat tohle. Kdyby, Bože, to šlo, tak teďka je někdo nemocný. Následovník Ježíše Krista je ten, který se oddává Bohu a říká mu, já jdu následovat tebe. Já jdu daleko víc poslouchat to, co ty mě říkáš, to, co tebe bolí. Já ti nejdu diktovat seznam věcí. A to není špatně, to je cesta, kterou jdeme. Ale je tam ten překlop z fanouška do následovníka a je strašně důležitý. Fanoušek hledá, kde mu Bůh může pomoct. Kde mě Bůh ještě může pomoct? Co pro mě Bůh může ještě udělat? Následovník hledá, co další má Bohu odevzdat. Co se ještě držím? Kde se ještě nedokážu spolíhat na tebe? Co jsem ti ještě neodevzdal? Kde si furt jedu to svoje, a i když vím, že jsi daleko lepší než já? A i když už vím a mám zkušenosti v dalších oblastech mýho života, že když se spolehnu na tebe, tak to bude vypadat dobře. A i když skončím blbě. Teď mě to
diktuje a ukazuje celý život apoštola Pavla, když on to píše Timoteovi, když mu říká, když jsem se spolehl na Boha, tak jsem se vždycky z toho dostal. Vždycky to bylo použitý na jeho slávu a vždycky jsem za to vděčný na konci. Kde to máme? My. Jsem fanoušek nebo následovník. To, co měl Timoteus a měl i Pavel, byl bod obratu s Ježíšem. A někteří z nás ho nemají a je v pohodě, že jsme fanoušci, je to úplně v klidu. A nebo jsme antifanoušci, je to úplně v klidu. A každý z nás potřebuje bod obratu. Pavel ho tam měl šíleným způsobem, kdy byl proti Ježíši, proti celému křesťanství, zavíral křesťany, nechával je zmlátit a pronásledoval je. Byl pohromou pro křesťanský svět tehdejší doby. A najednou se setkává s Ježíšem a úplně otáčí, ale to setkání s Ježíšem ho vzalo z nepřátele Ježíše a církve na jednoho z největších misionářů tady téhle historie, kterou tady žijem. Měl tam ten bod obrácení. Nesnažím se být na sílu následovní, když nemáme tady tyhle věci. Tam je cesta k tomu. To není makej, dělej a musíš. Ale pojď tou cestou, protože tam je. Timoteus to měl jiný. Timoteus byl od začátku vychovávaný v křesťanském světě. Měl už babičku a maminku, která ho vyučovala tomu slovu. A apoštol Pavel, když tam přijíždí, tak se seznamuje s tím, kým je tam nějakou dobu a pak ho bere rovnou sebou na misi. Timoteus to měl možná daleko víc postupný. Měl to daleko víc, je to víra mých rodičů, teď je to víra mě už. Teď se proto rozhoduju, dává to mně smysl. Nemáme tam napsané, jestli měl nějaký zkušenost nebo nějaký velký obrat, ale víme, že tam měl postupný vedení ze své rodiny. Měli zkušenost s Bohem, aby se mohli odrazit od pozice antifanouška nebo fanouška do následovníka. Slovo na tenhle rok, ještě nějaký měsíc pro City House, který máme, je slovo ve všem. A je to slovo, který vyjadřuje tady to překlopení z toho fanouška do následovníka. Poznávat Boha, který je Bohem, který ho když bude poznávat a postupně mu dávat oblast za oblastí v našem životě, tak nakonec skončí ve všem proto, kým je. Nakonec se my překlopíme z toho fanouškování, kde se koukáme na Ježíše, a to je skvělý, že si používáš ty lidi, a to je skvělý, když jste, a já to tady mám rád v církvi, a to není špatně, to je období, který tam máme, ale Ježíš nás vždycky bude tahat a nechceš začít kopat taky za ten můj tým? Nechceš mě přestat fandit z tribuny a říkat, hej, já už se nestydím za křesťany, hej, mě to v celku dává smysl. Nechceš sejít z tribuny a jít se mnou v týmu? Tak jak jsem si zavolal svých 12, tak jak jsem si zavolal svých 128, tak jak si volám každý den všechny? Jestli je to na tobě moc brzo, řekni mě, že potřebuješ ještě nějaký obrat. Ale Ježíš nás vždycky bude táhnout z fanouškování do následování, abys mohl být ve všem. Proto kým je? Gentlemansky. Odpověď je vždycky na nás. Víte, v dnešní době je chtění strašně populární věc. Spoustu z nás chce. Máme spoustu věcí na výběr, rozhodování, nabídek, teologie, kázání, všeho. A máme spoustu nabídek a spousta z nás je zaseknutý na úrovni já chci. Bože, já bych chtěl teda. Já chci být následovník. A někteří jsme v chtění roky. Znovu jdem narazit. Ježíš sám říká, chtění je k ničemu. Dokud nenesete to, kým jsem, dokud si mě nepoznáte, dokud nejdeme s Ježíšem, dokud nežijeme s Ježíšem, tak chtít být následovník není to. Je to furt součást mezifáze. A někteří z nás už žijeme život, já bych chtěl až moc dlouho. A nejenom ve křesťanství. Už je to styl našeho přemýšlení, který nám dá často pocit, že teda jako kdyby proto děláme něco. Já bych chtěl víc cvičit. Já bych chtěl začít držet dietu. Já bych chtěl ráno si číst každý den Bibli. Já bych chtěl, já bych chtěl, já bych chtěl, já bych chtěl. Ale chtění není následování. Dokud to nežijeme, tak nenásledujeme. Dokud si to nezažijeme, tak nemůžeme následovat. Křesťanský život se neděje na úrovni chtěl bych, ale žiju. Tam se následuje Ježíš. Spoustu z nás chce.
A když je výzva, tak reagujeme na to, taky chci. Není to špatně, je to nedotažený. A dneska věřím, že spoustu z nás Ježíš tahá, přestaň chtít. A začni se mnou žít. Přestaň mluvit o tom, že bys chtěl číst Bibli. A začni ji číst. Víte, my čteme často Bibli jenom proto, aby jsme četli Bibli. A apoštol Pavel, když se baví s Timotem a pro Židy v tehdejší kultuře, číst Bibli znamenalo ne jdu si číst Bibli, ale znamenalo to jdu se setkat s Bohem. Když si čtu Bibli, tak tam hledám, kým Bůh je, jaký má srdce, jaký má přemýšlení a setkávám se s ním samotným. Aby když se potom potká s mýma okolnostmi, které budou těžké, tak abych svým okolnostem mohl přijít je sem a říct, tak ale tohle je můj Bůh. Ty nevíš, proti komu stojíš. Ne proti mně, ale proti Bohu, který stojí za mnou. Bože, prosím, můžeš tím, kým jsi byl ve starým zákoně, v první Samuelovi, v tým, kým jsi byl v Izajáši, tým, kdy jsi byl v Jeremiáši, tým, kdy jsi byl, když se narodil Ježíš, tým, kdy jsi byl v Timoteovi, tým, kdy jsi byl v druhým Timoteovi, 4. kapitole. Můžeš to být i dneska se mnou? Protože ty jsi Bohem, který je neměnej. Já to o tobě vím. Ale chybí mě to vidět v mým životě. Ale teď se to jdu modlit. Buď Bohem a i u mě. Vím, kým jsi. Seznámil jsem se s tebou. Nečteme si Bibli, aby jsme četli Bibli. To je strašně málo a často strašně nudný. Čteme si Bibli, aby jsme se setkali s Ježíšem. S jeho charakterem a srdcem. 2. Timoteovi 9 až 16. Udělej vše, abys ke mně brzy přišel. Démas si zamiloval tento svět a opustil mě. A apoštol Pavel říká, co si zažívá v poslední dobu. Odešel do Tesaloniky. Krescens do Galácie, Titus do Dalmánie. Jediný Lukáš se mnou zůstal. Vyzvedni Marka a přiveď ho sebou. Velmi potřebuji jeho pomoc. Až půjdeš, přines mi plášť, který jsem nechal v Troádě a u Karpa a knihy, zvláště pergameny. Kovář Alexandr mi velmi ublížil. Pán mu odplatí podle jeho skutku. Tam to nebylo, že by pro něho chtěl něco těžkého. On mu říká, Bůh se postará o ně, já to nebudu řešit. Já si nenesu v sobě, Bůh je ten, který to vidí. Ne jako, hej, Ježíš ho potrestá, protože je to kovář. Který mě ublížil. Při mé první obhajově se za mě nikdo nepostavil. Všichni mě opustili. Kéž jim to není počítáno. Říkám mu, víš, kde jsem teďka? Jsem ve vězení, vím, že umírám a lidi, kteří mě byli blízcí, odešli pryč. Když jsem měl obhajobu, nikdo tam nebyl jako Parakaleo. Nikdo tam nebyl jako můj obhajce. Byl jsem tam sám obviňovaný ze všech stran. Všichni mě opustili. Z největší pravděpodobností tady mluví o židovských lidech, kteří s ním byli. Protože pak tam má další věty lidi, kteří ho neopustili. Tady tohle naražení dneska vynecháme, aby jsme to stihli časově. To, co tam jde vidět na Pavlovi, a řekneme se jenom bezkratce, nebudeme si to teďka projíždět všechny ty verše, které to tam ukazujou. A apoštol Pavel, když začínal svou službu, když byl na první misijní cestě, tak sebou vzal Jana Marka. Já to vám to řeknu v rychlosti. A když ho sebou vzal ten Jan Marek, když byli v Antiochii, tak nezvládl to, co se tam všechno dělo. Nevíme co, nevíme kvůli čemu, ale prostě řekl, hele, děkuju moc za pozvání, děkuju moc Barnabáši, děkuju moc Pavle, že jste mě vzali sebou, já jdu pryč. A když odjížděli z Kypru dál, tak Marek odjel zpátky do Jeruzaléma. A apoštol Pavel ho sebou vzal, on to nebyl schopný rozdejchat. Nebyl jak Timoteus, který byl věrný vždycky. A nezvládl to. A pak tam přichází moment o 2 kapitoly později, kdy Barnabáš, který ho tam pozval spolu s Pavlem, říká, vezmeme spolu Jana Marka znovu. Až apoštol Pavel říká, ne. On není ready na tady tuhle službu. Vždyť nás opustil. A je tam napsaný, že vznikl tak ostrý spor, že se rozešli Barnabáš s Pavlem. Barnabáš řekl, když ho nechceš, já ho vezmu a vezmu ho zpátky na Kypr. A apoštol Pavel řekl, OK, běžte si. To není charakter, který by jsem vzal do služby. A když apoštol Pavel končí po nějakých 20 letech tady od tohohle momentu, tak ho tam vyzdvihuje Marka.
Říká, přivez ho ke mně, protože mě bude prospěšný. Když zmiňuje lidi, kteří ho opustili a nevstáli tam s ním u soudu a odešli pryč, tak jako Marek předtím, tak jim neříká, kámo, hlavně se s nima už nikdy nesluš, protože oni, když přijde do tuhýho, tak odejdou pryč, tak jako Marek tenkrát. Ale když se to děje o několik let dozadu, tak říká, snad tím to nebude počítaný. Už je jiný, už je proměněný. A i na Pavlovi jde vidět na tomhle a na spoustě dalších příběhů, že se posouval v tom, kým byl. Každý z nás se bude posouvat, vždycky jsme na cestě a je v pohodě být v tom momentu, kde jsme. Ten konec toho příběhu je zakončený tím, že Pavel říká Timoteovi, prosím, dostaň se ke mně. To, co je tam strašně silný na tom od toho 9. do 22. verše, je, že apoštol Pavel mu tam vysvětluje, v čem je. Že je bez lidí, že je bez přátel, že ho opouští, že za něj nepostaví, že je ve vězení a že umírá. A do toho všeho ho pozbuzuje. A do toho všeho říká, Pán se tady oslavuje. Pán si to používá, Bůh je tady se mnou, Ježíš je tady se mnou. To, co apoštol Pavel nám říká strašně černobíle tady v tomhle úseku, je, že Bůh s námi dokáže být ve všem. V každé okolnosti našeho života. Otázka je, v čem všem dokážeme my být s Bohem. Protože spousta z nás zdrhá, když to je těžký. Spousta z nás, v momentě, kdy nás někdo za křesťanství zmátil a zbičoval někde, tak si řekne, tohle má znamenat křesťanství? Tohle jsi dopustil, Bože? Ty nemůžeš být dobrý. Jdeme pryč. Apoštol Pavel byl ten, který nesl šílený věci fyzicky a v tom všem dokázal mít radost a ne Boha obvinovat jako ten, který za to může, protože ne. Ale jako mít Boha, který říká ve všem, co dělám, ve všem, co je těžký, ty seš Bůh, který tady vždycky se mnou. Bez tebe bych to nezvládl. Bez tebe bych lidi nepozbuzoval. Bez tebe bych nebyl tím, kým jsem. V jiném textu říká, už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Já vím, jak jsem žil předtím. Já bych zdrhl pryč. Já bych tohle nezvládl. Ale Ježíš, který je ve mně, je silnější než já. Já už nepoznávám sám v sobě sebe, když někdy jednám. Ale poznávám Ježíše, vidím jeho podpis. Ne ten svůj. My si možná nedokážeme představit tady takhle těžké věci. Já poprosím už kapelu, aby přišla na stage. My si možná nedokážeme představit bičování a tady další věci, protože v naší kultuře to není realitou. Naše kultura nenese pro následování křesťanů a následovníků Ježíše Krista. Ale ten princip tam máme znovu a znovu. Na začátku tady tohohle roku jsem skončil v nemocnici s embolí, s infarktem plic a byl jsem tam 7 dní a tím, jak se znám, tak vím, že bych často přinášel ten hlas, který by přinesla většina z nás. Bože, proč? Bože, proč já? Já mám 2 děti, to jsi nevěděl. Ty jsi nevěděl, kolik toho už mám v životě. Ty jsi nevěděl, co všechno nesu. Ty jsi nevěděl ty lidi, kteří se tady hroutí. Já už nezvládám a ještě mám mít trombozu a ještě mám mít emboli. Proč? Proč teď? Proč to děláš? To, co se tam změnilo tady v tenhle okamžik, bylo moment, který se mě stal s Bohem 2 dny předtím, než jsem zjistil, že mám trombózu. A následně mě to vlítlo do plic a ucpalo mě to cévu tam. A byl jsem tady v tomhle sále a modlil jsem se, naštvaný na Boha. Šel jsem si to s ním vyříkat. Už dlouho nesu bolest a nic se neděje. Biblicky řečeno, už dlouho jsem trpělivý a už to nezvládnu. Už to bolí až moc. Kde seš? Říkáš, že mě máš rád? Nevěřím ti. Proč něco nezměníš? Proč něco neuděláš? Proč dělat zázraky pro druhý a pro mě ne? A nadával jsem Bohu tady v tomhle sále. Bůh nepřinesl změnu. Bůh nepřinesl zázrak. Bůh mě až moc silně řekl, já jsem v tom s tebou, ve všem, co neseš. A ten pokoj, který jsem dostal a tu emoce klidu, kterou jsem tenkrát dostal, mě stačila. Vzal mě to pryč tíhu všeho kolem. A vzal mě to naději do toho, že Bůh to vidí a ví a On je ten, který je se mnou. Bůh nikdy nepřinese zázrak, který bychom chtěli, ale proces, který pro nás má.
A když jsem se o dva dny později dozvěděl, že mám trombózu, a říkal jsem to Lizy, a říkal jsem, že je to vážný, tak jsem mi říkal, víš, já vím, že to bude znít blbě teďka, ale já věřím, že se to podělá o trochu víc. Protože Bůh mě dal až moc velký pokoj jenom na trombózu. Až moc velký klid jenom na to, co se mě děje. A o týden později jsem jel do nemocnice, když jsem ráno vykašlával krev a musel jsem být na lůžku a tam jsem ten pokoj potřeboval hodně. A byl to moment, kdy jsem se tam v jedno ráno od 2 do 5 chodil v bolesti, protože jsem nemohl ani sedět a říkal jsem Bohu jenom, ty seš tam se mnou, ty seš tam se mnou, ty seš tam se mnou. A připomínal jsem si ten moment, kdy jsem tady s ním byl. Bůh tam bude vždycky s náma. Bůh dokáže být s náma ve všem, co neseme v našich životech. Můžeme ho vyhnat pryč otázkou, proč teď, proč já? Jseš zlej. Nebo můžeme jít tam, kam chodil Pavel. Tam, kam chodil David, když říkal, údolím stínu smrti s tebou projdu. V životě, které je rozmlácené, které je neplné, protože ještě jsi nepřišel po druhý. Ty seš se mnou ve všem. Nebudu si stěžovat na to, že jsi špatný. Budu se radovat z toho, že jsi Bůh, který je jediný, který se mnou dokáže stát v těch věcech. Nemusím se ptát, proč. Protože vím, kým jsi. Tohle připomíná apoštol Pavel nám všem. Bůh s námi dokáže být ve všem. Otázka je, v čem dokážeme my být s Bohem. Doufám, že jsme mohli párkrát solidně narazit dneska s naší kulturou, s naším přemýšlením na to Boží. A já bych se teďka rád za nás modlil. Pane Ježíši, já tě prosím za ty z nás z začátku, kteří s tebou nemají zkušenost, kteří s tebou nemají ten obrat, kteří nemají to, co měl Timoteus, to, co měl Pavel, to, co mají ostatní. Kteří nemůžou být následovníky, protože jste ještě nezažili. Dej se nám zažít. Postupně, nárazem, zázrakem, tím, že si budeme číst Bibli, tím, že na chvalách tě zažijeme a uslyšíme. Ale dej se nám zažít. Chci prosit za ty z nás, kteří jsme fanoušci a ne následovníci. Kteří milujeme ti fandit v neděli, dopoledne. Nestydět se za tebe. Ale zůstáváme u chtění. Já bych chtěl tě následovat. Zavolej nás od fanouška k následovníku. Ať nemusíme být lidma, kteří zůstanou o další rok zaseklí na lavičce chtění. Není to špatný místo, je to proces, ale prosím, Česko potřebuje daleko míň fanoušku Ježíše Krista a daleko víc následovníku Ježíše Krista. Vem si nás tam. Prosím tě za ty z nás, kteří nesou těžké věci. Tak jako nesl Pavel a je to realita nás všech. Nehrajme si na to, že jsme v klidu, že všechno je kolem nás je v pohodě. Spoustu z nás těší dnes na náročné věci. Vem nám pryč to, co Pavel neměl. To, co máme často my. Vem nám pryč naše proč a obvinění tebe samotného, jako toho viníka, který za to může. A ukaž nám, že jsi jediná pomoc tady v tenhle moment. Ne ptát se proč, ale říct na tebe jedinýho se můžu opřít teďka, protože nikdo jiný tam nedokáže se mnou stát. Já už nevím, jak dál, já jsem moc slabý, já jsem vyčerpaný, ty tady nejseš. Ty nám milost, ať můžeme přijít syrový k tobě, takový, jak jsme. A můžeme odejít s tebou, bez proč, ale s Bohem, který stojí za našima zádama, protože jsi Bohem, který s náma bude ve všem. Amen.

0: Bohoslužba na Rádiu 7 pro dnešní dopoledne končí a se Znělkou se loučí i vaše průvodkyně ranním vysíláním Rádia 7 Kateřina Hodecová. Přeji vám krásný a klidný den a těším se někdy příště naslyšenou.
1: Poslední červencová neděle s datem 26.7.2026 právě překročila 10. dopolední hodinu. Na Rádiu 7, které právě posloucháte, usedl za mikrofon moderátor Milan Remeš a srdečně vás zdraví a vítá u dnešního poslechu. Dnes má být teplý den s předpokládanými nejvyššími teplotami 25 až 29 stupňů Celsia. Počáteční polojasnost má přecházet k oblačnosti až zatáčení. A postupně mají přicházet od západu deštíky a přeháňky a pozor, místy i bouřky. S počasím to bývá často nejisté, ale jistotu můžete mít v tom, že my s vámi budeme celý den a z našeho vysílání se bouřek určitě nedočkáte. Co jsme pro vás připravili, se dozvíte z následující pořadové nabídky.

Jako setkání Ježíše se samařskou ženou může působit vyprávění Marie Komendové, které v 10 hodin 15 minut nabídne relace Život víry. Závěrečný díl našeho rozhlasového minikurzu efektivního rodičovství uzavřeme debatou nad tématem, na které při výchově narazí každý rodič, ať chce nebo ne. V repríze pořadu Rozmarína se moderátorka Petra Eliášová zaměří na disciplínu a řád. Její host Eliška Vondráčková z Brněnského centra pro rodinu a sociální péči vám nabídne inspiraci, jak nastavit pravidla s respektem a bez zbytečného křiku. Nalaďte si v 11 hodin. Kdy budu konečně šťastný? Každý si tam jistě dokáže dosadit tu svoji podmínku. Jak je to se štěstím ve skutečnosti, ukazuje ve svátečním slově Vlastimil First. Nalaďte si přesně v poledne. Celý červenec patří v intervalu nahrávkám skupiny Trabant. Poslední řádovou deskou tohoto uskupení je album Vlnobít z roku 2014. Deska břitká, ostrá, ale ve své přímočarosti zároveň velmi pravdivá a nepřikrášlená. Písně o tom, jak láska zvítězila nad pravdou, lží a nenávistí, zazní v intervalu 5 minut popoledni. O čem všem může vyprávět bílá barva, se dozvíte od 13 hodin. Dnešní kormidlové povídání bude tónováno do běla. Na všechny děti se těší kormidelnice Petra. Poklady z archivu vás i dnes zvou k přemýšlení o Boží vůli. Jak se Boží vůle rozpoznává a jak se projevuje? Nalaďte si od 14 hodin. Jan Dysma ze Zelenka patří mezi české barokní skladatele. Ačkoliv jeho dílo bylo v 16. století bráno jako zcela nemoderní a zastaralé, v pozdější době našlo své posluchače. My si poslechneme Ouvertýre a Sete Concertanti in F a dílo Hypokondrie in A. Pořadem v 15 hodin provází Ondřej Kyjas. V 16 hodin se vydáme na husitskou faru v Kuřimi. Manželé Markéta a Petr Šanderovi stáčí svůj pohled na to, co je na očích a přitom skryté. Bohoslužba slova zní v pořadu Séla. Některé skupiny hrají už pěknou řádku let a jejich písně stále přináší radost do srdcí posluchačů. Písně skupiny Radostné srdce znějí již více jak 30 let. V hudebním archivu po nich pátrala Kateřina Hodecová. Vy si je můžete naladit v písničkách z archivu o 16:30. Lidská práce byla dlouho jediným zdrojem energie, než přišla na řadu biomasa a práce zvířat. Velký energetický rozmach přinesla průmyslová revoluce a následně další revoluce jaderná. Jaká další energetická revoluce nás možná čeká, nastíní předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová v Akademii v 5 hodin. Přednášku z brněnského Saleska přinášíme k připomínce jejího úmrtí koncem minulého roku. Kdy konečně budu šťastný?
každý si tam jistě dokáže dosadit tu svoji podmínku. Jak je to se šestím ve skutečnosti, ukazuje ve svátečním slově Vlastimil First. Naladíte je i po 18. hodině. To byly pořady, které si spolu s písničkami můžete užít ve vysílání Rádia 7 až do 18. hodiny. Nyní pár písničkových potěšení od Ginny Čunkové Já svou víru nestrácím a Mariana Lipovského s kapelou Timothy My Lord, I long for you. Pane můj, po tobě toužím. Přeji vám příjemný poslech.

0: tři manželství nenaplnila touhu Marie Komendové po takovém zdroji lásky, který by ji naplnil, aby se mohla o lásku dále dělit. Bylo v tomto zlomem setkání s Bohem? To uslyšíme v následujícím pořadu, který pro Rádio 7 připravila Jiřina Gina Čunková.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Já všechny zdravím jménem našeho pána, já se jmenuji Maruška. Možná, že mě někteří poznáte podle hlasu nebo podle přízvuku, protože tam zní trochu toho polského původu. Narodila jsem se do rodiny, o které se nedá říct ateistická, ale taky nebyla tak zcela věřící, to znamená ne ve smyslu toho, jak to známe my, znovuzrození křesťané. Byla to, nebo je to rodina teď už tedy znovuzrozených křesťanů, ale v té době jenom takových nominálních. Takže povědomí Boha vždycky bylo nějaké, nicméně bylo to jenom povědomí, pak samozřejmě došlo i k takovému náboženskému úkonu, kterým je konfirmace. To jsem absolvovala ve svých 10 letech, takže v té době jsem i měla, dá se říct, živý vztah s panem Ježíšem, i když mě nikdo nevedl způsobem, jaký známe, to znamená skrze modlitbu pokání a rozpoznání toho, že jsme hříšníky. Ale prostě tím způsobem, kterým mi bylo sdělena pravda o Kristu, takový jsem jej přijala. Nějakou dobu toho svého dětského života jsem chodila s pánem, ale pak jak život šel dál, tak jsem pana opouštěla a až jsem ho úplně opustila. A tak ten můj život i podle toho vypadal. Vdala jsem se, když mi bylo asi 20 let, z toho manželství mám jednoho syna. Dlužno podotknout, že můj první manžel byl Židem, i když nepraktikujícím, ale tak nějak Bůh začal své dílo v mém životě skrze to, že mi dal posléze až za několik, dá se říct, 10 let do srdce lásku k Židům. A s tímto je spojena i moje služba. Ale vzhledem k tomu, že v té době jsem už s panem nekračila a žila jsem světským způsobem, tak to manželství nebylo šťastné, ne proto jenom, že jsem nebyla věřící, ale také proto, že manžel se uchyloval k alkoholu a i ta zodpovědnost tam nějak scházela v té péči o rodinu. I když tam to snažení bylo, ale prostě síla hříchu jaksi převládala, jak u něho, tak u mě, takže jsme neřešili tyhle ty problémy božím způsobem. Po 3 letech to manželství skončilo. Ale vzhledem k tomu, že každý člověk jaksi ve svém nitru touží po lásce a zejména my ženy jsme takové hodně citlivé a potřebujeme tu lásku čerpat, abychom ji mohli dávat dál, protože jsem chtěla rozdávat lásku, jenom mi chyběl ten zdroj, který jsem tehdy ještě neznala, tak jsem ji samozřejmě hledala u mužů. Z toho vlastně vzešlo moje druhé manželství a druhý syn. Manželství taky nedopadlo dobře, protože druhý manžel byl alkoholik, tomu byl nesmírně žárlivý, takže i přesto, že jsem podle mého soudu nedávala žádné důvody, a ti, kteří víte, nebo vy, kteří víte, co je to žárlivost, tak tam nemusí být nějaké zřejmé důvody, žárlivec si vždycky důvod k žárlení najde. Takže to manželství taky neskončilo dobře, skončilo rozvodem a já jsem šla svojí cestou dál bez pána. Žila jsem životem, o který jsem si myslela, že je dobrý, protože jsem měla rada lidi, nikoho jsem nezabila, možná okradla, ale nevědomě. Ale prostě takový ten svůj život jsem si žila, vychovávala jsem syny, měla takové různé vztahy, které samozřejmě byly více nebo méně šťastné, spíše to druhé, nebo teda byly nešťastné, mám-li být upřímná. No, ale věřím, že tak, jak já jsem zapomněla na Boha, takže Bůh na mě nezapomněl, protože on je věrný, když my jsme nevěrní, a tak už tak vkládal do mého života různé lidi. Takže jednoho takového človíčka mi dal v práci, tehdy jsem dělala v České televizi a on dělal, tomu se říká, myslím, ajťák, tak mi tam nějak instaloval počítač a rozmlouvali jsme spolu. Ač byl mladší ode mě skoro jednu generaci, tak jsem si s ním velmi rozuměla. Tak jsem se zmiňovala i o tom, že tehdy jsem už koketovala vlastně s Bohem, jestli tak můžu říct, tímto způsobem, protože jsem si procházela některýma věcma, protože se zakonitě dostavily deprese do mého života, tak jsem se rozpomenula na modlitbu Otčenáš, tak tuto modlitbu, když jsem se modlila, tak ty tlaky vždycky ustoupily a já jsem tak nějak začala více hledat Pána, začala jsem se modlit a už nejenom Otčenáš, ale i svými slovy a už jsem do toho vždycky pojala i svoji rodinu a širší okruh svých přátel, na kterých mi záleželo. Takže jednoho dne, když jsem šla do práce, vím, že to bylo přesně u církve Bratrské v Ostravě, tak přišlo takové prostě zjevení z hůry, tak by Bůh mi řekl, já jsem. A já jsem opravdu věděla, že Bůh je. Začala jsem se o tom prostě i sdílet s lidma, ale bylo to spíše takové duchovno, bylo tam prostě, byla tam taková všeho chuť. Byl tam Bůh a byl tam i okultismus, protože jsem četla různé duchovní knížky, četla jsem všechno možné, kromě Bible, když se mi přihodilo to, že jsem ležela v posteli, nad posteli byla polička a z té poličky mi spadla přímo na polštář Bible. A namísto toho, abych si ji otevřela a začala číst, tak jsem jenom tak se zatvářila a Bibli jsem dala zpátky na poličku. Nicméně tento zážitek

i sbor v Ostravě. Takže jsem přijala tu pozvánku, vzala jsem ji sebou staršího syna a šli jsme do toho sboru. A tam jsem vyslechla kázání, nevím, o čem bylo, vím jenom, že tam byla spousta radostných lidí, pozvedajících ruce k Bohu a zpívajících, chválících a radujících se. Vím, že tehdy nějak to kázání, nespomínám si, že by se mi nějak zvlášť dotklo, spíše se mě dotkla ta atmosféra. A odcházeje zpátky jsem si půjčila knížku od Steva Rydera, jejíž název si už nepamatuji, ale bylo to osobní svědectví Steva Rydera o tom, jak uvěřil v Krista, takže já jsem si tu knihu půjčila, přečetla jsem si ji a ještě téhož dne, myslím, že jsem ji přečetla na jeden zátah, tak jsem poklekla a odevzdala jsem svůj život Pánu, protože jeho svědectví se mě hluboce dotklo. Jeho svědectví o tom, jak Bůh vstoupil do jeho života, jak ho zachránil před doživotním vězením a jak si ho používal v té věznici a jak si ho používá i nadále. Takže na základě tohoto svědectví jsem uvěřila a můj život se začal nějakým směrem už odvíjet s tím, že až jsem navštěvovala domácí skupinky i ten sbor, tak nějak jsem si za nějakou dobu řekla, že to by mi už tak stačilo, že prostě jsem spasená, že znám tu pravdu, takže si budu prostě v poklidu svého domova praktikovat svoji víru. Takže jsem tak nějak v tichosti toto shromáždění opustila. Nebylo to určitě dobré, protože nepřítel, který mi tuto myšlenku vštěpil, tak si pak na mě zgusnul. Doslova do písmene, protože jsem poznala svého posledního manžela. Lépe řečeno jsem ho znala z televize, ale v té době už jsem věděla, že s tím člověkem můžu být tak na nejvýš kamarád, a to ještě velmi opatrně, že nebylo jaksi moudré se spřáhat do jednoho jha. Nicméně jsem tak učinila a pak to manželství bylo opravdu velmi nešťastné, protože byl vážně nemocný psychicky a svůj život ukončil sám, když já už jsem 3 roky jsem ho nesla na modlitbách a v podstatě mi pomohl, nebo Pán si použil tu moji neposlušnost nebo i nevědomost, si použil tomu přitek, kdy jsem ještě neznala to slovo, že se nemáme spřáhat s nevěřícími, takže si Pán použil to k tomu, abych se vrátila k němu, což jsem učinila a s takovým tím odhodláním, že už se ho nikdy více nepustím, takže jsem se vrátila v pokání do svého mateřského sboru a začala jsem prostě sát to mléko Božího slova a začala jsem prostě jít za Pánem celým srdcem a Pán začal můj život měnit tím, že opravdu v tom manželství mi dával sílu, abych procházela těma všema situacema a bylo to prostě o chvále především a o modlitbě, protože jsem se rozhodla, že budu Boha chválit za vše okolnosti. Ale celé 3 roky jsem v podstatě proplakala. A pak, když se stalo to, co se stalo, a byla jsem zavolána k identifikaci tehdy už mrtvého manžela, tak jsem řekla Bohu, že nezávisle na tom, co se stalo, i když jsem si to představovala jinak, představovala jsem si, že prostě můj muž bude spasen a že budeme spolu sloužit. Tak Pán to udělal svým způsobem, ale Bůh prostě je moudrý a je nad tím vším vyvyšený, on vidí prostě ten začátek i konec. Takže dopustil prostě, že se stalo, co se stalo, ale taky poctil to mé rozhodnutí a dal mi úžasnou sílu a takovou radost nad přirozenou. Takže jsem se mohla i v té bolesti prostě radovat a radovala jsem se v Pánu. To je prostě svatá radost, to nemá s tou lidskou vůbec nic společného. Dostala jsem od Pana spoustu zaslíbení a především to bylo zaslíbení o úžasných věcech, které pro mě má a o jeho věrnosti a o jeho lásce ke mně. A tak to Pan postupně v mém životě naplňoval a stále naplňuje a vrátím se ještě tedy k té lásce, k tomu židovskému národu. Započal to Pan opravdu tím prvním manželem, ačkoliv jsem to tehdy netušila. Takže tam cítím prostě to povolání a jdu tím směrem. Závěrem můžu říct to, že ač jsem procházela, stále procházím různýma údolíma a pouštěma, které jsou, řekla bych, k mému dobru, protože opravdu na těch pouštích si mě Pán namlouvá a jsem tam s ním

sama a jsem schopná ho vnímat a slyšet to, co bych normálně slyšet nemohla, nebo možná ani nechtěla. Takže jsem mu vděčná za ta období a nikdo z mých manželů už tedy nežije, takže všichni odešli, smířila jsem se s těma, s kterýma jsem se rozvedla. Odpustili jsme si navzájem, ten první manžel přijal Pána Ježíše a i když se s něho stal bezdomovec a alkohol mu zatemnil mysl, tak Pána přijal zcela přivědomí a odevzdal mu svůj život a dneska vím, že je u Pána. Druhý manžel, věřím, že je taky u Pána, protože jsem prosila Pána po té, co jsem zjistila, že má smrtelnou nemoc. A bylo už to v takovém stádiu, že tam Pán samozřejmě může učinit zázrak, za který jsem ho také prosila, ale předně jsem ho prosila, aby mali odejít, aby odešel smířený s Kristem. A on ještě téhož dne odešel, v noci odešel a já věřím, že odešel k Pánu, že ta modlitba byla vyslyšena. Pán si použil prostě všechny tyto mé přehmaty, ačkoliv jsem přesvědčena, že kdybych zůstala věrna Pánu a kračela s Pánem, tak bych zůstala u toho prvního manželství a že bych to prostě vybojovala, ale vzhledem k tomu, že jsem si žila život z vlastních sil a dle vlastní moudrosti, tak to dopadlo, jak to dopadlo, ale Bůh si toto všechno stejně použil ke své slávě a já mu za to moc děkuji.

0: Maruško, ty jsi mluvila o těžkých věcech. Jak se učíš konkrétně radovat na té poušti? Jde to? Jak to děláš?
1: Jde to těžce, nejde to tak samo od sebe nebo ze sebe. Potřebuji k tomu samozřejmě pánovu sílu a pánovu radost, protože je to pánova radost. Sama ze sebe nejsem schopna vydolovat nic, zejména v takových situacích a v takových okamžicích. Ale vzhledem k tomu, že vím, že to je od pána, že pán je tím zdrojem, tak se prostě upnu na něj a hledám pána. Hledám ho způsobem jakýmkoliv. Skrze četbu písma, skrze sdílení se s blízkýma sestrama, skrze chválu a uctívání. Jsou to sice takové způsoby nebo cesty, do kterých se člověku v tu chvíli vůbec nechce, protože by se neraději třeba někde zahrabal pod listí a procítil, až bude lépe, ale vy, kdo víte, o čem mluvím, tak víte, že tak to nefunguje a že opravdu přilnout k pánu celým srdcem a celou myslí je ten jediný způsob, takže ten se mi osvědčil a ten tak nějak praktikuji.
0: Když se podíváš do svého nitra, tak jsou tam jizvy, jsou tam věci, které byly zraňující. Je možné, aby pán Bůh tyhle věci všechny uzdravil?
1: Určitě je to možné, dokáže to jenom on, protože my sami ze sebe prostě tu sílu nemáme. Říká se, že čas hojí všechny rány. Nemyslím si, že je to pravda. Čas nám možná pomůže zapomenout, ale stačí prostě nějaký spouštěcí mechanismus, může to být cokoliv. Nějaký příběh, který slyšíme nebo vidíme ve filmu nebo si přečteme a ono se to všechno obnaží a ta bolest je tam zase a to zranění prostě ožije. Ale když tam přijde to boží uzdravení, protože jenom Bůh je schopen vložit ruku do našeho nitra a dotknout se našeho srdce, tak on to může udělat dokonale a dokonce nejenom, že to tu ranu zacelí, ale dokonce odstraní i tu jizvu.
0: Možná, že poslouchá někdo, kdo právě se na té poušti ocitá, je tam. Ty jsi mluvila o tom, že tam si tě pán namlouvá. Jak to dělá?
1: Způsobem jemu vlastním. Zjevuje mi především svoji věrnost. To znamená, že je věrný v tom, co zaslíbil. Zaslíbil ve svém slovu a platí to pro každého jednoho z nás. Bůh nemá své vyvolené jednotlivce. On vyvolil všechny nás, kteří jsme se rozhodli následovat jeho syna, našeho pana spasitele. Především je to boží věrnost, která mě prostě jímá, která se mě velmi hluboce dotýká, protože tam můžu odpočinout si, tak nějak spočnout v té jeho věrnosti, tak je to jeho milosrdenství a slitování a jeho láska. Jejíž rozměry stále nejsem schopna pojmout nebo je pochopit, ale přijímám to prostě s vděčností a s pokorou a prostě je to boží dotek, který a ten boží dotek se projevuje v těchto aspektech, té věrnosti, milosrdenství, soucitu a lásce.
0: My křesťané říkáme, že naše budoucnost je někde jinde. Je v tom božím království, je v tom nebi. My se máme na co těšit. Ale v čem spatřuješ tady tu budoucnost tady na zemi? Ty osobně.
1: Budoucnost tady na zemi. Já věřím, že ano, máme tady i budoucnost na zemi, že to není jenom s tou perspektivou té věčnosti, když ta budoucnost tady na zemi se o to lépe realizuje, když člověk má tu perspektivu té věčnosti. Protože není pod takovým tlakem, nemá pocit, že prostě něco nestihne, že nebo něco musí prostě nějak dohnat a dostihnout, protože pán má svoje načasování a on nás uvádí do těch věcí v tom čase, který pro nás připravil a který pro danou věc připravil, pro danou situaci, pro danou službu, pro uzdravení, pro vysvobození, všechno, co Bůh pro nás má, takže ta budoucnost není jenom v té službě, kterou bych ráda pro pána vykonala pro jeho slávu a pro jeho čest, ale taky je v tom, abych byla pro lidi tím nositelem té boží lásky, toho světla. Moc bych si přála, aby ti, kteří hledají nebo kteří jsou v poušti, může se jednat i o lidi, nevěřící, protože my věřící tomu rozumíme, nevěřící můžou být v poušti a třeba to tak nenazvou, ale tak nějak se cítí. Pán má tu budoucnost pro každého z nás, A je to dobrá budoucnost, protože Pán zaslíbil ve svém slovu, že to, co on s námi zamýšlí, zná jen on sám a že to jsou dobré věci, že to jsou myšlenky o dobru, nikoliv o zlu a že nám chce dát naději do budoucnosti.

Marií Komendovou natáčela Jiřina Džina Čunková. Rádi druhým zprostředkujeme i váš příběh o setkání s Bohem a proměně, kterou toto setkání přináší. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese radio7@radio7.cz. Další svědectví o životě s Bohem uslyšíte v pondělí od 8.30 v pořadu Stopy, ve kterém bude hovořit Kuba Lofítek. Pořad Život víry naplní Petr Štěcha v pátek v 11 hodin a 15 minut. Posloucháte Rádio 7, které vám po písničkách kapely Dór Tajemství a Tým 4D V srdci mám jenom tebe přinese pohled do kalendáře a posléze i pohled do dnešního kalendária. Tak zůstaňte s námi.

Dnes je neděle 26. července a svátek má Anna. Jméno Anna je hebrejského původu a znamená milosti plná či milá. Vychází totiž z hebrejského slova chaná milost. Ze stejného hebrejského jména pochází také jména Hana a Hanach. V Bibli se vyskytují dvě ženy s tímto jménem, matka proroka Samuela Chana z první knihy Samuelovi a v Novém zákoně prorokyně Anna, dcera Fanuelova z kmene Asher, která žila v jeruzalémském chrámu, očekávala příchod Mesiáše a rozpoznala ho v Pánu Ježíši. Toto jméno patřilo po dlouhá staletí na první místo v pomyslném žebříčku oblíbenosti českých ženských jmen a dnes se znovu vrací na výsluní. V naší zemi žije kolem 135 tisíc Aniček, Ančiček, Andulek, Naninek, jak zní některé domácké podoby tohoto jména. A určitě budou moc rádi, když jim k jejich svátku popřejete a něčím je potěšíte. Dnes je neděle, sváteční den, tak je můžete vzít třeba do cukrárny nebo do kavárny a být k těm svým milostiplným Aničkám milí. Z Rádia 7 jim přejeme příjemně a milé radostný den plný Božího požehnání a pokoje a posíláme jim pro potěšení následující písničku Nejsem sám od City House Music.

0: Kalendárium.
1: Pojďme se společně podívat na osobnosti, které jsou v historii spojeny s datem 26. července.

Karel Farský, český teolog, první patriarcha církve československé husitské, se narodil 26. července roku 1880. V roce 1904 byl vysvěcen jako kněz římskokatolické církve. Po vzniku Československa se stal předsedou klubu reformního duchovenstva, který byl základem pozdější církve československé. Ta byla oficiálně vyhlášena 8. ledna roku 1920. Na církevním sněmu v roce 1924 byl zvolen prvním patriarchou církve, kterou budoval na tradicích české reformace s důrazem na husitství. Karel Farský upozorňoval na to, že požadavky, které si klub reformního duchovenstva vytýčil, jsou jenom požadavky vnější, nicméně samozřejmé a předpokládají především cestu k daleko hlubší proměně v duchu Kristově, která by byla schopna zasáhnout a přetvořit život se všemi jeho aspekty. V roce 1894 se narodil anglický spisovatel science fiction Aldous Huxley. Říkáte si, proč si připomínat toto jméno? A znáte Huxleyho román Konec civilizace? Stojí za přečtení, i když vznikl v roce 1932. Budete mít dojem, že byl napsán nedávno, tak aktuálně upozorňuje na problémy, které si lidstvo může samo způsobit a často už způsobuje. V roce 1903 se narodil český křesťanský prozaik, básník a dramatik František Křelina. V roce 1951 byl zatčen a odsouzen ve vykonstruovaném procesu s katolickými spisovateli ke 12 letům vězení. Z jeho díla připomeňme například knihu Dcera královská věnovanou Anežce České nebo román Amarů syn hadí o českých misionářích v peruánských pralesích v 17. století. Poslední osobností, kterou si dnes připomeneme, je Ondřich Prefát z Vlkanova, český spisovatel, matematik, astronom a cestovatel. Ten zemřel 26. července roku 1565. Typicky renesanční člověk, však také v době renesance žil. Autor jednoho z nejlepších starých českých cestopisů, Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny. To bylo z kalendária s datem 26. července vše. Připravili je pro nás Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší. Na dohled máme 11. hodinu, se kterou se ve vysílání Rádia 7 rozvoní rozmarína, která i dnes bude šířit vůni efektivního rodičovství. Před námi Jamie Kimmett, který bude ve své písni Down vyznávat o Bohu: Ty mě nikdy nesklameš, proč bych se měl obávat? Tvoje láska je stejně velká jako tvoje věrnost. A také uslyšíme skupinu Adonai a jejich píseň Ty jsi s námi. Tak zůstaňte s námi. I try to drown my fears in a river of tears.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Prázdniny jsou v plném proudu.
1: A také čas dovolených.
0: I na Rádiu 7. V letním období vám proto nabízíme reprízy některých odvysílaných pořadů.
1: A v září se můžete těšit na nová témata, nové pořady, nové hosty. Na Rádiu 7.
2: I 11. hodinu nedělního dopoledne 26. července odvál čas a přivál do vysílání Rádia 7, které vám i dnes dělá společnost relaci Rozmarína, která přináší závěrečnou část rozhovoru Petry Eliášové s Eliškou Vondráčkovou z Brněnského centra pro rodinu a sociální péči o efektivním rodičovství. V poslední části se zaměří na téma, na které při výchově narazí každý rodič, ať chce nebo ne. Je jim disciplína a řád. Od mikrofonu vám pozbudivý poslech přeje Milan Remeš.

0: Z brněnského studia Rádia 7 pro vás voní Rozmarína. Pořad pro všechny, které zajímá problematika rodiny a vztahů v ní. Od mikrofonu vám dobrý čas přeje Petra Eliášová. Už nějakou dobu se vracíme v Rozmarínách k tématu takzvaného efektivního rodičovství. Toho, aby se naše výchovné snahy nemíjely účinkem, ale aby naopak nesly vytoužené ovoce. Tak to jsme společně nahlédli do potřeb našich dětí, probrali jsme dosah a rozdíl mezi chválením a povzbuzováním a dostali jsme se samozřejmě i k pravidlům zdravé komunikace, vzájemného naslouchání i vyjadřování emocí a potřeb. Jeden podstatný kamínek nám ale do naší mozaiky chybí. A jaký, to možná už tušíte, a také vám to prozradí náš dnešní už pravidelný host z brněnského centra pro rodinu a sociální péči Eliška Vondráčková. Dobrý den, vítám vás tady.
1: Dobrý den.
0: Co přijde dnes na přetřes? Nechám to na vás.
1: Tak dnes přijde ta pověstná špička ledovce, která se týká toho, jak děti přivést k určitým pravidlům, k řádu, jak je naučit, aby nás poslouchali. Protože to je to, co rodiče často trápí a s tím přichází. Ty děti jsou jak utržené z řetězu, dělají si, co chtějí. Chtějí mít jenom svoje práva, ale nechtějí mít žádné povinnosti. A my jsme se celou tu dobu, co jsme se tu spolu scházeli a vykládali, zabývali tím, co je pod tady touto špičkou ledovce, co není vidět. To znamená podpora dítěte, jeho povzbuzování, některé preventivní opatření, které by měly být ta hlavní část výchovy. Ale to, že dítě někdy se chová jinak, než se chovat má, to, že udělá něco špatného, něco nevhodného, něco zlého, toho se nevyhneme, tomu se nevyhneme, to prostě v tom životě tak je a děti někdy dělají věci, které dělat nemají a my musíme zasáhnout. A o tom se budeme bavit dnes.
0: Takže dnes o disciplíně a řádu, pravidlech. Chceme-li se bavit o řádu, disciplíně, tak na prvním místě tady budou ta pravidla. To, abychom je nějak stanovili, vymezili, deklarovali. Takže moje první otázka zní, jestli v rodině pravidla vyplynou nějak přirozeně, jestli se jí všichni dovtípí, anebo ne.
1: Tak to určitě ne, protože to dítě, které k nám přijde do našeho života jako malý ten nepopsaný list papíru, tak samozřejmě žádná pravidla, žádný řád nezná, je mu úplně cizí. A možná je ten problém v tom, že my jako rodiče předpokládáme, že přece to je jasné, to jsme už říkali mockrát, to už opakujeme, nebo my jsme o tom vnitřně přesvědčení, že toto je takhle, takhle to má být, takhle je to správné. Jenže ty pravidla a řád je potřeba vytvářet samozřejmě vzhledem k věku dítěte, to znamená, že se mění ve vývoji té rodiny. A druhá věc je, že někdy je problém, že my jako dospělí sami v sobě ten řád a pravidla nemáme. A přitom nás to třeba i zlobí, neumíme s tím zacházet a chceme, aby naše děti s tím uměly zacházet. A to může být někdy kámen úrazu úplně ten prvopočáteční, že ten chaos, který je v nás, přenášíme do té rodiny, přenášíme na dítě a pak se divíme výsledkům.
0: Můžeme se to tady společně učit, protože to by asi byl alibismus, že bychom si řekli, no tak já to v sobě stejně nemám, tak co
1: ne,
0: bývá.
1: Ne. Já jsem určitě veliký podporovatel řádu a nějakého takového, nechci říct stereotypu, i když u těch malých dětí, u maminek, které jsou na mateřské, ten otravný a nepříjemný a nenáviděný stereotyp je jako velice dobrý a prospěšný a já je vždycky podporuji maminky, aby samozřejmě si pro sebe našli třeba nějaké rozptýlení a nějaké zdroje, kde by načerpali, ale aby jako věřili tomu, že pro zvlášť malé děti taková ta všední každodennost, která se pořád opakuje, že má pro ně ohromný význam a vlastně ve svém důsledku ulehčí tu samotnou výchovu, protože pak už se o některých věcech nemusí diskutovat, nemusí přemýšlet, nemusí řešit, jak budou. Oni prostě sami od sebe plynou denně pořád stejně. A tím se dostávají do krve tomu dítěti.
0: Když se tedy naše děti nedovtípí a nevyplyne to tak nějak přirozeně, co se má a co se nemá, tak jakým způsobem to budeme dělat, aby našim dětem přešli do krve a aby si to uvědomovali? Určitě záleží zase na věku, ale jestli to můžete třeba pro ty menší, pro ty větší děti?
1: Ono samozřejmě na věku bude záležet na tom, o co nám jde, o jaký je ten problém. Že něco opravdu vychází tak nějak přirozeně z toho vývoje dítěte, které nejdřív z toho miminka se začne nějak pohybovat, začne mít nějaký takový pravidelný denní režim. Ale i tak bylo dobré, abychom si to sformulovali, o co nám jde. Někdy bývá třeba večerní ukládání do postýlky problém. Můžeme si udělat nějaký ten rituál, který ale jako kdyby máme nějak pojmenovaný. Jdeme si umýt zoubky, umyjeme si, já nevím, ručičky, převlečeme do pyžámka, lehneme do postýlky. A dennodenně pořád toto stejně, jakože se to bude opakovat pořád ve stejném pořadí, ve stejném systému, nejlépe ve stejnou hodinu, což už možná je takový požadavek, co mnoho rodičů, je pro ně problém, že jednou chtějí jít na návštěvu, jednou chtějí jít nakupovat, jednou jsou díl na procházce. Takže snažit se co nejvíc to nějak tak udržovat v takovém opakovaném režimu. No a pak samozřejmě to dítě roste, už se na něho přenáší některé požadavky, které chceme, aby dělalo samo. Ale když mu to jasně neřekneme a třeba i několikrát nezopakujeme a neskusíme s ním několikrát udělat, tak nemůžeme čekat, že jednou to řekneme nebo jednou si to myslíme, nějak tak mezi řádky to prohlásíme a už všichni budou vědět, o co se jedná.
0: No a pak jsou taková ta pravidla, kdy vyžadujeme třeba už po těch větších dětech nějaké práce, plnění nějakých povinností, taková ta pravidla rodinného života. No a tam můžou pomoci opravdu nějaké takové ty tabulky, nebo to, že se to někam napíše, zaznačí. Co si myslíte o tomhle?
1: No, tabulky nemusí být špatné, nemusí být na škodu, ale určitě nebudou fungovat, pokud já si jako maminka odpoledne nemám co dělat, tak si sednu a vymyslím úžasnou tabulku, propracuji barevněji, vybarvím, vyvěsím ji na ledničku a seznámím všechny příchozí s tím, jak jsem ji vymyslela. A dva dny mě to bude bavit a třetí den už budu mít jinou starost a čtvrtý den na to už úplně zapomenu a po 14 dnech si všimnu, že tam visí tabulka, které si nikdo vůbec nevšímá. Takže toto se mně nezdá úplně dobrá cesta. Čím jsou děti větší a čím jsou víc schopné nějakým způsobem komunikovat, tak je dobré je do toho to zatahovat. Zatahovat je do toho, protože oni jsou právoplatní členové naší rodiny a měli by se na chodu a prostě programu té rodiny podílet. Je dobré, když toto vědomí oni mají, protože ne, že o tom budeme s nimi diskutovat, ale bude nás zajímat ten jejich názor. Necháme je ten jejich názor vyjádřit, říct a dovolíme jí, aby nad nějakými problémy, které v té rodině jsou, tak aby nad nimi spolu s námi uvažovali. A těmi problémy bývají třeba domácí práce. To je taková obvyklý balík takových problematických situací, kdy třeba chceme po dětech, aby se nějak podíleli na tom, co se v té rodině děje. Je dobré je od toho vést od malička. Myslím si, že už velmi malé děti jsou schopné od nás přijímat ty signály, že nejsou jenom takový princátka, který sedí na sedačce a čekají, že je ta maminka obslouží. Tam je dobré zase jít ještě o krůček dál a říct si, jestli chceme být rodiče, jestli chceme být ti hodní rodiče nebo ti zodpovědní rodiče. A mnoho maminek, řekla bych, že hlavně maminek, chce být těmi hodnými maminkami a proto to svoje děťátko samozřejmě v půl roce přebaluje, chová, houpá. V roce přebaluje, chová, houpá, ale pak ho už chová, houpá ve 2 letech, ve 3, v 5 a některé jsou takhle opečovávané i v 15, ve 20 letech. letech. Takže jak to dítě roste a bude to dané věkem a bude to dané i vyzrálosti toho dítěte tím, jak je schopné, každé dítě bude v jiném věku schopné něčeho jiného, ale čím dál tím víc by se mělo podílet na tom chodu domácnosti. Takový úplně nejjednodušší příklad je, chystáme na stůl a už velmi malé dítě může mít svůj úkol při tom společném stolování, třeba chystání příborů. Jo, nebo chystání prostírek. Cokoliv, co může být, protože já jako máma chystám oběd, třeba starší dítě chystá talířky a mladší dítě chystá příbory a prostírky. A všichni na tom společném jídle máme nějaký svůj úkol a bez toho našeho bez té naší pomoci nebo bez té naší spolupráce by vlastně to jídlo nemohlo být. Když se nám toto podaří těm dětem vštípit, že vlastně je to ne jejich, nemají to za trest a není to něco otravného, ale je to jako kdyby takové privilegium, že už se můžou podílet na tom chodu domácnosti, tak je to úžasný krok. To je to právě, že je získáme, že oni jsou důležité. Víte, že malé děti hodně říkají to já sám, všechno chtějí jako se prosadit, tak jim to dopřejme. Ano, jsi šikovný, jsi důležitý, toto už můžeš dělat.
0: Přesto padá ta otázka, proč to musím dělat zrovna já?
1: Tak tam je právě ta odpověď, když se k tomu dostaneme, když nastane, že už je to přestane bavit ty děti, že už se toho třeba nabaží a už je to otravuje. Prostě to tak je. Žijeme tady spolu v té rodině. Já dělám něco, tatínek dělá něco, starší sourozenec dělá něco a ty taky děláš něco. Všichni tady nějak musíme přispívat do té rodiny. A tam samozřejmě hodně hraje roli, jestli já se tím jako rodič nechám vytočit, anebo jestli to beru jako, že je to normální. Ono je to normální, že to dítě najednou chce být ten sobeček, že každý, myslím si, že každý to tak nějak přirozeně v sobě má, že by mu vyhovovalo být takový sobec, ať mě všichni obskakují. Ale to je vlastně úkol té výchovy, aby jsme z toho egocentrického jedince, malého děťátka, které se narodí a vůbec jako je jenom samo na světě, tak aby jsme vytvořili někoho, kdo je schopen spolupracovat, spolupodílet se na vytváření nějakých hodnot, nějakého dobra.
0: Pak jsou taková ta pravidla, která se týkají třeba doby, kdy se půjde spát, kdy přijdou děti domů, když už jsou větší, tak kdy se mají vrátit, můžou někam odejít, odjet. A tohle by měly být možná věci, které už s nimi budeme diskutovat.
1: No, je rozdíl diskutovat a diskutovat. Co se tím myslí diskutovat, že? My jsme si říkali, že jako, v tom, jako rodič v tom výchovném stylu, kterému říkáme demokratický, tak dávám svobodu dítěti, volnost, možnost se rozhodovat, ale úměrně jeho věku, jeho zodpovědnosti, jeho vývoji. A v určité fázi já jako rodič, který jsem zodpovědnější, rozumnější, tak hlídám nějaké hranice, nějaký konec tady toho svobodného rozhodování. A ty hranice, nebo to, kdy je už dost, kdy je takový ten vykřičník, tam za to už se nesmí, tak to můžu vytvářet spolu s tím dítětem. Můžu o tom s ním mluvit, můžu o tom s ním diskutovat, můžu mu sdělovat svoje důvody a svoje požadavky a možná se někam posuneme. Pokud budu tomu dítěti naslouchat, tak možná se dostanu někam jinam, než já, jako já jsem si to rozhodl. Když řeknu konkrétní případ třeba s tím příchodem domů. Já můžu mít jako rodič velký strach o svoje dítě a můžu říct, já nevím, do 9 hodin musíš být doma, protože já potom mám strach. Je dobré mu i říct, to jsme si minule o tom vykládali, vyjadřovat ty svoje pocity a ty důvody. Tomu děcku to vůbec nemusí docházet. Proč bych měl být v 9 doma? To je jenom nějaký takový kapric toho rodiče, jenom to, že mě chce ponížit před těma spolužákama, kteří můžou být do 10. Ale já jako rodič, když mu to vysvětlím, že opravdu mám strach, že třeba bydlíme na ulici, na které nechodí tolik lidí, nebo jakýkoliv důvod tomu můžu mít, když mu to vysvětlím, tak už to má máme vyjasněnější ty důvody. Ale pak může nastat ta situace, že nám tady to naše dítě třeba řekne, no ale já jsem s tím kamarádem u nich doma a jeho máma mě pak přiveze domů v 10 hodin, tak já nepřijdu sám. A v té chvíli vlastně ten můj důvod, proč jsem chtěla, aby byl v 9 doma, úplně padá a já můžu naprosto s klidným svědomím říct, no tak to je v pořádku, tím pádem já se nebudu bát a ať tě ta máma přiveze.
0: Takže měli bychom být i k sobě pravdiví a uvádět dětem ty pravé důvody.
1: No, určitě, to teda se o tom vůbec nepochybují. Děti můžou vědět naprosto přesně, co nás k našim rozhodnutím vede. A ono to často pomůže i nám jako rodičům, protože my někdy chceme nějaká pravidla a vlastně, když nad tím začneme přemýšlet, tak proč to chceme? Proč tady na tomhle mě záleží? Proč musí být pořádek v pokojíčku? Jaký k tomu mám důvod, že? Tak když si to takhle jako vyjasním, tak třeba to dítě mě řekne, no dobře, tak já to udělám, ale jinak. Já si tu cestu k tomu tvému cíli zvolím, ale jinou. A pak mě to může být jedno, kterou tu cestu si zvolil. Tak nebude pořádek třeba teď. Já třeba mám představu, že musí se jednou za týden uklidit, aby jsme měli celý byt takový čistý a voňavý. Ale to neznamená, že třeba každý den musím kontrolovat, že je tam pořádek. Třeba teď mě tak napadá, je taková možnost. A ta cesta k tomu, že tam bude jednou za týden krásně pořádek, bude, že to dítě se tomu bude v sobotu věnovat 2 hodiny. Celý týden si tam bude vršit ten nepořádek, ale v sobotu se tomu fakt ty 2 hodiny bude věnovat. A já bych mu v tomhle ten prostor měl dát, protože ten můj cíl bude splněný. To, co mě jde, tak to jako kdyby k tomu se dostaneme. Druhá věc je, že ta pravidla by měly postupně vyrůstat. Měly by tak, jak roste to dítě, tak by se měly rozšiřovat. Problém nastává, když já dlouho žádný pravidla nemám, pak mám třeba 8leté dítě a najednou chci změnit úplně všechno v té rodině, úplně to všechno zpřeházíme a bude to úplně jiné. A teď ty pravidla začnu zavádět úplně ve všem možném, v hygieně, ve škole, v domácích pracech, prostě ve všem. Vzpomínám si jednu maminku, která vzpomínala na svoje dětství a říkala, jak její rodiče byli takový, že jako moc neřešili takový nějaký právě pořádek doma, něco tady ty pravidla a řád, ale čas od času jim to přerostlo přes hlavu a vlítli k ním do pokojíčku, k těm dětem, strašně se rozčilili, všechno jim vyházeli a vykřikovali, že teď tady začne úplně jiný režim. A ty děti, že už to moc dobře znali a věděli, že musí půl dne vydržet a být někde potichoučku a další den, že už to zase pomine a zase se všechno dostane do svých kolejí. Takže v těch pravidlech je takové pravidlo, že někdy méně je více. To znamená, pokud ty pravidla zatím nemáte, nezvládáte, nějak se vám to nedařilo úplně, tak začněte něčím maličkým, něčím jednoduchým a začněte od toho nejjednoduššího, co byste na to mohli začít nabalovat. Tak je dobré si uvědomit, že to zavedení pravidla chce nějaký čas, protože s dětmi i s těmi staršími musíme si vyjasnit, co chceme, proč to chceme, jak to chceme, dohodnout se s nima. Pak to vyžaduje nějaký čas na nácvik, na to, aby jsme to zkoušeli třeba společně. Vraťme se k malým dětem a ukládání. My děti krásně vysvětlíme, že chceme, aby si před spaním umyl ručičky, vyčistil zoubky, dal pyžamko, lehl do postele. Sedneme si třeba do obyváku, už chceme mít ten klid. Když jsme mu to vysvětlili, když jsem ti řekl, co máš dělat, tak to běž udělat. Je to stejné, jak kdyby vás někoho, kdo neumíte třeba řídit auto, tak vám někdo krásně vysvětlil, jak se řídí auto a poslal vás, ať to auto jdete řídit. Taky to nebudete umět, taky potřebujete chodit do autoškoly nejdřív si to nechat vysvětlit, zkoušet na trenažéru, pak ho psat po tom parkovišti, pak dělat ostudu ve městě, kde jezdíte s tou autoškolou a otravujete vlastně všechny ty ostatní řidiče, protože to děláte špatně, pak dlouhou dobu jezdit a pak teprve si říct, ano, jsem vyježděný řidič, který umí řídit auto. A stejně tak je to s těma dětma. Oni potřebují nějaký čas na to, aby si to zkoušeli s váma, jako s dospělým, jako s rodiči, zkoušeli něco. Teď si spolu spolu půjdeme umyt ruce, spolu vyčistit zuby, spolu převlít, spolu lehnout. A ne takhle jednou, ale třeba 100krát to takhle s tím dítětem udělat, až ho můžu pustit a třeba jenom z dálky dohlížet, jestli to takhle dělá. A když to takhle nedělá, tak ne ho trestat, ale ukázat mu. Stejně jako ten instruktor v té autoškole vás neplácne přes ruku, když se rozjíždíte na trojku. Ale vysvětlí vám, teď ne na trojku, teď si tam dejte tu jedničku. Takže stejně s tím dítětem, ne hned trestat, ale pomáhat, aby se to jako kdyby dostalo do krve. Až takhle projdeme spolu nějakou cestu, tak a já z té kontroly z dálky vidím, že už jsme dosáhli určité úrovně, tak teprve můžu to dítě vypustit a můžu si říct, ano, teď ho můžu nechat samotné.
0: Povídáme si v Rozmaríně s Eliškou Vondráčkovou o disciplíně, řádu. Zatím jsme se bavili nebo bavíme se o pravidlech, o jejich správném a zdravém vymezování.

0: Stopy anděla ve vysílání Rádia 7 v dnešní Rozmaríně, kde se bavíme o disciplíně a řádu jako nedílné součásti výchovy a fungování rodiny. Vy jste si během písničky vzpomněla ještě na jeden dobrý příklad toho tréninku uzdravení například.
1: Je to takový obvyklý právě problém, který rodiče řeší, že děti nezdraví, že s nima jdete po ulici s malým dítětem, potkáte někoho, koho víte, že znáte, chcete ho pozdravit a to dítě nepozdraví. A mnoho rodičů v té chvíli dělá takový, co se říká, pozdrav, jo? To je teda nepěkný, že nezdravíš, takové to peskování. Toto dítě, i to malé dítě, věřte tomu, hrozně jako tak zatíná a ponižuje, protože stejně tak, jak vám by bylo nepříjemné, kdyby vás někdo takhle zhazoval před cizím člověkem. Takže tam je taková docela dobrá finta, kterou si můžete jako rodiče pomoci. Za první, že to samozřejmě dítěti vysvětlíte, můžete mu nějakou pohádku povykládat, proč se má zdravit, proč chcete, abyste zdravili. Druhá věc, že sami zdravíte, že to není tak, že jako se s půlkou vesnice třeba nebavíte a zdravíte jenom někoho, takže i to je tam důležitý aspekt. No a pak můžete tomu dítěti pomoct tom, že si domluvíte takový signál, že když vidíte někoho, koho chcete, aby se pozdravilo, že toho člověka pozdravíte, tak tomu dítěti, ale jste s ním dopře domluvili, třeba zmáčknete silněji ručičku. Je to jenom mezi váma, takové vaše společné heslo. Třeba na sebe mrknete, můžete to trošku do legrace obrátit. To vždycky pomůže, když si tedy z těchto věcí dokážete dělat trošku legraci, jako to je naše finta, naše takové heslo. A už můžete hezky pozdravit. A hodně tady takovéhle fintičky pomáhají, že z toho není takové to břemeno a teď musíme a tvrdě a ta pravidla a všechno dodržovat, ale jdeme na to s takovým trošičku nadhledem.
0: Nám přišel jeden mail. Dobrý den, chtěla bych se zeptat na radu, jak zapojit do příprav k obědu tatínka, který nemá zájem se zúčastnit. Já i manžel jsme věřící znovuzrození lidé, máme syny ve věku 7 a 10 let. Manžel je často unavený, jí jindy a u televize, protože si u toho může lehnout na sedačku. Vadí mi, že manžel dává dětem špatný příklad. Vždyť jsem chtěla razit ten princip, že jídlo se jí jen v kuchyni. V obýváku nemáme jídelní kout, jako třeba někdo jiný. Poslední dobou jsem rezignovala. Vznikl nový princip. Já ti nikam po bytě jídlo nosit nebudu. Když chceš jíst jinde, musíš si to přinést tam i zpět. Ke stolu i do kuchyně. Tady už jsem méně přísná i na sebe samu. Mnohdy se jdu sníst jídlo k počítači. Takže asi jedno takové pravidlo, které by ráda posluchačka naplňovala. Ono se to v tom
1: toto je nedaří. Častá bolest účastníků našich kurzů, že se ho účastní jenom jeden z nich a ten druhý v tom nespolupracuje. Tady já říkám za první, že mluvíme o kurzech efektivního rodičovství a ne kurzech efektivního partnerství. A zdá se mně, že kurzy efektivního partnerství já bych nebyla schopná vést, protože v tomto nedokážu říct, jak toho partnera k tomu přivést a přinutit, protože on je samostatná dospělá osoba, tam k němu nemáme ten postoj toho rodičovství. Ale na druhé straně, abych aspoň nějak povzbudila, tak za první je dobré, vychovávám já jako rodič a nemůžu nutit druhého, aby vychovával stejně. A ono, nebojte se toho, že by to dítě se v tom nějak zorientuje. Prostě pochopí, že maminka má tenhle výchovný styl, tatínek má tenhle výchovný styl, babička má úplně jiný výchovný styl. Pokud vám vyloženě neškodí ten partner, nezhazuje ten váš přístup, nekazí vám to, tak to, že dává špatný příklad, tak

0: to prostě berte jako, jako takové, takové nutné zlo nebo něco s tím, s čím se nedá nic dělat. Opravdu my můžeme měnit jenom naše vlastní chování, jenom to, co já sám jako dělám jinak. Nemůžu donutit toho druhého, aby jednal jinak. A myslím si, že je velice dobré, my přijdeme k těm rodinným radám a tam o tom budeme taky mluvit, to společné jídlo. Já jsem toho opravdu velký propagátor, protože čím budou vaše děti větší, tak tím míně nalákáte, aby s váma trávili nějaký společný čas. A pokud máte nějaký zvyk, ať je to společná snídaně, společná večeře, nebo aspoň o víkendu třeba společný oběd, tak je to úžasná šance na to sejít se jako rodina a sedět spolu a třeba si spolu povídat. Když to budete dělat tak, že manžel se toho nebude účastnit a vy takhle budete s dětma a manžel vás aspoň podpoří v tom, že řekne buďte s maminkou děcka, jako ne takový, že by říkala, to je hloupost, jo, ať pusty, ať si jdou kam chtějí, tak bych jako máma o to fakt se snažila, usilovala. Budeme aspoň my tři s dětma tady sedět a tatínek, když bude chtít, tak ať za náma přijde, když nebude chtít, tak ho necháme. Samozřejmě ne takové to zhazování toho partnera před dětma, nějaké hádky před nima. Úplně jako bych to nechala běžet, ať opravdu ten manžel se rozhodne, jak chce. No a třetí věc je, že je dobré si třeba v klidu, když máme nějaký takový klidný večer nebo klidnou chvilku, tak si s tím partnerem o tom promluvit. Jestli by třeba nebyl ochoten aspoň někdy, aspoň když se cítí trošku míň unavený, tak si takhle s náma sednout a tu večeři trávit společně.
1: Možná i to, když tedy partner je unavený a na tu pohovku si lehne, tak slovně vyjádří to, že ta rodina, že podpoří vlastně tu manželku, mm-hmm. ať teda jdou za ní a společně jí, tak už tohle pomůže, když příklady vždycky nejvíc táhnou, takže možná, když pak budou děti jenom s tatínkem, tak hold budou všichni na pohovce. Ale...
0: Jo, je to možné, ano, to jako neovlivním. Nemůžu ovlivnit to, jak bude ty děti vychovávat ten druhý, jak na ně bude působit. A velice bych toho partnera ocenila, když by aspoň takhle mě slovně podpořil. Řekl, já bych s váma byl třeba rád, je to dobrý, ale já fakt nemůžu, já jsem hrozně unavený.
1: Mm-hmm. A to už je zase něco, co třeba starší děti můžou pochopit, že... To takhle je.
0: Já nevím, jestli to pochopí, ale aspoň je to pro ně nějaký signál, že aspoň ví, co se děje. Jo, i ty malé děti, aspoň ví, co se děje. No a proč to jídlo je tak důležité? Protože my mluvíme tady v tom našem kurzu o rodinných radách, což je takový institut, který má připomínat to, že rodina, byť by měla jenom tři členy, tak už je to jako kdyby malý podnik, jako když máte malou firmu. Aby ta firma fungovala a aby to v ní prostě dobře všechno běželo, tak ti pracovníci se musí nějak scházet a musí řešit to, co se v té firmě děje. A to stejné by se mělo dít v rodině. No a takhle, když to popíšu jako rodinná rada, tak je to hrozná křeč, tak to působí takovým dojmem něčeho velice umělého a hraného. Ale vlastně princip té rodinné rady je ten, že se pravidelně v určitém čase scházíme, mluvíme o tom, co nás těší, čím si děláme radost, co se nám na sobě navzájem líbí, co se nám daří. Tady toto by mělo být to těžiště toho našeho společného setkání. A vždycky je fajn, když je to spojené s něčím příjemným. No a co je příjemnější než společné jídlo, dobré jídlo, třeba s nějakým zákuskem, u kterého razím teda ne to, co my jsme ve školce zažívali, teď se jí, když se jí, tak se nemluví, ale naopak, když společně jíme, tak mluvíme, můžeme u toho mluvit, samozřejmě ne se překřikovat a hádat se, ale můžeme si sdělovat svoje třeba pozitivní nějaké zkušenosti. Je dobré, když zvlášť rodiče toto učí děti, takže zase jim dávají ten signál, že na sobě hledají to dobré. Hledat, co na sobě můžu, jak na těch dětech, tak třeba na sobě navzájem s tím partnerem najít dobré a to tam nahlas říct. Potěšilo mě, že jsi tento týden chodil vždycky včas ze školy domů. Nebo potěšilo mě, že tatínek mě pomohl s nákupem. Jo, cokoliv tam najdete, co můžete ocenit, tak to tady sem patří. No ale patří sem i to, že máme třeba nějaký problém, který potřebujeme vyřešit, ať už je to jako problém, že třeba řešíme, kam, kam pojedeme v sobotu na výlet. A je to takový, jako taková pěkná věc, o které můžeme diskutovat, můžeme tam dětem dát obrovský prostor pro jejich nápady, můžeme se těm nápadům podřídit, v dětech tím roste ten pocit, že jsou důležité, že na jejich názoru nám záleží, takže to v nich takhle posilujeme, no ale můžeme tam i řešit i nějaký problém třeba s tím, že je věčně přetékající koš, že potřebujeme to nějak vyřešit, protože já jako máma mám spoustu dalších povinností a nemůžu ten koš pořád vynášet. Jsem třeba jednou takhle sepsala, když jsem skončila po x letech, asi 12 letech na mateřské, kdy bylo všechno na mě, začala jsem chodit do práce a najednou jsem viděla, že to fakt nejde, abych to všechno zvládla já. Tak jsem opravdu na lísteček sepsala všechno, co já v té domácnosti dělám a brala jsem to přes prádlo, žehlení, úklid, napsala jsem tam i takové to umývání záchodu a koupelny a všechno jsem tam takhle sepsala a řekla jsem, tak co si z toho, kdo vemete? Já si beru a vzala jsem si jako první ten záchod, což všechny ohromně potěšilo. Takže pak se třeba snadno dá říct, tak děcka si vemou koš, jaký v tom bude systém. Jo? A už můžete nějak se od toho odpíchnout a třeba opravdu v tomhle dát těm dětem kompetenci. Vy řeknete, ano, potřebuju, aby někdo jiný než já vynášel koš. Co si o tom myslíte? A už je tam velký prostor pro tu diskuzi, pro to hledání pravidla tak, aby bylo účinné, aby bylo všem jasné, pochopitelné, aby to bylo jasně řečené, aby bylo jasné, v pondělí vynáší jedno dítě koš, v úterý vynáší druhé dítě koš a třeba ve středu vynáší tatínek koš v ideálním případě a pak se to opakuje.
1: Takže není to, že vyvěsím po večeři ceduli rodinná rada a teď se změní úplně atmosféra do něčeho umělého, ale to, co možná běžně, pokud fungují tady ty sedánky u jídla, tak to, co běžně funguje, tak to jen využít ještě k něčemu dalšímu, přidat k tomu něco.
0: Tak nějak cíleně to využít, opravdu se zaměřit, opravdu by ta rodinná rada neměla být to, že se u toho hádáme o nějakém problému. To bych odsunula až úplně na poslední místo, ale takový ten čas společného setkání, společného sdílení, společného oceňování, hledání toho dobrého, společného plánování, což už může být prostor fakt pro takového posilování sebevědomí dětí. No a třetí věc, řešení problému, ale ne formou hádky, ne formou dohadování, ale hledání nějakého společné možnosti, co s tím.
1: Při tom vymezování pravidel se nám také může stát, že nám nějaké to pravidlo nefunguje, nebo není to tak, jak jsme si představovali, jak jsme chtěli. Může to být chyba v nás, že třeba myšlenka byla dobrá, ale nějak špatně jsme to realizovali?
0: No určitě může, že jsme to nastavili nějak špatně, nejsme schopni mi to uhlídat, nebo ti ostatní to s tím vnitřně nesouhlasí, nebo se vám tam může vykouzlit něco, že zjistíte, řeknu vám konkrétní případ, my jsme takhle měli rozdělené dětské služby a opravdu 2 dny to nefungovalo. A zjistili jsme, že vlastně jsme si to nastavili tak, že ty děti naše chodí ten den, kdy měli mít jako kdyby tu službu, i když ta služba opravdu je minimální povinnosti, takže zrovna mají tak dlouho školu a tolik kroužků, že to vlastně nemají kdy udělat, protože se doma sotva otočí. Nebo jsem si uvědomila, že musím si sama hlídat, abych to prádlo nebo to nádobí pustila ráno, aby se umylo, aby oni měli co odpoledne z té myčky vyklízet, aby měli co vytahovat ven, protože když prostě to nádobí umyté není, tak se to tam vrší, že?
1: Už jsme se taky v některém z minulých pořadů bavili o konkrétním vymezování těch pravidel, zrovna u toho uklizeného pokojíčku. Je to asi takové markantní, že co to znamená pro děti uklizený pokoj?
0: No určitě to pro ně znamená něco jiného než pro nás. To je úplně jisté. Vždycky takové ty všeobecné požadavky, které my jako rodiče řekneme, hezky si hrajte, buď hodný, chovej se slušně, hezky si to uklid, jo. jo, všechno tady musí být v pořádku. Tak to se tak budeme s těmi dětmi míjet, to si můžeme být 100% jistí. Je dobré opravdu být co nejkonkrétnější a čím jsou děti menší, tak tím být konkrétnější, protože samozřejmě ty větší děti už ví, co my si pod tím představujeme, ale malé děti to neví. Takže ty naše požadavky nebo ty naše pravidla, která třeba stanovíme my jako rodiče, tak by měly být jasně popsané úplně co nejkonkrétněji a co nejvíc odpovídat věku toho dítěte. Nemůžu chtít po 5letém dítěti, aby opravdu dokázalo to, co potom dokáže třeba 15leté.
1: Takže když to zkusím nějak shrnout, tak pravidla měla by být jasně vyslovená, konkrétně, měla by být reálná po zvážení našich sil a možností.
0: Tak to je důležité. Reálná vůči dítěti, ale vůči nám samotným. Abych já jako rodič, protože musí být vynutitelná, skáču vám do toho, ale to je ten poslední bod, ano. Musí být vynutitelná. A když já jako rodiče nejsem schopen uhlídat, tak je nikdy nejsem schopen ani vynutit. A pak je zbytečné takové pravidlo dávat. Ta pravidla, která dám, bych potom měl opravdu být schopen je uhlídat.
1: No a když jsme se dostali ke slovu vynutitelná, tak tady už se překlápíme do té druhé oblasti pravidel a to, když se nesplňují. Tedy když potřebujeme nastolit nějakou sankci nebo důsledky toho, že pravidlo není dodrženo. No a tohle je asi velká další kapitola, pojďme se jí teď věnovat. Tedy co, když pravidlo není dodrženo?
0: Určitě nastanou důvody nebo situace, kdy ty děti jako kdyby poruší to, na čem jsme se dohodli, přestoupí nějakou tu hranici, prostě dělají si, co chcou, z takového toho vzdoru, zloby nebo prostě lenosti, z jakéhokoliv důvodu. Tehdy většina rodičů řekne, musím ho potrestat. Bude to ten spravedlivý trest. Ale co se myslí tím spravedlivým trestem? To je velká otázka. Teď je taková ta kampaň se proti násilí na dětech projevuje a já se toho docela zúčastňuji a slyším tam ty negativní ohlasy na to, kdy často slyším od lidí, že říkají, no takový záhlavec někdy v pravou chvíli působí výchovně. Tak já v tom vidím dvě polohy. Ono to může působit výchovně. Ano, fakt to dítě se vzpamatuje a třeba si řekne, no fakt jsem to přehnal. A věřím, že takové situace, kdy jako kdyby vyletí ta ruka sama od sebe, nastanou a nebyla bych příznivcem toho, aby za to rodiče byli nějak extra trestáni. Ale na druhé straně jsem se nesetkala s rodičem, který by fyzicky trestal dítě a byl u toho, jako vychovával ho tím. To, jestli znáte ten film Páni kluci, tak tam je ta krásná scénka, kdy ten strýček bere jednoho z těch zlobivých kluků, co něco provedl a teď ho jde jako exemplárně potrestat, zavře ho někam do toho domečku a bouchá tam rákoskou do polštáře, aby to ta tetička slyšela, že teď je teda exemplárně potrestán. Ale nesetkala jsem se v současné době s rodičem, který by takhle jako uvážlivě, prostě v klidu, s rozvahou a teď si tě teda přehnu přes koleno a naplácám ti. Většina tady těchto fyzických trestů je v té situaci, kdy já se jako rodič strašně vytočím a ta ruka mě prostě vyletí. A to si myslím, že opravdu není projev nějaké výchovnosti, výchovného působení, ale že je to projev jenom nezvládnutí vlastních emocí. A znovu říkám, jako dovedu si představit, že je situace, kdy to jako rodič udělám a nikdo se mě nemůže divit. Dítě mě vběhne do silnice a já prostě z toho strachu, z toho rozčilení ho prostě začnu plácat a přitom ho objímám a raduju se, že se mu nic nestalo. Nebo dítě bouchne třeba někoho, bouchne mladší miminko, bouchne. A já jsem u toho, no tak v té chvíli ho bouchnu taky. Ale jaký tím dávám signál? Jakou tím dávám, jako, co tím vysílám na to dítě? ty nemůžeš bouchat toho malého bratříčka, ale já tě bouchat můžu. Vlastně to stejné, co ty děláš tomu druhému, tak dělám já tobě. Nemůžeš psát třeba, nemůžeš ho tahat, nemůžeš ho škubat, plácnu ti po ručičce. To, co ty děláš psovi, tak já udělám tobě, abys to nedělal. Je to takový začarovaný kruh, takže toto, ono se říká, že u těch malých dětí to jakože funguje, že tím nejvíc to jako pocítí, ale já jsem měla s jedním, teď nevím, s kterým svých synů, jsem se setkala s tím, že opravdu, když jsem ho takhle plácla po ruči, tak on to dělal pořád a musela jsem plácat víc a víc, až prostě jsem říkala, co jako teď dělám, proč ho tady tak mlátím, protože to jako to dítě pořád a víc a víc a vydrží, děti vydrží strašně moc a někdy jste se možná jako rodiče setkali s takovým tím pohledem a stejně to nebolí. A teď to vydržím a dělej si, co chceš a stejně to nebolí. A budou mít slzičky v očích, zatnuté zuby, některé ty vzdorné děti a stejně to nebolí. Takže ten trest tady v této podobě fyzické opravdu nemá vůbec žádný smysl v tom, my jako možná zabráníme té činnosti tím, že takhle zasáhneme a to dítě má strach, nechce v tom pokračovat. Ale to, čeho jsme tím chtěli dosáhnout, nějaké poučení, nějaký rozvoj zodpovědnosti, nějaký posun v tom vývoji dítěte, tak tím jsem si jistá, že tím to nedosáhneme.
1: Než se ale dostaneme k té alternativě, kterou určitě máte na jazyku, tak potom ale existují rodiče, kteří nebijí jakoby v emoci hněvu a vzteku a touhy nějakého ponížení, to už vůbec ne, ale opravdu v klidu teďka tohle si udělal, to je špatně, budeš potrestaný, dones si vařečku nebo rákosku, nebo ten rodič sám vezme tu vařečku a naplácá na zadek. A to dítě už ví, že tohle přijde jako trest. A zase, já přiznám se, znám spoustu rodin, kde toto funguje. Je to velký jakoby nárok na ty rodiče, aby to nebylo tedy z té emoce, teď tě zmlátím, protože jsi udělal něco špatného, ale protože chci, aby se zapamatovalo, že tohle se nedělá. Tohle je pravidla.
0: To je potom podoba opravdu toho trestu. Ona může mít buď to teda tady tu podobu v toho fyzického naplácání, nebo může mít podobu nějakého zákazu, nějakého zaracha, nějakého třeba dřív opisování ve škole, opíšeš 100krát, toto se nedělá, nebo půjdeš teď uklízet třeba dvůr, nebo něco co jsem rozhodl já jako rodič z pozice své autority, že za toto špatné chování uděláš něco, nebo se ti něco stane, nebo něco nedostaneš, něco nesmíš. Tam je veliký důraz kladený na tu osobní moc toho rodiče. Já jsem to teď rozhodl. Většinou nemá vůbec žádnou souvislost s tím, co jsem udělal. Já nevím, rozbil jsem nějaké třeba jsem rozbil okno a za trest se nebudu dívat na televizi. Nijak to spolu nesouvisí, není to v žádné návaznosti. Většinou je tam i takový ten pohled, to je teda zlý kluk, zlá holka, tak teď musíme ukázat. Jo, většinou tam je to spojené s tím, že neoddělíme tu osobu od toho nevhodného chování, ale spojujeme je dohromady. Častokrát se tam vracíme i do minulosti. Vždycky se takhle chováš, jo? Minule to taky tak bylo, opakuje se to pořád. Často je v tom cítit i to, že teď tě nemám rád, teď jako ztratil jsi tu moji lásku tím svým nevhodným chováním. Někdy to je i vyslovené, někdy je to nevyslovené, někdy je to jenom takové trošku jako v podvědomí. Taky to vyžaduje to, aby se to dítě teda úplně podrobilo. To nebezpečí těch trestů je v tom, že opravdu to je vyloženě projev takového toho autoritativního působení výchovného, které buď to může vést k takovému potlačení té, opravdu já se podřídím té autoritě. A tyto děti pak mají hrozný problém s tím najednou jako být sami autoritou. Najednou si říct, že ten, kdo je silnější než já a může to být nějaký vůdce party, může to být vedoucí v zaměstnání, může to být, já nevím, třeba partner, který bude autoritativnější a já se mu podřídím, protože najednou já jsem na to vlastně zvyklý se té autoritě podřizovat. A nebo se v tom dítěti potlačuje určitý vzdor, tak dobře, já se teda podřídím, protože ty seš silnější, ale počkej, až já budu silnější. Uvidíš, jak já se proti tobě postavím. Jenom si počkám ještě pár let, kdy z tohoto baráku odejdu a už tě poslouchat nebudu muset. Myslím si, že by bylo v této chvíli dobré si uvědomit, jestli jsme my sami byli třeba takovýmhle způsobem někdy potrestáni, tak co to v nás vyvolávalo. Jestli to člověk takhle dobře si zpracoval, anebo jestli opravdu se cítil ponížený, ublížený, uražený, naštvaný, takový jako jen si počkejte, co uvidíte, až já vám ukážu, až budu silnější. A toto je opravdu důsledek toho trestání, pokud ta výchova je založena na tomto trestání. Ono se říká, že tady to trestání, pokud je hodně vyváženo láskou a dobrým vztahem, takže by snad ty takovéhle důsledky nemuselo mít. To asi by musel někdo udělat nějaký statistický výzkum nebo nějaké takové zkoumání. Podle mého názoru je opravdu lepší hledat tu alternativní cestu, kterou jsou ty přirozené logické důsledky. Protože každé to chování, které je třeba nevhodné, pokud máme jasně předem domluvené, jak to má být, co v té naší rodině funguje, nebo co chceme, aby fungovalo, tak každé to chování sebou nese nějaký důsledek. Když něco zničím, tak se to musí opravit. Když někomu ublížím, tak mu musím nějak pomoct, nějak ho potěšit. Když nejsem schopen být zodpovědný, tak se mě musí zúžit ten můj prostor rozhodovací a nějaký řešící, protože ještě nemám dostatek zodpovědnosti, abych ho měl takhle velký. Takže vždycky se tam dá jako najít, co to moje nevhodné chování, jaké to nese důsledky pro okolí, pro mě samotného. A ty důsledky někdy jsou naprosto přirozené, naprosto automatické, bez toho, aby někdo se do toho nějakým způsobem zapojoval, aby do toho nějak zasahoval. A je strašně dobré, když děti tady ty přirozené důsledky zažívají.
1: Takže když rozbiju vázu, tak přirozeným důsledkem, jestli tomu správně rozumím, by bylo vybrat svou kasičku a přispět na novou vázu.
0: Tak první krok je, že tam máte hromadu střepů a vody, takže někdo to musí uklidit, že to rozbité. Druhá věc je, že ta váza se asi bude muset koupit nová, někdo na ní musí dát peníze, že? Takže pokud já jako dítě nějaký ty peníze mám, tak bych jim na to měl dát. A my jako rodiče někdy uděláme to, že nenecháme na děti dopadnout tady tyhle důsledky, ale protože se nám zdá, že něco se dělat musí, tak je potrestáme. Takže třeba tady v tom případě toho rozbití nějakého nepořádku, tak v té chvíli na dítě zakřičím, třeba mu nařežu nebo odložím to nařezání na později, řeknu, nebudeš se večer dívat na televizi a máš záracha a běž odsuď pryč a vemu tu hadru, jdu to zamést, jdu to uklidit a jdu zaplatit a koupit novou vázu. No a tím jako ochráním dítě před tím nesením důsledku jeho činu a potrestám ho. To znamená, dítě se nijak nepoučí a vlastně ten signál, který mu vysílám, je, pokud vydržíš můj trest, pokud vydržíš těch pár facek a pokud vydržíš se večer nedívat na televizi, tak si tady klidně rozbíjej vázy každý den.
1: Ta váza nebo nějaké rozbité okno, to je asi takový možná jednoduchý příklad, kdy si ještě dokážeme představit, co udělat, ale pak jsou důsledky dětských činů, které jsou na hranici toho, kdy bychom je nechali to jakoby vyžrat, když si vezmu u těch starších dětí puberťáků, kdy se fakt pouští do nějakých samostatných akcí a někde třeba jdou do prvních tanečních a popijou víc, než by měli a mohli v tom věku. A tak pak můžou taky skončit docela nepěkně a nechat je vyžrat ty důsledky, tak to nám jich je třeba pěkně líto.
0: Já jsem,
1: nevím, když jsem... to nejvhodnější příklad.
0: Možná se vy nebo někteří posluchači setkali s lidmi, kteří byli hodně drženi na krátkém řetěze, hodně přísně vedení, jako kdyby neměli ten prostor na to vlastní iniciativu skoro žádný, právě z toho důvodu, aby na ně nepadly nějaké špatné důsledky. A potom třeba ve 20 letech se z té rodiny dostali se někde, že žili samostatně, ať už ve škole nebo někde v zaměstnání, a začali se chovat jak utržení z řetězu. Úplně prostě nedokázali s tou svou svobodou nakládat. Najednou té svobody na ně bylo moc. Proto je dobré ty důsledky učit nést už malé děti. Už od malička jim opravdu tu svobodu nabízet, pokud nehrozí nějaké nebezpečí, poškození zdraví, nevratné poškození čehokoliv, tak jim ten prostor zvětšovat, ať oni si zkouší, co se stane. Co se stane, když udělám to a to? Co se stane, když půjdu ven bez rukavic? I když mě ta máma řekne, že bych si je měla vzít. Tak nikdo mě nepotrestá, já to třeba nikdy nepřiznám, ale vím, že mě bude strašná zima na ruce. A možná to tak udělám 10krát za sebou a budu ty ruce mít úplně zmrzlé. A pak třeba jednoho dne mě to dojde a řeknu si, abych si ty rukavice měl vzít. A toto je vlastně ten cíl, kterého chceme dosáhnout. Protože my jednoho dne ty děti budeme muset vypustit. Jednoho dne na ty děti přestaneme dohlížet. Nebudeme jim moc stát vedle nich od rána do večera. A my bychom potřebovali, aby oni ty naše pravidla a to, co my považujeme za důležité, aby byli schopni dodržovat, třeba kdyby byli sami na pustém ostrově. Jo, aby to měli tak jako, aby byli natolik přesvědčení, že je to důležité a dobré, aby to vydrželi. S tím alkoholem třeba, to je jako typická věc, kterou mnoho lidí potvrdí, že to, že je alkohol nebezpečným, došlo až ve chvíli, kdy opravdu pocítili, co to je, když ho vypijou příliš. A je dobré, že tady v tomto je to, jako nemůžeme nabádat rodiče, aby nechali 15-leté děti se opíjet. To je samozřejmě nesmysl. Tam tady v těchto takových jako drogových záležitostech a hodnotových záležitostech je samozřejmě důležité o tom s dětmi mluvit, bavit se s nima o tom, dávat jim, ukazovat jim ty příklady, ty situace, kdy třeba jsou lidi, kteří jsou závislí na alkoholu, mluvit s nima o tom, mít tu podporu vytvořenou. Ale už třeba se známkama, když dítě se neučí a dostane špatné známky, je lepší, když toto pochopí třeba v 5. třídě, než když to pak chápe v 9. A když už já jako rodič vím, že ten důsledek, ty špatné známky, je velký průšvih, protože ovlivní jeho další život, další vývoj. Takže je vždycky lepší, čím menší dítě si přijde na to, jaké jsou důsledky jeho činů, tak tím je to lepší.
1: Takže řešením by nebylo, když si dítě ráno vzpomene, že je písemka a neumí to, tak ne ho nechat doma, aby ho ochránil před tím, že se to nenaučilo, ale jen běž a napiš si to a schytej nějakou tu stoličku či horší známku.
0: No to si myslím, že je úplně typický příklad, kdy ten rodič opravdu měl říct, no to máš teda blbý, když máš takovejhle den a nezvládl to, co s tím budeš dělat, jak to uděláš, jak to vyřešíš. To je opravdu jako tvoje kompetence a tvoje starost. To mě se v podstatě jako rodiče netýká. Taky se nebude nikdo starat o to, když já mám v práci něco odevzdávat a neudělala jsem to.
1: Velmi mě mrzí, že naše Rozmarína je opět krátká na naše povídání. Dalo by se určitě těch příkladů vylovit ještě mnoho, ale snad aspoň to zásadní o vymezování pravidel a tom trestání v uvozovkách či nesení důsledků vlastních činů jsme řekli. Vy jste na závěrečné povzbuzení přinesla text, který s vaším dovolením přečtu pro povzbuzení nás všech rodičů s tím, že to bude dobré. Jednoho dne se stane, že křiknete na své děti. Proč už konečně vy zpropadené děti nevyrostete a nechováte se podle toho? A oni toho uposlechnou na slovo. Nebo řeknete, jděte prosím vás ven a najděte si nějakou jinou zábavu a nebouchejte s dveřmi. A oni s těmi dveřmi skutečně nebouchnou. Narovnáte po milion té pomuchlané peřiny po raním vstávání, pozbíráte hračky a kusy oblečení, porovnáte poličky, odklidíte kelímky od jogurtů, hračky urovnáte do krabic, srovnáte obrázek s medvídkem či nějakou rockstar visící na křivo. A pomyslíte si, teď kéž by to tak už zůstalo hezky uklizené na věky. A ono to tak zůstane. Večer připravíte perfektní večeři se salámem, vše urovnané, čisté a nakrájené na vzorné porce a tvary. Na svátečním dortu nejsou žádné známky dětských prstů na polevě, ani nechybí vydoubané třešinky. A vy si řeknete, no, takhle přece vypadá slavnostně prostřený stůl a večeře. A sednete si k tomu krásně prostřenému stolu. Sami. Řeknete si, já už konečně potřebuji klid a soukromí při telefonování, žádné poskakování kolem, tahání za rukáv. Prostě klid. Slyšíte? Klid. Ticho. A budete je mít. Už nikdy více umělé mističky, tácky, sklenice oleptané od špinavých rukou a špagety po celém stole. Už žádné gumičky na šuplíky u kuchyňské linky, dvířka bránící východu z dětského pokoje či pádu se schodů. Už ani pod gaučem nenajdete autíčko či zapomenutou panenku. Už jsou pryč ty časy bezesných nocí s dítětem v náručí či pod osuškou nad inhalací. Postýlka už není plná drobků a v kočárku už bys nenašel stvrdlou špičku od rohlíku. Konec potopám v koupelně. Kdy naposled jste nažehlovali poslední záplatu na děravé tepláky, zase prodřené na průlesce? Už žádné promáchané boty či ucmundané tkaničky od bot, odřená kolena a prošoupané zadnice na kalhotách. Dovedete si to představit? Mít rtěnku s hladce obroušenou špičkou a ne žádný pahýl? Nemuset někoho zhánět na hlídání, když chcete jít do kina či na večírek? Nebo prát jen jednou týdně, či nakupovat jen s košíkem v ruce? Konec rodičákům a poznámkám. Konec hlídání času, kde má které dítě být na jakém kroužku. Žádné balení a odcházení z domu na poslední chvíli, hlídajíce tomu rukavici onomu botu. Už si ani nikdo nepůjčuje auto a pásku na zalepení balíku najdete na svém místě, dokonce i nůžky. Popřemýšlejte o tom. Žádné vánoční dárky zabalené do obyčejného balícího papíru či krabice od sušenek s trčícími neuměle přilepenými rohy. Žádná políbení ulepená od žvíkačky či rohlíku s marmeládou. Žádné chichotání a šuškání ve tmě večerního pokojíčku. Žádná odřená kolena k ošetření. Žádná odpovědnost. Žádný strach. A ten hlas se vrací a říká, kéž byste pro pána už vyrostli. A ticho vám odpovídá, vždyť už jsme přece už dospělí. Tak tímto textem se s vámi loučíme z dnešní Rozmariny. Děkuju paní Elišce za návštěvu, za to, že jsem několikrát přišla do Rozmariny a povídala nám o tom, jak si s tou výchovou lépe a dobře poradit. Já vám moc krát děkuju.
0: Taky děkuju, nashledanou.

0: Rozmarínou, ve které jsme poslouchali závěrečnou část čtyřdílného cyklu věnovaného efektivnímu rodičovství, jsme se přehoupli přes poledne prázdninové neděle s datem 26. července 2026. V příští Rozmaríně, jejíž premiéra je připravena ve čtvrtek dopoledne od 10 hodin, vám nabídneme rozhovor Lidy Pohankové s pastorským párem Jirkou a Dášou Pospíšilovými na téma manželství potřebuje podporu. Posloucháte Rádio 7, které vám nyní nabídne sváteční slovo Vlastimila Firsta s názvem Šťastný budu, až vyrostu, a po něm dostane prostor pořad Interval, ve kterém Lucie Endlicherová představí další album kapely Trabant s názvem Vlnobít. Po 13. hodině už nás čeká kormidlo pro děti. Milan Remeš vám přeje svátečně naladěný poslech.
1: Sváteční slovo.
2: Vzpomínám si, jak jsem záviděl staršímu bratrovi, který dosáhl na kliku. Říkal jsem si, až se mi to jednou podaří, to bude štěstí. Jednoho dne se mi to konečně podařilo i bez malé stoličky a já byl skutečně šťastný. Jenže starší bratr už v té době jezdil na kole, což jsem já zatím nezvládal. A tak jsem se znovu těšil na okamžik, kdy zvládnu jízdu na kole a budu konečně šťastný. Když se mi to podařilo, znovu jsem zažil ten krátký pocit štěstí, který skončil ve chvíli, kdy jsem uviděl staršího bratra, který... Možná to znáte také. Pocit, že štěstí je tam, někde přede mnou, a když si pospíším, tak ho určitě jednou dohoním a pak ze mne bude konečně šťastný člověk. Setkávám se s lidmi, kteří toho mají daleko víc než já a přece nejsou šťastní. Znám slavné lidi, kteří každý rok dostávají prestižní ocenění, patří mezi VIP a přesto místo štěstí prožívají deprese. Mnoho lidí se spolu s ruským spisovatelem F.M. Dostojevským domnívá, že štěstí nespočívá ve štěstí, ale v jeho dosahování. Jakoby to podle nich byl motýl, který vždy, když po něm saháme, přeletí na další květ. Je to už pár let, co jsem se jednou zastavil a pochopil, že moje štěstí není v budoucnosti, ale vlastně ho mám na dosah ruky. Nemusím jen stále vyhlížet, ale mohu se radovat už teď. Jsem zdravý, mám hodnou ženu, šikovné syny, milující rodiče a spoustu přátel. Mám kde bydlet a můj neustálý boj s nadváhou dokazuje, že mi vlastně nic nechybí. A anglický humanista Aldous Huxley dodává, štěstí vzniká jen coby vedlejší produkt, stejně jako koks. Mám rád Jana Wericha. Když jednou dostal otázku, jak se člověk může stát šťastným, odpověděl, mít rád lidi a milovat lidi. To je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. Mám před sebou další den. Mohu se zabývat žehráním na nepřízeň osudu. Mohu se zžírat závistí vůči všem, kdo podle mne mají víc než já. Mohu celý den promarnit vyhlížením zítřejšího štěstí. Raději se chci radovat z toho, co mám už dnes. Vzpomínat na všechno krásné, co jsem měl třeba včera, a přitom se těšit, že i zítra budu mít něco, z čeho budu mít radost. A možná se mi podaří trochu té své radosti a toho štěstí přenést i na vás a na lidi, se kterými se dnes potkám.
0: Sváteční slovo Vlastimila Firsta naladíte ještě dnes po 18. hodině. Před námi je pořad Interval, který v těchto týdnech nabízí vzpomínkové procházení tvorbou skupiny Trabant. Dnes je před námi poslední řadová deska kapely, deska o tom, že... Ale to už raději přímo v Intervalu doplní Lucie Endlicherová. Dobrý poslech.

Dobrý den. Interval se hlásí svou tradiční znělkou a od mikrofonu posílá tradiční pozdrav Lucie Endlicherová. Interpret, jehož skladby budou dnešním pořadem znít, je vlastně taky tradiční. Rozhodně z oněch 7 nahrávek, které má skupina Trabant na kontě, se podstatná část objevila taky v našem vysílání, v tomto programu. A tak je všechno vlastně na svém místě a vše, jak má být. Teď je jen otázka, jestli je všechno, jak má být, taky u Trabandu. Pauza od poslední vydané desky byla přece jen trošku větší. Předchozí řadovka Neslýchané spatřila světlo světa na jaře 2011 a o to zajímavější tedy bude sledovat, co se mezi tím s kapelou událo. Navíc Trabant slaví 20 let své existence, desku Vlnobít vydal v listopadu 2014 a opatřil ji pod titulem Láska vítězí nad pravdou, lží a nenávistí, a tedy jasným odkazem na oslavy výročí sametové revoluce. Prostě spousta nejrůznějších konotací, které už dopředu určují, jakým způsobem bude posluchač k desce přistupovat. Nebude lepší, než shromažďovat data, prostě poslouchat?

Jarda Svoboda je bezesporu velmi obratný textař. Jeho schopnost zkratky a vypíchnutí toho podstatného, cit pro detail, radost ze života, to vše v každé písni zaslechnete po prvních tónech, po prvních slovech. Už po první písni alba Vlnobít je jasné, že půjde o nahrávku plnou energie, takovou, na kterou jsme přece jen chvíli čekali. Tahle poloha Trabandu sluší. Energie, hutné tóny, radost z muziky, vyhrávky, které objevíte někdy při prvním a někdy až při x-tém poslechu. Tak co tam máme dál? Aha, Kabát 66. Taková písničková autobiografie.

Není třeba příliš hloubat, aby bylo jasné, že svoboda zpívá sám o sobě a proto se do 60. let vrací hudebně, aranžemi, ale přes klávesy přesně ve stylu 60. let se nese banjo, nástroj, kterému rozhodně tehdejší doba nepřála tolik a dnešní doba mu v mnohém holduje. Ale text o zvířeti, které ještě žije, a o kráse a harmonii ukazuje na to podstatné, po čem toužíme, co v životě skutečně chceme mít. A na druhou stranu, až si to uvědomíte a nadefinujete, stejně budete muset onen žebříček hodnot obhájit a vystavovat ho běžné realitě. Jaká je ta realita v roce 2014? Třeba taková, jako o ní zpívá píseň Trofeje?

Tak nevím. Je to klišé, když píseň, do které se vejde i kus vulgarity, náhle končí konstatováním: bez lásky nejsem nic. Mohli bychom to tak možná brát, mávnout rukou a říct si, že to už tu bylo a už to na nás nejrůznější kapely zkoušely. Ale když jsem tuhle písničku slyšela po druhé, po třetí a po páté, došlo mi, že je to ještě trošku jinak. Nevím, zda je to tím, že Trabantu nadržuju, nebo je to opravdu tak, že mu podobná konstatování je možné věřit, protože znějí uvěřitelně a jsou použita účelně, na těch správných a pravých, tedy pravdivých místech. Rozhodně trofeje jsou píseň, se kterou se nejspíš bude umět ztotožnit spousta posluchačů, co jsou na tom podobně. Žijí svůj spořádaný život, chodí do práce, budují hodnoty, ale někdy zatím vším něco chybí. Ten důvod, smysl, vyústění, cíl. A proč by to nemohlo být tak, že cílem je skutečně ono poznání, že bez lásky nejsem nic? Samokonstatování samozřejmě nestačí, jde i o to, kam jde takové poznání potom, co ovlivní v mém životě, co s ním udělám. Ale už jen ty otevřené oči, ten otazník, něco mi tu stále chybí, který má svoji odpověď v onom, bez lásky nejsem nic. A výsledkem může být, no a tady už si každý musí dosadit to své řešení. Pravda? Ani Trabant ho nenabídne. Jde dál, nezastavuje se. To, co chtěl, už Jarda Svoboda konstatoval, takže můžeme pokračovat.

mluv se mnou. To nejzřetelnější poselství písně, která právě dozněla, bude za chvíli vystřídáno voláním potichu. Je to totiž tak, že ono hledání vlastního místa, toho, proč člověk dělá to, co dělá, proč směřuje, kam směřuje, co ho určuje a proč ho to určuje, tak právě tohleto hledání proznívá mnoha písněmi na albu. A dostane se jak na výkřiky plné síly, jako například píseň Nepoužitelnej, která sice dobře mluví o tom, jaký má smysl vzepřít se rukám, které chtějí člověka vykrmit ve zlaté kleci a chytit na zlaté keci, ale pro várku dalších silných výrazů je raději necháme k poslechu těm, kdo budou chtít slyšet a v dnešním pořadu nezazní, tak tedy dostane se jednak na ty výkřiky plné síly, ale i na okamžiky nejistot a hledání, touhy zmizet, nebýt, nemluvit, jít do ticha. Není to první taková zmínka Jardy Svobody, motiv ticha a úniku z věčného koloběhu života, co se někam šine, ale někdy nevíme pořádně kam, je textům Trabandu prostě vlastní, blízký. Na Vlnobítu, albu z roku 2014, zní to tiché volání takto.

Trabant to je v současné době Jarda Svoboda, kytara zpěv, Jana Kaplanová, trumpeta, klávesy zpěv, Václav Pohl, bicí zpěv, Robert Čkarda, tuba zpěv, Radim Huml, nový stálý host hrající na benčo, no a v jedné písni na desce se mihnou také Emma Pólová a Emilka Kaplanová, které zpívají. Deska Vlnobít evokuje svým názvem sílu vln, moře, vody. A právě takové jsou i jednotlivé písničky. Mají v sobě spoustu správně odměřené muziky, hudbu, která je oholená až na kost ve své nepřikrášlenosti a nestrojenosti, a přitom jde o muziku nápaditou a zajímavou, rozhodně však ne překrášlenou a přehraně upoutávající pozornost. Zároveň se v textech, tentokrát více než jindy, objevují už zmíněné peprné výrazy a slůvka, se kterými by někteří při poslechu mohli mít potíže. Ale když budeme skutečně poslouchat, pak zjistíme, že jde o slova použitá velmi účelně, že mají svou výpovědní hodnotu a že jejich rozumná míra nebyla překročena. Snad je to dobou, ve které žijeme, že se vše přiostřuje a více vyhraňuje. A tak i Trabant.

No a pokud byste se chtěli leknout, že všechna lyrika a křehkost už se z hudby Trabandu vytratila, nedejte se zmást. Stačí poslouchat dále. Na Rádio 7 hrajeme v intervalu z alba Vlnobít skupiny Trabant.

Album skupiny Trabant Vlnobít se postupně propracovává skrze další a další vrstvy, hlouběji a hlouběji. Nejprve jsme prováděli tu první volbu, volbu mezi černým a bílým, mezi dobrým a špatným. Dělali jsme si jasno ve vlastním směřování a uvažovali o tom, proč právě tudy. Ovšem, jak se dostáváme k dalším a dalším skladbám, postupně vstupujeme víc a více do hlubokých a nejen srdcových témat. Jarda Svoboda se nebojí zkoumat motivace, nebojí se dívat se pravdě do očí a být upřímný i sám k sobě. Často právě jen zkoumá, to je jeho základní životní nastavení, být pozorovatelem a pojmenovavatelem.

Podle introspekce, kterou Trabant udělá v následující písničce Radiohit, by se mohlo zdát, že žijeme v době, kdy jsou určujícími elementy peníze, jídlo a počasí, a taky naše přání. Ale pokud je před námi píseň Radiohit, ve které zazní taky jakýsi podtitul celého alba, tedy věta o tom, že láska vítězí nad pravdou, lží a nenávistí, je třeba jedním dechem dodat, že volba je na každém člověku. Nedat se. To je to podstatné.

0: 711 korun. Jak to vidíte, Hanko, že jste na tom v tuhle chvíli?
1: Balík v balíku, abychom byli přesnější, posluchačka uhádla přesnou částku.
2: Přesnější na severozápadě Čech, teploty do 18.
3: Hlavní je, abyste si pochutnali a my se samozřejmě tady...
4: Blokovali. Pořádkové složky s obušky a pepřovými spreji rozehnali dav studentů a na 40 z nich zatkli. Také rozebrali
3: a jdeme na úplně poslední přání dnešního vydání písniček na přání. Kdo pak se mi to dovolal?

Pokud něco kapelník Trabandu Jarda Svoboda umí, pak je to skutečně ono pozorování. Pokusí-li se v textech svých písní nabídnout nějaké řešení či vyústění, udělá to velmi nenápadně. Nejčastěji tak, že pozorovatelsky shromáždí velmi barevnou skupinu lidí, takové malé CDčkové panoptikum, jakýsi betlém současnosti. Při jeho sledování vám před očima budou jako na orloji přecházet jednotlivé postavy a postavičky. Tu více a tu méně barevné, tu více a tu méně vyhraněné. Letmý detail, pár slov jakoby do větru, jen krátká charakteristika a zase cváláme dál. A až se míra dovršuje a postav je více než dost, přichází rozuzlení. Kratičká nabídka cesty ven. Ber, chceš-li. Vydej se po ní, chceš-li. I tak budeš muset přemýšlet o tom, co vlastně je míněno poslední větou písně Vidím tě. Kde jsi ty? Tam jsem taky já.

Procházejíc jednotlivé písně Vlnobítu, čím dál víc ve mně rostlo přesvědčení, že to nejdůležitější sdělí poslední skladba. S čím nás chce kapela opustit? Jakou informaci, jaké sdělení považuje za nejdůležitější, za nosné pro celé album? Co si má posluchač odnést z nahrávky? A ano, je to tam, však uslyšíte. Trabandu se podařilo natočit desku velmi sevřeného tvaru. Nenajdete zde díru, nepropadl by tu ani špendlík. Nutí mě mít oči do kořán, vidět drobnosti, nezapomínat na maličkosti. Pořád dokola si definovat, co je podstatné a nad čím je možné mávnout rukou. A nevím, proč bych pod podtitul, který desce dala sama kapela, připsala ještě verš z knihy proroka Izajáše. Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem. Pokojem, neboť v tebe doufá. Ta radost. Od mikrofonu mává Lucie Endlicherová.

Se skupinou Trabant se ještě neloučíme, i když dnešní interval patřil její poslední nahrávce. Příští týden představíme výběr z tvorby Trabandu, který na konci června vyšel pod názvem Montáž 1996 až 2014. Premiéru pořadu naladíte ve čtvrtek od 21 hodin. Vlnobítí melodie kapely Trabant nás přenesly přes 13. hodinu neděle s datem 26. července. Vysíláním Křesťanského rádia 7 vás od mikrofonu provází Milan Remeš, který v tuto chvíli zdraví především všechny děti. Jaké máte na sobě oblečené tričko? Jakou má barvu? Já mám třeba teď na sobě modré tričko. Dnes ale vyhrál ten, kdo si oblékl čistě bílé tričko. Dnešní kormidlo bude totiž o bílé barvě a právě začíná.

Ahoj, moji milí malí námořníci. Vyplouváme s kormidlem na moře plné pohádek, vyprávění, písniček, hádanek, říkanek a nápadů. Můžu vám trošku napovědět, že dneska si v Piškotkách budeme povídat o radosti a taky o čistotě. Ale nebudu ještě předbíhat a raději vám pustím tuhle písničku.

0: Léto.
1: Podzim.
0: Zimu. I na cestu do ráje.
2: Tak už vám taky před domem na zahrádce nebo v parku cvrlikají ptáčci. Mě to vždycky moc potěší, když vyjdu ráno z domu a slyším, jak ptáčci zpívají. Hned mám z toho dobrou náladu. A my se dnes podíváme na naše dnešní hýbanky. Jsou to takové říkanky pro pusinku, kterými si procvičujeme ta naše mluvidýlka, tu naši pusinku, aby jsme uměli dobře mluvit. Písmenko, o kterém se dneska budeme v hýbankách bavit, je docela jednoduché napsaní. A dá se i docela jednoduše předvést. Když si sednete a natáhnete nožičky před sebe, tak z boku vypadáte docela tak jako to písmenko, o němž si budem dnes povídat. Schválně to zkuste před zrcadlem. Sednout si pěkně rovně a natáhnout před sebe nožičky. No ano, vypadáte jako písmenko L. Tohle písmenko potřebujeme, když chceme říct třeba loupáček nebo lyže a taky lízátko, léto, letadlo nebo loď. A když ho chceme vyslovit, musí se náš jazyček opřít pěkně špičkou nahoře v pusince a rychle sebou mrsknout dolů. A je tady L. Tak pojďte si to zkusit se mnou. L, l, l, l, l. Pěkně jazyčkem kmitáme. L, l, l, l, l. No, jde vám to krásně. No a teď mě napadá, kdyby jsme neuměli písmenko L, to bychom si nemohli ani zpívat. La, la, la, la, la. A tady je říkanka, kde je spousta písmenek L. A dalo by se říct, že je to říkanka o Michalovi a Milanovi, co byli velcí kutilové a pořád v dílně něco dělali a kutili. Tak poslouchejte. Michal v dílně piloval a potom lodě maloval. Namaloval loď jak dům. Loď popluje k tuleňům. Milan lepí letadlo. Nejlépe mu dopadlo. Letadlo teď letí, letí. A u Milana je houf dětí. Schválně, jestli si vzpomenete, kolik dopravních prostředků jsme tady v té říkance vyjmenovali. V říkance se schovávala, pokud si dobře pamatuju, jedna loď a jedno letadlo. Tedy dopravní prostředky, které začínají na písmenko L. A jestli pak si vzpomenete ještě na některý, který začíná na L. No jo, třeba lokomotiva. To je ten první vagón, co vede vlak. Vlastně to není vagón, to je ten vedoucí vůz. Tak. No a taky lyže. To je dopravní prostředek, který sice nejede sám, ani nepotřebuje benzín, ani uhlí, ani nic jiného. Poháníme ho sami, za to když se s ním sviští pěkně ze svahu po sněhu, tak to je úplná paráda. Tak si to zopakujeme. Loď, lokomotiva, letadlo a lyže. A teď tady mám pro vás jednu hádanku. Jestli pak víte, která houba se jmenuje stejně jako zvíře, které má rezavý kožíšek a uši. Ale tahle houba nemá rezavý kožíšek a uši a přece jí to v lese sluší. No správně, je to liška. Je to název pro houbu i pro zvíře. A ještě mám jednu hádanku. Jestli tak víte, který ptáček se jmenuje stejně jako zmrzlina na dřívku? To je chyták, co? Je to ledňáček. No a pak máme ještě na L další zvířata. Máme ještě labuť, losa, lachtana, ledního medvěda, lasičku, lva a taky lenochoda. Že jste ještě o takovém zvířeti neslyšeli? To je zvířátko, které je hodně, hodně pomalé a kdyby mluvilo, tak byste se od něho ale vůbec nic nedozvěděli. Tohle zvířátko totiž vůbec nikdy nikam nespěchá a proto se mu taky říká lenochod. A já vám o něm pustím jednu písničku.

Posloucháte Kormidlo, v něm posloucháme písničku o lenochodovi a taky jsme si rozhýbávali pusinku s písmenkem L. No ale málem bychom zapomněli pozdravit všechny děti, jejichž jména začínají na písmenko L. No tak to hned napravíme. Zdravíme všechny Laďky a Ladislavy, Libory, Lucinky a Lucky, Lukáše, Lady, Lidušky i Leji, Leonky a Leontýnky, Leošky a Leopoldy a taky Lubory. A když už jsme byli u toho lenochoda, víte, že i některé děti si na něho občas hrají? A bývá to zrovna tehdy, když mají něco udělat hned teď, anebo u něčeho, co se musí dělat pořád dokola. Představte si, že i já takové děti znám. To se jim někdy strašně nechce. Neznáte to taky? A co pak se musí dělat každý den ráno, abychom byli do nového dne čistoucí, vonavý a upravení? Tak víte co? Já vám to připomenu hádankami. V každé hádance se skrývá jedna věc, kterou ráno určitě potřebujeme. Na tu první věc patří tahle hádanka. Čím víc se myje, tím je menší. Hádanka druhá. Nemá jazyk, nemá ústa a přece poví pravdu každému. Co je to? Hádanka třetí. Panáček se chlubí, že má ostré zuby a že v hustém hájíčku prokouše si cestičku. Co pak je to? No jasně, až sem už slyším všechny vaše správné odpovědi. Ráno si musíme přece česat vlásky. Tak to je ten panáček, co se chlubí, že má ostré zuby a že v hustém hájíčku prokouše si cestičku. To je hřeben. Musíme si také umýt oči studenou vodou a ruce teplou a k tomu potřebujeme mýdlo, které čím víc se myje, tím je menší. No taky si musíme čistit zoubky a nakonec všechno pěkně zkontrolovat v zrcadle. To nám přece poví každému pravdu, i když nemá ústa a jazyk. No a já vám tady povídám o tom umývání a čistotě. A to není jen tak náhodou. Jestli pak si vzpomenete, jak se jmenuje ta knížka, z níž si čteme v našich rozhlasových piškotkách. Správně, je to knížka beze slov a my už jsme si s ní třikrát četli. A taky víme, že má 6 barev. Tak si je pojďme teď společně zopakovat. První barva, to je barva zlatá. Zlatá jako sluníčko. Druhá je černá. Černá jako tma. Třetí barva je červená. Červená jako krev. A čtvrtá barva je bílá, bílá jako sníh. Pátá barva, to je barva zelená, zelená jako jarní tráva. A poslední, šestá barva je barva modrá, modrá jako nebe.

0: A to dnešní povídání bude o barvě bílé. A když je něco opravdu bílé, tak je to i čisté. Čerstvě vyprané tričko, zoubky po vyčištění, krajina zapadaná sněhem. Čistý je i list papíru, na který ještě nikdo nic nenamaloval. No a proto jsem vám taky povídala o té čistotě a umývání. Minule jsme si povídali o barvě červené, o tom, že Pán Ježíš za nás všechny umřel a nechal se potrestat za naše hříchy, tedy za všechno naše zlobení. Za všechno zlobení dospělých lidí i dětí. A o tom, že když tomu uvěříme, tak jsme i my čistí jako nově napadaný sníh, o tom budou dnešní piškotky. A že jste nikdy nepřemýšleli o tom, že člověk může být čistý i uvnitř, v sobě, že nestačí jenom čisté ruce, uši a obličej? Tak poslouchejte dnešní vyprávění od Zuzky a Míši.
1: Milé děti, jsem tady pro vás a proto, abych vám něco pověděla o bílé barvičce. Zkuste se rozhlédnout kolem sebe. Co je vždycky krásně bílé? Ano, bílé jsou mraky, které tancují na obloze. Je to radost lehnout si v létě do trávy a pozorovat ty malé beránky, jak poskakují sem a tam. Bílý je také list papíru. A pokud ho zrovna nepočmáráme nevzhlednými klikyháky, můžeme na něj nakreslit svou radost. Můžeme nakreslit něco, co nás těší a co máme rádi. Bílá je také barva sněhu. Zkuste zavřít oči a představit si stromy na podzim. Na podzim jsou všechny stromy veselé a strakaté. A když je prozáří sluníčko, je radost se na tu nádheru dívat. Jak čas běží, barevné lístečky se už neudrží na stromech a začnou padat do trávy. Přijdou podzimní plískanice, bláto a spousta špíny. Jej. Ještě teď slyším některé maminky, že mají celou předsíň od bláta. A když už máme z té vší špíny úplně zkaženou náladu, když už nám vadí, že musíme stále drhnout boty, ve kterých jsme nechtít dupli do kaluže, stane se něco moc zvláštního. Probudíme se do bílého rána. Vločky se vznáší ve vzduchu a všechna ta špína je přikryta běloučkým snížkem. Jaká radost a jaká nádhera. Pryč je špatná nálada, ta tam je zlost. Těšíme se, až vyběhneme ven a té bílé nádhery se dotkneme. Máme obrovskou radost, že to špinavé a zablácené je čistoučké a zářivé. Bílá barva nám prostě vypráví o čistotě a radosti.

ale co to slyším? Co to na mě volá Kateřina? Že jsem na něco zapomněla? No ano, já hlava děravá. Ještě, že mi to Katka připomněla. Katka si totiž ráda hraje na svatbu. A proto si vzpomněla, že bílou barvu mají i svatební šaty. Každá slečna, která svatební šaty obléká, vypadá vždycky moc hezky, jako princezna. Nastrojená, upravená a čistá. A proč? No přece, aby neudělala ženichovi a svatebním hostům ostudu. Umíte si vůbec představit, že by nevěsta přijela na svatbu neučesaná, v roztrhaných špinavých šatech a s černou šmouhou na tváři? To by ten její ženich asi utekl. Ale na čistou, nastrojenou nevěstu je radost se dívat.

My už toho víme hodně o Zlatém městě. I o tom, jak krásně se nám v něm bude žít. A také toho víme hodně o hříchu, který představuje černá barva a který nám brání, abychom se vůbec mohli dostat do Zlatého města. A dokonce už víme, že Pán Ježíš zemřel na kříži, aby jeho krev, a ta má červenou barvu, mohla naše hříchy umýt a aby se před námi otevřely brány Zlatého města.

A vy si teď určitě myslíte, že je to super a že už se můžeme jen a jen radovat a těšit se na ten čas, kdy nás Pán Bůh k sobě zavolá a dovolí nám ve zlatém městě bydlet. A já vám teď prozradím jedno tajemství z té nádherné knihy, která je tajemství plná. Až přijdeme do zlatého města, Pán Bůh pro nás uspořádá velkou hostinu. Pozve nás ke svému stolu, kde bude určitě mnoho dobrot. Bude to velká sláva. Andělé budou zpívat chvály a velebit Boha. A my se k ním přidáme. To bude nádhera. Jen si nezapomeňte, děti, obléci bílé svatební šaty. Bez nich by vás totiž na tu královskou hostinu vůbec nepustili.

0: že nevíte, kde takové šaty vzít. Ale to je jednoduché. Ty přece dostanete od Pána Boha. On sám vám bílé šaty obleče.
1: Erik už je má. Společně s námi se dozvěděl o Zlatém městě a moc si přál, aby v něm mohl bydlet. Ale Erik byl moc neposlušný chlapec. Tahal kočky za ocas, vybíral ptáčkům z hnízda vajíčka a dokonce střílel trakem po slepicích. Zkoušel nezlobit, ale pořád se mu to nějak nedařilo. Jednou se mu zalíbila úplně nová tuška Martinka, se kterým seděl v lavici. A když mu ji Martin nechtěl půjčit, tak mu ji jednoduše ukradl. S Erikem nebylo pořízení. Maminka nad ním stála a říkala si: Eriku, Eriku, jestli to tak půjde dál a budeš takto hřešit, skončíš v pekle. Ale Erik nechtěl skončit v pekle. Chtěl přece bydlet ve Zlatém městě. A víte, co se stalo? Erik si jednou ráno pustil rádio. A zrovna, když jsme si povídali o hříchu a černé barvě. A byl moc smutný, když poznal, že cesta do Zlatého města není pro ty, kteří mají srdce plné hříchu. A když Erik rádio poslouchal, držel zrovna v ruce tu ukradenou Martinovu tušku. A hned věděl, že se Martinovi musí nejen omluvit, ale také mu tušku vrátit. O všem zlém také řekl Pánu Bohu, a protože byl upřímný, krev Pána Ježíše všechny jeho hříchy umyla. Anděl zapsal jeho jméno do knihy života a Pán Bůh mu oblékl bílé šaty. Tedy ne, že by Erik stále chodil oblečený v bílém, ale to je tak, děti. Když se modlíte a když jsou vaše hříchy umyté, Pán Bůh vám obléká neviditelné bílé šaty. Vy je nevidíte, ale Pán Bůh je vidí. Dívá se z nebe na svět a hned ví, který člověk už může přijít na královskou hostinu.
0: Tak, jestli už i vy, děti, máte oblečené bílé šaty, dávejte pozor, abyste si je neumazali. A vy už správně tušíte, že umazat vám je může zase jen a jen hřích. Tak radši dál od něho. Když se vám bude chtít odmlouvat mamince, raději hříchu řekněte, ať vás nechá na pokoji. Pošlete ho pryč a otočte se k němu zády. A kdyby přece jen vám ten hřích ušpinil vaše bílé šaty, poproste Pána Ježíše, aby vám je očistil. Pamatujte, na královskou hostinu můžete jen úplně čistí, protože čistota a bělost přináší obrovskou radost, která nás ve Zlatém městě už nikdy neopustí. A to je konec našeho vyprávění. A my už víme, o čem nám vypráví bílá barva. O čistotě, radosti a velké hostině v nebi.

Posloucháte Kormidlo, pořad pro děti a v něm si dnes povídáme o všem, co je bílé, čisté a taky jsme si hned na začátku opakovali písmenko L. A já tady mám teď pro vás písničku a potom pohádku o jednom zvířátku, které je bílé, čisté, krásné a ještě navíc jeho jméno začíná na písmenko L. Už tušíte? Ano, správně, je to labuť, královna mezi ptáky. Tak se pohodlně usaďte, protože tahle pohádka, tahle velká pohádka, bude opravdu dlouhá a napínavá. Ale ještě před ní písnička Labutě.

V jedné zemi panoval král, který měl velmi sličného a dobrého syna, jejíž nade všecko miloval. Tím více ale nenáviděla ho královna, jeho macecha. Ona neměla sice žádné vlastní děti, pro které by mu snad přednost záviděla. Ona jej toliko proto nenáviděla, že sama panovat chtěla, v čemž on jí jedinou překážkou byl, poněvadž otec pro velikou lásku svou v brzkém čase vládu mu odevzdat chtěl. K tomu však ona nechtěla vůbec přivolit. Věděla ti dobře, že by jí ani lest, ani jakákoliv chytrost, v kteréž to u krále velmi zběhlá byla, nic nepomohla. Hledala tedy pomoci v jiném prostředku, který byl mnohem hroznější. Její černé srdce bylo ale všeho schopno. Několik mil od hlavního města bydlela v lese stará čarodějnice, která daleko široko pro své čáry a tajné umění rozhlášená byla. K ní se královna uchýlila. Přestroje našla do lesa, ve kterém stará bydlela. Když přišla až na určené místo, spatřila jeskyni, u jejíhož vchodu dva draci hlídali. Ti, jak královnu spatřili, hned ze tlam a z očí oheň na ní sršeli. Ona se toho ale nelekla a silným hlasem na starou do jeskyně volala. Ta za malou chvíli vyšla a za ní dvě kočky, dvě sovy a jiní podivní netvoři. Co žádáš, královno? Ptala se jí čarodějnice. Královna, podivivši se, že ji žena poznala, řekla k ní: velmi mnoho slyšela jsem o tobě i o tvém umění, a proto bych ráda o pomoc tě prosila ve věci, na které mi mnoho záleží a za kterou bych tě královsky odměnila. Jestli to, co žádáš, stojí v mé moci, chci ti být po vůli, odpověděla stará, slíbené odměny nemohouc se ani dočkat. Poznala jsem, pravila královna, že máš nejtajnějších věcí známost, a proto skoro zbytečné bylo by povídat tobě, že mám syna neobyčejné krásy, kterého nenávidím, a jehož bych se ráda zprostila, protože mi cestu k trůnu zamezuje. Jestli tobě možno proměnit jej v jakékoliv zvíře a ode dvora vypudit, dám ti, co sama chtít budeš. To tě, arci, těžká věc, odpověděla po dlouhém rozmýšlení čarodějnice. Ale pokusím se o to. Zítra o polednách přijdu k tvému dvoru. Spokojena slovy těmito odešla královna z lesa. Druhý den v poledne přišla čarodějnice všem ostatním neviditelná ke královně, která v komnatě plná netrpělivosti čekala. Čarodějná žena, podpírajíc se o hadovitě stočenou hůl, promluvila k ní. Především musím mít od prince několik vlasů. To bude ovšem věc těžká, pravila královna, procházejíc se v myšlenkách po komnatě. Za chvilku ale odešla do zahrady, kde se princ poledního času obyčejně zdržoval a kde náhodou také tenkrát pod stromem libě spal. Jak ho spatřila, byla ráda, že tak brzy a tak lehko k vlasům přijde. I běžela to staré povědět, která bez meškání spícímu princovi ostrými nůžkami opatrně několik vlasů ustřihla. Byl tě ale princ ten tak krásný, že ho i tomu zatvrzelému srdci čarodějnému líto bylo. Pročež umínila si, že ho nechce navěky zničit, jakž královna byla nařídila. Když opět do zámku přišla, uzavřela se v jednom pokoji a tu čáry své prováděla. Princ spal pokojně. I zdálo se mu, že se k němu blíží škaredá žena, která černou holí se ho dotýkajíc praví: proměň se v krásnou bílou labuť s citem však člověčím. Zpěv tvůj buď tak líbezný, že kdo tebe uslyší, každý si tě zamiluje. Získáš-li si v té podobě srdce nejkrásnější princezny, aby tobě kvůli mocným princem pohrdla a tebe za manžela pojala, budeš vysvobozen. Ta však, jež příčinou je tvého zakletí, v tu chvíli ve škaredého pavouka se promění.
Poděšen tímto ukrutným snem, mnul si princ oči, aby ze spaní procitl. To, když se mu podařilo, lekl se náramně, neboť viděl, že je v labuť proměněn a že po jezeru plyne.

i počal naříkat zpěvem tak bolestným, že se všichni z celého zámku zběhli a tu labuť poslouchali. Sám král přišel a slyšel s bolným citem zpěv ten labutí. Ubohý neměl ani zdání, že je to jeho vlastní milovaný syn. Zakletý princ loučil se s otčinou a plaval dále. Nevěděl, kam má jít, aniž chtěl doma zůstat. Král se zatím zháněl po synovi, avšak nadarmo. Nikde ho nenalezl. I byl nářek a pláč po celém království. Umínil sobě tedy král, že se optá staré čarodějnice, zdali by ona věděla, kam jeho syn se poděl. Ta mu pověděla pravdu, ačkoliv neřekla, že ona a královna jsou toho příčinou. I naříkal král a smutek ani odložit nechtěl, dokud by syn vysvobozen nebyl. Ten plaval pořád dále a dále, až přišel z jezera do veliké řeky, kde viděl mnoho, přemnoho ptáků, kteří si povídali, kde byli a co viděli. Tu si vzpomněl, že mu baba řekla, najde-li princeznu, která si ho zamiluje a za manžela vezme, že bude vysvobozen. I umínil si hledat panu, která by nejkrásnější byla na celém světě. Přimísil se tedy mezi ptáky a vyptával se jich, zdali by některý z nich o takové princezně nevěděl. Ale žádný mu zprávu jistou dáti nemohl. Věděli sice o krásných princeznách, ale žádná z nich nebyla by mohla nejkrásnější slouti. Plaval tedy dále, až přišel k moři, kde množství vlaštoviček lítalo. I ptal se jedné, zdali by ona o takové paně věděla. Slyšela jsem o jedné paně, zaštěbetala vlaštovička, která je nejkrásnější na celém světě, ale nevím, kde se zdržuje. To já ti povím a chceš-li, také tě tam dovedu. Zavrkal divoký holub, jenž poslední slova jejich zaslechl. Já vím o té krásné princezně. Bývám tam někdy a vždy z její ruky nejlepších jídel dostávám. Jsi-li svolný, ukážu ti k ní cestu.

Labuť byla radosti plná, že se dověděla o paně, která by ji vysvobodit mohla. Sivý holoubek se do povětří vznesl a s labutí v dáli odletěl. Dlouho letěli. Dříve než onu zem, kde ta krásná princezna s otcem přebývala, uhlídali. Jednoho dne z rána ale holoubek radostí křídly zatřepal, když zámek královský spatřil. Zde je to tedy. A tam v té zahradě je rybník, kde se vodní ptactvo zdržuje, a na těch krásných stromech zase my si poletujem. Odpoledne přijde princezna a přinese nám v bělonkých rukou hojnost potravy. Spustíme se tedy do té zahrady a tam ji očekávejme. Jak řekl, tak učinil. Když po hladině křišťálového rybníku královská labuť plavala, počala zpívat. Dcera králova jménem Lída dívala se právě z okna. Co to za libie bolestný hlas, pravila sama k sobě, kdo to tu tak překrásně zpívá? Tu přilítl k oknu holoubek a zaklobal zamyšlené paně na rameno. Hleď, hleď, kde pak jsi se tu vzal? Chce se ti jíst? I podávala mu jídlo, ale holub poletoval dál a dále a vábil princeznu za sebou po zahradě, až k rybníku přišla. Ach, to tě překrásná labuť, vzkřikla. A na holoubka zapomenuvši, k labuti běžela a sladká zrna jí podávala.

Princ úžasl nad krásou té ženy a cítil, jak mu srdce pod sněhobílým peřím bije. Nebyl ť arci na takovou stravu zvyklý, ale z její ruky byl by všecko vzal. Zpívej, krásná labuti, ještě jednou zaspívej, prosila Lída. I nedala se k tomu dlouho pobízet. Přívětivě své krásné oko k ní pozvednuvši, počala tak líbezně pěti, že Lídě divně okolo srdce bylo. Nemohla ani uvěřit, že by to hlas ptačí byl. Tu přišel i sám král a též se tomu krásnému zpěvu podivil. Od té chvíle princezna nejraději u rybníka sedala a s labutí se bavila a ta rozumná a zamilovaná labuť se také nikomu jinému hladit nedala, než Lídě. A když z vody ven vyšla a princezně u nohou ba i na klíně ležela, červeným zobákem její bílé ruce a růžová ústa líbajíc, přála si Lída, aby labutí nebyla. Dlouhý čas již trávil princ na krásném ostrově. Tu přišla jednoho dne Lída k němu a počala si tuzena říkat. Zpívej, drahá, zpívej, abys ten bol ze srdce mého zahnala. Ach, pomysli jen, mám si vzít prince, jehož milovat nemohu. Tu se lekl princ velice a v tesklivém zpěvu svůj bol pronášel.

Nedlouho za Lídou přišel její ženich, krásný to a bohatý princ. Jakmile jej zakletá labuť spatřila, začala tak divně a zoufale křičet, že ten si uši zacpav i hned utéci musel. Lída však srdečně poděkovala. Večer seděla princezna u okna a rozmýšlela, jak by se nemilého ženicha zprostila. Neb druhý den již měla s ním buďto zasnoubena, aneb navždy otcovského domu zbavena býti. To ji vytrhl z jejího rozmýšlení sivý holoubek silným do ramena klobnutím. Já ti dám dobrou radu, pravil k ní. Zítra zvol bílou svou labuť za manžela. Uděláš dobře a vysvobodíš krásného prince. Na to uletěl. Princezna nemohla se ani s podívení vybrati. Tu slyšela zase bolestný zpěv labutí a pocítila v srdci svém, že to nemůže pouhý nerozumný pták býti. Upokojena ulehla na lože. Labuť však plavala a naříkala celou noc, neboť přišla doba, kdy se její vysvobození rozhodnout mělo. Zvolí-li princezna prince, umínila sobě, že smrtí zahyne, jelikož bez ní a v takové podobě byl by jí život hrozný. Jak se rozednívalo, nastal velký zhon a hluk po celém zámku. Hosté přijížděli a všude se přípravy k zasnoubení strojili. Jen princezna na to nemyslila. Když se přiblížila hodina a ona již v bílém šatu drahými kameny a perlami ozdobena a přichystána čekala. Přišel otec a ženich, též v samém zlatě a stříbře ustrojený pro ni, aby ji do velké síně vedli. Nikoli zde, pravila, když tam přišli. K rybníku pojďte, tam vám rozhodnutí své vyjevím. Šli tedy do zahrady až k rybníku. Ulekla se labuť a myslila, že se již Lída s ní rozloučit přichází. Ta však pravila. Nemohu si, otče, vzít ženicha, kterého si mi ustanovil, a raději se od tebe odloučím, budeš-li na svém stát. Dovol ale, abych do svého zajetí tuto labuť vzít a s ní se zasnoubit směla. Král již myslil, že se dcera rozumu pozbyla. Ta však pěvce k sobě zavolala a do náručí ho tiskla. Ty jsi můj ženich a nastávající manžel. Sotva to dořekla, přivinul jí k srdci krásný jinoch a místo červeného labutě na zobáku líbaly jí růžové jehorty. Všichni ustrnuli. Lída však v srdci vroucně holoubku za dobrou radu děkovala. Když se princ z jejího náručí vyvinul, přistoupil ke králi a všecko mu řekl, jak se to s ním stalo. Král tomu však věřit nechtěl, ale když dcera prosit začala a princ se sám v rukojemství dával, chtěl-li by král k jeho otci poslat, tu konečně svolil. Odbitý ženich nemeškal déle, ale hned odejel.

Zasnoubení milenců slavilo se hlučně a skvostně. V noci, když princ do své ložnice přišel, viděl holoubka na okně sedět. Ty dobrý ptáčku, pravil k němu princ, tobě jedině za všechno děkuju. Pověz mi, kdo jsi, vím, že nejsi všední pták a rád bych se ti odsloužil. Já jsem byl u tvého dědečka ve službě, řekl holoubek, a když umřel, přišel jsem k jednomu čarodějníku, který mě svou dceru za manželku dal a umění svému naučil. Nemohl jsem na tvůj rod zapomenout, a proto jsem po smrti aspoň blíže města, kde tvůj otec přebývá, se usadil. Vídával jsem tě často a mnoho neštěstí od tebe odvrátil, poslední však jsem nemohl odstranit, protože to v mé moci nebylo. Když však stará čarodějnice tvou krásou obměkčena výjimku při tvém zakletí učinila, předsevzal jsem si, že ji vyplním, což se mi také poštěstilo. Tvá matka se v pavouka proměnila a jakmile tebe na trůně uhlídá, zlostí pukne. Otce jsem ovšem spravil a již je na cestě tobě vstříc. Buď šťastný a vzpomeň si někdy na mě. Nemám žádného a o samotě dlouho živ nebudu a proto odměny nežádám. Dříve než se princ vzpamatovat mohl, byl staroušek pryč.

Druhý den se mladí manželé s otcem rozloučili a jeli k otci princovu. V půli cesty se s ním setkali. I vítal tě s velkou radostí syna i dceru. Když přijeli domů, byl princ hned za krále zvolen. Jak holoubek řekl, tak se stalo. V pokoji královny nebylo po změně princově nikoho vidět, nežli škaredého pavouka, který se při zvolení nového krále rozpukl. Mladý král poslal slavné poselství pro otce manželčina a když přijel, hlučné a radostné hody se slavily, přičemž král nařídil, že se v celé jeho zemi žádný holub zabít nesmí, na věčnou památku jeho vysvobození. V královském rybníku se mnoho a mnoho labutí na památku chovalo, které královna sama krmívala. Ale žádná neuměla tak krásně zpívat, jako ten zakletý princ.

Jaro, jaro, kde se vzalo? V peřinkách se vyspinkalo, v kalužích se vykoupalo, větvičkou se učesalo, od sněženek všude bílo. Už taky rostou u vás na zahrádce jarní kytičky, bílé kytičky, sněženky, bledule, ale i ty barevné, krokusy, narcisy či tulipány. Přeji vám krásné, barevné sluníčkové dny, i když my jsme se dnes bavili o barvě bílé, tak si užívejte všechny barvy, které máme kolem sebe. A já se s vámi těším zase za týden naslyšenou.

Stejně jako každou neděli i dnes jsme s kormidlem pro děti dopluli ke 14. hodině. Kalendář ukazuje datum 26. července 2026 a letní prázdniny se den za dnem blíží ke své polovině. Děti ale smutnit nemusí, protože ta srpnová polovina stále zbývá. Naladěné máte Rádio 7, které vám chce nejen co nejvíce zpříjemnit i to dnešní odpoledne, ale také přinést povzbuzení, inspiraci i náměty k přemýšlení o Bohu, Ježíši Kristu a dobrou zprávu o naději a záchraně, která je určena všem lidem bez rozdílu. Před námi je pořad Poklady z archivu, který připravila Helena Brdečková a ve kterém i dnes zazní úvahy o Boží vůli. Zvídavost budící poslech vám přeje Milan Remeš.

Přehoupl se další týden a já vás opět vítám v relaci pokladů z archivu. Také dnes chci naši pozornost zaměřit na hledání Boží vůle. Dobrý poslech vám přeje Helena Brdečková. Minulá relace byla sestavena ze tří dílů seriálu Heleny Blaženínové na toto téma, který natočila pro TVR v roce 1999. Dnes budeme v poslechu této pětidílné série pokračovat. Helena Blaženínová je v současnosti pastorační poradkyní pražské diecéze Církve Československé husitské. Poslechněte si, jak o hledání Boží vůle přemýšlela.

Kdo promeškává čas dávaný ke studiu Božího slova, snadno přijímá vhodně podstrčený falzifikát. Kdo není ochoten se denně vystavovat Božímu hlasu, vylaďovat svou anténu na příjem, neuslyší tichý hlas Ducha Svatého, který přichází pouze na pozvání. Kdo vidí většinou jen své problémy, nepotkává Krista v sousedovi a diví se, že Boží vůli nerozpoznává. Jde o velké celoživotní rozhodnutí a následně o nekonečný počet takzvaných malých kroků správným směrem, od sebe k Bohu, tedy k bližním. Boží vedení nemusí být něco extra, každý není připravován například na cestu do Albánie. Naopak, konáním řádných věcí jsou někteří připravováni pro věci mimořádné. Mnohokrát mi pomohlo, že spěchání toliko pro hovada dobré jest, jak to jadrně vyjádřili naši předkové. Přeskakovat schody se nevyplácí. Velká hora problémů před námi se ukrajuje právě denním plněním těch takzvaných maličkostí, na které máme potřebný čas a dostatek sil. Cokoliv děláme, podle Koloským kapitoly 3, verš 17, prožívejme s vděčností Pánu, že můžeme dělat aspoň to, než dostaneme další možnost. Všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Z jeho milosti smíme mít podíl, být spolutvůrci jeho království. Máme dost na tom, co nám už svěřil. Jak o to pečujeme? Sdílíme současné možnosti s druhými kolem sebe? Nebo naopak svého Pána omezujeme tím, že v takzvané pokoře vyhlašujeme nad sebou soudy typu to já nikdy nebudu umět, nemůžu udělat a podobně. Bylo pro mne osvobodivé, když jsem mohla vidět, že u Boha není malých a velkých věcí, ale jsou věci v souladu s Boží vůlí nebo proti ní. Když člověk uvěří Bohu, otevírají se mu oči a začíná vnímat kolem sebe tolik nouze, že vlastně neví, kde přiložit ruku k dílu dřív. I já jsem se domnívala, že dokud mám ještě trochu sil a nějaký volný čas, musím to nebo ono jít udělat, protože ten problém oslovil právě mě. Zpočátku to šlo, ale později jsem bývala tak unavená, že jsem teprve začala pořádně zkoumat, co asi je a co není v souladu s Boží vůlí, nejen pro ten problém sám o sobě, ale také v souvislosti se mnou. Znamení u cesty je třeba vnímat. Tam, kde nás provází chaos. Předem dané slovo se často ruší pro něco takzvaně důležitějšího. Když většinou lidem kolem sebe vysvětlujeme, proč nemáme čas. Kde pracujeme v neustálém spěchu. Tam je při práci někdo jiný než Bůh pokoje a lásky. Často si ani nevšimneme, že jsme sice vyšli do práce s Božím pomazáním, ale později už pokračujeme z vlastní tělesné horlivosti pod skrytým vedením Pána tohoto světa. Tak jsem i já přišla na to, že všechno, co vidím v těle Kristově jako oko, můžeme si tyhle věci najít v Bibli v textu Římanům z 12. kapitoly nebo v 1. Korinským kapitole 12. Nemusím udělat právě já jako noha nebo ruka. Ačkoliv se to mnohdy jeví jako nejjednodušší a nejrychlejší způsob, je mnohem náročnější ve víře vyhlížet další spolupracovníky a podílet se na Božím díle společně s tím, že někdo takzvaně sází, jiný zalévá, další okopává, ale je jasné, že ten, kdo dává růst, je Pánem nás všech. Učení to není lehké, stojí to dokonce dost času. A já nemohu čekat, až manžel pochopí, když už je mi Boží vůle jasná. Chci přece Pánu pomoci. Je potřeba ukázat, že křesťané ještě já. Jde o to, kolik a za jak dlouho něco vykonám, nebo o to, jakým způsobem.
Přestože chceme žít v souladu s Boží vůlí, každý z nás má svou vlastní hlavu, své dobré zkušenosti, věrouku a podobně. Teprve tam, kde je ochota podřizovat se vzájemně z kroku na krok pod mocnou ruku Boží, Ježíši Kristu, o něm všichni vyznáváme, že je naší hlavou, tam se koná Boží vůle. To je také pravá ekumena. Na druhou stranu, když člověk přijímá modlitební břemeno za určitou věc, má být ochoten do té věci také prakticky jít. Ne se k tomu stavět tak, že já si překroutím biblický text a budu tvrdit, že jsem pouze modlitebník, tedy plíce v těle Kristově, a vy ostatní to máte dělat. Cesty křesťanů jsou velice rozmanité. Náš Pán nás uvádí právě do těch situací, kde se máme něco nového naučit nebo se utvrdit v tom, co už nám bylo dáno. Poznávat do hloubky. Když si někdo prosí o vytrvalost nebo pokoru, nedostává napřed nějaký dárek z mašlí, který bude hrdě ukazovat těm, co ho ještě nemají. Ale může si být jistý, že bude uveden právě do těch situací, kde bude mít možnost dosvědčovat pokoru Boží. Pokora je školou života. Je to důsledek našeho společného chození ve jménu Ježíše Krista. Trvalo mi několik let, než jsem si uvědomila, že desatero není jen pro lid staré smlouvy, ale osobně i pro mě dnes. A ještě další čas, než se nám podařilo, aby se součástí řádu našeho křesťanského života stal den přestání. Odpočinutí po 6 dnech plného nasazení lépe přijímají ti, kteří pracují především fyzicky, protože naše unavené tělo si odpočinek prostě vynutí, když mu ho nedáváme dobrovolně. Největším problémem se toto přikázání stává těm, jejichž náplní života je práce více duševní a duchovní než fyzická. Kdo z nás dokáže sám u sebe zvážit míru svého vnitřního nasazení, jestliže jde především o práci pro Boží království? Kdo dokáže říct dost, odpočiň? Měli bychom si více všímat svých přezaměstnaných duchovních pracovníků a hledat cesty, jak i jim pomoci slavit ten biblický den přestání. Další užitečnou věcí je učit se Boží slovo z paměti, nejlépe už od dětství. Problém je ale v tom, abychom si nevybírali texty pouze podle svého, nevytrhovali z kontextu to, co my sami chceme přijmout. Boží slovo se nesmí stát pouhým mečem v rukách rádoby křesťanů, z nichž se nekontrolovatelně časem stávají vedoucí všelijakých sekt. Boží slovo je meč ducha, ducha svatého. Meč na obě strany ostrý, který zasahuje přesně, aby se oddělilo to, co do Božího království nepatří, a který přináší život v plnosti. Nejen užitečné informace o Bohu, o nás jako součásti stvoření, ale i o Božím nepříteli, abychom neměli výmluvu. Moc Božího slova, kterého máme být žádostivi, abychom jim rostli, jak říkají kraličtí, přináší uzdravování nejen našich vztahů, ale i našeho těla. Pouhá litera zabíjí, ale duch obživuje. Tento svěřený poklad máme v hliněných nádobách, které jsou velmi křehké. Není divu, že jsme všichni v pokušení pečovat více o svou hliněnost než o poklad, se kterým si nevíme rady, který nás občas i obtěžuje, vyrušuje z klidu. Strávíme dost času i energie tím, že zakrýváme to, co je více vidět, a méně už se zabýváme tím, co přináší viditelné ovoce až za delší čas. Uvěřila jsem v době, kdy jsme měli 3 malé děti. Toužila jsem dělat všechno, co nejlépe nejen pro sebe, ale především pro ně. Domnívala jsem se, že živit se Božím slovem znamená Bibli prostě číst. Žasla jsem nad tím, jak někteří lidé je už několikrát přečetli a co všechno znají z paměti. Připadala jsem si trapně, protože jsem neznala skoro nic. Zkoušela jsem číst co nejdelší pasáže a moc to nepomáhalo. Leda tak k vědomí, že pro dnešní den jsem takzvaně splnila normu.
Dnes už vím, že méně je někdy více. Sytit se Božím slovem znamená nechat se jim usvědčovat, vést, posilovat, ujišťovat tak, že prostupuje všechny složky mého života, vztahů nejen současných, ale i minulých, aby ty budoucí byly požehnáním. Tak jsem jeden text prožívala třeba celý týden a proto ho nikdy nezapomenu. Pouhá teorie o je jako trénované svaly, které nikdy nepoužíváme. Ducha svatého nemáme předbíhat svým nadšením, ale následovat. To znamená nebýt ani zpozdilí. V Bibli ostatně nečteme o nadšení, ale o radosti jako ovoci Ducha svatého, které na rozdíl od lidského nadšení zůstává i v těžkostech. Ti, kteří jsou v čele, mají být horliví. Bůh nehledá lidi schopné, ale ochotné učit se, skrze které by mohl zjevovat svou vůli. Učený, jak známo, nepadá z nebe, ale stojí nohama na zemi s pohledem upřeným k nebi. Všechny věci mu napomáhají k růstu. Není solista na divadle tohoto světa, ale připravuje se v běžném životě společně s někým, kdo už prošel mnohými zkušenostmi, včetně nepříjemných pádů. Nejtěžší je nechat se vést jako dítě v důvěře, že náš nebeský Otec přece ví, co k dobrému vývoji potřebujeme. Zná i přesný čas, kdy nám může svěřit to, po čem toužíme. On sám vkládá ty nejlepší touhy do našeho srdce a učí nás rozlišovat, k čemu nás která žádost v životě vede. Rozhodnutí je naše zodpovědnost, čemu dáme přednost a proč. Dát se vést Bohem, to neznamená letět letadlem s automatickým řízením. Máme vlastní odpovědnost, iniciativu, svobodu od něčeho k něčemu. Závislost na člověku, na věcech, omezuje naši závislost na Bohu. Závislost na Bohu nás osvobozuje od nás samých. Bůh je nekonečný, otvírá jiné dimenze vztahů. Naši osobnost neoklešťuje, ale naopak ji rozvíjí. Ti, co se milují, svobodně a ochotně sjednocují své vůle. Mají dokonce druhého přednějšího než sebe. Zapřít sám sebe není sebelikvidace. Poddávat své plány pod Boží plány znamená nejen všeobecně známé Boží plány znát, ale odvážit se i riskovat, jít takzvaně do neznáma, třeba se i ztrapnit, namočit se do problémů, které jsme nezavinili. Vydat se živému Bohu na milost i nemilost. Dokážeme říci, dělej si se mnou, co chceš, protože víme, že v důsledku to bude k dobrému nejen pro službu druhým, dokonce i pro nás osobně. Pán Ježíš nám dal příklad, ale my bychom většinou rádi ono putování pouští nějak urychlili nebo i přeskočili. Pak se divíme, že se nám nedaří. Stavíme z uspěchaného materiálu, nepřepálené cihly, věci, které neprošly ohněm zkoušek. Jen to podstatné a pravé je to, co skutečně vydrží. To, co nám daroval Bůh. Království Boží však stále stojí v protikladu se světem, kde platí ještě i jiné než Boží zákony, a to do času, který nikdo kromě Stvořitele nezná. Jde o boj dvou království, ale ten nevedeme my osobně. Přijali jsme Kristovo vítězství a náš nejtěžší úkol je zůstávat v důvěře v toho, kdo bojuje za nás. My máme v jeho jménu viditelně dosvědčovat, kdo je opravdovým pánem nad situací. Většinou prosíme co nejrychleji o odstranění všech překážek z cesty místo, abychom byli ochotní se učit ve spolupráci s Duchem svatým těžkostmi projít. Neuhýbat, stát čelem proti tomu, co je třeba řešit, přijmout darovanou plnou Boží zbroj, jak je to zapsáno v listu do Efezu v kapitole 6. od 10. do 18. verše. Častokrát jde o zkoušky našeho postoje,
uprostřed nejrůznějších těžkostí, životních bouří a tragédií, ale i v obdobích, kdy se takzvaně nic neděje, nebo jsme naopak zahrňováni zvláštními božími dary a na dárce už tolik nemyslíme.

0: písničku Jany Peštové Naplň nás, pane, milostí naspívala v roce 1997 Iveta Kuželová. O hledání Boží vůle, o jejím rozpoznání, projevech, potvrzení, zůstávání v Boží vůli hovoří ve svém seriálu Helena Blaženínová, pastorační poradkyně Církve Československé husitské. Před námi je závěrečná část série.
1: Radovat se uprostřed zkouškového období podle listu Jakubovu z první kapitoly verše 2. až 4. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky, vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků. To může jen ten, kdo už prožil, že je to jen proto, že Boží moc je při díle. Pán tohoto světa se lehce nevzdává toho, co dříve patřilo jemu. Ten, kdo ví, že nezvítězí mocí své vycvičené vůle, svou znalostí, svým uměním, ale mocí toho, který si nás zamiloval a zaplatil za nás plnou cenu. Kdo je ochoten plnit nejvyššímu svoje sliby, přijímá jeho výzvu s ujištěním. Vzívej mě v čas soužení, vytrhnutě a budeš mě slaviti. Neříká se sice kdy a jak se to stane, ale že se to stane. Boží slovo je pravda ve jménu Ježíše Krista, která se děje mezi námi. Nemůžeme ho vlastnit jako pravdu odsud až pocud, pokud jsme se vystavili pravdě, která vlastní nás. Kdo je ochoten brát vážně i slovo z přísloví a žalmů, brzy objeví mnohaletou moudrost pro rozpoznávání Boží vůle, která nás provází dějinami skrze současnost k budoucnosti. Nevyžadujme od sebe víc, než od nás chce Bůh. On přesně ví, v jaké fázi vývoje se právě nacházíme. Slíbil, že nám pošle Ducha Svatého, který nás naučí všemu. Jak by nám spolu s Kristem nedaroval všechno? Co ale znamená ono všechno? Všechno, co si kdo jen dovede představit? Naše představy jsou semeništěm pro zklamání, proto se vyplatí chtít jen to všechno, co je v souladu s Boží vůlí. Proto, co Bůh nechce, milost nedostaneme. Uschopňuje nás pouze k tomu, co pro nás připravil, co nám prospívá. Dává nové úhly pohledu, ukazuje řešení, provádí údolím těžkostí, působí radost a vede k vytrvalosti. Občas nám v hledání Boží vůle překážejí nejen naše představy, ale častokrát i dobré zkušenosti z minulosti nebo povzbudivá svědectví jiných. Zapomínáme se ptát, co je pro nás osobně připraveno právě teď, a automaticky si vypomáháme tím, co se osvědčilo jindy nebo jiným. Co jsme kdysi přijali jako dobrou normu,

to očekáváme, jak to fungovalo dřív. Co je mimo, to podceňujeme. Minulost nepřitáhneme zpět vzdycháním, touhou po jistotě. Dobré vzpomínky sice posilují, ale na jejich základě je možné vyhlížet další růst a nové věci. Podobně jako cibulky květin necháváme v zemi a věříme, že časem vzrostou v jiné květiny stejného druhu. Při jízdě autem také dáváme pozor na semafor. Těžko budeme vysvětlovat, že ještě včera na křižovatce byla zelená a my jsme se dnes jenom nechtěli zdržovat zkoumáním barvy na semaforu, ukazatelem cesty nebo se dokonce zabývat mapou. Kdo není ochoten takzvaně ztrácet čas s Bohem, ten Boží vůli nenajde. Je absurdní snažit se ušetřit čas a chtít sklízet ovoce před květem a zráním. Když jsme potřebovali koupit auto, na nové jsme neměli. Sešli jsme se nejprve k modlitbám a každý, včetně dětí, měl také možnost vyjádřit své přání a způsob, jak to uskutečnit. Shodli jsme se také na tom, jak dlouho budeme tu nejlepší možnost hledat a co proto každý z nás je ochoten udělat. Bylo to něco jako hodit sítě do rybníka plného nejrůznějších ryb. Poslední dobou jsou inzeráty plné nabídek právě tak jako autobazary. Čekání ve víře, pokud nás čas netlačí, je vlastně docela napínavé dobrodružství. Horší už bývá zkoumat jednotlivé možnosti, ty ryby uvízlé v naší síti, a správně se rozhodnout nenaletět. Dokonalé to auto být nemůže, protože není nové. Technický stav věci, jak dobře nebo špatně se o své auto staral bývalý majitel a proč ho teď prodává, to zná v plnosti jedině Bůh sám. Na rozdíl od nás, kteří se necháváme upoutat tím, co oči vidí, Bohu, Stvořiteli, nezůstává nic skryto. On dokonce ví, že jeden člen naší rodiny má tajnou touhu užívat auto určité značky. Ale protože uznává, že ta jeho značka není to nejdůležitější, poctivě hledá i jiné. Jaký byl pak jeho údiv, když se zjistilo, že právě tato značka byla k mání v té ceně a v té kvalitě, kterou jsme pro tento čas potřebovali. Pamatoval si totiž, co se stalo, když jeden člověk také prosil o koupi auta. Po vzoru jakési knížky měl konkrétní přání. Červený Fiat. Když ho objevil, důvěřivě ho koupil a byl zaskočen tím, že nemohl jen děkovat za tu božskou koupi, ale ještě mnohokrát hledal u Boha pomoc, aby to auto vůbec mohl používat tak, jak potřeboval. Jako součást Božího stvoření vím, že nemohu být dokonalá a dělám chyby. Jde jen o to, nedělat stále stejné a vyrůstat postupně z dětských chyb k dospělosti. Co nám brání zůstávat v souladu s Boží vůlí? Proč se modlíme a neuvoď nás v pokušení? Je zajímavé, že je řečeno nás a nejen mne. Jsme na tom tedy všichni stejně závislí nejen jako jednotlivci na Bohu, ale i na sobě navzájem. Když předkládám své touhy, artikuluji svá přání, prosím přitom o to, aby Bůh naplnil mé srdce jinou touhou, pokud by má přání nebyla v souladu s jeho. Nechci, aby se mi staly pokušením. Kdyby Bůh skutečně splnil všechny mé prosby, kde bych asi dnes byla? Prosím o manu na každý den ve víře, že s každou zkouškou Bůh dává i východisko. Nejsložitější je čas, kdy se z našeho úhlu pohledu krom těžkostí nic dobrého neděje. V tomto světě zakusíme ještě mnohá soužení, ale smíme je prožívat v ujištění Kristově. Nebojte se, já jsem přemohl svět. Nemůžeme utíkat od problému, ale můžeme prožívat uprostřed nejistoty, bolesti a úzkosti duchovní posilu. Žít vírou a nadějí v Boží lásce. Nejsme větší než náš Pán, který byl také posilován. Getsemane. Když jsme v těžkostech, trápeních a úzkostech, dostáváme se také do jiných hloubek.
Jsme-li rozrušeni tak, že vypadáváme z Božího pokoje, nemůžeme ani jasně myslet. Jen Duch Svatý se v nás, za nás, přimlouvá lkáním nevypravitelným v souladu s Boží vůlí. Když předstíráme, že problém neexistuje, nemáme ani žádnou naději, jak z něho ven, jak nám může pomoci k dobrému. Často se Bohu vyhýbáme, bojíme se jeho hněvu, protože Boží otcovské srdce neznáme. Dokonce žádný hluk není tak důrazný jako ten, který se snažíme neslyšet. Kličkujeme sami před sebou, vymlouváme se na takzvané okolnosti, místo abychom se co nejdříve přesvědčili o tom, že ten nejlepší postoj je ve slovech odpust, pomoz a děkuji. Naše jistota je v Bohu, který ví, slyší a jedná, tedy dává odpověď. Občas to vypadá jako dlouhá chodba plná dveří, a jak mám poznat, které jsou ty pravé? Jen podle toho, že se přede mnou sami otevírají, nebo je třeba vytrvale klepat, nebo máme použít svou sílu a otevřít? Jak například rozpoznat, která dívka je pro muže tou pravou uprostřed tolika zajímavých děvčat, zkoušet jednu po druhé, vzít to, co se bez námahy nabízí, protože jsem se přece modlil, vím, že to sám nezvládnu, tak spolehnu na doporučení přítele. Nemůžeme svá rozhodnutí hodit na Boha, ale starosti ano. Výměnou za to přijímáme pokoj, ve kterém můžeme krok za krokem vnímat, jestli se Bohu vzdalujeme tím, co děláme, nebo se naopak Božímu srdci přibližujeme tím, jak o věcech přemýšlíme. Právě tak, jako Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti, dosvědčí nám dříve nebo později i to, co v souladu s jeho vůlí je a co je naopak nebezpečná past. Jestli se někomu zdá, že už ví, kdo je jeho vyvolená, pak je také dobré počkat, až to bude zjeveno i jí v souladu se slovem, kde se dva nebo tři. Kolikrát se lidé minou, protože nedovedou čekat a vnucují Boží věci svými silami. Nic se nemá přehánět, známé pravidlo zlaté střední cesty nelze uplatňovat tam, kde se jedná o cestu Boží. Metoda kdybych, já bych se více modlil, více studoval, více sloužil, tak by Bůh, je zcestná. Okolnosti vždycky nějaké byly a budou, stále ještě hodně ke zlepšení zbývá. Ale naše závislost není na okolnostech. Je v Bohu, který se smilovává a dává každému podle míry jeho víry. Stejný denár každému tak, jak se ve svém srdci předem rozhodl. A my nemáme právo se stále poměřovat a obviňovat, nemáme pohrdat dnem malých začátků. Aby nás neovládaly systémy, pravidla, ale především láska. Známé miluj a dělej, co chceš, se dá snadno zneužít, když nevíme, jaké lásce jsme se vystavili. Jde o to mít nebo být. Když už musíš utíkat, uteč do Boží lásky. Boží vůle je zdrojem požehnání, ale i určitá hranice uložená lidské svobodě. První její porušení je zapsáno v knize Genesis, kapitole 2, verš 17. To známé, nebudeš jíst. Stále se proměňující vůle tohoto světa nás vede do zahynutí, ale Boží vůle je stálá a vede k záchraně, která je věčná. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi, je nejlepším vyznáním toho, že si nepřejeme nic jiného víc, než žít v závislosti na Bohu, v jeho dobrých ustanoveních. Ačkoliv jsme stále ještě občané tohoto světa, přijali jsme nadto podíl na občanství, které z tohoto světa není. Stáváme se vyslanci Božího království tím, že naše viditelné životy dosvědčují velikost krále všech králů,
který nám svěřil svou dobrou zprávu, evangelium. On ke svému povolání také daroval své požehnání a zmocnění těm, kteří jsou ochotni v jeho jménu žít. Ve víře, že máme dost na jeho milosti, že dnešek má svých starostí dost, vyhlížíme společně čas, kdy budeme poznávat v plnosti. Když se modlíme, buď vůle tvá, neříkáme tím pouze to, že Boží vůli chceme trpně snášet, ale i aktivně spolu vytvářet. Anglicky, thy will be done, tvá vůle nechť je činěna. Láska si nechá ukázat, jak člověka vidí Bůh. Bázeň se vyhýbá tomu, co není milé Bohu. Rozum zvažuje, vidí, hodnotí. Poznání sebe, ale i ostatních, vede ke kvalitnější službě. Rada pomůže vybrat. Síla povzbuzuje vykonat to, co rada poradila. Moudrost ví, jak chutná poznání vnímá zbožnost. Zbožnost srdce je láska dítěte, která všechno udělá pro otce.

Skupina Tretí deň zpívala píseň Jána Hrubovčáka s názvem Ostanem stáť, kterou máme v rádiu už od roku 1999. Sledujete poklady z archivu, ve kterých přemýšlíme o hledání Boží vůle při poslechu tematických nahrávek natočených před lety pro TVR. Právě jsme završili sérii úvah Heleny Blaženínové na toto téma. Stejnou problematikou se zabýval také Petr Hajčiar. Nabízím vám k poslechu první ze čtyř jeho podobně zaměřených úvah, také z roku 1999.

0: Otázka rozpoznání Boží vůle je mezi křesťany často diskutovaná. Není divu, vždyť pobídka k poslušnosti Bohu zaznívá téměř v každém kázání. V praxi však i poctiví křesťan někdy narazí na nesnáze. Každá životní situace je jedinečná a neopakovatelná. Jak poznám, co právě teď, v těchto okolnostech, po mně Bůh chce? Otázka rozpoznání Boží vůle je nejen prakticky potřebná, ale i zajímavá a vzrušující. Jak nám Bůh zjevuje svou vůli? Jakým způsobem vstupuje do naší konkrétní situace, aby nám pomohl se zorientovat? Je-li náš Bůh živý, pak bychom se s ním přece měli nějak setkávat. Pokud se o nás opravdu zajímá, měli bychom očekávat a prožívat jeho pomoc. A tu potřebujeme často právě v těch situacích, kdy se musíme rozhodnout. Na život podle Boží vůle není žádný jednoduchý recept. Jde spíše o umění, kterému se učíme po celý život. Než začneme stavět palác tohoto umění, připomeňme si, jaké jsou jeho základy. Proč se vůbec starat o Boží vůli? Uveďme si některé důvody, které nám předkládá Boží slovo. Máme hledat Boží vůli, protože Bůh toho pro nás mnoho udělal. Když Bůh vydával Izraelcům na poušti svůj zákon, připomněl jim, co pro ně učinil.
1: Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil. Proto ti dnes toto přikazuji.
0: Je to tak trochu pes zakousnutý do ocasu, ale hledáme-li Boží vůli, zjistíme, že jedním z Božích požadavků je, abychom hledali jeho vůli.
1: Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.
0: Říká se, že kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe. Dovolím si malou obměnu. Kdo žije podle Boží vůle, ten se nakonec bude mít nejlépe. Hledání a plnění Boží vůle je totiž spojeno s mnoha zaslíbeními. Za všechny zde uvedeme jen krásné slovo našeho Pána Ježíše.
1: Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.
0: Máme tedy dobré důvody, proč se starat o Boží vůli. Jak ji však poznat? Na základy teď postavíme nosné zdi. Těmi zdmi jsou předpoklady pro to, abychom Boží vůli mohli poznávat. Především je to dobrá paměť. Bylo by pošetile očekávat, že Bůh nás bude seznamovat se svou vůlí stále znovu a znovu, jako bychom vždy začínali s čistým listem. Jenže ani Bůh, ani my nezačínáme od nuly. Bůh už toho mnoho řekl a my jsme toho hodně slyšeli. Bůh očekává, že jeho slovo nevchází jedním uchem dovnitř a druhým ven, ale že paměť, kterou nám dal, využijeme k ukládání informací a zkušeností. Pokud nás například v nestřeženém obchodě svrbí ruka, nemůžeme se ptát Boha na názor, zda vzít či nevzít. Vždyť v písmu máme jasně napsáno, a mnohokrát jsme to už slyšeli, že krást se nesmí. Proto díky Bohu za jeho zapsané slovo, za Bibli, mnohá rozhodování budou snadnější, budeme-li si dobře pamatovat, co jsme už četli nebo slyšeli. Druhý předpoklad rozpoznání Boží vůle také není nijak zvlášť výjimečný. Do rozhodování musíme zapojit zdravý selský rozum. Jistě nebudeme obvinovat apoštola Pavla z přízemní neduchovnosti, a přece máme dojem, že se na svých misijních cestách často, neli většinou, rozhodoval docela prostě.
1: Pavel se totiž rozhodl minout Efes a nestrácet čas v provincii Asii, neboť spěchal, aby byl pokud možno na den letnic v Jeruzalémě.
0: Vidíme, že první dvě zdi naší stavby duchovního rozpoznání nejsou nic extra duchovního, jsou to přirozené schopnosti, které Bůh dal každému člověku do výbavy. Ale není už tak docela samozřejmé, že je také budeme v praxi používat. Zde začíná prostor pro vůli. Chceme si opravdu Boží příkazy zapamatovat? A chceme dobře používat svůj rozum? A tak chtění je třetím předpokladem rozpoznání Boží vůle. A vůbec, chceme být poslušní? Někdy je třeba se vážně tázat sama sebe. Opravdu se chci rozhodnout podle jeho vůle? Nejsem ve skutečnosti už předem ve skrytu duše rozhodnut, že udělám to a to? Pravdu měl prorok Jeremiáš, když napsal:
1: Nejlstivější je srdce nade všecko a nejpřevrácenější. Kdo vyrozumí jemu?
0: A co bude tou čtvrtou zdí našeho domu? Snad by se mohla pojmenovat jako duchovní růst. Ale co je duchovní růst? Namísto nějaké rádoby přesné definice si představme obilné zrnko, které na podzim anebo časně z jara vyraší nesmělým výhonkem, pak stále víc a víc vyhání do výšky, až v létě zezlátne a dá lidem chléb. Ta přeměna ze zrníčka ke klasu, to je duchovní růst. Nebo si představte bezdomovce, který si svléká zamaštěný a páchnoucí kabát, umývá se a na bílou košili natahuje elegantní oblek do lepší společnosti. Ta přeměna člověka ze somráka na krále salónu, to je duchovní růst.
1: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
0: Z toho, co jsme si zatím o rozpoznávání Boží vůle řekli, můžete mít dojem, že se nejedná o žádnou zvláštní vědu. Ano, skutečně si myslím, že i prostý, ale zbožný člověk, který nemá duchovní sklerózu a dovede používat svůj rozum, bude v zásadě žít podle Boží vůle. Ostatně zjevování Boží vůle je v kompetenci Ducha Svatého, ne v naší. To Bůh nese hlavní díl odpovědnosti za to, abychom jej následovali. Proto je celkem zbytečné se strachovat, aby nám něco důležitého z jeho vůle neuteklo. A pokud nás někdy Bůh chce vést po jiné cestě, než kudy bychom se sami vydali, dá nám to najevo. Uveďme si příklady z písma, které ukazují, jak Bůh někdy i člověku, který jinak dbá na duchovní vedení, pěkně skříží plány. První z knihy Skutků apoštolů a vypravuje o tom, jak Pavel s Barnabášem se takřka proti své vůli dostali do Evropy.
1: Poněvadž jim Duch Svatý zabránil zvěstovat slovo v provincii Asii, procházeli Frigii a krajinou Galackou. Když přišli až k Mysii, pokoušeli se dostat do Bitinie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Prošli tedy Mysii a přišli k moři do Trodaj. Tam měl Pavel v noci vidění, stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil: přeplav se do Makedonie a pomoz nám. Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium.
0: Také Josefa, muže Ježíšovy matky Marie, Bůh několikrát přímo oslovil a pobídl k neobvyklým rozhodnutím. Poprvé to bylo ještě před narozením Ježíše.
1: Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě, proto se rozhodl propustit jí potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého.
0: Po druhé Bůh Josefovi zastoupil cestu, když se Herodes chystal povraždit betlémské děti.
1: Hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.
0: Ani návrat rodiny vyhnanců zpět do Judska nebyl výsledkem nějaké racionální úvahy, ale andělského zjevení. Myslím si ale, že takové způsoby Božího vedení jsou spíše výjimkami potvrzujícími pravidlo. A to říká, že ten, kdo má dobrou paměť a používá zdravý selský rozum, kdo touží po následování Krista a duchovní roste, ten plní Boží vůli, aniž by se o to musel nějak zvlášť starat. Shrňme si, co jsme si dnes řekli. Máme dobré důvody pro to, abychom se snažili žít podle Boží vůle. Její rozpoznání však obvykle není nějakou zvláštní duchovní disciplínou. Většinu běžných situací zvládneme dobře, když ke svému rozumu a paměti přidáme ochotné srdce a když budeme dbát na svůj duchovní růst. Tak jsme postavili základy a zdi budovy, kterou jsme nazvali život podle Boží vůle. Strop, který tyto zdi ponesou, bude stabilní a vydrží i větší zatížení. Dům však ještě není zcela hotov. V životě někdy nastávají situace, kdy s tím, co jsme si řekli, nevystačíme. Bývají i takové křižovatky, kdy se ani s dobrou pamětí, selským rozumem a poslušným srdcem nedá rozhodnout, kudy jít. Ale o tom si povíme

dnešní relaci, ve které pro vás z hlubin našeho archivu vybírám dříve natočené, avšak nadčasové nahrávky, jste slyšeli několik úvah o hledání Boží vůle. Také příště se ještě spolu s Petrem Hajčiarem přidržíme tohoto tématu. Pěkný zbytek dne vám přeje Helena Brdečková a těším se, že se zase za týden spolu vydáme do pokladnice našeho zvukového archivu. Rozloučíme se písničkou, na kterou si možná vzpomenete. Má název Růže a zpívat budou Pavlína Jíšová a Nezmaři.

přemýšlení o Boží vůli vás pozvou i příští poklady z archivu, které premiérově naladíte v sobotu od 16 hodin. Překročili jsme 15. hodinu poslední červencové neděle. Ta nese datum 26.7.2026. Společnost vám dělá vysílání Rádia 7, kterým vás stále provází moderátor Milan Remeš. Již za chvíli zazní hudba barokního skladatele Jana Dismase Zelenky, kterou v relaci Concertino představí Ondřej Kijas. Ještě předtím vás ale pozvu ke společné modlitbě za Ukrajinu a další oblasti devastované pokračující válkou.

Nebeský Otče, vzdávám ti chválu a děkuji ti za dnešní den i tuto chvíli, kdy k tobě můžeme pozvednout nejen svůj hlas, ale i svá srdce. Vyzýváš nás ve svém slově, abychom byli vytrvalí v modlitbách, abychom v modlitbách bděli a děkovali. A tak se i dnes chceme modlit za země a místa, kde zuří boje, které přináší postiženým oblastem spoustu bolesti a utrpení. I dnes k tobě chceme pozvedat všechny lidi, ochromené strachem a úpícími pod tíhou tělesného i niterného trápení. Ty o nich všech víš. Ty víš o veškeré temnotě, důvodech i motivech, které tyto války rozpoutaly a kvůli kterým pokračují. Vím, že povedeš všechny odpovědné k zodpovědnosti za všechny ty hrůzy a utrpení, která způsobily. Prosím tě, jednej v jejich srdcích i v srdcích dalších vládců i obyčejných lidí, kteří se mohou spojit ve snaze učinit všemu tomu ničení přítrž. Ať se i přes veškerou tu temnotu šíří v těchto oblastech tvé světlo, tvé slovo pravdy, lásky a naděje i skrze pomoc bližním. Ochraňuj a posiluj všechny, kteří přináší pomoc a naději a nasměruj je k těm, kteří ji nejvíce potřebují. A probouzej prosím naše srdce ku pomoci našim bližním, abychom nezavírali oči před tím, co se kolem nás děje, ale byli vždy připraveni pomoci. Děkuji, že slyšíš naše prosby a že je vyslýcháš. Chvála tobě ve jménu tvého Syna, našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen.

0: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
1: Dobrý den, vážení a milí posluchači. Dnes budeme poslouchat hudbu českého barokního mistra Jana Dismase Zelenky. Postava tohoto skladatele, který žil v letech 1679 až 1745, je opředena mnoha tajemstvími a dohady. Neexistuje žádný Zelenkův portrét, nedochovala se žádná jeho korespondence. Do 30. roku jeho života chybí přesnější údaje téměř úplně. A přitom byl za svého života v Praze známá skladatelská autorita. Většinu svého života ovšem Zelenka prožil v cizině, především v Drážďanech, kde působil jako kontrabasista ve dvorní kapele. Několikrát usiloval o místo kapelníka, ale nikdy neuspěl, i když za něj pravidelně zaskakoval. Osobně se Zelenka znal s největšími mistry své doby, Bachem i Händlem. Je doloženo, že Bach si jeho tvorby velice vážil. Podobně jako on upadl Zelenka po své smrti v zapomnění, ale už v 19. století o něm vznikla první monografie a některé jeho skladby si opsal i Bedřich Smetana za svého drážďanského pobytu. V posledních desetiletích je pak, zvláště v souvislosti s hnutím takzvané autentické interpretace, stále více hráván i nahráván, a to i v Německu a Francii. Po Zelenkovi se dochovalo poměrně hodně skladeb, asi 200. Většina z nich je určena pro liturgické potřeby. My si dnes ovšem poslechneme jeho orchestrální skladby. O okolnostech jejich vzniku nevíme skoro nic. Pravděpodobně poprvé zazněly v Praze u hraběte Hartiga kolem roku 1723. Nejprve zazní Ouvertüre a Sette Concertanti in F, sestávající z pěti částí. Ouvertüre, aria, menuet, siciliano, folie. A potom skladba s překvapivým názvem Hypochondrie in A. Hraje orchestr Collegium 1704 za řízení Václava Luxe. Příjemný poslech přeje a od mikrofonu se loučí Ondřej Kias.

0: Je neděle 26. července a právě bylo 16 hodin. Společnost vám v dnešním svátečním odpoledni dělá Rádio 7 a také moderátor Milan Remeš. Následující hodinka přinese písničky z archivu, které začínají o 16:30 a nyní je připravena relace Séla, tedy bohoslužba slova, ve kterém dnes manželé Markéta a Petr Šanderovi z husitské fary v Kuřimi stočí svůj pohled na to, co je na očích a přitom skryté. Přeji vám objevný poslech.
1: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Dobrý den, posloucháte Sélu, rozhovor nad nedělními čteními podle ekumenického lekcionáře, který pro vás týden co týden připravují Markéta a Petr Šanderovi.
1: Dobrý den, pokoj vám, pěkně vítejte na husitské faře v Kuřimi.
0: Tato neděle je 17. během roku. Počítám-li dobře, tak 8. po trojici.
1: Je to tak, 8. po trojici, jinak Séla je
0: 257.
1: Perfektně, je vidět, že úvodní tlachání bys možná v pohodě zvládla sama.
0: Tak to ani náhodou. Bez tebe by to rozhodně nebylo ono.
1: Páni, abych ještě nespichl, to bych velice nerad.
0: No nic, všechno důležité již bylo řečeno. Navrhuji stišit se.
1: Správně, za chvíli budeme číst z Bible, nalaďme se na ticho, abychom byli pozornější a vnímavější k Božímu hlasu,
0: který, jak známo, je hlasem jemného ticha.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Kyrie eleison. Modleme se.
0: Bože svatý a silný, ty ochraňuješ všechny, kdo na tebe očekávají. Miluješ dokonce i ty, kdo na tebe nečekají a nehledají tě. Ale ty na ně čekáš a hledáš je. Skloň se k nám, daruj nám správné poznání a pomoz nám, abychom směřovali k tobě. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: Než zazní čtení, měla bych takový dotaz nebo návrh. Můžu?
1: Ty? Ovšemže, kdykoliv.
0: Někdy mluvíš o komplementární verzi ekumenického lekcionáře, jindy zas o semikontinuální. Možná by nebylo od věci to pro posluchače vysvětlit. Já to pochopitelně vím, ale co když někdo ne a teď si říká, o čem ti lidé vlastně mluví?
1: No tak si to vygooglí, nebo jim pomůže umělá inteligence, že?
0: Ale od tebe by to bylo takové ličtější.
1: To si opravdu myslíš? No tak, abych nezdržoval, ale vezmu to zkrátka.
0: Ovšemže. Povídej.
1: Tak semikontinuální to je polokontinuální. Není to ani úplně kontinuální, ale ani nekontinuální.
0: A hned je to jasnější.
1: Kontinuální znamená na pokračování. Jednu neděli čteš třeba Římanům 8, 12 až 25 a další neděli od
0: Římanům 8, 26.
1: Tak. A semikontinuální znamená, že čteš jenom nějaký výběr. Třeba z listu Římanům, třeba z 8. kapitoly, ale ne úplně všechno. U ekumenického lekcionáře to platí zvláště o prvním čtení. Jo, teď třeba čteme semikontinuálně kterou knihu?
0: No, počkej. No, přece Genesis, praotce, ne?
1: Vidíš, výborně. Tento rok to ale není jen Genesis, ale i ostatní knihy Mojžíšovy, tedy celá Tojra.
0: Teď komplementární.
1: To znamená něco jako doplňující nebo tvořící jeden harmonický celek. Starozákonní čtení vybíráš v něm tak, aby tvořilo tematický celek s evangeliem. Před dvěma týdny ku příkladu bylo podobenství o rozsévači a k tomu z Izajáše 55 o tom, jak Hospodinovo slovo vždycky přinese svůj užitek. I když u toho Izajáše se Hospodinovo slovo spíš podobá dešti než zasetému semínku, ale to bych dál nerozbíral.
0: Ale souvislost tam přece je, ne? Nakonec země vydá úrodu. Nemusíš u toho být tak pinktlich, ne?
1: To věru nemusím. V tomto máš úplně pravdu, ale zpátky k lekcionáři. Komplementární verze má jednu neděli třeba první čtení z Izajáše, další ku příkladu z knihy Moudrosti a pak třeba z první královské. Jo? Jako všechno v tomto světě má to své klady i zápory.
0: A my pak musíme zvažovat a tak dále.
1: Přesně. Tomu prostě neunikneš. My tady v Séle se snažíme upřednostňovat tu semikontinuální verzi, protože dobře pomáhá tomu, aby stůl Božího slova byl bohatěji prostřen.
0: To je nějaký citát o tom bohatěji prostřeném stolu, viď?
1: Správně, nebo parafráze z koncilní konstituce Sacrosanctum Concilium o obnově liturgie. No a teď se můžeš konečně pustit do těch čtení, jen nevím.
0: Co pak?
1: No, jestli bychom si to ticho neměli dát ještě jednou. Tak čtení z knihy Genesis, 29. kapitoly, Jákob a jeho ženy.
0: Potom řekl Lában Jákobovi: což mi budeš sloužit zadarmo jen proto, že jsi můj příbuzný? Pověz mi, jaká má být tvá mzda. Lában měl dvě dcery. Starší se jmenovala Lea, mladší Ráchel. Lea měla mírné oči, Ráchel byla krásné postavy, krásného vzezření. Jákob si Ráchel zamiloval. Proto řekl: budu ti sloužit 7 let za tvou mladší dceru Ráchel. Lában souhlasil: lépe, když ji dám tobě, než někomu jinému. Zůstaň u mne. Jákob tedy sloužil za Ráchel 7 let. Bylo to pro něho jako několik dní, protože ji miloval. Potom řekl Jákob Lábanovi: dej mi mou ženu, má lhůta už uplynula, toužím po ní. Lában zhromáždil všechny muže toho místa a uspořádal hody. Večer vzal svou dceru Leu a uvedl ji k Jákobovi a on k ní vešel. Za služebnici své dceři Leji dal Lában otrokyni Zilpu. Ráno Jákob viděl, že to je Lea. Vyčítal Lábanovi: co jsi mi to provedl, což jsem u tebe nesloužil za Ráchel, proč jsi mě oklamal? Lában odvětil: u nás není zvykem, aby se mladší vdávala dříve než prvorozená. Zůstaň u ní po celý svatební týden a dáme ti i tu mladší za službu, kterou si u mne odsloužíš v dalších 7 letech. Jákob tak učinil a zůstal u ní po celý týden. Pak mu Lában dal za ženu svou dceru Ráchel. Amen.
1: To by byla ta semikontinuální verze. A teď ještě ta druhá, ta...
0: komplementární.
1: Správně. To je první kniha královská, 3. kapitola.
0: V Gibeonu se Šalomounovi ukázal v noci ve snu Hospodin. Bůh řekl: žádej, co ti mám dát. Šalomoun odvětil: ty jsi prokazoval velké milosrdenství svému služebníku, mému otci Davidovi. A on před tebou chodil věrně, spravedlivě a se srdcem upřímným vůči tobě. Toto velké milosrdenství si mu zachoval a dal si mu syna, který sedí na jeho trůnu, jak je tomu dnes. Hospodine, můj Bože, ty jsi nyní po mém otci Davidovi ustanovil za krále svého služebníka, ale já jsem příliš mladý, neumím vycházet a vcházet. A tvůj služebník je uprostřed tvého lidu, který jsi vyvolil, lidu tak početného, že nemůže být pro množství počítán ani sečten. Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout. Panovníku se líbilo, že Šalomoun žádal o tuto věc. Bůh mu řekl: protože jsi žádal o toto a nežádal si pro sebe ani dlouhý věk, ani si nežádal bohatství, ba ani si nežádal bezživotí svých nepřátel, ale žádal si pro sebe rozumnost při soudním jednání, hle, učiním podle tvých slov. Dám ti moudré a rozumné srdce, takže nikdo tobě podobný nebyl před tebou a ani po tobě nepovstane nikdo tobě podobný. Amen.
1: Modlíme se část žalmu 105.
0: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky.
1: Zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech.
0: Honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina.
1: Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.
0: Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst.
1: Potomkové Abrahama, jeho služebníka, Jákobovi synové, jeho vyvolení.
0: Je to Hospodin, náš Bůh, kdo soudí celou zemi.
1: Věčně pamatuje na svou smlouvu, na slovo, jež přikázal tisícům pokolení.
0: uzavřeli ji s Abrahamem, přísahou ji stvrdil Izákovi.
1: Stanovil ji Jákobovi jako nařízení, Izraeli jako smlouvu věčnou.
0: Dám ti kenánskou zemi za dědičný úděl. Haleluja.
1: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Pokračujeme v 8. kapitole od 26. verše až do konce.
0: Tak také duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit. Ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným mokáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem ducha, neboť duch se přimlouvá za svaté podle boží vůle. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho syna, tak, aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Které předem určil, ty také povolal, které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy.
1: Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.
0: Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky boží, která je v Kristu Ježíši, našem pánu.
1: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Čtení Evangelia podle Matouše ze 13. kapitoly zazní další podobenství o nebeském království.
0: Ještě jiné podobenství jim předložil. Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.
1: Pověděl jim i toto podobenství. Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do 3 měřic mouky, až všecko prokvasí.
0: Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.
1: A nebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji.
0: A nebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné. Když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku. Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Pochopili jste to všecko? Odpověděli ano. A on jim řekl, proto každý zákonník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré.
1: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja.
0: Dneska mám hned dotaz.
1: Báječně, povídej.
0: Co mají společného podobenství o nebeském království a Šalomounovo přání z Gibeonu?
1: Dobře, a proč se vlastně ptáš, jaký tam vidíš problém?
0: Přece by to mělo být komplementární, jeden harmonický celek. Tak v čem?
1: Jo, tak. No, já bych to viděl v tom, kdo má uši slyš. Víš, v tom dobře poslouchej. Tam najdeš odpověď.
0: Aha, zdá se, že mi pořád něco uniká. A co ten Šalamoun?
1: On prosí o vnímavé srdce, aby dovedl soudit, to jest nalézat spravedlnost, aby se vyznal ve spletitostech života ve světě. On, ten Šalamoun, doslova prosí o slyšící nebo naslouchající srdce, aby slyšel. Chceš-li, aby v hukotu a hluku lidstva slyšel hlas paní moudrosti, paní Toury?
0: Takže tam jde o poznání, o moudrost?
1: Nepochybně. Přestože jde o tajemství, tak nejsou úplně nedostupná. Máš je pořád před sebou, sice skrytá, ale jsi-li pozorná, máš-li pozorné a vnímavé srdce, zaslechneš to a o to právě jde.
0: Abychom zaslechli a slyšeli?
1: A vyhodnotili a žili, ano.
0: Ještě bych měla otázečku.
1: Dobře.
0: Už jsme na to narazili před nějakou dobou. Co je to vycházet a...
1: Vcházet, že? No, to zahrnuje všechno lidské podnikání v nejširším smyslu slova. Prostě co děláme ve světě, mezi druhými lidmi a tvory. A taky to vlastně souvisí s poznáním a moudrostí, které zase souvisejí se zkušeností. Ten Šalamoun Bohu říká něco jako, mám příliš málo zkušeností na to, abych vládl. Necítím se na to.
0: A to je na něm, na tom Šalamounovi, Bohu tak sympatické, viď?
1: Stoprocentně. Tak totiž začíná skutečná moudrost. Uznáním, že existuje řád světa, řád mezilidského soužití, řád společnosti a že dokonce i moc krále, on to nemusí být vždycky král, prostě nějaký vládce, vladař, je tomuto řádu podřízená a že dobrá vláda stojí a padá s poznáním a respektováním tohoto řádu. Vůči tomuto řádu totiž i ten nejmocnější má být pokorný. Ono nejde o to prosadit své nápady, umlčet, ukřičet, ubalamutit ty druhé.
0: Tu opozici, že?
1: Ano, ovšem tu opozici, co nás nenechá v klidu vládnout a taky prostě převálcovat a prosadit se jako king, borec, alfa samec nebo samice, jak to často vídáme v dnešním světě a politice.
0: Pozor, nebezpečně, jsme se zase přiblížili k politice.
1: Já vím, ale žádná jména jsme neřekli. Tak snad to zas tak nevadí. A pak, i Bible je taky politická. I ona se dotýká otázky správné moci a vládnutí, které prospívá lidské společnosti i životnímu prostředí. A správná moc znamená uznat, že vždycky je tu něco a někdo vyšší než já a moje, řekněme, volební preference.
0: A můj manipulační potenciál.
1: Výborně. Ty ses dneska ale pěkně rozjela.
0: Evangelium teda asi ne tolik... Ta podobenství a dnes, ale celkově, to ještě vyhrocuje, když ukazuje jako nejvyšší moc toho, který se pro druhé nechal ukřižovat.
1: Tak, perfektně. Díky za tu připomínku, to je zároveň přesně ta situace. To, kdo má uši slyš, prostě přeber si to. Máš to před sebou v tom příběhu, buď pozorný.
0: Ať neskončíš jako hlupák.
1: Tak, jako směšný hlupák. No a to by snad k Šalamounovi vzhledem k času mohlo stačit. Co dál?
0: Třeba Jakob?
1: Proč ne? Dnešní příběh byl, jak se Jakob oženil. Je to zase veršovánka.
0: No, anebo taky, jak ho Lában napálil.
1: Tak, to jsou vlastně nadpisy téhož. Byl podveden Lábanem, nevydavet mě, podobně jako on před časem podvedl svého velmi špatně vidícího otce.
0: Dvě manželky, k tomu dvě služky. Co s tím dnes?
1: Jiný kraj, jiný mrav, jiná doba. Tedy Bible dosvědčuje, jaké to bylo. Stejně tak i, jak se ty vztahy a způsoby dál utvářely. Prý tady to mnohoženství odpovídá nomádským společenstvím, kde mělo jít, konec konců vždycky jde o budoucnost, velké rodiny, o dědictví a o budoucí zabezpečení rodu. My nebudeme soudit praotce dávné na základě dnešních měřítek, ale ani se nebudeme snažit dávné zvyky praktikovat dnes. Bylo by to nesmyslné. Ale možná by se dalo říct něco jako podívejte se, jak se k tomu ve své situaci a době postavil Jákob. Přijal ty své ženy, i když se mu víc líbila ta Rákel.
0: Lea se mu možná nelíbila vůbec.
1: Možná, ale nedá se to z toho příběhu vyčíst. Možná, že nakonec si zamiloval i jí.
0: Mimochodem, co ty Lejiny oči?
1: Čekal jsem, když se na to zeptáš.
0: A co měla s očima?
1: No nevíme. Hebrejský originál má rakot od raka a další překlady, třeba čep má oči mírné, septuaginta má mdlé, vulgáta má lipis, což by mělo být něco jako zanícené, mokvavé.
0: Koukám, že nějaký překlad má taky krhavé.
1: To možná pod vlivem té vulgáty. Český studijní překlad má vlídné, Bible 21 má měkké, Jeruzalemská Bible má laskavé, Luther má blöd. To sice v dnešní němčině znamená blbý, ale nemyslím, že tomu tak bylo i za Luthera.
0: Skutečně. AI má, že u Luthera to označuje slabost buď fyzickou, tedy nemoc, nebo i duchovní, bázlivost, malomyslnost.
1: Báječně. Ještě, že tu AI máme, ale abych to dokončil dále, tak třeba Zürcher Bible má mat, což je něco jako mdlý, anglická King James Version má tender a nizozemská Statenverteiling Bible má teder, což bude asi to anglické tender.
0: Tedy jemný, citlivý a podobně.
1: Tak. A překlad hebrejského rakot vyznívá podobně.
0: Tedy choulostivý, měkký, vlídný, drobný.
1: Tak nějak. No a teď řekni, co ti z toho vychází?
0: Teda fakt nevím. Ani nevím, jestli to brát jako nějakou vadu.
1: No vidíš, tak to bychom měli.
0: Možná byla vedle mladší sestry nevýrazná.
1: Inu, kdo ví? Možná. Je to takové připomenutí těch, co prostě nejsou tak zářiví a výrazní. Možná taky, abychom si uvědomili, že atraktivní vizáž není všechno. A možná ještě něco jiného. Kdo ví? To jsou ty drobné zvláštnosti, které nás ponoukají jít v té Bibli víc do hloubky.
0: A co podobenství?
1: Vzhledem k tomu, že času nám už moc nezbývá, tak bych zvýraznil jedno.
0: A co?
1: No, že je to království velmi cenné, jako poklad, jako perla. Co cenné? To nejcennější, absolutně nejcennější, ale ta cena je skrytá. Někdo to nevidí.
0: Můžeš to přehlédnout, může ti to unikat.
1: Klidně, ale pro toho, kdo vidí, je absolutně nejcennější. A já bych prosil o to, abychom to vždycky viděli, abychom v rámci té pestré nabídky vždycky to dokázali ocenit, to království, a neváhali za ně dát opravdu všechno.
0: A ostatní na nás čeká uvnitř.
1: Pokud se tím budeme zabývat.
0: Těm, kdo milují Boha, všechny věci napomáhají k dobrému. To se často používá jako útěcha a povzbuzení, ne?
1: Ano, s útěchami bych byl trochu opatrnější.
0: Což mě vůbec nepřekvapuje.
1: Ono jde vždycky o kontext, dokonce dvojí. Jednak toho Pavlova výroku a pak toho, koho hodláme vlastně utěšit či povzbudit.
0: Jaký je ten první kontext?
1: Tak, křesťané jsou pro svoji víru vystaveni nepochopení, posměchu, pomluvám, trestům, ale dokonce někdy i ohrožení svého života. Všechno je to vážné a těžké, nic z toho nelze zlehčovat, ale také nic zlého nemůže opravdu uškodit víře a věřícímu člověku.
0: Přesněji, člověku, který miluje Boha, viď?
1: Ano, správně. Bůh je mocen učinit a dokonce to činí, vždyť to konec konců ukázal právě na Ježíšovi, všechno zlo obrátit v dobro. Ale to není nějaký skrytý obecný zákon. Neznamená to, že všechny takové situace nakonec dobře dopadnou. Nemusí, to se tu neříká. Ale smíš tu vidět odkaz na Boha, který je mocný a dobrý a který nikdy neopouští své tvory.
0: A zvlášť v těch nejtěžších situacích se to nejvýrazněji ukáže.
1: Tak, rád bych ještě upozornil na to sloveso. Ona slovesa bývají v Biblii vždycky velmi, velmi důležitá.
0: A jak

0: Otčenáš. Otčenáš,
1: který jsi v nebesích,
0: posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
1: Loučíme se, milé posluchačky, milí posluchači.
0: Mějte se dobře, Bůh vám žehnej a ochraňuj vás.
1: Přejeme pěknou neděli i celý týden.
0: A za týden zase naslyšenou.

Reprízu dnešní série si můžete v našem vysílání poslechnout ještě v pondělí ráno od 5:30. Po následující písničce už zazní melodie skupiny Radostné srdcia, které v písničkách z archivu připravila Kateřina Hodecová.

Posloucháte Rádio 7. Písničky z archivu.

Vítejte u dalšího pořadu plného písní, které pro vás hledáme v našem bohatém archivu. Ty dnešní připravila a komentářem opatřila Kateřina Hodecová. Uslyšíte skladby dívčí skupiny, která v 80. a 90. letech minulého století jezdila po celé Československé republice

Poslouchali jste písničky z archivu na Rádiu 7. Dnes z tvorby kapely Radostné srdce. Písničky pro vás vybírala a komentářem opatřila Kateřina Hodecová. Těším se na slyšenou opět za týden.

0: Písničky z archivu dnes vyplnila skupina Radostné srdcia. V těch příštích dostane prostor Jiří Pešina a jeho album Čekej, čekej a nezapomeň. Premiérově je naladíte v sobotu v 15 hodin.
1: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.
0: Poslední červencové neděle s datem 26.7.2026 uplynula i 17. hodina. Ta následující vám na Rádiu 7 přinese pořad Akademie. A co dnes bude jeho náplní? Opustila nás česká jaderná inženýrka Dana Drábová, která se celoživotně zabývala jadernou fyzikou. Se svolením Salesiánského střediska v Brně-Líšni přinášíme záznam přednášky, kterou pořádali loni v květnu a která se zabývala energetickou budoucností. Milan Remeš vám přeje energizující poslech.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Dobrý večer. Ta anotace je docela dobrá. Na druhou stranu na to, abychom pochopili, jak to s tou energií prostě je, musíme se také kromě budoucnosti, o které nikdo nic neví, to se ukázalo v posledních 5 letech, podívat do minulosti. Třeba tam najdeme nějakou inspiraci. Důležité je si na začátek připomenout, že energie byla, je a bude a jedním ze základních faktorů vývoje civilizace. A ta civilizace je tak kvalitní a zajišťuje tak dobrý život svým příslušníkům, jak se dokáže dostat ke zdrojům energie. Jeden lidstva s tou objevováním, kromě jiného, stále nových zdrojů energie a jenom díky tomu, ukážeme si to, jsme mohli dosáhnout dnešní technologické úrovně. Velký význam to má, i když jsme si v posledních 20 letech odmykli o energii uvažovat, tedy jsme ji považovali za samozřejmost. Ale pro zajištění bezpečnosti osobní i bezpečnosti státu má dost rozhodující význam také přístup k energii. Tím se dostáváme k energetické bezpečnosti. Spoustu různých, tu složitějších, tu možná jednodušších definic můžeme naladit. Když se dneska zeptáte toho, co je umělé a není to inteligentní, tak vám k nám býtne celou řadu. Já mám na ta umělá inteligence, dělám to znáku pod čarou, sažkým, k tomu má dát jako. Na druhou stranu může být a je velmi užitečným nástrojem. Ale tohle není místo z chatu GPT. Co myslíme pod energetickou bezpečností? Myslíme to, že energie je dostupná ve správné počtu, tedy kolik ji potřebujeme, na správném místě, tedy tam, kde ji potřebujeme, a ve správném čase, to znamená ve chvíli, kdy ji potřebujeme, ve správné formě, když potřebujeme elektřinu, těžko nám bomže plná nádrž automobilu, i když částečně možná. A v poslední době jsme také seznali, že je hodně důležité mít tu energii alespoň trochu za správnou, či chcete-li spravedlivou cenu. Protože se nám tu vlivem různých okolností, ještě si o nich něco řekneme, vytvořila skupina lidí, kteří trpí energetickou chudobou. To znamená, musí velmi obažovat o tom, jestli si zatopí a na jako zeplotu Judovu své obydlí vyhřívat. A to je jeden z faktů, podle kterých se ta energetická chudoba posuzuje. Začali jsme se jí pozdě, ale přece také věnovat. Přidává se k tomu také požadavek na to, aby ta energie byla rozumně přátelská, šetrná k lidem a k přírodě. Je dobré se také podívat na to, čemu se říká Maslowova pyramida hodnot, která vlastně od té základny, což jsou fyziologické potřeby, vzduch, přiměřená teplota, voda, potraviny a podobně, postupuje směrem vzhůru k potřebám bezprčí, jistoty, zákona, pořádku, poskytnutí nějaké zdravotní péče. A potom něco, když se blížíme k vrcholu té pyramidy, bez čeho alespoň nějakou dobu bez deprivace dokážeme žít. A to znamená potřeba sounáležitosti, uznání, seberealizace. Proč o tom tady mluvím? Protože stát máme od toho, aby se postaral o své občany v dobách, kdy oni sami nejsou schopni zajistit si základní životní potřeby. Na to přispíváme svými daněmi. Jak jsem řekla, uděláme si výlet do historie. Když se tady objevily naši první předci, a jediným zdrojem energie byla potrava. A prakticky všechnu energii získanou z potravy lidé vynakládali zase na to, aby si potravu pro svůj další život opatřili. Takže ve své podstatě ten prvotní zdroj energie byla potrava a síla lidských svalů. Pak přišla první energetická revoluce. Naši předkové, nedohodneme se asi nikdy, kdy to bylo. Ty odhady jsou od 500 000 do 3 000 000 let. Začali využívat pohají. Dneska to zní velmi moderně, protože spalovali biomasu vlastně. Pak se naučili postupně s prvními zemědělskými civilizacemi využívat sílu zvířat, větru a vody. Ještě před 150 lety, než se plně prosadila průmyslová revoluce a těžba fosilních paliv, byly hlavními zdroji energie síla svalů spalování dřeva. Než tyto zdroje, tedy vystřídala fosilní paliva, dneska představují méně než 1% světové spotřeby energie. Velmi, jak řekla, hezký dřevoryt z knihy Agricoli, což byl mineralog a hlavně důlní inženýr dnešní terminologií, který pracoval pro Kornil Šliků ve Achimově a napsal jeho Dere Metallica a nebo 12 o hornictví a pítnictví a doplnil jí nádhernými dřevoryty, které popisovaly vhodným způsobem různé technologie. Tady například lidská práce pro vynesení stříbrné rudy na povrch. Člověk je velmi nevýkonný strom. A síla lidských svalů to opravdu není kdo ví co a konec konců je energie, kterou produkujeme v každý okamžik a je poměrně malá. Jak tady tak sedíte, a tak teplá energie, kterou vy zatrujete, je zhruba 80 latů. Má taková sice neúsporná, ale zase nevukující žárovka. Člověk velmi trénovaný, šlučkový sportovec,
3: například cyklisté na Tour de France dokáží krátkodobě vyvinout 10 až 15 násobek této energie. Přesto už značnou pomocí byla ona zmíněna síla hospodářských zvířat. Konec konců energetická jednotka, koňská síla neboli horsepower, má svůj původ právě v množství energie, kterou dokáže vyvinout kůň. Dvě kuňské síly za přahu dokáží vyvinout zhruba 1,5 kW, což nahradí práci 20 lidí. Takový ilustrativní obrázek toho, kam jsme se zase za ta staletí a staletí posunuli. Příbřežní plavby po Středozemním moři byly závislé v buď na tom, že fouká správný vítr, anebo na tom, že otroci veslují. K tomu se vztahuje takový otřepaný, promiňte mi tu klišé vtip. Přišel tedy dohlížitel a říká: otroci, mám pro vás zprávu. Jednu dobrou, jednu špatnou. Ta dobrá je, že veličenstvo Kleopatra si vybrala naší loď pro klojištěpu podél břehu. Ta špatná je, že veličenstvo si chce zajezdit na vodních lyžích. No ale vidíte, že nic není nemožné. Dneska. Dá se říci, že naše civilizace je na energii závislá. Ukážeme si to na příkladu. Pořád ještě 2,5 miliardy lidí z těch skoro 8,5, co dneska obývá tuto planetu, má pro vaření a topení k dispozici pouze biomasu. To nebylo tak špatné. Kdyby oni zároveň nebyli extrémně chudí, takže si nemohou dovolit topeniště, která tu biomasu spalují skoro dokonal. Co z toho pochází? Z nedokonalého spalování biomasy a spodin skoro 2 miliony úmrtí ročně a plicní choroby. Porovnáme-li si to s takovými metlami lidstva, jako je malárie nebo tuberkulóza, tak uvidíme, že zajistit dobrá topeniště od lidí životů dokázalo zachránit. Problém téhle planety je, že nás stále více. Ta tvrdší čísla jsou taková, že na Zemi přibývá teprve čistý přírůstek. 200 tisíc lidí za den. 80 milionů lidí ročně, každý rok jedno nové Německo. Dneska tedy nás je přes 8 miliard. Každých 12 let se počet obyvatel zvyšuje o miliardu. Zejména v zemích, které nějakou vysokou životní úrovní neoplývají, aspoň zatím. Znamená, mluvím o zemích Asie, Afriky, Latinské Ameriky. Pořád ještě 1 miliarda lidí nemá přístup k elektřině. Tuhle situaci se zejména díky opět obnovitelným zdrojům daří řešit, protože solární panely a větrné turbíny dokáží alespoň nějakou elektřinu dodat, a lepší je mít elektřinu alespoň nějakou než žádnou. Co je ale horší, a je to vzrůstající problém, v době, grid jsem si dával dohromady tahle data, což je asi 5 let zpátky, neměl přes miliardu lidí přístup k nezávodné pitné vodě. Očekává se, že jestli ta dynamika vývoje bude stejná, to bude v roce 2050, to bude 3,5 miliardy. Co to znamená? Války o vodu a velkou migraci. Města s největší kustotou obyvatel a na jednotku plochy typického pouské sídliště to nechcete. Možná nechcete ani vidět. Nicméně ti lidé tam žijí a obstarat pro ně aspoň ty základní životní potřeby a jak poje teplo, pitná voda, osvětlení a podobně si vyžaduje 3000 W, 3 kW na metr čtvereční. Zdroje s takovou hustotou nebudou obnovitelné zdroje. To se prostě technicky nedá. Doprava je velmi podobný problém, nicméně tak si vzpomenu a vždycky na to, že od příjezdu do Prahy po Nostalském mostě nás dělí jenom jeden jízdní pruh. Takže, není to hezké, ale otroctví lidstvu doprovázelo a bohužel stále doprovází a můžeme si tedy naši energetickou a naše energetické potřeby převést na to, kolik lidí by na nás muselo pracovat, abychom je pokryli. Pro průměrného světa občana je to 20 nepřetržitě pracujících lidí. Ve Spojených státech mají k dispozici něco mezi 50 a 100. V Bangladeši je k dispozici méně než 1. A teď. Celý džinu jednoho člověka nadradí 100 gramů. Vidíme, že ta fosilní paliva jsou velmi koncentrovaná. Moderní kombajn nahradí práci 5000 lidí, velká lokomotiva, jestli se někdy koukáte dokumenty například o kanadských železnicích, tak takhle velká lokomotiva nahradí 100 000 lidí, kteří tedy hypoteticky poseli táto. Už jsme si řekli, že energie je velmi vzácný zdroj. Na co všechno jsme se postupem staletí a tisíciletí naučili energii použít. Na vodorovnost se máme spotřebu energie na hlavu, gigajoulej za rok a začínáme někde u těch prvních zemědělských civilizací. Vidíme, že prakticky všechno, co člověk dokázal zhromáždit z hlediska energie, bylo spotřebováno na obstarání si potravy a na teplo a vaření v domácnostech. To se příliš neměnilo s výjimkou vyspělých starověkých civilizací, kdy se díky stále se rozvíjejícímu zemědělství a mohla část lidí uvolnit a vyrábět něco nejen pro svou potřebu, ale pro potřebu ostatní. My vidíme také, a to už se blížíme čelomu letopočtu, tak v Číně se poměrně rychle přidá také, vzpomeníme na hedvábnou stezku, spotřeba energie pro dopravu těch vyrobených produktů, ale samozřejmě také pro dobyvačné války. Ta spotřeba energie se po dlouhá tisíciletí pohybovala někde mezi 10-20 gigajouly za rok. Příliš se to nezměnilo ani ve středověku. Nezměnila se ani ta skladba a toho, na co byla energie používána. Evropa okolo roku 1300. Vidíme nárůst, co se týká spotřeby v domácnostech, ale zom přichází už ze zmíněnou průmyslovou revoluci. Kdy se začala masově využívat fosilní paliva, a to zejména uhlí. to, že to byla opravdu průmyslová revoluce, je možno ukázat různými způsoby a tady je možno to ukázat na tom, jak narostla část energie spotřebovávaná průmyslu a vidíme, že se dostáváme někam na, řekněme, 100 gigatonů za rok. A také se nám tady přidává zatím poslední odvětví, které energii spotřebováváme, to jsou služby. Japonsko 1990, někde ke 180 gigatonů za rok, vidíme nárůst v domácnostech, vidíme nárůst ve výrobě, v dopravě, ve službách. Spojené státy 2005 někde okolo 350 gigatonů za rok a těmi hlavními složkami jsou opět domácnosti a výroba, průmyslová výroba, řekněme, doprava a služby. Je dobře vidět, jak je dostupnost energie důležitá pro životní úroveň lidí v té dané zemi. Zase na té dorokné ose máme spotřebu energie na hlavu za rok. Na té svislé ukazatel, kterému se říká index lidského rozvoje, neboli Human Development Index, což je složený ukazatel, do kterého vstupují takové dílčí ukazatele, jako je doba dožití, dětská úmrtnost, přístup k očkování, míra negramotnosti a celá řada dalších. Platí, že čím vyšší je hodnota to ARI, a tím vyšší je kvalita života v té dané zemi. A co nám ten obrázek říká? Za prvé, dost lidí žije na úrovni těch prvních zemědělců 10 000 let před Kristem z hlediska dostupnosti energie. A to i v poměrně lidnatých státech, jako je třeba Pákistán nebo Indie. Velmi silná závislost kvality života a dostupnosti energie se začíná někde okolo 120 gigajoulů za rok nasycovat. A další zvyšování spotřeby energie už ke zvyšování kvality života to někde přispívá. Můžeme se zeptat, kde na tom obrázku by se nacházelo Česko, tak zhruba na úrovni Polska nebo Německa. Průmyslová revoluce začala v 19. století ve Velké Británii a začala tím, že poměrně nízká spotřeba energie pokrývala zejména biomasou, byla postupně nahrazována uhlím. Čím to bylo umožněno? Vynálezem a zdokonalením barního stroje. Parní stroj zdokonalil z toho původního dvoukomerového vynálezu James Watt. A tady vidíme, jak se postupně zvyšovala nejen celková spotřeba energie, roční světová, ale také podíl uhlí. A vidíme, že tohle bylo doprovázeno spoustou inovativních technologií, jako byly elektrické motory, benzínové motory pro auta, žárovky, letadla, televize, mikročipy a poměrně nedávno i internet. jsou to další fosilní paliva. Jako může překvapit, že ropa se začala být významnou až po druhé světové válce, ale za to s velikou dynamikou a dneska je to nejdůležitější geopoliticky i průmyslově fosilní palivo. S ropou nebo ropu následová a těžba plynu. S elektrifikací se dále zvyšoval podíl vodních elektráren a někdy v polovině 20. století se přidalo i využívání jaderné energie. Takže druhá energetická revoluce je využívání fosilních paliv. No a za třetí je využívání jaderné energie. Jaká bude ta čtvrtá, to nevíme. Nějaká by ale přijít měla. Ne úplně rádi si to připouštíme,

0: sociálních vlivů a tento podíl zatím roste.
1: Naše civilizace je na energii závislá, řekli jsme si to. Ukázali jsme si několik příkladů. Spolehlivé cenově dostupné dodávky energie jsou životně důležité a pro náš každodenní život a jejich význam stává daleko a za to, že si večer rozsvítíme žárovku. Co nás potkalo na začátku 21. století, bylo špatné plánování a také nedostatečná nezávislost na vnějších silách a tohle velmi zatížilo stabilitu a konkurenceschopnost našich ekonomik. Musíme dobře promyslet, co s tím budeme dál dělat. Když se podíváme na to, jak stoupá poptávka po energetických zdrojích, jako srovnávací si vezmeme rok 1973, to má svůj dobrý důvod v tom, že rok 1973 byl rok ropných krizí, prvních ropných krizí, které vznikly v důsledku jomkipurské války mezi Izraelem a Egyptem. A jenom taková zajímavost zase, cena barelu v Evropě skočila z $2 na 20. By se nám dneska líbilo mít barel za 20. No, nicméně, k tomu porovnáváme tedy poptávku o ropě, uhlí, zemním plynu, pojáče, obnovitelné zdroje zde hrají svou stále důležitější roli a už tady podtrhnu, že to jsou zejmé a vodní elektrárny. A vidíme, že ta poptávka narostla o primárních zdrojích, narostla zhruba čtyřnásobně. Poptávka po ropě. Ten krupný šok z roku 1973 ve vyspělých zemích s vyspělou a ekonomickou úrovní znamenal, že tyto země se rozhodly pro potlačení té rostoucí závislosti právě na ropě. Začal se vyrábět auto s nejnižší spotřebou, například. Ale také země, jako je Francie, se rozhodly, že část té poptávky po ropě pokryjí jadernou energetikou. Takže Francie v té době za prezidentů Valéry Giscard a pana Mitterranda byla schopná postavit 50 reaktorů za 20 let. To je taky něco, nad čím je hodno se zamyslet. Takže dvojnásobný nárůst poptávky po ropě jde a zejména zazakněme takzvaného globálního jihu. Teď elektřina. Vidíme, že tady ta poptávka narostla skoro 6%. A vidíme také, z jakých zdrojů stále tu energii získáváme. Ropa ustupuje, nicméně uhlí a zemní plyn hrají dominantní roli. Nějakých 10% je pokryto z jaderných elektráren a nějakých 17% z obnovitelných zdrojů, kde dominantní, uvidíme to za chvíli, jsou vodní elektrárny. Jak to tedy bylo v roce 2023? 35% mluvíme o elektřině, 35% z uhlí, 24% zemního plynu a 17%

Ani 10% jaderné, zhruba stejně s sluneční jaderné a ty ostatní už nejsou tak důležité. To důležité je fosilní paliva. Stále více, a je to dobře, se zajímáme o výrobu elektřiny, takzvaně nízkoemisní. A tady jenom poznamenám, že ročně se na světě vyrobí asi 27 tisíc terawatthodin, jenom pro srovnání v Česku asi 70. Je dominance nízkoemisních vodních elektráren, nízkoemisních a jaderných elektráren, větrné elektrárny, zejména v těch zemích globálního jihu, a oni startovali svůj poměrně velmi nízké základny, ale rostou poměrně dynamicky, stejně jako solární elektrák. Můžeme se také kouknout na příklady několika zemí z hlediska toho, jaká je skladba portfolia jejich elektrár. Pro zjednodušení máme zde fosilní zdroje a sloučeny do jedné skupiny. A to jsou ty vysokoemisí a jádro a obnovitelné zdroje. Potom zvlášť opojí jsou nízkoemisí. Máme soused Polsko pořád ještě přes 80% elektřiny z uhelných elektráren. Zbytek je kombinace vodních elektráren a větrných elektráren. Japonsko. Japonsko po nešťastné havárii jaderné elektrárny Fukushima odstavilo všech svých 53 reaktorů, které pokrývaly zhruba třetinu japonské spotřeby elektřiny. Postupně se snaží, alespoň tam, kde to má smysl, jaderné elektrárny do provozu znovu uvádět. Pravděpodobně bude stavět i nové. Ale to, co je dost podstatné, je to, že ten výpadek jaderných elektráren museli nahradit skapalněným plynem z dopozu. A to jestli si někdo myslí, že u nás je elektřina dráma, tak by to poslal do Japonska, aspoň na chvíli. Co se týká světa, tak pořád 60% z těch vysokoemisních zdrojů, 10% jádra, to jsme si říkali, a skoro 30% ze zdrojů obnovitelných, přičemž největší roli a tam zase znova připomenovaný vodní elektrárny. Jak je na tom Česko? Zhruba polovina, a ten podíl je stále klesající, elektřiny z uhelných elektráren, podíl plynu je pořád dost nízký, zhruba 35-40% jaderné elektrárny jako nízkoemisní, zhruba 13% dneska obnovitelné zdroje. Zase více než polovina jsou vodní elektrárny. Německo je nám dáváno za vzor, co se týká těch nízkoemisních zdrojů. A faktem je, že tenhle obrázek je z roku 2020, kdy Německo pořád mělo 11% elektřiny z jaderných elektráren. A své poslední boky a Německo odpojilo v dubnu 2023. A toto bylo z menší části nahrazeno větrnými elektrárnami. Větší část musela být nahrazena elektrárnami uhelnými a plynovými. A teď favorité
nebo šampioni a z hlediska a cesty k uhlíkové neutralitě, ke které se Evropa zavázala k roku 2050. Tak Francie, vysokánský podíl jaderných elektráren, dost vysoký podíl vodních a větrných elektráren a zhruba 10% uhelných a plynových. A Francie ho skoro odpracovala. To dokáže. Odpracovalo už dneska má Švédsko. Vodní větrné elektrárny, třetí elektřiny z jádra, zhruba 2% z plynových elektráren. Tak Švédsko má opracováno úplně dokonale. Podívejme se na chvíli do Česka. Podívejme se na to, kolik elektřiny můžeme maximálně vyrábět v současnosti v České republice. Tady si ty zdroje rozdělíme trochu jak? Rozdělíme si je na ředitelné, a to znamená elektrárny uhelné, plynové, jaderné a částečně vodní, a pak na ty, které se řídí poměrně obtížně a z větší části jsou to vodní elektrárny, když částečně zejména přečerpávacích ředitelné jsou, a potom elektrárny fotovoltaické a větrné. Máme, jak vidíme, instalovaný výkon asi 1,5 GW ve všech zdrojích a spotřebováváme během léta, když se topí, podle toho a podle různých faktorů 4,5 až 9 GW. V zimě, když se topí, a tak potřebujeme 6 až 11 GW. Topy toho znamená, že můžeme pít ještě pálet v klidu, protože máme pořád ještě přebytek instalovaného výkonu, ale moc uplyňovat by nás to nemělo, protože se prakticky nic nestaví. Dívejme se tedy ještě na ty hlavní typy zdrojů elektřiny v Česku a jejich parametry. Instalovaný výkon v opravitelných zdrojích 3,5 GW v jazdře 4 a ouse, uhlí pořád ještě 10 GW, plynu a 2,3 GW. Co je důležité? A je také doba náběhu. Ty obnovitelné zdroje mohou vyrábět prakticky okamžitě, ale určitě to počasí a ne potřeba. Tohle možná bude ta čtvrtá energetická revoluce, až se naučíme, jak ti skladovat elektřinu v rozumném množství a rozumnou se po rozumnou dobu. Jaderné a uhelné elektrárny a nejsou tak pružné z hlediska té doby a pěvo. Pružnější jsou elektrárny plynové, proto vznikl, a je to dobře, takzvaný Lex Plyn, který by měl zvýšit podíl plynových elektráren a u naší soustavy. Zajímají nás taky náklady. A tak jak má jednou fotovoltaická větrná elektrárna postavená, tak náklady se limitně blíží k nule. Velmi nízké náklady má také JVO. Už vyšší, zejména půlemisní bouleka uhlí a poměrně vysoké ty plynové elektrárny, kde platí, že zdvojnásobení ceny plynu znamená zdvojnásobení ceny megawatthodiny a dodávané do sítě. Co se týká nákladů, ty fixy, což jsou náklady na stavbu elektráře a její provozu schopnost, jsou pro jádro vysoké, co znamená na začátku potřebujeme hodně BS. U obnovitelných zdrojů jsou střední a týkají se zejména vlastní stavby a údržby.
A úhlí jsou také střední a úplně jsou nízké. To znamená, ta stavba vychází poměrně levně, tu elektrárnou sluhuje poměrně malý počet zaměstnanců. Variabilní náklady, co jsou náklady přímo spojené s výrobou elektřiny, pro jádro jisté, pro obnovitelné zdroje limitně se blížící k nule, pro uhlí vysoké, uhlí samotné a povolenky, a to plynu už jsem se zmiňovala. Můžeme se na půdě podívat na to, jaká je uhlíková intenzita výroby elektřiny v jednotlivých zemích. Ona se velmi dynamicky mění a hodinu od hodiny, den od dne, a dá se najít na internetu velmi zajímavý přehled a na stránce Electricity Maps dokážeme mít jako Česko o dost nižší uhlíkovou intenzitu, než to vychovávají Německo. Ono prostě ta kategorická ultimativní tvrzení většinou nebývají plně to ono. No a vidíme tady taky ty šampiony. Francie, Skandinávie, konec konců i Španělsko a Portugalsko. Můžeme se také kouknout na to, co si Německo způsobilo odstavením jaderných elektráren. Ještě potom tam budu mít nějaký další obrázek. Všecko je fajn, když svítí a fouká, ale obrázku nějakové zatížení soustavy. A vidíme, že Německo v řadě případů právě proto, že svítilo, koukalo a halo, nebylo schopno z domácích zdrojů a tu podtázku pokrýt. Rozdíl proti Česku je ten, že by tady nemáme tu stabilní jadernou část, tak zhruba 35%. A tím pádem jsme stále ještě schopni ve většině případů například tomu Německu pomoci. A ráda bych se také zmínila o tom, jak důležité je si uvědomit, že není záporno být příliš zlámyslí na dodavatelích, kteří se sice tváří jako spolehliví partneři, ale to jenom do chvíle, než se rozhodno použít energetiku jako zbraň. Ruská invaze na Ukrajinu, manipulace s tokem plynu, odhalily slabiny na Evropské unii v oblasti energetiky a ano, Evropa z toho byla v šoku, Česko obzvlášť, ale dá se říci, že ten šok je tak jak něčem dobrý, protože vyvolá motivace ke zvládnutí situace. A to se také stalo. Manipulace s dodávkami plynu. Ty začaly v roce 2021, kdy v Německu došlo k velmi neobvyklé situaci, že nesvítí a nefouká krátce. To je něco, s čím se musí počítat. Ale na přelomu srpna a září 2021 v Německu nesvítilo a nefoukalo, aspoň nedostatečně, hlavně nefoukalo dále střídá. Co to udělalo? Zvedlo to okamžitě poptávku po zemní plynu. A Putin přikázal dodržet všechny dlouhodobé kontrakty, ale nedodat ani okupit nic. Co se stalo? A nevidíme
jak v říjnu a listopadu skočily ceny plynu. A v návaznosti na to ceny elektřiny, protože ona je přímo svázaná a s cenou plynu. No, ještě horší situace nastala v polovině roku 2022. Proč to byl výraznější šok pro Česko? Protože jsme tady měli firmu s milionem odběrových míst, a která spekulovala na takzvaném krátkonobém neboli spotovém trhu s elektřinou. Dlouhá léta si Bohemia Energy a její zákazníci vybírali zisky v podobě levné elektřiny. A pak najednou bylo třeba nakoupit za tyto ceny. To jsou spotové ceny. To Bohemia Energy nedokázala skrdelen ohlásila solvenci a milion odběrových míst přešlo do režimu dodavatelů poslední instance, kteří ovšem za ty ceny nakoupit museli, protože to jim ze zákona udělat musí. Spoustu lidí ujevilo, že když si léta užívali nízkých cen elektřiny, tak je to určitě chvíle, kdy budou muset zaplatit. A řada z nich to bohužel nedokázala, protože si to neuvědomili a stát to neurokovala. Já se stále divím tomu, že přes všechny indikátory toho, že něco je špatně, stát nedokázal dosáhnout dříve a Bohemia Energy nějak přivést k chování, jak se sluší a patří. Oni prostě neměli nakoupeno dlouhodobé kontrakty, skoro nic. Ale to je podle mě jediné pochybení státu, které v těch cenách energií nastalo. Tak. A blížíme se k závěru a já se tady zmíním o budoucnosti terezné energetiky. Dneska ji známe v podobě poměrně velkých energetických bloků, a které slouží primárně pro výrobu elektřiny. To jsou ty reaktory s výkonem a zhruba 300 až 1700 MW elektrických. Ale ukazuje se, že pokud ta jedna energetika má v tom celkovém energetickém mixu nízkoemisním sloužit účinně a dlouhodobě, tak se bude od elektřiny, anebo si k té výrobě elektřiny bude muset přidat průmyslové teplo pro tak vysoce energeticky náročnou výrobu, jako jsou například cementárny a skládny a podobně. Měla by začít hrát větší roli pozlátky technologií ve výrobě vodíku a reaktory, kterým se dneska říká mikroreaktory, něco do 100 MW tepelných, by měly postupně začít nahrazovat uhlí v lokálním vytápění. Hodně se mluví o malých modulárních reaktorech. Já doufám, že tato technologie se bude dál rozvíjet a do nějakých třeba 10-15 let ty reaktory menšího výkonu budou použití v České republice, v Evropě. Zajímavé je poslední kozáka na závěr, že nás zase Čína ukázala paty, protože oni spouštějí první malý reaktor ACP 100, tedy 100 MW elektrických. Když jsme si poslechli tu anotaci, tak co bude budoucnost energetická
dokud nepřijmeme té čtvrté energetické revoluce, což bude zajímavé spalování elektřiny, tak ten energetický mix se bude skládat z ustupujících elektráren na fosilní paliva. Rychleji bude ustupovat uhlí, zejména v Evropě, protože Evropa uhlí už prakticky nemá. A dál tam bude rostoucí podíl jaderných elektráren, obnovitelných zdrojů. A protože potřebujeme zdroje, které pomáhají a udržovat stabilitu soustavy, a tak nějaký podíl plynových elektráren. Ale jestli to takhle bude vypadat, já nevím, protože dneska opravdu odhadnout budoucnost, ono to vždycky těžké, ale dneska ojzváš a ráda bych to své používání zakončila tím, že to nebude jednoduché, nejen budoucna, ale určitě si pomadíme.

Přednáška z Líčeňského Salezka zazněla k připomenutí české předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. Její reprízu si můžete poslechnout ještě v úterý od 22 hodin. V příští akademii, která bude mít premiéru v sobotu od 19 hodin, bude hovořit Pavel Hošek, který představí duchovní profil Karla Kryla. Na Rádiu 7 se blížíme k 18. hodině, po které si budete moci poslechnout reprízu svátečního slova Vlastimila Firsta Šťastný budu, až vyrostu. Zároveň je to i chvíle, kdy do moderátorského křesla usedne Kateřina Fridrichová, a proto se s vámi v tuto chvíli od mikrofonu loučí Milan Remeš. Přeji vám šťastnými a požehnanými chvílemi naplněný nedělní večer, ať je s rodinou, přáteli nebo vysíláním našeho rádia. A zůstávejme s Bohem.

0: FM, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: Bylo 18 hodin. Vážení a milí posluchači Rádia 7, ladíte nás v neděli 26. července a za mikrofon v brněnském studiu Rádia 7 usedá Kateřina Fridrichová. Ta vám dnes večer bude dělat společnost a než se pustíme do všeho ostatního, pojďme se zaposlouchat do svátečního slova. Tentokrát ho pro vás připravil Vlastimil First a přečte vám ho Daniel Zeman.
2: Sváteční slovo.
3: Vzpomínám si, jak jsem záviděl staršímu bratrovi, který dosáhl na kliku. Říkal jsem si, až se mi to jednou podaří, to bude štěstí. Jednoho dne se mi to konečně podařilo i bez malé stoličky a já byl skutečně šťastný. Jenže starší bratr už v té době jezdil na kole, což jsem já zatím nezvládal. A tak jsem se znovu těšil na okamžik, kdy zvládnu jízdu na kole a budu konečně šťastný. Když se mi to podařilo, znovu jsem zažil ten krátký pocit štěstí, který skončil ve chvíli, kdy jsem uviděl staršího bratra, který... Možná to znáte také. Pocit, že štěstí je tam, někde přede mnou, a když si pospíším, tak ho určitě jednou dohoním a pak ze mne bude konečně šťastný člověk. Setkávám se s lidmi, kteří toho mají daleko víc než já a přece nejsou šťastní. Znám slavné lidi, kteří každý rok dostávají prestižní ocenění. Patří mezi VIP a přesto místo štěstí prožívají deprese. Mnoho lidí se spolu s ruským spisovatelem F.M. Dostojevským domnívá, že štěstí nespočívá ve štěstí, ale v jeho dosahování. Jakoby to podle nich byl motýl, který vždy, když po něm saháme, přeletí na další květ. Je to už pár let, co jsem se jednou zastavil a pochopil, že moje štěstí není v budoucnosti, ale vlastně ho mám na dosah ruky. Nemusím jen stále vyhlížet, ale mohu se radovat už teď. Jsem zdravý, mám hodnou ženu, šikovné syny, milující rodiče a spoustu přátel. Mám kde bydlet a můj neustálý boj s nadváhou dokazuje, že mi vlastně nic nechybí. A anglický humanista Aldous Huxley dodává, štěstí vzniká jen coby vedlejší produkt, stejně jako koks. Mám rád Jana Wericha. Když jednou dostal otázku, jak se člověk může stát šťastným, odpověděl, mít rád lidi a milovat lidi. To je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. Mám před sebou další den. Mohu se zabývat žehráním na nepřízeň osudu. Mohu se zžírat závistí vůči všem, kdo podle mne mají víc než já. Mohu celý den promarnit vyhlížením zítřejšího štěstí. Raději se chci radovat z toho, co mám už dnes. Vzpomínat na všechno krásné, co jsem měl třeba včera, a přitom se těšit, že i zítra budu mít něco, z čeho budu mít radost. A možná se mi podaří trochu té své radosti a toho štěstí přenést i na vás a na lidi, se kterými se dnes potkám.
1: Štěstí jako druhotný produkt všeho ostatního, to je možná něco, nad čím je potřeba se ještě chvilinku zamyslet, tak ať vám k tomu krásně hraje Sima Magušinová.

Na Rádiu 7 dospívala Sima Magušinová. Posloucháte večerní vysílání, datum je 26. července. A tak si ještě pojďme poslechnout, jaké pořady nás čekají a nejenom ten dnešní večer. Jeho básně vytvářejí svébytný prostor a zvou čtenáře ke sledování detailů. Podobně je to i s rozhovory, které připravuje jako editor kultury na Seznam zprávách. Jonáš Zbořil tvrdí, že smrt je neutrální stav a život rebelie a právě proto je jemu třeba věnovat co nejvíce pozornosti. Více uslyšíte v zákoutí o 6:30. Každá země má svá specifika. Tomáš a Eliška Vachutkovi dorazili na své cestě kolem světa do prostředí, kde jsou lidé velmi drzí. Chtějí na vás vydělat a musíte dát velmi dobrý pozor na to, co jíte či kde se pohybujete. Asi nejdobrodružnější zastávka na jejich cestě nás čeká v dalším pořadu Za obzor. V 19 hodin navštívíme Indii. Tvrdnoucímu lidskému srdci věnoval Charles Stanley už své minulé vyučování. V dnešním vydání doteků nám od 8:45 vysvětlí, co stvrdnutí srdce způsobuje a jaké to má důsledky. Kam v životě kráčíme a s jakým poselstvím? Čtvrtý díl seriálu o boží zbroji nás vede k biblické výzvě, abychom si obuli obuv k pohotové službě evangeliu pokoje. Společně budeme přemýšlet o tom, co znamená mít pevnou půdu pod nohama a být připraveni přinášet boží pokoj tam, kam nás život pošle. Modlitby podle Bible začínají po 21. hodině. Významného životního jubilea se v těchto dnech dožívá známá výtvarnice, malířka a ilustrátorka zejména dětských knížek Vlasta Švejdová. V pořadu Řeka života bude vyprávět o lidech a zkušenostech, které utvářily nejen její výtvarný projev, ale také osobní vztah s Bohem. Poslouchejte od 22. hodiny. Před týdnem jsme ve večeru pod lampou na Rádiu 7 poprvé se zaposlouchali do čtení z knihy Davida Lowley České studny, ve kterých mapuje ctnosti, které našim předkům umožňovaly žít praktický a zbožný život. Dnes bude řeč o studně uctívání a pracovitosti. Poslouchejte od 23 hodin.

0: Je 26. července a svátek slaví všechny Anny. Jméno Anna je hebrejského původu a znamená milosti plná či milá. Vychází totiž z hebrejského slova chanách, tedy milost. Toto jméno patřilo po dlouhá staletí na první místo v pomyslném žebříčku oblíbenosti ženských českých jmen a dnes se znovu vrací na výsluní, ale je to také protagonistka slavné či spíše příslovečné horčení chladna z rána. To znamená, že léto už se začíná překlápět do své druhé poloviny. No, není se co divit, když máme 26. července.
1: Kalendárium.
0: A 26. července si připomínáme narození významných osobností, například narození z roku 1894. 26. července se narodil Aldous Huxley, anglický spisovatel sci-fi. Říkáte si, proč si připomínat toto jméno? Znáte Huxleyho román Konec civilizace? Stojí za přečtení, i když vznikl v roce 1932, budete mít dojem, že byl napsán nedávno. Tak aktuálně upozorňuje na problémy, které si lidstvo může samo způsobit a často způsobuje. Července 1903 se narodil František Křelina, český křesťanský prozraik, básník a dramatik. V roce 1951 byl zatčen a odsouzen ve vykonstruovaném procesu s katolickými spisovateli ke 12 letům vězení. Z jeho díla si připomeňme například knihu Dcera královská věnovanou Anešce České nebo román Amarů syn hadí o českých misionářích v peruánských pralesích v 17. století. A 26. července 1565 umírá Oldřich Prefát z Vlkanova, český spisovatel, matematik, astronom a cestovatel. Typicky renesanční člověk však také v době renesance žil. Autor jednoho z nejstarších, nejlepších starých českých cestopisů, Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny. 2, 3, 4...

zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Říká, že život je velký zázrak a že je to jedna z věcí, na kterou věří. Je editorem kultury na Seznam zprávách, moderoval pořady na Českém rozhlase a dnes má svůj podcast. Vydal dvě básnické sbírky, jeho debut Podolí byl nominován na Magnezii Literu a cenu Jiřího Ortena. Má rád muziku a svou rodinu. Jonáš Zbořil, host dnešního Zákoutí. Jonáši, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jonáši, řekněte mi, jak se muž stane básníkem? Já když jsem se chystala na to naše povídání, tak jsem přemýšlela o tom, že vlastně znám mnohem víc básníků než básnířek, i současných, i historických, a přitom mi přijde, že ze své podstaty by básně měly být něco, co by mělo být vlastnější ženám, tak jak je vnímáme. Možná je to stereotyp, ale právě proto se chci ptát, jak se muž stane básníkem?
1: To jste mi dala fakt těžkou otázku hnedka na začátek. No, já nám nerad říkám muži, ani sobě neříkám muž. Mám pocit, že jsem spíš kluk a podle mě to s tím dost souvisí. Jo? Zatímco moje partnerka, a myslím si, že asi hodně žen se realizuje dost neviditelným způsobem, ale o dost podstatnějším způsobem, to znamená péčí o druhý, tak já se daleko víc zaměřuju na to, co jakoby je dobrý pro mě. Je to vlastně hrozně sobecký, je to sebevyjádření, který nikomu moc nepomáhá. Zůstanou po mně nějaký texty, ale mým dětem udělám horší večeři než moje žena. Tak to rovnou vezmu takhle sebekriticky. Já myslím, že moje žena by psala třeba výborný básně, ale musel bych ji k tomu pustit.
0: No a na druhou stranu, vy jste říkal, nikomu to nepomůže. Dobře, vaše žena udělá lepší večeři, ale vaše verše jsou natolik vnímány, že vaše druhá sbírka byla jednou z nejprodávanějších, nebo dokonce nejprodávanější básnická sbírka daného roku. Tak asi to nebude tak, že by to nikomu nepomáhalo, ne?
1: No, já doufám, že to někomu pomáhá. Samozřejmě, že kdybych si myslel, že to vůbec nikomu nepomůže, tak bych to asi nedělal. Ale zároveň nad tím samozřejmě při tom psaní nepřemýšlím, jo? Nepřemýšlím nad ničím, prostě potřebuji něco napsat a pak mám radost z toho, že to

0: někde rezonovalo, jo. Takže kdybych si myslel, že to je úplně nesmyslná činnost, která nemá význam, tak to nedělám. Já jsem asi chtěl naznačit, že třeba teď jsem zrovna ve stavu, kdy si uvědomuju, že tyhle ty hodnoty, které třeba na papíře vypadají jako důležitý a dobrý, a teď myslím na papíře doslova, jako ty básni, takže nad něma někdy musím pochybovat. Že vlastně ty hodnoty, jak jsme se bavili o těch ženách a mužích, takže ty hodnoty, které vnímám kolem sebe, které jsou, když zůstanu v té rovině trochu stereotypizace, tak v těch ženských hodnotách, tak mi jako připadají čím dál důležitější.
1: Vy jste se tak bránil tomu, když jsem říkala, jak se muž stane básníkem. Myslíte si, že někdy...
0: Já jsem na to vlastně neodpověděl,
1: pardon,
0: jsem si to vrmel. No, říkám, muž nevím, muž nevím. A já nevím, protože to bylo takhle jednoduchý. Kdybych byl žena a byly přede mnou překážky, tak pravděpodobně moc dobře vím, proč jsem se stal básníkem nebo básnířkou, ale takhle jako kluk jsem to měl hrozně jednoduchý. Prostě jsem začal psát, protože jsem měl možnost a často dělat a zůstalo mi to. Jo? To je asi to, co chci říct, ale stalo se to někdy v 15, napsal jsem své první rýmovačky, nebo možná dřív ještě ve 13 a zjistil jsem, že mě to baví a že to je nějaký způsob sebevyjádření a pak se to od toho sebevyjádřování začalo dostávat někam trochu dál, že člověk najednou už nechtěl psát jenom pro sebe a jenom o sobě, ale chtěl psát o tom vnějším světě. A já jsem chtěl začít psát i o světě na rovině buněk a různých takových malých věcí.
1: To je tam hodně vidět, mě fascinuje vaše poetika, mě zaujalo, kolikrát nějakým způsobem potřebujete vyjádřit prostor. A je to tam na tolika místech, že jsem si říkala, že si vůbec ani nedokážu uvědomit, jestli jsem to někdy viděla u někoho tak hmatatelně jako u vás. Proč je to pro vás tak důležité popisovat prostor tolika způsoby, nahlížet ho z tolika úhlů pohledu?
0: To jste možná první člověk, který si toho všimnul a já jsem jednu dobu hrozně přemýšlel nad tím, že bych možná nechtěl psát básně, ale spíš fotit místa a myslím si, že psát básně je něco, co dělám fakt rád, ale moje opravdová vášeň si myslím, že je chůze a něco objevovat, pokud možná místa, které většinou lidi neobjevují. Takže třeba když jedu tramvají do práce a jedu přes Vltavu, tak se nikdy nekoukám směrem k Pražskému hradu a k centru, protože mám pocit, že to je místo už velmi zabydlený a jasně definovaný a tak. A radši si koukám na to předměstí, kde mám pocit, že ta fantazie má daleko víc prostoru nějak žít. A od těchto neobydlených míst se teda logicky člověk dostane z těch předměstí až třeba na druhý konec vesmíru a na místa, který se vlastně nedovede představit. Místa jsou pro mě důležitý, protože jsou pro mě takový manifestace fantazie. Když půjdete někam na okraj města, tak si tam snad nic dovedete představit věci než v těch centrech. Jo? Pamatuju si, když jsem byl v pubertě, tak jsem chodil na různý předměstí a představil si, že to je třeba v Americe, že to je někde úplně jinde.
1: Proč jste se tak bránil tomu, když jsem se ptala na toho muže? Nebo možná jinak by ta otázka měla znít. Plánujete někdy přestat být klukem a stát se mužem?
0: No, plánuju to celý život, akorát to prostě nevychází tak, jak bych si představoval. Ale myslím si, že v tom možná nebudu jinačí než jiný lidi. Že každý se asi vyrovnává s nějakou nedokonalostí vlastní nebo s nějakým pocitem, že není to, co bych chtěl být. Nebo že třeba v očích druhých není to, co bych chtěl být. Ale jako plánuju být mužem dlouho, jenom to prostě nevychází podle plánu všechno. Ale taky se můžu plést a třeba pro někoho dalšího, třeba pro svý děti, jako jsem mužem, jsem dobrým otcem a tak. Jenom to prostě není tak jednoduchý.
1: V čem to nevychází? V čem vidíte, že to nefunguje? Rozumím tomu správně, že máte v sobě nějakou představu toho, co by to mělo splňovat a protože ještě není naplněna, tak se tak necítíte?
0: Úplně stejně jako každý, si myslím. Prostě myslím, že to fakt souvisí s tím pochopením toho, co od vás potřebují druhý a nacházením hodnoty ve věcech, které nejsou očividné, které nejsou zřejmé, za který vás nikdo hned nepochválí. To je, myslím, pořád a zase stereotypně řečeno něco, co prožívá mnoho žen a u toho, co prožívá mnoho mužů a kde se jako daleko snadněji dostává zpětná vazba, daleko jasněji se vidí, co se tomu člověku, tomu muži povedlo. Teď mluvím třeba o tom, že se vaše knížka dobře prodává nebo že dostala nějakou nominaci na nějakou cenu, nebo že je to černý na bílý. Jo? A myslím si, že ten růst do toho muže ale řekl bych prostě dospělého člověka, je schopnost poznat, že důležité věci nemají žádný černý na bílým, že nemají žádný oplácání po ramenou, že prostě to člověk dělá, aniž by dostal okamžitou zpětnou vazbu. A to je něco, co se potřebuju naučit a co bych chtěl dělat líp, než to dělám. A myslím si, že to je věc, která není jenom osobní, jo? Že to není jenom osobní problém, že to je něco, co jsme naučený, čeho jsme se jako naučili trochu všichni. Myslím si, že to je věc, zkušenost každého člověka, který někdy pracoval, protože přijdete na pracovní poradu a víte jasně, jestli se vám ten týden něco povedlo, nebo naopak nepovedlo. My se furt bavíme o tom, že jsme společnost orientovaná na čísla, což je podle mě kliše. Nejsme orientovaní jenom na čísla, ale myslím, že jsme orientovaní, že nám záleží na této jako zpětné vazbě, což je logický a jasný a je to asi v pořádku, ale už neumíme tak dobře pochválit se za věci, které vidět nejsou, ale byly důležitý. Prostě péče, protože jste celý ten týden obstarávali děti a rodinu, dělali jste to dobře a proto to nebylo vidět. Jo? Když přijdete domů a je tam uklizeno, tak si myslíte, že to je normální standardní stav a pak zjistíte, že před hodinou to tam vypadalo úplně šíleně, protože děti rozházely všechny věci, co mohly, ale to vás nenapadne, když přijdete domů a je tam uklizeno. Jo? Prostě všechno je v pořádku, takže dobrý. Musí se to pokazit, aby někdo řekl, aha.
1: No. A zároveň ale tak, jak o tom mluvíte, tak mně přijde, že kdyby se to mělo zobecnit, takže mluvíte o něčem jako dávat přednost někomu druhému před sebou. A tohle já hodně vidím ve vaší práci, protože vy jste přece člověk, který sám na poli kultury něco dělá a přitom celá vaše práce je o tom, že dáváte vědět o jiných lidech, kteří něco dělají na poli kultury. I tohle je přece něco, kde člověk upozadí sám sebe a ukazuje víc ty druhý. A to je hodně dospělé.
0: Nemám protiargument. Pravděpodobně máte pravdu. Bylo by zároveň divný, kdybych nezvládnul ani tohle.
1: A tak otázka je, co se odehrává v člověku, když ty věci dělá, že? Jaké to pro vás je potkávat se spoustou lidí z kulturní oblasti, úplně z nejrůznějších žánrů, mluvit s nimi a ukazovat na tu jejich práci?
0: To je těžká otázka. Jak kdy občas se stane, že narazíte na něco, na nějaký umění, který je tak skvělý, že vás to vrátí do toho úplně prvotního nadšení. Třeba to umění mluví tak silně, že třeba právě zase sobecky říká, co jste potřebovali vyjádřit a nevěděli jste o tom, nevěděli jste jak. To je moc hezký. Teď mluvím třeba o filmu Aftersun a byl to opravdu silný zážitek. A bylo hezký vidět, že i na tom poměrně velkým médiu, jako jsou Seznam zprávy, si lidi v komentářích nevyměňovali ošklivý nenávistný vzkazy, což se často děje, ale že si najednou vyměňovali vzkazy o tom, co se jim v životě strašného stalo a jak jim třeba ten film s touhletou zkušeností pomohl. Jo? Protože ten film je takový vypořádávání se s těžkou ztrátou vlastního otce a najednou vidíte v těch komentářích, jak ty lidi mají potřebu o těch svých zkušenostech mluvit taky. Jo? To je hrozně zvláštní, jak ten veřejný prostor toho webu najednou tohle jako zvládne chytit. Takže tohle je jako super moment v kultuře. Ale někdy máte i takovou tu zahořklou zkušenost, nebo zahořklý kontakt, nebo takový jako těžký kontakt. A zase uvedu jako příklad film, Kazmův film, se hrozně omlouvám, že si nevybavím, jak se jmenuje. Ten film měl premiéru, myslím, v polovině srpna a avizovalo se dopředu, že to bude velká bomba, velká událost, byla to veliká událost. Zároveň to byla nafouknutá bublina, protože ten film sice udělal jeden z nejvýdělečnějších kendů. Teď snad nepřeháním v dějinách české kinematografie porevoluční, ale pak ta bublina taky velmi rychle splaskla a na ten film si dneska nikdo nevzpomene. A já to myslím proto, že ten film byl pro mě hrozně očividný kalkul a způsob, jak se jako dostat k penězům, nebo jak si jako nahrabat ještě trochu víc slávy. A není to nic proti tvůrci Kazmovi jako takovýmu, jako člověku a tak dál. Mně vlastně přijde, že spoustukrát dělal zajímavé věci, ale pro mě to nebyla kultura, pro mě to byla prostě reklama nebo biznis, prostě tvrdý biznis, který vůbec nešel po ničem jiným, který vlastně nehledal žádnou přidanou hodnotu, jenom zkoušel penězma vydělat další peníze, jo, a prostě fakt jako mířil na tu největší blbost v nás, jo, takže to opravdu to skončilo tím, že se prostě někde v polích prostě helikoptéry rozhazovaly peníze z kontejnerů, což je úplně perverzní. Úplně strašný protiklad oproti tomu filmu Aftersun, který jde na to nejvnitrnější a nejzranitelnější, a oproti tomu ten Kazma, který jde potom nejvíc hloupým v nás.

0: když mluvíte o aftersun a otevíráte tak téma smrti, tak to je téma, které já jsem u vás zachytila jako něco, co je pro vás důležité, jestli můžu použít to slovo, já se vlastně ostýchám to říct a zároveň to tak na mě působí, když vás poslouchám. Proč to tak je? Je-li to tak?
1: No, tak protože jsem se zkušeností smrti potkal a potkal jsem se s ní v poměrně brzkém věku nebo v takovém tom věku, kdy si všechno pamatujete, že když je vám 20, tak si pamatujete každou desku oblíbenou a tak. Každý film je to takovej ten zlatý věk, kdy je všechno jednoduchý a v tomhle tom zlatém věku mi umřela máma. Bylo to poměrně nečekaný a poměrně blízký, jakože jsem byl poměrně blízko toho. To bylo ještě v takovém tom věku, kdy si podle mě člověk není schopný uvědomit, že by se mu něco takového mohlo stát, jo? Že ta smrt kdekoliv v tom okolí je ještě něco tak strašně vzdáleného, že to jako nečekáte, vůbec nad tím nepřemýšlíte a je to pořád věk, aspoň pro mě byl, kdy postava matky je jedna z těch nejdůležitějších, jo? Že to je prostě člověk, který je prostě úplně nespochybnitelné, ještě na něj nemáte vytažený žádný traumata, ještě vás neštve, ještě vám neleze do života, je to jenom někdo, koho máte fakt hodně rádi, aspoň já jsem takový vztah s mámou měl. No a pak najednou není. Takže to byla docela síla. Ale teď už myslím, že už pro mě smrt není jako důležitý téma. Myslím si, že život je pro mě důležitý téma.
0: No, ono to spolu souvisí. Možná to tam jo. Bylo obsaženo, protože já jsem to spíš myslela, tak přijde mi, že smrt je téma, které se ve veřejném prostoru neobjevuje zas tak často a pokud, tak se hodně často díváme jiným směrem. Vlastně není mnoho lidí, kteří by byli ochotní se tím směrem dívat a neuhnout, jakoby vydržet to. A to, jak vy to děláte, mi právě připomíná to, že neuhýbáte. Co vám to přineslo do života? Je to to, že život je teď téma?
1: Určitě. Já si trochu myslím, že to uhýbání před smrtí vlastně není tak divný. Jo? Já si myslím, že uhýbáme před smrtí v tom veřejném prostoru taky proto, protože k tomu potřebujeme, že prostě se k tomu váže nějaká zdvořilost a nějaká formálnost, protože je to citlivá věc, je s tím jako přirozený hrozný smutek. Já bych to právě otočil k tomu, že ono je úplně logický, jak se chováme ke smrti, jako že si prostě vyměňujeme veřejné kondolence, píšem hodně promyšlený nekrology a tak. A myslím si, že to je vlastně úplně legitimní a vlastně v pořádku, ale my totiž prostě vůbec nereflektujeme ten život. To mě hrozně rozčiluje, že prostě my prostě nejsme. Já nevím, možná, že to děláme jako dobře, ale prostě nejsme schopní v té každodennosti a v těch každodenních starostech a tak dostatečně řešit věci, které jsou důležité a které nás přesahují a které nás k tomu životu nějak vracejí. Myslím si, že když se to děje, tak to vždycky vypadá hrozně divně, hrozně trapně nebo upoceně nebo pateticky. Sám, jak o tom mluvím, taky mi z toho trochu nevolno, protože to nedokážu říct tak dobře, jak bych chtěl. Člověk se u toho zbytečně jako sebe dojímá, nebo prostě to vypadá blbě, někdo jiný na to taky nemá čas. Je to se životem a se smrtí je to hrozně těžký. Je to úplně stejný, jako když vás ve třídě někdo chce jako naučit báseň a vtlouká vám do hlavy, že je přece krásná. A vy si říkáte, ale takhle to jako nefunguje. Já prostě potřebuju tyhle věci zažít. Sám si na ně přijít, objevit si je v nějakým příjemným prostředí. Jako ve školní učebně se těžko budete dojímat nad jako opravdovou krásu nějaký básně, jo? Nebo nad tím, že život je fakt složitý, ale zároveň hodně pěkný. Myslím si, že ani podcast, to není moc dobrý prostředí. Jo? Možná to pomůže, že to člověka popíchne, ale asi se v tomhle trochu přeceňujeme. Prostě my máme o sobě jako lidi hrozný představy, že jsme teda strašně chytrý a že to máme všechno vymyšlený. Ale jsme úplně stejní jako všechny ostatní zvířata v tom, že prostě té každodennosti jsme fakt schopni dosáhnout jenom na ten jeden den, případně za rok, že víme, že máme nějakou naplánovanou dovolenou nebo že budeme muset zaplatit tyhle účtenky, ale jako nejsme schopni pravidelně přemýšlet nad věcma, které nás přesahují. Jsme úplně stejní, jak ty gazely, co běhají po té savaně a nemají na to čas se potřebuje napít a najíst a nazdar.
0: No a není to náhodou tak, že když člověk si uvědomí, že teda je důležitý řešit, co nás přesahuje, že ten život má nějaký smysl, hodnotu, cokoliv, jak to pojmenujeme, takže se to otiskne do té každodennosti. Že pak sice člověk řeší ten jeden den, ale zároveň ho jakoby řeší jinak nebo žije jinak?
1: Jako určitě by to, určitě to jde, určitě to jde, ale zároveň se do toho člověk asi nedá úplně donutit, tak to myslím. Jo, že někdo má štěstí, že je tak třeba nastavený, že má něco v sobě, co ho k tomu nutí. Někdo má štěstí, že je muž, takže má mnohem víc času na tyhle věci řešit. My máme třeba se ženou takovou zvláštní disproporci v tomhle tom, že když je večer, tak moje žena si občas ráda zapne nějaký pořad, pustí si nějaký seriál, nebo si čte a já se snažím psát nějakou svoji novou věc, nějakou knížku nebo něco a ona občas řekne, já tě to hrozně závidím, že jako píšeš, nebo že děláš něco navíc, taky bych měla něco začít dělat a já si uvědomuji, že kdybych měl v hlavě tolik věcí, povinností, které je potřeba udělat, tak taky nemám chuť se jako ještě vyjadřovat.
0: Co je tedy ten život? Co je ten jeho poklad?
1: Já nevím. Pro mě, já se na to snažím koukat z fyzikálního hlediska, i když to bude znít zvláštně, nebo hodně mi pomohlo, když jsem začal přemýšlet nad tím, co o životě říká věda, aniž bych tomu nějak zvlášť rozuměl. Jo? Ale nevím, jestli chápu správně druhý termodynamický zákon. Nicméně, když jsem si nedávno četl knížku, kterou doporučuji, jmenuje se Co je život, napsal ji Adi Prost, a ta knížka zkoumá život a to, co je mezi chemií a biologií a možná i fyzikou. Jo? Jak je možný, že v podmínkách, které na to sice byly vhodné, ale ten druhý termodynamický zákon to třeba komplikoval, jo? Že komplikuje, že říká, že všechno by mělo dojít k nějaký entropii, takže by se neměly nutně skládat složitější a složitější látky, naopak by se všechny ty chemické látky měly jako zjednodušovat, dostat do svých nejvíc rovnovážných pozic. Tak, že je zajímavý, že prostě něco jako život vůbec vznikne. Takže smrt v tomhle ohledu vypadá jako nejvíc přirozená fáze, klidová. A život vypadá jako něco, co je jako taková hrozná rebélie, jako takový prostředníček celému vesmíru. A to mi na tom přijde vlastně skvělý. Takže jako poklad beru ten prostředníček, no.
0: Co bude po smrti?
1: Klid. Klid a nic. Nad tímhle jsem asi nikdy nepřemýšlel. Říkám, mě baví hrozně přemýšlet nad tím, jak zázračný je být naživu, jak jakoby nepřirozená věc to je. A smrt je tudíž jenom návrat k normálu. A v tu chvíli mně přijde smrt jako rovnovážný stav a život jako, on to vysvětloval ten Adi Prost, který říkal, že, a nevím, jestli to je jeho myšlenka nebo ještě někoho před ním, tak říkal, že život je jako pták zastavený v letu, jo? Že to vyžaduje šílenou energii, je to vlastně hrozně zvláštní pták zastavený v letu, který se ale samozřejmě pořád jako pohybuje na obloze ve vzduchu, respektive stojí, jo? To je přece, když to řeknu blbě, docela halus, jo? Tak proto mě možná nezajímá tolik smrt, protože mě nějak, já nechci znít jako nějak strašně nabubřele a odvážně, ale prostě jednoduše za to nemám úzkosti ze smrti. Smrtně, teď jsem ve fázi, tak dobře, 35, že jo, nic se mi strašného neděje, takže smrtně nepřijde nic, jako nic hroznýho, teď posledních pár let, nebudím se strachy z toho, že jednou umřu. Spíš se budím s tím, že si řeknu, já žiju, nebo lidi kolem mě žijou.
0: Je nic lepší než něco? Když jste říkal, že bude po smrti nic, tak přemýšlím, jestli je to lepší, že by nic nebylo, než kdyby něco bylo.
1: Ne, mně přijde právě, já myslím, že jsem na to už odpověděl, mně něco přijde skvělý. Jenom si myslím, že nic není takový to ošklivý nic jako z nekonečného příběhu, jestli si to pamatuju správně, tak tam ta něco, to je tam, tam všechno jako pokrývá a ničí, tak to si nemyslím, že to je takhle. Myslím si, že nic je prostě ten rovnovážný stav a tak to mělo být, jo? A to něco je to drzí.
0: Vejde se do tohohle přemýšlení někam Bůh?
1: No, takhle, já v Boha nevěřím a tuhle otázku si kladu, jestli se tam někam vejde. Já mám pocit, že Bůh je dobrý nápad. Nechci tím vůbec jako někoho zranit, jo? Já myslím to nějak, nebo nechci působit arrogantně. Myslím si jenom, že Bůh je dobrý nápad a úplně logický způsob lidí, jak tomu všemu dát nějaký řád a jak k tomu všemu dát nějaký smysl a jak, jako, pro mě je to pokus o to tu nadhodnotu najít a dát jí do nějaký jasný škatulky. A myslím si, že jako ta spiritualita, kterou Bůh přinášel do toho každodenního života a do toho, že se člověk každý den vzpomněl na to, že má udělat aspoň ty nešpory a na toho Boha, na to, co ho přesahuje, se vzpomnout aspoň jednou za den, takže to bylo bezvadný. A myslím si, že od té doby jsme nic pořádného, podobného nevymysleli. Nebo že jsme vymysleli vždycky nějaký, že se uchylujeme k hrozně levným náhražkám, že Bůh byl v tomhle dost komplexní. Ale stejně mě to nenutí na něj věřit. Nebo takhle. Věřím, že Bůh je super nápad, který ale pochází čistě jako z lidský kolektivní snahy. I tak je ale pro mě hodné jako obdivu.
0: Takže věříte v člověka?
1: To ne. To bych nechtěl říct, že věřím v člověka. To by znělo jako, že si myslím, že lidi jsou fakt skvělí a že to mají celý vymyšlený. To si nemyslím. Já věřím ve vesmír, když to řeknu hodně blbě. Já věřím... Nebo mě nejvíc zajímá vesmír. Nejvíc mě zajímá dostávat se v podstatě věcí skrz tohle. Nejvíc mi pomáhá přemýšlet nad těma, jako jsem tady říkal, nad těma mikročásticema a nad tím, jakoby, z čeho je složený vesmír, z čeho je složená planeta. Protože to vás jako k různý jiný perspektivě dostane skoro určitě. Jo? Jako, když se uvědomíte, že život nemusí být založený jenom na uhlovodíkový bázi, ale že může být založený klidně i na bázi křemíku nebo amoniaku, tak to je fakt zajímavý. A najednou vás to donutí přemýšlet jako nad tím, co jste si vlastně doteď představovala nad životem a nad tím, jak může vypadat.
0: Co je pro vás zdrojem naděje?
1: Nad tím musím přemýšlet. Zdrojem naděje, nevím, jestli někdy přemýšlím nad těma velkýma slovama, co jsme tady zatím probrali, život, smrt, naděje a tak. Naděje je slovo, které jsem teda fakt hodně dlouho nepoužil, si myslím. Takže neřekl bych naděje, ale zdrojem nějakého smyslu a nějaký motor životní je asi moje rodina. Moje děti a moje partnerka jsou hodně důvod, proč teď existuju a co se snažím dělat, nebo kde hledám taky nějaký korektiv. Ale říkám to všechno, jako, jak říkají Angličani, with a pinch of salt, jo, s trochu hořkosti, protože zároveň nejsem úplně spokojený, jo, ale rozhodně je to pro mě to nejdůležitější.
0: My jsme probrali ta velká slova. Vy jste říkal, že o nich moc často nepřemýšlíte. Řekněte mi nějaké malé slovo, o kterém jste v poslední době přemýšlel.
1: No první, co mě napadne, jsou peníze.
0: To je hodně malé slovo.
1: Určitě nečekala. Ano, ano. Tak přemýšlím v těch zajímavých věcech. Přemýšlím nad psaním, nad chůzí, nebo přemýšlím. Jo, přemýšlím. Přemýšlím hodně nad psaním. To je třeba dobrá věc, která mě baví a nad kterou rád přemýšlím.
0: Říká Jonáš Zbořil, host dnešního Zákoutí. Jonáši, moc děkuji za vaše povídání a ať se vám daří chůze, peníze, psaní i naděje.
1: Díky moc.

Hosté zákoutí se nehlásí ke křesťanství, ale je jim blízké klást si hluboké otázky a hledat na ně odpovědi. Na další podobnou cestu se vydáme zase za týden. Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away. Yeah. Can anybody feel this heartache?

0: Dej mi to!
1: Nech mě bejt!
0: Ale já to chci!
1: Mami, ono mi to zase bere.
2: Nejlepší lék na hádky? Poslouchejte pohádky.

Je 19 hodin, posloucháte Rádio 7, které ladíte v neděli 26. července. Od mikrofonu vás tímto zdraví a u našeho vysílání vítá Kateřina Fridrichová. Pokud jste si nás právě naladili, samozřejmě pokud zůstáváte s námi, tak jste také zdraveni a pojďme se společně vydat za obzor. Tentokrát s manželi Vachutkovými. Během jejich výpravy kolem světa jsme již poznali rušnou Dubaj, ale i klidné parky v Keni. Naše další zastávka bude v Indii. Jaká vlastně je?

0: cestovatelském pořadu Za obzor navštěvujeme a objevujeme různé kouty naší planety, různé země a také se setkáváme se zajímavými lidmi, kulturou a tyto díly pořadu Za obzor jsou trochu speciální, protože necestujeme do jedné země, ale prohlížíme, dá se říci, celý svět s manželi Vachutkovými, s Tomášem a Eliškou. Vítám je tady u mikrofonu.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Od mikrofonu vás zdraví také Pavel Kol. Už jsme cestovali přes Dubaj, Nairobi a vaše další cesta mířila do Indie. Možná pojďme zase na takové to první setkání s Indií. Jaké to bylo, když jste se odpoutali od Afriky, přeletěli do Indie a co tam?
1: Tak naše první cesta do Indie mířila do Mumbaje, neboli Bombaje, nebo různými jinými názvy se to nazývá podle toho, s kým si o tom povídáte. Každopádně toto město, které je známé taky svým Bollywoodem, je jedno z prvních měst, které jsme my poznali. My jsme přiletěli na letiště a měli jsme velice příjemnou cestu, protože jsme letěli velice dobrými aerolinkami, kde jsme se perfektně vyspali, takže jsme byli čerství a mohli jsme začít hned objevovat. Měli jsme na zádech už poměrně těžké batohy po cestách a začali jsme procházet k našemu hotelu. A naše první kroky mířily přes mumbajské ghetto, kde jsme viděli opravdu život té chudiny, která tam v Indii žije. A to byly naše první takové okamžiky, kdy jsme se setkali s Indií jako státem, který je nejen obrovsky přelidněný, ale taky v některých místech neuvěřitelně chudý a naopak někteří lidé tam jsou zase neuvěřitelně bohatí. A ty rozdíly se vlastně s námi táhly po celé té naší cestě po té Indii.
2: Já jenom doplním k tomu getu. Byla to opravdu chvíle až i hrůzy, když jsme koukali na lidi, kteří koukali zase na nás, možná i nevěřícně, co tam děláme v té jejich ulici, a opravdu zrychlili jsme krok a snažili jsme se projít dané ghetto co nejrychleji. Bylo to, pokud to mám nějak popsat, byly to plechové boudy, látky, plech, dřevo, v tomto lidé spali. Jedli, chodili i na záchod, častokrát to tam smrdělo nepříjemně a no, musím říct, že na to, jak jsme se tam báli, tak ty lidé se na nás i občas usmívali a vypadalo to jako upřímné úsměvy a obzvlášť teda děti, které si hrály na ulicích. Takže s odstupem času musím říct, že nebyl důvod se tam bát, ale kdo ví, jak by to mohlo dopadnout, kdybychom neměli našeho Boha jako ochránce.
0: Možná už můžeme trošku porovnávat ty předchozí místa, ale i nahlédnout do těch dalších a ohledně té chudoby, ohledně lidí, kteří toho mnoho nemají. Určitě i v Africe takoví lidé byli, ale ta Indie byla asi nejvýraznější, nebo jak to na vás působilo?
1: My přesto, že jsme v Africe byli přímo v Nairobi, tak jsme nenavštívili to nairobijské ghetto, které je snad jedním z největších ghet v Africe. Takže to jsme neměli možnost porovnat s tímto. Ale v Indii jsme se dostali hned do několika takových míst, kde bylo vidět, že to je opravdu ten spodek té společnosti, kde žijí ti úplně nejchudší, ti, kteří opravdu skoro nic nemají a to, co mají, tak je jenom pozbírané věci, které jsou od ostatních lidí nebo prostě ty, co tam jenom tak někde leželi. Takže tam jsme opravdu zažili tu chudobu možná nejintenzivněji. Možná to souviselo i s tím, že tam jsme se nejvíce odvážili jít úplně mimo ty hlavní stezky a možná je to i proto, že v těch ostatních zemích ta chudoba není tak výrazná právě jako v té Indii, která je opravdu, je to taková země takových extrémů. V Indii můžeme zažít vysoké hory, Himaláje a můžeme zažít poušť a moře a pláže, krásné rezorty. Zároveň člověk může zažít opravdu přepichové paláce zdobené zlatem a pak může přesně vidět tady tyhle lidi, kteří žijí v podstatě z ničeho k ničemu. A Indie pro nás byla právě tím místem, kde jsme si tady tohle to nejvíce uvědomovali.
0: Dubaj jste měli jako takovou přestupní stanici, Nairobi, tam jste chtěli vidět přírodu. Co vás táhlo do Indie? když mluvíme o chudobě, o těch lidech, kteří toho mnoho nemají, to asi nebylo to hlavní vodítko, nebo to, co vás tam táhlo.
2: Mě osobně do Indie táhlo to, že jsem chtěl poznat místní lidi. V Evropě nejsme moc zvyklí na to potkávat Indy jako jiné kultury a jiné národnosti a opravdu zajímala mě ta jejich nátura. Zajímalo mě i jejich stravování, protože indické jídlo mi v České republice chutná. A tak jsem si říkal, proč neskusit originál. Čehož jsem nakonec i litoval, ale musím říct, že mě zajímaly určitě i památky. Ovšem to asi bylo to nejméně pro mě významné.
1: Já jsem měla hodně referencí od svých kamarádek, které do Indie pravidelně jezdí a básnili mi o tom, jak je ta země krásná a rozmanitá a taky, že je neuvěřitelně levná. Vzhledem k tomu, že celá naše cesta byla tak trošku on budget, jak se říká, tak jsme se snažili ušetřit i na těch destinacích, kam jsme jezdili a Indie je opravdu jednou z těch téměř nejlevnějších zemí, které člověk může navštívit. V podstatě nejdražší na tom je ta letenka tam a zpět a tam život přímo v Indii je potom už opravdu za hubičku. Takže to byl další z důvodů, proč jsme se chtěli do Indie podívat a ještě jeden důvod byl právě ten, že jsme přesto, že jsme slyšeli, že je ta země krásná, tak jsme moc dobře věděli, že co se týče hygienických norem, Indie není zrovna na výši a věděli jsme, že pravděpodobně tam bychom své děti brát nechtěli, když budou malé, protože by to nebylo úplně bezpečné. Takže jsme do Indie chtěli zajet sami, dokud ty děti nemáme, takže to byl další z důvodů.
0: Možná můžeme u těch nebezpečí zůstat. Už jsme se pohybovali ve slamu, kde to zrovna vábně nevypadalo, nevonilo a tak nějaké další takové setkání, které už třeba byste neradi opakovali.
1: Když jsme přiletěli potom z Bombaje do Dílí, do Nového Dílí, tak jsme šli do Starého Města, kde jsme měli hotel. A ten večer byl opravdu velice zajímavý a musím říct, že bych ho nechtěla opakovat. A to z jednoho důvodu. Dorazili jsme do toho Starého Města, začali jsme ten hotel hledat. Do té doby jsme neměli nikdy problém s tím něco někde najít. Měli jsme přece jenom GPSku v mobilu, měli jsme stažené velice podrobné mapy a byl většinou problém se někoho zeptat, kde co je. Ovšem v Indii mapy nefungují, aspoň speciálně ve Starém Dílí. GPSka nefunguje a mapy jsou absolutně, přestože jsou obnovované pravidelně, tak jsou nereálné oproti tomu, jak to tam opravdu vypadá. Tam totiž se věci staví ze dne na den bez jakéhokoliv stavebního povolení a podobně, takže ty ulice, které ještě před rokem takto vypadaly, tak po roce vypadají úplně jinak a je téměř nemožné zakreslit opravdu, jak ten plánek toho města, jak to tam vlastně doopravdy vypadá. Když jsme tedy v noci se svými bágly na zády dorazili do toho Starého Města, byla už tma a my jsme věděli, že musíme dorazit do hotelu co nejdříve, protože jinak nás recepce už neubytuje. A my měli na to asi hodinku, abychom se dostali do toho hotelu. Hodinka, to je chvilička na to, že jsme měli ujít jenom 2 kilometry. Ale jak říkám, mapy vůbec nepomohly v té chvíli a my jsme se po pár minutách ztratili ve změti uliček, uzonkých uliček uprostřed Starého Města Nového Dílí. Ty uličky nebyly jak u nás v České republice. Uličky měly opravdu na šířku možná 1,5 metru a to se mezi námi ještě proplétali psy a nebo lidé na motorkách nebo na mopedech. Takže opravdu to místo, ten prostor, kterým jsme procházeli, tak byl opravdu uzonký. Baráky byly vysoké a my jsme se tak proplétali těmi uličkami a ty uličky se zužovaly a cesty už přestaly být nějaké dlážděné, začaly být opravdu jenom blátivé. A najednou jsme došli vždycky na nějakou slepou uličku, kdy jsme vešli do dvorku nějakého komplexu domů a tam si lidé prostě na dvorku na tom blátě nebo betonu podle toho, co tam měli, dělali ohníčky a opékali si tam různé párky nebo nevím, co tam všechno měli, tak to jsme si vždycky vycouvali pár metrů zpátky a snažili jsme se jít jinou ulicí. A takhle jsme procházeli asi 3/4 hodiny a nemohli jsme najít vůbec ani žádnou širokou silnici, od které bychom se odpíchli, že bychom našli nějaký název nějaké ulice nebo takhle. Vůbec jsme nemohli najít cestu a najednou nás zastavil takový mladík a říká, já vám poradím, já vám pomůžu, kam potřebujete jít. A tak my jsme říkali, no tak potřebujeme na tuhle a tuhle silnici, a on nám řekl, jasně, to vím, a začal nás vést. A my jsme šli začátku za ním, tak jsme se tak oddychli, že už někdo zná cestu, ale jak jsme šli za ním 2 minuty, 3 minuty, 4 minuty a šli jsme stále do temnějších a temnějších uliček, tak jsme se začali bát, že nás ten člověk vede někam, kdo ví kde, a že nás tam chce třeba okrást nebo něco. A opravdu jsme se začali modlit a já jsem se začala hodně intenzivně modlit, Pane Bože, prosím, zachraň, protože my se bojíme, že nás tady okradou, zbijou a už nás nikdo nikdy nenajde. No, ale Pán Bůh nás měl ve své péči i v tu chvíli a ten chlapík nebo mladík nás opravdu dovedl na tu silnici, na kterou sliboval, a tak jsme mu štědře zaplatili, dali jsme mu nějaký ten bakšiš, dorazili jsme tedy v pořádku do toho hotelu. A tak to byl takový okamžik opravdu takového intenzivního strachu, aspoň z mé strany, protože jsem přece jenom slyšela spoustu historek a myslím si, že spousta z nás slyšela, kde někde někdo někoho zabil právě v Indii z důvodu toho, že se chtěl získat nějaké peníze a podobně, takže samozřejmě nějaký strach tam byl na místě, ale Pán Bůh nás měl ve své péči a tak to dobře dopadlo.
2: Já k tomu jenom dodám to, že statistiky možná hovoří jinak, než budu já teďkom hovořit, ale v průběhu cestování po Indii jsme zjistili, že nemusíme mít ani tolik strach z toho, že nás někdo někde zamorduje nebo okrade nebo přepadne, jako spíš strach z toho, že nás někdo oblafne nebo zneužije naši nevědomost a využije to ve svůj prospěch. Byli tam více zdařilí obchodníci, pokud to tak můžu nazvat, než opravdoví zloději, jak známe v Evropě. Na strachu nám určitě neubíralo ani to, když jsme procházeli ulicemi nebo nádražími, kde se povalovali lidi na peronech a čekali na svůj vlak, což jsme v první momenty absolutně nechápali, co se tam děje, jestli nějaký přesun obyvatelstva nebo proč vlastně spí davy lidí na peronech. A potom, co jsme si objednali sami lístek na vlak a vydali se na naši cestu vlakem, tak jsme pochopili, protože člověk přijde na čas na odjezd a zjistí, že je několikatihodinové zpoždění, tak co mu zbývá? Buď to si ustale na peronu, anebo se vrátí domů a přijde za pár hodin. A většina lidí to právě řešila tím, že si ustali na peronech. A když je člověk uprostřed toho hofu, tak to tak nevnímá, ale když to potom vidí z nadchodu přes koleje a vidí ty perony plných lidí, tak to zbuzuje hrůzu.
0: Zatím ta cesta po Indii nevypadá moc vábně, moc přívětivě v tom poznávání. Doufám, že tam byly i nějaké světlejší chvíle, ze kterých jste potom mohli čerpat a radovat.
2: Mám jednu takovou světlejší, možná i spíš vtipnější chvíli, kdy jsme byli ještě v Mumbai a byli jsme u jedné z největších památek a najednou nás zastavovali lidi a říkali, můžeme si vás vyfotit? Můžeme si vás vyfotit? A ze začátku to bylo i tak, že si vzali mě i Elišku a fotili se s námi rodiny a usmívali se u toho. A nakonec to dopadalo tak, že odstrkávali Elišku a brali si mezi sebe mě a hrozně se chtěli se mnou fotit. Byly to i takové fotky, že manžel strčil svou manželku ke mně a začal si nás fotit. Tak jsme přemýšleli nad tím, co se děje, a nakonec jsme časem přišli na to, že si mě nejspíš pletou s nějakým známým hercem nebo sportovcem. Takže takový vtipný moment.
1: Těch momentů tam určitě bylo více, tady tenhle ten moment byl opravdu hodně vtipný, tomu jsme se hodně zasmáli, ale měli jsme i tam momenty, například když jsme nasedli do Uberu, to znamená do taxíku někoho, kdo nás měl vést někam, a zjistili jsme, že ten člověk absolutně neví, kam jede, a museli my jsme navigovat toho člověka, který nás měl někam dovést. Tak to byly takové momentky, kdy jsme opravdu v tu chvíli nám možná jsme si říkali, že co se to tady děje, ale pak zpětně jsme se tomu opravdu hodně zasmáli. Určitě těch okamžiků bylo spousta. Ta pestrost těch možná špatných zážitků a těch vtipných zážitků vytvořila takovou speciální mixku, že když si člověk, nebo když my si představíme, nebo řekne nám někdo slovo Indie, tak máme naprosto jasný obraz v hlavě, který se nám vynoří, protože ta země byla opravdu v hodně ohledech opravdu výjimečná.

0: cestovatelském pořadu Za obzor jsme ochutnali Indii z té možná chudé stránky, vtipné stránky. Jaké další stránky Indie jste měli možnost poznat?
1: Ještě bych dodala jedno. Ostré stránky. Byli jsme neuvěřitelně překvapení tím, jak tam chutnala zdejší strava. My známe českou indickou kuchyni, jak se říká, ale v Indii to chutnalo úplně jinak. Možná to bylo dáno tím, že jsme právě jedli jídlo speciálně z ulic, chodívali jsme do místních stánků, do místních úzovkách garáží, kde oni dávali k dispozici jídlo nebo kde prodávali jídlo. Nechodili jsme do žádných restaurací ani do žádných míst, které byly speciálně pro Evropany nebo pro turisty. Opravdu jsme chodili jenom do těch místních. To se naprosto jasně podepsalo i na tom, jakým způsobem nebo co jsme tam jako jedli. A ta jejich kuchyně je neuvěřitelně ostrá. Opravdu neuvěřitelně ostrá. Já sama mám ráda ostré jídlo a ráda používám v kuchyni chili a podobné jiné ostré ochucovadla. Ale v Indii to bylo natolik ostré, že já po několika dnech jsem vzdala jakékoliv zkoušení místní kuchyně a začala jsem jíst pouze hrozny, na kterých jsem vydržela asi skoro 2 týdny, kdy jsem opravdu jedla jenom na snídani to, co nám dali v hotelu, protože to nám dávali, nebo v hostelech, kde nám dávali ještě evropskou stravu, tam jsme měli pravidelně vajíčka, chleba a černý čaj, případně s mlékem. To byla pravidelná snídaně ve všech hotelech, každé ráno. V podstatě většinou nebyla ani na výběr, prostě tohle to byla snídaně, kterou jsme dostali. Takže jsme 14 dní v kuse jedli na snídani vajíčka s čajem. Potom v průběhu celého toho dne jsem já za sebe v podstatě jedla už celou dobu jenom hrozný, protože to bylo jediné, co jsem dokázala pozřít, protože všech ostatní bylo natolik ostré, že se to za mě nedalo vůbec jíst. Nešla vůbec cítit žádná chuť toho jídla. Oni byli schopni dát to ostré koření i třeba do nějakých taštiček z listového těsta s houbama. To jsem nechápala, že i do hub oni byli ochotní dát tolik pálivé, ostré chili směsi. Takže já jsem to opravdu po pár dnech vzdala a začala jsem jíst pouze hrozny.
0: Tomáši, ty jsi vydržel déle, nebo i na tebe bylo ostré?
2: Já vzhledem k tomu, že nemám rád, když se vyhazuje jídlo, tak mě nezbývalo nic jiného, než dojídat po Elišce a dojídat všechno, co jsme chtěli zkusit. Takže můj jícen se časem navykl, má ústa taky a těžko popisovat do rádia, ale i na záchodě jsem si musel navyknout, protože takto ostré jídlo bylo cítit takzvaně dvakrát. Poprvé, když jsme ho jedli, podruhé, když jsme byli v intimních chvílích na záchodech. Ale musím říct jedno, nesnažili jsme se vyhledávat evropskou kuchyni. Nesnažili jsme se vyhledávat nějaké luxusní restaurace. Jedli jsme opravdu z toho, co jsme našli zastánky na místních trzích nebo místních garážích, protože oni si otevírali v restaurace vyloženě v takových garážích. A jedli jsme opravdu to místní jídlo. Takže možná, že bychom se najedli i lépe, kdybychom se snažili více utrácet za jídlo a chodili do luxusních restaurací.
0: Tak to byly ostré zážitky a přemýšlím, jestli se ptát ještě na nějaké další nebo jaké překvapení mě ještě může potkat, když se vás zeptám na Indii.
1: Tomáš už to tady zmínil o tom, jakým způsobem tam fungují lidé, jaké tam jsou vztahy mezi turistou a místními. To jsme zažili opravdu hlavně v Indii a myslím si, že nikde jinde jsme to nezažili v takové intenzitě. Tím, jak je Indie z velké části chudá země, tak ti lidé místní, když vidí turistu, tak pro ně je to někdo, kdo přináší peníze do té země. Samozřejmě hodnotím to z pohledu toho, že jsme navštěvovali hlavně města. Věřím tomu, že někde pod horami a v jiných místech to může fungovat jinak a lidé můžou možná reagovat jinak. Ale v těch městech, kde jsou už přece jenom trošku na ty turisty zvyklí, tak tam turista se rovná balíku peněz. A takovým způsobem většina lidí i k turistům přistupuje. Když tedy se objeví jakýkoliv běloch v jejich okolí, tak se s něho snaží vylížovat co nejvíce. A je to častokrát děláno i takovým způsobem, který je otravný a zároveň dost nepříjemný. Stalo se nám několikrát, že jsme přistihli místní, jak se snaží nás v podstatě podvést a získat z nás poměrně hodně peněz. Dokonce se jim to i několikrát podařilo, že jsme přeplatili nějakou službu poměrně hodně, aniž bychom chtěli. Ale tak potom samozřejmě jsme se po několika dnech na to navykli trošičku a začali jsme být trošku, jak se říká, oprsklejší. A začali jsme si trošičku více hlídat to, jakým způsobem, kde ty peníze dáváme a kde ne a kolik by to mělo stát a zjišťovali jsme si daleko více dopodrobna, kolik bychom měli za jaké služby platit. V Indii ale funguje pravidlo, nebo v těch místech, kde jsme byli my, tak v podstatě fungovalo pravidlo, že pokud si člověk nezařval, tak neměl. A to bylo zase další věc, co nás učila takové asertivitě. Možná to byla taková lekce spíš více pro Toma, který je takový vždycky klidný a vyrovnaný a mluví vždycky neuvěřitelně milé a tiše a snaží se vždycky najít nějaký dobrý kompromis, tak zjistil, že v Indii to úplně tak nefunguje, že přece jenom i on si musí dupnout a občas vyvýšit hlas. A tak byly takové momenty, kdy opravdu jsme se učili tady těhle s těm věcem, jako je například asertivita.
2: Já k tomu teda jenom dodám jeden takový zářný příklad, kdy jsme přijeli do hotelu, který jsme měli poctivě zabukovaný dopředu a bylo nám zde oznámeno, že je plný. Ovšem měli samozřejmě hnedka východisko a řešení, že nás ubytují v hotelu, který má stejného majitele a je hnedka vedle. Tak jsme tedy šli ochotně do vedlejšího hotelu a tam nám začali ukazovat jejich pokoje. Ty pokoje vypadaly poměrně opraveně, ale rozhodně to nebylo to, co bylo na fotkách, když jsme si hotel rezervovali a říkali jsme si, to není nic moc. Každopádně při návštěvě těch pokojů nás zarazil takový zvláštní pach. Byl to pach plísně. V prvním pokoji jsme žádnou plíseň nenašli, ale ten pach nám vadil natolik, že jsme říkali, že chceme něco jiného. V druhém pokoji Eliška jenom říká, je, tady mají hezkou tapetu. A já jsem přišel ke zdi a říkám, to není tapeta, to je plíseň. A to byla taková zvláštní bílá plíseň, vystupující 2 cm od zdi. A to už byla taková poslední kapka, kdy jsme už po setmění a dlouhém cestování chtěli být konečně v teplé posteli a už jsme opravdu nevěděli, co dělat pro to, aby nám dali to, za co jsme si zaplatili. Takže jsme se chvíli slušně dohadovali s místními recepčními, až jsme si nakonec dupli. A museli jsme opravdu zvýšit hlas a řekli jsme, že takhle to nejde, že hygienické podmínky v těchto místech nejsou vůbec dobré a ať se začnou snažit. Na což

0: ty ulice byly úplně jinak vypadaly, než by podle těch map vypadat měly. Ale v ostatních místech už to tak intenzivní nebylo a tak nám GPSky většinou pomohly a dali nám správný směr. Každopádně ta doprava samotná sama o sobě v Indii je opravdu zajímavá. Samozřejmě v městech samotných jsme se dopravovali buď pěšky, anebo jsme využívali takzvané rikši, kdy někdo před náma jel na motorce nebo na kole a měl za sebou vozík, ve kterém jsme jeli my. Takže to jsme využívali hojně ve městech, ale potom samozřejmě došlo k situaci, kdy jsme se museli přesouvat mezi těmi daminými městy, jako mezi Dílím, Jaipurem, Agrou a Varanasi. A tak k tomu jsme využívali druhou nebo jednu z nejlevnějších možností dopravy, a to vlakem. A byli jsme na to zvědaví. Slyšeli jsme o indických vlacích už hodně. A tak jsme si říkali, že to zkoušíme na vlastní kůži. První moment byl, jak už Tomáš říkal, to čekání na nádraží. Nějaké jízdní řády tam sice jsou, ale musím říct, že častokrát to neodpovídá vůbec realitě. Většinou ten vlak vyjede relativně v tom časovém intervalu, ve kterém má vyjet z té prvotní stanice. Ale ty následující stanice tam bývají opravdu několika desítkaminutové až hodinové zpoždění těch vlaků. A tak jsme to zažili v podstatě mezi každým tím městem nějaké to zpoždění, ale největší zážitek byl, když jsme projížděli mezi Agrou a Varanasím, což byla asi 12 nebo 13 hodinová cesta vlakem. Musím říct, že to byl zážitek sám o sobě. Vagón byl totiž jeden obrovský, nebo byl tam několik obrovských vagónů. Stejně tak, jak jsme zvyklí z českých vlaků, že máme vagón rozdělený na kupéčka, tak tam to bylo také částečně rozdělené, ale chyběly tam ty dveře mezi těmi jednotlivými kupé. Takže vlastně to byl jeden propojený celek mezi všemi těmi kupé navzájem. A v tom jednom kupé, které bylo zhruba podobně velké jako v to české, spalo 8 osob. Samozřejmě ten vzduch, který tam byl po té několikahodinové cestě, kdy tam spalo tolik lidí najednou, tak to samo o sobě bylo zajímavé. Ale další jev, nebo co další zajímavost byla samozřejmě toaleta, protože člověk při tom takové dlouhé cestě musí jít i občas tam. A to o tom vám možná může říct víc Tomáš, protože já jsem se neodvážila. Přestože jsme jeli tak dlouhou cestu, tak já jsem se modlila opravdu intenzivně, abych nemusela na tu toaletu jít, protože jsem očekávala nejhorší a to se potom vyplnilo. A každopádně ta cesta sama o sobě tím rozhrkaným vlakem, bez klimatizace, s tolika lidmi najednou, no, můžu říct, že je to zážitek, který bych asi nedoporučovala, ale na druhou stranu musím říct, že to asi si budu pamatovat do smrti.
1: Co se týče toalet, jak říkala Liška, tak já bych to asi raději nerozváděl. Ono opravdu není o co stát. Mají tam i turecké záchody, mají tam i evropské záchody v jednom vagónu třeba. Ale místní lidé jsou tak zvyklí na turecké záchody, že i ty evropské používají jako turecké. Takže stojí na prkínku a vykonávají potřebu a v tom rozhrkaném vlaku prostě občas se netrefí, občas jo. Takže není o co stát.
2: Yeah!

0: důležitým průvodcem na vašich cestách byl i Bůh. Už jsme slyšeli zážitky z Dubaje, z Afriky. A tak jak se projevovalo to boží vedení tady v Indii, v těch zapeklitých uličkách, těch nehostinných podmínkách, tak jak jste zakoušeli Boha?
1: Já si myslím, že jsme v Indii nejvíce pociťovali nějakou boží ochranu. Ať už ochranu po té stránce, kdy jsme se možná báli v těch getech nebo při různých potyčkách s lidmi, například když mě napadl jeden opilý muž v metru, tak na jedné straně v tomto, ale nejenom v tomto ochranu, taky jsme zažívali i v tom, že jsme zkoušeli různá ta jídla a viděli jsme, že nám z toho nic není. Což si myslím, že je docela překvapení, že to byla jedna z prvních věcí, co se nás lidé ptali. A co v Indii? Tam jste taky jedli takhle, nebo bylo vám z toho zlé, nebo strávili jste tam na záchodě spoustu času. A my jsme opravdu museli říct, ano, Pán Bůh nás natolik chránil, že prostě se nám opravdu nic nestalo, neměli jsme žádné střevní potíže, žádné jiné potíže. A ta boží ochrana opravdu tam byla natolik jako hmatatelná, že jsme za ní mohli opravdu děkovat. Bylo tam hned několik momentů, kdy jsme se ocitli už na hranici svých sil a říkali jsme si, jestli to máme vůbec zapotřebí, jestli to byl vlastně dobrý nápad jet do té Indie, ale pokaždé v tom okamžiku, kdy nás toho Bůh nějakým způsobem vyvedl, tak jsme mohli děkovat a mít opravdu takovou obrovskou vděčnost a spoléhat se plně na to, že Pán Bůh to má všechno v rukou a že On nás chrání před všemi vlivy, které jsou v okolí. A potom ještě momenty, kdy jsme možná zažívali i spoustu takových intenzivních chvílek s Bohem byli, když jsme tam procházeli nebo viděli jsme některé ty jejich chrámy a to, jakým způsobem oni uctívají ty své bůžky a tam zase jsme naopak viděli a měli jsme obrovskou radost z toho, jak můžeme my vědět, že Bůh nás opravdu slyší a že je jeden jediný Bůh, který nás miluje a který se k nám sklonil a udělal to největší gesto lásky pro nás a není to o tom, že my musíme dělat nějaké různé oběti a prostě opravdu se nějak přizpůsobovat v tomhle tom, že bychom, nevím, se tam mrzačili nebo dělali nějaké jiné věci. A tak to bylo takové intenzivní taky v těch chrámech, kdy jsme si uvědomili, jak ti lidé třeba neví, čemu vlastně se mají klanět, protože tam mají tolik těch bůžků a těch různých model. Tak to byly takové taky chvíle.
0: U té náboženské stránky bych ještě rád zůstal, protože Indie je v tomto taková dost specifická, přeci jenom hinduismus, buddhismus a další náboženství, které se tam potýkají. Tak jak jste vnímali tady ten střed kultur, náboženství? Můžeme trošku zabrouzdat i třeba do těch chrámů a do těch nějakých obřadů? Měli jste možnost vidět, zakusit?
2: Za mě nejvíce citelnější a znatelná bylo místo Varanasi a jejich posvátná řeka Ganga. Měli jsme možnost si zajistit výlet na východ slunce nad řekou Gangou s lodičkou a s veslařem, který nás po té Gance vlastně provedl nebo ukázal nám některá místa. Toto místo bylo pro nás hodně náročné na zkousnutí, protože jsme zde viděli, jak těsně pod textilní, pod průmyslem textilu, jako pod budovou, kde se vyráběl textil, tak těsně pod ní byli lidé na schodech, které vedly přímo k řece a koupali se v té řece a čistili si tam zuby, obecně tam vykonávali svou hygienu a určitě s vědomím toho, že ta řeka je natolik posvátná, že je očistí a nevím, co všechno pro ně udělá. Každopádně, když jsme se vypravili na tu vodu, tak nebyla ani trochu čistá. Když se podíváte na naše české řeky a říkáte si, fuj, ty jsou špinavé, zakalené a ošklivé, tak to jste ještě neviděli řeku Gangu. Těžko se popisuje, ale na tom břehu oni i mají velké hranice, kde pálí těla mrtvých a v případě, že oheň vyhasne předčasně, tak i tak prostě všechno nahrnou do té řeky. Všechen popel, všechno, co se nespálilo, tak skončí v řece. Končí tam i mrtvá zvířata a končí tam i tělíčka malých dětí. Dočetli jsme se na internetu, že zhruba do 2 let vůbec nepohřbívají, že je hází přímo do té vody. A my jsme měli tu zkušenost, že jsme jedno takové tělíčko i viděli v té řece. Takže musím říct, že toto náboženství, které je schopné udělat něco takového, nám přijde být neuvěřitelné.
1: A asi nejintenzivnější bylo právě to, že jsme si uvědomovali, že ti lidé opravdu věří tomu, že ta nějaká řeka, která tam někde v horách vyvěrá a která protéká tím městem, je schopná je očistit od všeho, co mají na sobě. Možná od všech tomu, co my říkáme křesťané, hříchu. A v tu chvíli to můžeme porovnat s tím, kdy tam vidíme tu špinovou řeku, která je má prý očišťovat. A když vidíme svatého Ježíše, který opravdu za nás zemřel a který nás opravdu očistil od těch hříchů, ten rozdíl mezi tím je obrovský. A bylo nám v tu chvíli i líto těch lidí, kteří věří nějaké řece, kterou Bůh stvořil, ale oni věří, že ta řeka má nějakou zázračnou moc a přitom vkládají naději v něco, co nemůže je očistit, co je jen nějakou řekou, kterou si oni sami ještě k tomu znečistili a pak ji používají nebo využívají jako svatou. Tak to bylo takové intenzivní. Dále jsme tam viděli i právě v tom Varanasi spoustu dalších chrámů a v každém tom chrámu nám vykládali o těch různých bůžcích, kteří byli znázorněni jako různá zvířata a jako část zvířete a část člověka a různé ty sochy, které tam byly všechny pozlacené. V tom městě, které bylo tak chudé, z velké části. Najednou vidíme ty chrámy, které jsou opravdu ze zlata, do kterých se nasypalo spoustu financí. A vnímáme to jako taky takovou smutnou skutečnost toho, že lidé upínají ten svůj zrak a ty svoje peníze dávají na věci, které je nemůžou zachránit, které jsou jenom kusem nějakých model, nějakých soch, které jsou bez života.
0: Odraží se tam hodně ten kastovní systém právě třeba tím, že je část lidí, kteří jsou v těch palácích a pak zase ti, kteří jsou v těch slamech. A tak je ten kastovní systém takhle opravdu všude v té společnosti?
1: Co my jsme zažili, tak jsme to tam docela viděli. My jsme se tam pohybovali většinou u takové, řekněme, střední třídy jejich. Potom jsme samozřejmě zabrouzdali do těch slamů, takže jsme tam viděli i tu největší chudinu. K těm nejbohatším jsme se nedostali. Ale bylo to tam vidět i v tom jednání mezi jednotlivými lidmi. Právě zrovna na té řece Varanasi jsme to tak viděli, kdy my jsme zaplatili si za tu projížďku na té lodičce po té řece Ganze a zaplatili jsme přes toho člověka, u kterého jsme byli ubytováni. A když jsme dokončili tu plavbu, tak jsme vystoupili z lodičky a najednou k nám přistoupil ten řidič té lodičky, nebo ten, který tam pádloval celou tu cestu a říká, abychom mu dali peníze. A tak jsme mu říkali, že my už jsme to zaplatili přece, že my už jsme zaplatili za tu jízdu. A on říká, ne, dejte mi peníze, já potřebuji peníze. A tak jsme říkali, ne, nechceme vám dávat žádné peníze, nemáme z toho nějaký jako dobrý zážitek a už jsme zaplatili, takže nechceme platit další peníze. A najednou k nám přišel druhý člověk a on řekne, vy mu musíte zaplatit ty peníze, protože ty peníze, které jste vy zaplatili za to, že si můžete projet po té lodičce, to jsem dostal já jako majitel, jako ten boháč, to jsem dostal já, ale já mu nic nedám. Takže jestli mu nezaplatíte, tak on nic nedostane. Takže i to chování toho zaměstnavatele s tím člověkem, který byl jakoby podřadný pro něj, který pro něho pracoval, tak bylo opravdu takové nelidské, že my jsme zaplatili nějaké peníze, ale on svému zaměstnanci nic nedá. On ho má prostě jenom jako nějakého v úzovkách skoro otroka a my mu musíme dát ty peníze, aby on vůbec přežil. Tak to byl asi takový moment, kdy jsme si jakoby uvědomili, že ten člověk, který vlastní tu loděnici nebo těch pár lodiček, tak je v úzovkách nadřazený tomu člověku, který tam pádluje a přitom, že ten člověk, který tam pádluje, oddřel to nejvíce té práce, tak přesto nedostane vůbec žádné peníze, protože on je prostě v jiné třídě a tak. Takže to byla asi taková jako moment, kdy jsme si to možná nejvíce uvědomili, nebo minimálně já.
2: Já jsem si toto uvědomil například i na trzích, kde jsme měli možnost vidět lidi z té lehce bohatší třídy, kdy vstupovali na trhy s látkami a s šatami, a vybírali si mezi opravdu krásně zdobenými šaty v krejčostvích a nebáli se utratit za ně spoustu peněz. Opravdu ten textilní průmysl tam je na vysoký úrovni, pro Evropana je i poměrně levný, ale myslím si, že pro místní poměry, když to srovnám s cenou jídla, tak ty šaty nejsou pro ně vůbec levné. A jde opravdu vidět, že lidi, kteří si to můžou dovolit, tak to nosí rádi, rádi tyto věci nakupují a rádi jakoby dávají najevo, že na to mají. Kdežto u těch chudých lidí tam vidíte, že chodí v obnošených tričkách, mikinách a často i hodně špinavých a je to tam takové hodně znatelné na té.

0: Eliškou a Tomášem Vachutkovými cestujeme kolem světa a naše další zastávka je v Indii. Už jsme Indii zakusili různými chutěmi, barvami, nevábnými vůněmi. A tak pojďme navštívit jednotlivá místa, která jste mohli navštívit, která jste viděli, ty památky, něco, co možná táhne ty turisty, kteří tam jsou a přinášejí peníze, tak pojďme projít ty zastávky, které jste měli.
1: Tak když jsme vybírali, kam se podíváme v Indii, tak jsme měli docela na výběr z hodně míst, protože přece jenom Indie je obrovská země. A tak jsme se zaměřili tentokrát na ty místa, která jsou velice dobře známá. A proto jsme navštívili takzvaný Zlatý trojúhelník, což je Dílí, Agra a Jaipur. A pak jsme k tomu přidali ještě to Varanasi, což je takové pro ně posvátné město a takové jedno z těch hodně významných měst. Byli jsme tedy hlavně ve městech. A samozřejmě viděli jsme památky jak v tom Dílí, tak v tom, i v tom Jaipuru jsme viděli ty nejhlavnější památky, které tam jsou. V Agře jsme samozřejmě viděli Taj Mahal, který je asi všeobecně velice dobře známý. A v tom Varanasi jsme právě viděli řeku Gangu a ty přilehlé chrámy, které tam byly. Naše pocity z toho byly častokrát smíšené. Některé věci byly opravdu krásné. Taj Mahal sám o sobě je velice pěkně zpracovaný architektonicky, kolem jsou krásně upravované zahrady, všechno je naprosto čisté, opravdu dávají si záležet na tom, aby to bylo perfektně upravené a právě pro turisty hlavně. Když to ale srovnáme s jinými místy, které jsou jen pár metrů od toho Taj Mahalu, tak vidíme právě ten propastný rozdíl mezi tím, co je připraveno pro turisty a co už turisté vidět nemají. Protože hned pár metrů za Taj Mahalem je jedno z malých get, které tam jsme tam právě procházeli po cestě k Taj Mahalu a tam tudy se běžně turisté nedostanou, ale je tam vidět opět zase ten rozdíl mezi tou chudbou a tím bohatstvím. Jinak co se týká těch památek, tak je tam velice zajímavá jedna věc a to, že v Indii je zakotveno, že jsou dvojí ceny. Jsou ceny pro místní a jsou ceny pro turisty. A ty ceny jsou opravdu diametrálně odlišné. Kdybychom to porovnali na české peníze, tak tam, kde by Čech zaplatil 10 korun, tak kdyby přišel Američan, tak tam zaplatí třeba tisícovku. Tak takhle rozdílné byly ceny i v Indii. U Taj Mahalu jste byli schopni zaplatit třeba, nevím, 20 rupií, nebo kolik, já nevím teďka přesně ty ceny, kolik to bylo, už si to nepamatuju, ale ten Evropan, nebo ten kdokoliv jiný turista, kterého oni rozpoznali jako turistu, tak ten zaplatil opravdu třeba 200, 400, nebo tak nějak. Takže to bylo opravdu zajímavé, že měli takhle dvojí standardy i právě na cenách při vstupech do těch památek jednotlivých.
2: U toho Taj Mahalu se i já pozastavím a zmíním, jak místní obchodníci, nebo jak to říct hezky česky, vychytralí lidi jsou schopni s váma manipulovat. Představte si to, že stojíte u pokladny a přijde k vám pán a řekne, já vám poradím, běžte, budete platit kartou, běžte k tomuto okýnku, tam vám to půjde rychle, je tam možnost platit kartou, rychle si kupte lístek a já vám potom dám dalších pár tipů. Poslechli jsme ho, nakoupili jsme si lístek, všechno nám přišlo být v pořádku a on pokračoval dál. A říkal, nemůžete si tam brát batohy, musíte je odložit na místě k tomu určeném. To místo najdete tam a tam. Jo, a když už jste si koupili lístek, tak máte možnost si k tomu vzít jednu láhev vody zdarma. Protože tu máme častokrát případy, že lidi omdlévají, tak jsme začali dávat vodu zdarma. A všechno byly takové plnohodnotné informace, kterých jsme rádi využili. A rádi jsme uposlechli. A jak jsme si odložili batohy, vzali si vodu, koupili si lístek, tak nám ten samý pán zase si nás vyhlídl, zase si nás našel a říká, chcete další radu, vidíte tady tu frontu, jsem ochotný vám prostě za mírný poplatek vás dostat dovnitř o dost dříve, během pár minut a provedu vás povnitřku, nebo dovedu vás dovnitř. My jsme si říkali, to je nějaký divný, chce strašně moc peněz za to, že nás protáhne přes obrovskou frontu. Na jednu stranu jsme si říkali, jo, na tom něco je, ale říkali jsme si, kdo mu dává to právo nás protáhnout přes takovou frontu. Protože ta fronta tam byla několika tiset metrová, plná indických lidí a plná Indů a když jsme to viděli, tak jsme si říkali, no tak tady strávíme hodně hodin v té frontě. No a nakonec jsme ho odmítli. Ani nevím, na základě čeho jsme ho odmítli, protože do té doby mluvil samou pravdu a bylo dobré využívat jeho rad. Ale prostě se nám něco nezdálo. A nakonec, jak jsme si stoupili do té fronty, tak jsem říkal Lišce, to není možný. My tady platíme o tolik víc peněz oproti místním lidem a máme čekat tolik hodin ve frontě pro to, aby jsme viděli jednu hrobku. No a nedalo mi to a vzal jsem Elišku a šli jsme blíž a blíž k těm vchodovým branám. A najednou jsme si všimli nápisu vstup pro drahé lístky. A my jsme si říkali, co to je drahý lístek? Protože byla možnost na pokladně koupit 3 lístky, ne 2, jak říkala Eliška, ale 3. A to bylo pro místňáky, dražší pro místňáky a pro turisty, ty nejdražší. A já jsem říkal, no my máme rozhodně drahý lístek, tak jdeme. Ta ulička pro ty drahé lístky byla úplně prázdná. Trošku jsme se styděli předběhnout tisíce a tisíce lidí, ale říkal jsem, to není možný. Prostě jdeme. Šli jsme a najednou jsme přišli jakoby k ochrance, která nás měla za úkol prohledat a zkontrolovat lístky. A úplně v pořádku všechno proběhlo, prošli jsme a najednou jsme byli uvnitř. A říkali jsme, aha, tak za tohle to chtěl ten pán tolik peněz. Člověk, když tam vidí tu obrovskou frontu, tak ho ani nenapadne jako jít před ní, protože mu to slušnost většinou nedá, ale tohle to byl tak zvláštní případ, že nám to nedalo a šli jsme a vyplatilo se to. Takže tolik k tomu, jak jsou lidi vypočítaví a jak vás se snaží napálit. Třeba i za to, že vám dají několik pravdivých informací a pak si to vychutnají a chcou vás zkásnout.
0: Indie zní velmi až nevěřícně, podle toho, co poslouchám v tom vašem cestování, ale určitě jste si i něco odvezli, něco, co pak možná putovalo s vámi další cesty, kromě teda těch silných zážitků.
1: Tak tím, že Indie byla i tak velice levná, tak jsme věděli, že tam budeme nakupovat. A nakupovali jsme tam spoustu věcí. Nakupovali jsme tam boty, pásky, oblečení a opravdu nakoupili jsme toho hodně. A protože toho bylo až tak moc, tak jsme se rozhodli, že pošleme celý jeden kufr domů do České republiky. A tak jsme po známém poslali celý jeden kufr suvenýrů a oblečení zpátky do České republiky, abychom to nemuseli tahat sebou. Tím se nám zase zredukovaly trošičku zavazadla, které už byly pomaličku přeplněné. A tak mezi těmi věcmi, co jsme si odvezli, byly například to, že jsem si tam koupila sári, což je vlastně jejich takový slavnostní oděv, který je dělaný z těch jejich krásných zdobených látek. Odvezli jsme si opravdu velice dobré a kvalitní boty, které se tam dali koupit za hubičku a další věci. Takže to byla taková pozitivní tečka a vlastně, když jsme odjížděli z Indie, tak jsme si říkali, že sice se nám tam moc nelíbilo, ale kdybychom si chtěli jít někde levně nakoupit a přitom kvalitně, tak Indie je zrovna jedna z takových zemí, kde se to dá určitě udělat.
0: Indii tedy necháváme za zády a kam budeme cestovat dál, kam budeme cestovat příště?
2: Z Indie jsme cestovali do Malajzie, kde jsme strávili teda ani ne 24 hodin při přestupu mezi letadly a pokračovali jsme do krás Kambodži.
0: Takže Malajzie a Kambodža nás budou čekat v pořadu Za obzor příště. Já děkuji Tomášovi a Elišce Vachutkovým za zprostředkování, za ochutnání Indie a od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Kohl.

Necháme naše cestovatele Tomáše a Elišku trochu odpočinout po náročné návštěvě v Indii. Setkáme se s nimi zase příště a budeme směřovat do Malajzie a Kambodži. Premiéru má pořad Za obzor zase v pátek od 10 hodin. Posloucháte Radio 7, je tu 20. hodina ve večerním vysílání a to v neděli 26. července. U mikrofonu je Kateřina Fridrichová, ta vám dělá společnost a také vás zve k poslechu následujícího pořadu, tedy ten přijde za necelou čtvrt hodinku a je tu druhý díl pořadu Doteky s podtitulem Tvrdnoucí srdce. Dnes nám Charles Stanley připomene, že pod vlivem usvědčujícího Božího slova může naše srdce změknout jako vosk nebo stvrdnout jako beton. Která z těch možností jste vy, tak nad tím se budete moci zamýšlet spolu s Pavlem Hromádkou od 8:45.

píseň uskupení Kamis, jmenuje se Jen slovo tvé a je to vlastně letošní novinka, protože pochází z alba Na okraji nebe z roku 2026.

0: Kdybyste položili kousek vosku na přímé sluneční světlo, brzy by vznikl a mohli byste si ho tvarovat podle libosti. Na druhou stranu teplo stejných slunečních paprsků způsobí, že hlína stvrdne. Dnes nám doktor Charles Stanley připomene, že pod vlivem usvědčujícího Božího slova může naše srdce změknout jako vosk, anebo stvrdnout jako beton, čte Pavel Hromádka.
1: Jak byste vysvětlili skutečnost, že některý člověk opakovaně slyší evangelium, částečně ho pochopí a dokonce může být schopen vám to i reprodukovat a přesto ho nakonec odmítne? Slyšet to znovu a znovu. A přitom místo, aby se srdce otvíralo a bylo vláčnější a tvárnější, je stále odmítavější. Až vám takový člověk nakonec řekne, už to nechci poslouchat. Už mi nic nepovídejte o Bohu, o té vaší Bibli, ani o Ježíšovi a o církvi. Jak byste to vysvětlili? Nebo jsou křesťané, kteří dokonce osobně uvěřili Pánu Ježíši Kristu a přijali ho jako svého spasitele? A počase je vidíte, jak je život pomaličku odnáší někam jinam. A nejen to, oni dokonce obhajují život ve hříchu a vysvětlují, proč to jinak nejde. Do shromáždění věřících už nechodí a odložili i Bibli. Jediné, co se s ní děje, je, že se na ní práší. Přesto tito lidé kdysi Pánu Ježíši uvěřili. Jak byste vysvětlili jejich nynější stav? Právě o tom dnes chci mluvit v pořadu, který se jmenuje Nebezpečí tvrdnoucího srdce. Prosím, najděte si dopis Židům, kapitolu 3. Nejdřív se společně s vámi podívám na to, co tady autor myslí výzvou, aby čtenáři nezatvrzovali svoje srdce. Co to je zatvrzelé srdce? Kdybyste se na ten text podívali v hebrejštině a v řečtině, objevili byste tam výrazy jako pevný či silný. Znamená to srdce, na které nezapůsobilo Boží slovo. Srdce, kterému odolalo. Je to srdce nepoddajné, neohebné a neochotné. Mluví tady o srdci, které se obrnělo proti pravdě Božího slova. Takové srdce se obalilo tlustou hroší kůží a ve vztahu k Božímu slovu je teď takzvaně nepromokavé. Když vzdorujete Bohu a trvá to dlouho, a přitom si myslíte, že jednou, až se na to nachystáte, tak prostě Pánu Ježíši uvěříte. Přátelé, musím vás upozornit, že to není tak jednoduché. Pánu Ježíši jako svému zachránci nemůžete uvěřit, pokud vás k tomu nepovede a nepotáhne Boží duch. Pokud vás neusvědčí a neukáže vám pravdu. Třeba namítnete, co pak nemohu kdykoliv dělat, co chci? Ne, nemůžete. Spasení není k dispozici všem a kdykoliv. Je tu pro všechny? Ano. Ale dokud vás Boží duch nebude zvát a přitahovat, dokud vás nepřivede k uvědomění, jak zoufale potřebujete Krista, dokud vám nepomůže pochopit, o co tady jde, pak opravdu nemůžete přijmout záchranu. A v tom spočívá obrovské nebezpečí. Že když budete vzdorovat a zase vzdorovat Božímu slovu a v srdci vám bude vládnout postoj nepoddajnosti a tvrdosti vůči Božím věcem, když se vaše srdce zatvrdí, tak Boha ani nebudete chtít znát. Nebudete o něj stát. Nebudete nic takového chtít, protože jste si nechali srdce obrůst hroší kůží. Asi se ozvete, chceš mi snad tvrdit, že až mi bude třeba 70, že nebudu moct uvěřit? Ne, nic takového jsem neřekl. Jen vás upozorňuji, že čím budete starší a čím víckrát si zopakujete svoje staré rozhodnutí odmítnout Krista, nakonec to nebude tak jednoduché, jak si myslíte. Právě proto teď, kdybyste cítili, že vám Bůh něco říká, když pocítíte, že vaše srdce na to nějak reaguje, naléhavě vás prosím, ve jménu Pána Ježíše, nečekejte na příště. Ale poproste Boha, aby vám odpustil váš hřích a zachránil vás teď hned. On sám říká, dnes je den spasení. Nikdy neřekl přijmi spasení až zítra nebo možná napřes rok. Boží duch říká, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru jako v den pokušení na poušti. Co tím chci vyjádřit? Jednoduše to, že když Bůh mluví a osloví vaše srdce, tak ho nezatvrzujte. Je nebezpečné říkat ne na volání a pozvání Božího ducha, které vám do srdce doručil. Proto je potřeba každičkou chvíli chodit v Božím duchu, každý den. Proto říká, že se máme vzájemně povzbuzovat. Máme se povzbuzovat k tomu, abychom svoje srdce nezatvrdili. Občas vidím mladé lidi, kteří říkají, Bůh mi řekl to a to. Přátelé, když věříte, že je to Boží hlas, neusilujte o nic jiného, dokud nebudete vědět naprosto jistě, k čemu vás Bůh volá. Protože ono je to tak, že v takovém případě Satan udělá všechno proto, aby vás zaměstnal. Za chvíli vám ukážu ještě další věc, která k celému našemu problému nedílně patří. Jak ten zlý pracuje a co udělá, aby vám zabránil řídit se Boží vůlí a jednat podle Božího plánu pro váš život. A tak se stane, že člověk Boží vůli odloží. Pak jde životem a něco mu pořád jaksi neurčitě chybí. Lidé udělají všechno možné, jen aby něčím Boží vůli nahradili. To ale vůbec nejde. Boží vůli nelze ničím nahradit, ani za nic jiného vyměnit. Dokonce je to tak, že i částečná poslušnost Boží vůle je neposlušnost. Je to vzpoura proti Bohu. Asi se najde hodně lidí, kteří se vám budou snažit říct, jaká je Boží vůle pro váš život. Je to ale záležitost mezi vámi a Bohem. Abyste si zjistili, k čemu vás Bůh volá. Co po vás v životě chce? Jaké si máte vybrat zaměstnání? Koho si máte vzít? Jak máte zacházet s financemi? Co vám chce říct o vašich dětech? Jde o to, kterým směrem vás Bůh chce vést. Co se stane v případě, že se podřídíme jeho vedení? Když v něm budeme poslušně chodit, naše srdce se začne zjemňovat a bude stále jemnější, poddajnější a tvárnější. Pak už Bohu nedá tolik práce, aby upoutal naši pozornost. Právě proto je pro mne těžké vidět, jak někteří lidé mohou žít v naprosté neposlušnosti ve vztahu k Bohu. Jestli je naše srdce k Bohu tvárné, nemůžeme udělat nic, aniž by nás Boží duch usvědčoval. A když nás usvědčí z hříchu, chcete se s ním vypořádat a skoncovat ihned. Ne zítra, ani příští měsíc, ani na přes rok, ani za 10 let. Chcete to vyřešit okamžitě. Ale jestli můžete hřešit stále znovu, a nic vás z hříchu neusvědčuje. Když už necítíte nic z toho, co jste kdysi cítili, je to nebezpečné. Je nebezpečné žít ve vzpouře proti Bohu a přitom si ji ospravedlňovat. Je nebezpečné provokovat Boha svou vzpourou proti jeho vůli, kterou vám jasně sdělil. Proto když tady autor vybízí čtenáře, aby svoje srdce nezatvrzovali, mluví o velkém nebezpečí. Co ale člověka přiměje, aby takhle jednal? Jako kdybych vás slyšel říkat, copak si o tom právě nemluvil, nejedná se o vzdor a vzpouru? Ano, to jsou kroky, o kterých s vámi chci mluvit. Co ale vede člověka, aby se takto rozhodoval? Myslím si, že jeden z důvodů je, že se nechají zavalit spoustou jiných věcí. Čas od času vám to znovu opakuji. Je potřeba odejít do samoty, a tam být jen v Boží společnosti. Nezáleží na tom, jestli je to na 2 nebo na 3 dny nebo déle. Když se v nějaké záležitosti snažíte objevit Boží vůli, nebo si chcete udělat každý den čas, který budete trávit s Bohem, o čem jsem přesvědčen, že je to pro každého nesmírně důležité, a když se modlíte, může se vám stát, že zjišťujete, že jste přezaměstnaní a nemáte na Boha tolik času, jak jste si původně představovali. Často se může v takovém případě jednat o únik před nasloucháním Bohu. Probíhá to následovně. Zajímají vás Boží věci, ale kousek po kousku vás zavalují jiné věci a hromadí se. Pak se zájem o Boží věci dostává na okraj. V důsledku toho pak zatvrzelost pomalu ovládá pole a narůstá. Existuje ale i další důvod, proč se nám tohle stává. Zanedbáváme osobní stišení s Bohem a společné bohoslužby. Když člověk před Bohem a jeho slovem průběžně a pravidelně sklání svou tvář, Bůh bude jeho srdce udržovat měkké, tvárné a citlivé. Ale člověk, který je zavalený činností a proto nemá čas číst Boží slovo, modlit se a naslouchat Bohu, který je tak zaneprázdněný, že si nemá čas ani uvědomit, jak moc potřebujeme Bohu naslouchat a přijímat od něj pokyny a životní nasměrování, takovému člověku se stane, že toho Satan využije. Navalí na něj spoustu dalších věcí, které mu pak připadají pořád důležitější. A boží věci se pomalu dostávají na okraj. Takový člověk pak říká, ano, jistě, přijal jsem spasení. Ale stane se, že podstata zájmu našeho srdce se tak dostává na periferii života, místo toho, aby v něm zaujímala výsadní postavení. Zanedbávání, či dokonce absence osobního stišení. Nebudete chodit v božím duchu, dokud se pro vás osobní stišení nestane prioritou číslo jedna. Bůh nás stvořil tak, že jedině takhle můžeme žít a obstát v tomto světě zla. Jedině tak můžeme přežít v bitvě dvou království, království spravedlnosti a království zla. Jak přežít? Jedině ponořeni do božího slova. A když před Bohem v pokoře skláníme svou tvář, když mu budeme naslouchat a hledat jeho nasměrování pro život, když to děláme, co se stane? Každý den Bůh o kousek zjemní naše srdce. Člověk, který má před Bohem tvář skloněnou pořád a průběžně, i jeho srdce se průběžně zjemňuje pod působením ducha. Když ale začnete být příliš aktivní a boží slovo odložíte, když ve svém schonu jen čas od času za poklusu utrousíte tu a tam modlitbičku, pak jsou vaše chvíle s Bohem stále řidší a vzácnější. A pak už jen velmi občasné a nakonec to přinese svoje důsledky i na stavu vašeho srdce. Proto je v Bibli řečeno, že lidské srdce je zrádné nade všechno ostatní a zoufale zlé. Proč? Bůh ví, co se může přihodit lidskému srdci, když o ně dobře nepečujeme. Proto vybízí, dávejte si pozor, aby se vám tyto věci nestaly. Nebo se o společné bohoslužbě někdo vyjádří, ano, přijal jsem spasení, ale to ještě nemusím chodit do kostela. Nemusím tam v neděli být a zúčastnit se bohoslužeb s ostatními. Je to opravdu tak? Není zajímavé, že takhle Bůh nepřemýšlí? On nás totiž spojuje dohromady, do jednotlivých společenství, roztroušených po celém světě, abychom ho uctívali společně, protože Bůh ví, že se vzájemně potřebujeme. Řekl, že nás každého jinak obdaroval, protože dokud jsme tady na zemi, neměli bychom být úplně nezávislí, ale jsme závislí jeden na druhém, jsme odkázáni jeden na druhého. Máme se jeden od druhého učit právě ve chvílích, kdy to nejvíc potřebujeme. Bůh nikdy nestvořil ani jednoho člověka, aby žil jako osamělý tulák nebo jako na opuštěném ostrově. Máme žít spolu. Máme se mít vzájemně rádi, vzájemně se podpírat a pomáhat si. Jeden druhého budovat a povzbuzovat

Hřích slibuje věci, které nemůže splnit. Proto je tu řečeno, abychom se nenechali oklamat satanem. Klamnost a zrádnost hříchu. Když o tom přemýšlíme, co to způsobuje? Co způsobuje, že v životě věřícího vyroste tvrdost? Když se příliš zaměstnává ostatními věcmi místo Bohem, když začne vynechávat osobní stišení a zanedbávat společné bohoslužby. Čím to je, že je hřích tak klamný? Člověk se snadno nechá zlákat a okouzlit tu či tam, tím nebo o ním, a přitom neposlouchá Božího ducha a přestává být na něj citlivý, přestože v nás bydlí. Možná vám vrtá hlavou, jak by asi bylo možné, aby ve mně žil Boží duch a já byl proti němu zatvrzelý. Přesně tak, jak o tom teď spolu mluvíme. To se opravdu stává. A v tom je nebezpečí. Byl bych moc rád, kdybyste si toho všimli. Podívejme se znovu zpátky na začátek verše 12. Dejte si pozor. To je rozkazovací způsob. Je to velmi silná výstraha. Gramaticky je to silné varování. Dejte si pozor, buďte ve střehu. Buďte ostražití, buďte na stráži. Bratří. Není to oslovení hynoucích, ale obrací se na bratry, na věřící. Aby někdo z vás, to se totiž může stát každému. Teď jak je to dál? Aby neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Protože nevěrné srdce je zlé. Když nevěříme Bohu, je v nás cosi zlého. To není dobré. Pavel tady čtenáře varuje, aby neodpadli. Takže nejdřív vybízí, abychom si dávali pozor. To znamená, abychom byli velmi, velmi citliví, protože se to může stát opravdu každému. Můžete chodit do kostela třeba každý týden a přitom si myslet, evangelium slyším, tak by se mi tohle určitě nemohlo stát. Ale mohlo. Tehdy, když nebudete udržovat vztah, osobní, blízký, důvěrný a vřelý vztah s Bohem. Když nebudete přebývat v Božím slově a v modlitbě, když mu nebudete naslouchat. V takovém případě, přátelé, uslyšíte změť cizích hlasů, jiné hlasy, než je ten Boží. Boží hlas, to je Boží vzkaz pro vás, Boží poselství. On chce mluvit přímo k vašemu srdci a udržovat je vřelé, citlivé a otevřené pro něj, aby tato komunikační linka zůstávala nenarušená. O co jde? Autor listu tady varuje a vybízí, abychom dávali pozor, aby naše zlé a nevěrné srdce nespůsobilo, že bychom odpadli od Boha. Co to je odpadnout od Boha? Rozhodně tady není řeč o ztrátě spasení. Mluví se tady ale o tom, například si vezměme věřícího člověka, který zdánlivě chodí v duchu a slouží Bohu. Pak ho příliš zaměstnají ostatní věci. Firma, práce, zaměstnání, může to být všechno možné. Tak dojde k tomu, že krůček za krůčkem začne probíhat proces odpadání od Boha. Věci, které dřív měly v životě první místo, už nejsou tak důležité. To, co bylo dřív priorita, číslo 1, už vůbec není priorita. Kdysi byli tak citliví na Boží plán a cíl, průběžně usilovali a hledali Boží myšlení. Kousek po kousku přestali naslouchat a postavili se na odpor některým věcem, které Bůh řekl. Nechali si myšlení obalit hroší kůží, kterou hned tak něco nepronikne. Takže teď tu stojí nahony vzdálení Boží vůli. Co se s nimi stalo? Nechali se odvát od Boha. To neznamená, že jdou do zahynutí. Ale nechali se odnést daleko od Božích plánů a Boží vůle. Proto tady autor vybízí, abychom dávali pozor, abychom neodpadli od živého Boha. Je nebezpečné slyšet znovu a znovu Boží slovo a rozhodnout se postavit se Boží vůli na odpor. To je nebezpečné. Tak si to zopakujeme a postoupíme pak zase kousek dál. Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Teď je zajímavé, co říká dál. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den. Tady upozorňuje, že se to může stát každému. A že bychom se měli vzájemně povzbuzovat. Být jeden pro druhého povzbuzením. Jeden druhého zvedat a jeden za druhého se modlit. Dokud ještě trvá ono dnes.

0: aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil. Proto existují lidé, kteří opakovaně slyší evangelium, poslouchají, co Bůh říká, a dokonce pochopí, co znamená přijmout Ježíše za svého spasitele. A jak na to pozvání zareagují? Pořád stejně. Ne dnes, až jednou, později, až se na to budu cítit, až budu schopen podle toho žít. Teď mi dejte pokoj, ano? A nechte mne, ať si to promyslím. Dnes ne, možná někdy později, ale teď ne. A přitom si neuvědomují, že jim srdce nepřetržitým odmítáním postupně tvrdne. Možná si myslíte, že zatvrzelé lidské srdce změkčí konečný boží soud. Nemusí to tak být. Podívejme se spolu na tuto situaci, kterou dokonale vystihuje příklad ve zjevení v kapitole 16. Mluví se tam o velkém soužení v době, až bude na svět přicházet boží soud. Soud nad zlými a bídnými, těmi, kdo neuvěřili a odmítli ho. Asi byste předpokládali, že boží soud určitě změkčí zatvrzelé srdce, ale ne, není to tak. Přečteme si 8. verš. Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní. Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami, ale neobrátili se, aby mu vzdali čest. Proč? Protože jejich srdce se zatvrdila proti božím věcem. Teď pokračujeme od verše 10. Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy a v jejím království nastala tma. Lidé se bolestí hryzali dortů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému bohu, ale neodvrátili se od svých činů. Tady máme, co bych byl rád, abyste si uvědomili. Je nebezpečné poslouchat boží slovo a vědět, že Bůh něco říká vašemu srdci a přitom znovu a znovu říkat svoje ne. Bůh se v takovém případě jednoho dne na nás obrátí se svým oslovením naposled. Nikdo z nás neví, kdy toto boží naposled nastane. Ale Bůh to ví. Proto se na vás obracím. Snažně vás prosím, naléhám na vás. Neodkládejte to. Neváhejte, už nevzdorujte. Ale radši se mu poddejte a odevzdejte. Řekněte mu, že přijímáte Pána Ježíše a že si uvědomujete, jak moc mu potřebujete odevzdat svůj život. Že věříte, že Ježíš za váš hřích umřel na kříži Golgoty. Vyznejte mu svůj hřích a vírou ho přijměte. A Bůh ve vašem srdci způsobí převrat, zjemní vašeho ducha a způsobí, že vaše srdce bude před Bohem povolné a začne na něm pracovat tím nejkrásnějším způsobem. Jen se ptám, přátelé, budete Bohu pořád stejně odpovídat? Bože, nemohu, bojím se. A co když tohle? A co když tamhle to? Ne. Jedná se o to poddat se Bohu. Vzdát se mu. Je nebezpečné znovu a znovu slyšet evangelium a všemocného Boha stále odmítat. Proto na vás naléhám. Jestli vaše srdce dnes není ještě úplně okoralé a tvrdé, řekněte Pánu Bohu svoje ano. Svoje ano ke křtu. Ano k tomu přidat se k některému konkrétnímu společenství lidí, kteří věří Božímu slovu. Svoje ano ke službě Bohu, bez ohledu na to, kam vás povolá. Ano k tomu, aby se Bůh vypořádal ve vašem životě se vším, co uzná za vhodné. Aby se vám nestalo, že se vaše srdce zatvrdí a pak už Boží hlas nikdy neuslyšíte. Je nebezpečné zatvrdit svoje srdce proti volání všemocného Boha. Můj nebeský Otče, prosím tě ve jménu Pána Ježíše právě teď, aby tvůj svatý duch pronikl do mnoha srdcí, která zoufale potřebují odevzdat se tvému plánu pro jejich život. která potřebují dát svůj život Kristu a stát se součástí některého konkrétního společenství věřících, kde se nechají pokřtít a kde ti budou sloužit. Ti, se kterými si právě teď mluvil o službě. A také tě prosím, aby tvůj duch dnes zvítězil pro tvou slávu. A nebeský tatínku, když teď znělo pozvání k tobě, prosím tě, aby hladová srdce prožívala svobodu, volnost, chtění, hlad a žíznivou touhu po spasení a po odevzdání se službě tobě. Aby ti dnes ve svém srdci odpověděli svým jásavým ano, ano, ano. O toto tě snažně prosím. Amen.
1: Oslovilo vás dnešní slovo? Jestli ano, vezměte si k srdci radu Charlese Stanleyho. Nezapomínejte na to, že pokaždé, když odmítnete poznanou Boží vůli, vaše srdce se o trochu víc stvrdne a tak to půjde až do chvíle, kdy už Boží hlas vůbec nepoznáte a neuslyšíte. Ježíš Kristus skrze svou smrt na kříži nabízí svobodu od moci hříchu. Když přijmeme jeho dar odpuštění, dostáváme svobodu Boha poslouchat a naplnit jeho vůli. A další setkání s pořadem Doteky nás čeká zase za týden, anebo v repríze třeba v pátek ve 4 hodiny a 15 minut.

Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Lukášovo evangelium, 9. kapitola, 23. verš.

Po 21. hodině se nacházíte ve společnosti Rádia 7. Posloucháte nás ve neděli 26. července a od mikrofonu vám ještě stále a ještě chvíli bude společnost dělat Kateřina Fridrichová. Ale teď předám slovo Heleně Brdečkové, aby nás provedla dalšími modlitbami podle Bible.

Vítám vás při sledování pravidelné relace Modlitby podle Bible, ve které dnes po čtvrté otevřeme list Efeským, 6. kapitolu a budeme se modlit o další vystrojení Boží zbrojí, tak jak se tu píše. Vám, kteří posloucháte dnes poprvé, bych chtěla Modlitby podle Bible krátce představit. Cílem tohoto pořadu je nechat se inspirovat ke svým soukromým modlitbám biblickým textem. Chceme se učit modlit podle písma. Tak jako apoštol Pavel v polovině prvního století kolem sebe vídal Římany oblečené v římské zbroji, podobně popisuje určité vlastnosti a schopnosti, které připravuje Bůh všem svým věřícím lidem, aby je používali jako zbroj k obraně i k útoku. Na nás lidech je, abychom tuto zbroj od Boha přijali, začali jí důvěřovat, naučili se jí používat, spoléhat se na ní a bojovat s ní. Pojďme si opět oddíl z 6. kapitoly listu Efeským, verše 10 až 18, přečíst. Až dočteme, budu se modlit podle tohoto textu způsobem, kterým se modlí jeden z posluchačů, tak jak mi svoji modlitbu zapsal. Zvu vás, abyste se přidali k této modlitbě, buď přesně tak, jak se budu modlit já, nebo podobně. Tak, jak vás text inspiruje, a také následující písnička je zamýšlená jako čas vašich modliteb. Efeským 6, 10 až 18. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přílbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Pane, dej, ať svou sílu hledám u tebe, oblečen plnou Boží zbrojí, abych odolal ďáblovým svodům, vždyť nevedu boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám, všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. A proto vzal na sebe plnou Boží zbroj, abych se mohl v den zlý postavit na odpor, všechno překonal, obstál, stál pevně opásán kolem beder pravdou, obrněn pancířem spravedlnosti, obut k pohotové službě evangeliu pokoje, vždy se štítem víry, jímž bych uhasil všechny ohnivé střely toho zlého, a též přijal přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží, a v každý čas se v Duchu svatém modlil, prosil, bděl na modlitbách, vytrvale se přimlouval za všechny bratry, sestry i za sebe. Amen.

Už v prvním díle tohoto seriálu jsme se zaměřovali na své nepřátele a všímali jsme si toho, že to nejsou lidé, ale duchovní síly, které nás svádí, pokouší a odvracejí od dobrých úmyslů. V dalších dvou dílech jsme mluvili o prvních dvou zbraních, o kterých Pavel v textu píše, o pásu pravdy a o pancíři spravedlnosti. Tyto součásti výzbroje jsou určeny především k obraně vojáka. Další součástí, o které budeme mluvit dnes, jsou boty, popsané v 15. verši. Přečtu související text od 13. do 15. verše. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy, a tady začíná výčet zbroje, opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti. A v 15. verši obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Obvykle je obuv k pohotové službě evangeliu pokoje chápaná jako schopnost a připravenost říkat ostatním lidem o Bohu a o spasení skrze Pána Ježíše Krista. Pohotová služba evangeliu je pojem obecnější a zahrnuje i mnoho dalších způsobů, jak evangeliu sloužit. Budeme teď prosit Pána o to, aby nás On sám obul do této obuvi a abychom byli ochotni ji používat. Budeme číst 13. začátek 14. a 15. verš 6. kapitoly Efeským, pak se budu modlit a v modlitbách můžeme zůstat i během následující písničky. Efeským 6, 13. začátek 14. a 15. verš. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Pane Bože, vyzýváš mě, abych stála obutá k pohotové službě evangeliu pokoje. Prosím, obuj mě k pohotové službě evangeliu pokoje.

Při přemýšlení nad tímto veršem mě napadá mnoho otázek a mnoho nejistot, které mohu také přinášet k Pánu Bohu a otevírat je před ním. Ještě jednou si přečteme začátek 14. a celý 15. verš a pak ho můžeme před Pánem otevírat ve všech otázkách a nejistotách, které nás napadají. Po čtení textu se budu zase modlit, teď širším způsobem k různým věcem, které mě osobně k tomuto verši přicházejí na mysl. A čas ztišení bude pokračovat i během písničky. Efeským 6, začátek 14. a 15. verš. Stůjte tedy obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Pane Bože, když přemýšlím nad tímto veršem, napadá mě mnoho otázek a obav. Vím, že v některých hřeším, třeba svým strachem nebo strachem, že se ztrapním. A prosím tě za odpuštění. A prosím, abys mě v tom, co dělám špatně, změnil. Prosím, vezmi ode mě strach a zmocni mě svým duchem k této službě evangeliu pokoje. Prosím, nauč mě o tom, co si představuješ pod touto službou a jakým způsobem chceš, abych ti sloužila právě já. Prosím, pomož mi používat tuto obuv. Zmocni mě k tomu. Prosím, připravuj mi situace, ve kterých ti budu moci takto sloužit.

Posloucháte Rádio 7, pořad modlitby podle Bible, ve kterém dnes mluvíme a modlíme se podle 15. verše 6. kapitoly Efeským. Je tu napsáno, že máme být obuti k pohotové službě Evangeliu pokoje. Obuv je něco, co zpevňuje naše kroky a ochraňuje naše nohy. Když budeme chodit službou Evangeliu pokoje, přisvojíme si další součást duchovní výzbroje, tak jak jsme k tomu na tomto místě písmem vyzývaní. Tento verš vzbuzuje mnoho otázek o tom, co konkrétně je touto službou Evangeliu pokoje myšleno. Ale právě tak vzbuzují otázky předchozí zbraně. Co je míněno pásem pravdy a pancířem spravedlnosti? I když nerozumíme plnému dosahu těchto pojmů, jsme vyzývaní, abychom tyto zbraně oblékali a používali do té míry, do jaké nám srozumitelné jsou. Tak postupně budeme víc a víc poznávat, co Pán Bůh pro nás připravuje, jak nás chce vystrojovat a vyzbrojovat a jak nás chce používat, jak chce, abychom žili. To je snad všechno dohromady shrnuto ve slovech, že budeme poznávat Boží vůli. V poslední části dnešního pořadu se podíváme o několik málo vět dál. V 18. až 20. verši tohoto oddílu apoštol Pavel prosí efeské křesťany o to, aby se vytrvale přimlouvali u Boha za jeho službu a aby mu vyprošovali pravé slovo, kdykoliv promluví. K této pasáži se dostaneme znovu za několik dílů, ale k dnešnímu tématu také patří. Pojďme si tuto část přečíst. Apoštol Pavel tu píše: Efeským 6, 18 až 20. V každý čas se v Duchu Svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství Evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo. Na své cestě s Bohem při oblékání duchovní zbroje nemůžeme být sami a nemůžeme myslet jen na sebe. Potřebujeme se přimlouvat jeden za druhého. I apoštol Pavel neměl za to, že je dost v Bohu silný a všechno ví a všecko zná, ale prosí o to, aby ho církev nesla na modlitbách. Když se budeme věrně a vytrvale přimlouvat u Boha za své kazatele, za své spoluvěřící, i za ty, kteří nám v nějaké věci šlápli na kuří oko, za misionáře a církevní představitele všech církví, nejen své, ale za všechny Bohem povolané služebníky, když se budeme takto modlit a podepírat tak Boží dílo mezi lidmi, budeme tím pomáhat obouvat obuv ke službě Evangeliu pokoje jiným lidem, kteří to velmi nutně potřebují, a budeme tím obouvat tuto obuv i sobě. Pojďme se tedy modlit za sebe i za jiné, podobně, jak o to prosil Pavel. Efeským 6, 18 až 20. V každý čas se v Duchu Svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství Evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo. Pane Bože, chci tě prosit za našeho kazatele a za starší našeho sboru, aby jim bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluví, aby mohli směle oznamovat tajemství Evangelia a svobodně je zvěstovat, jak je jim uloženo.

Loučím se s vámi a přeji vám Boží požehnání během celého příštího týdne. Těším se, že se za týden zase virtuálně sejdeme k dalším modlitbám. Loučí se s vámi Helena Brdečková a přeji vám Boží požehnání během celého příštího týdne.

tvůj hlas, ač tichý je, ani v bouři jej nelze přeslechnout. Tvé slovo, když v srdci žije,

Chilo Ben Hod odspíval píseň, která v češtině znamená Ty mi stačíš, když se podívám na to, co mi dáváš. Svět mi nemá co nabídnout. Odpuštění, radost a pokoj mě naplňují, starosti odplouvají, nic mi nechybí. Tak to byla píseň ve večerním vysílání Rádia 7, blíží se nám 22. hodina.

Je tu 22. hodina ve večerním vysílání Rádia 7. Ladíte nás v neděli 26. července a od mikrofonu vás zdraví Kateřina Fridrichová. Ať už řídíte, pracujete nebo sedíte a posloucháte, třeba doufám, že někde v příjemném prostředí, na zahradě třeba nebo v pohodlném křesle, ale tak je tu další hodina v našem vysílání a nabízíme další díl pořadu Řeka života. Tentokrát se věnuje životu Vlasty Švejdové, které se blíží životní jubileum.

0: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém vám ráda představuju osobnosti, které vzaly nejenom svůj život, ale také víru v Boha vážně. A v jejich životě to pak mělo důsledky a souvislosti. A tak moc ráda dnes vítám u mikrofonu paní Vlastu Švejdovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Vlasta Švejdová je výtvarnice, ilustrátorka, malířka a troufnu si říct, že snad každý její obrázky zná. Ale možná nevíte, že paní Švejdová je také upřímně vyznávající křesťanka, dlouholetá členka sboru Bratrské jednoty baptistů v Brně. A tak bych ráda dnes, abychom si popovídali o vašem životě, aby posluchači měli možnost nahlédnout to, co vás utvářelo a jak se Bůh projevuje právě ve vašem konkrétním životě. Paní Švejdová, vezměme to od začátku. Kde jste se narodila? Jaká byla ta rodina, která vám dala základy?
1: Já jsem se narodila do nevěřící rodiny. Moje maminka a tatínek mě nikdy o víře nebo o Bohu neříkali. Já jsem kdysi chodila do náboženství, než ho zase zrušili. To byly takový určitý leta v 50. letech a pak nějak to nebylo žádoucí. No ale moje maminka, tatínek zemřel teda mladý předčasně, ale maminka uvěřila až skrze víru mou a mých dětí a dalo by se říct i vnoučat.
0: Rodiče byli výtvarně nadaní?
1: Moje maminka jako ráda malovala, ale ona byla ten ročník, který vlastně Baťa poslal totálně, nasadil celý ten její ročník do Německa za války. Takže potom, když se vdala, tak se nemusela vrátit do Německa, takže já jsem pak vznikla tady z toho jejího manželství, který bylo tak trošičku nebo hodně nouzový a taky se pak rozpadlo.
0: Máte sourozence?
1: Měla jsem bratra, který, když mu bylo 17 let, zemřel a možná to byl takový ten hlavní bod. Mně bylo tenkrát 24 let a měla jsem už dvě malé holčičky, kdy jsem si uvědomila, proč odešel, kam odešel, kde je a začala jsem přemýšlet o existenci Boha.
0: Vraťme se ale ještě k počátkům vašeho života a k dětství. Vy jste tedy válečné dítě?
1: Já jsem tak těsně poválečné.
0: Těsně poválečné. A jaké jsou vaše vzpomínky na to útlé dětství? Právě na to, ta doba je celkem výrazná a nepříliš šťastná.
1: Moje vzpomínky na dětství jsou úplně ty rané, takový jakoby vůně, pocity. Vzpomínám se, že jsem chodila velice taky brzo už malička do školky a že mě fascinovaly už tenkrát pastelky, že to měly nějakou ještě prvorepublikovou sadu značky, který vlastně nikdy pak nebo mnoho let se nikde neobjevovali. To mě tak jako silně na mě zapůsobilo. A jinak já jsem měla báječnou babičku, ale ona byla v Praze a myslím si, že to byla ona, která mě říkala o Bohu, ale jenom tak malounko a naučila mě takovou tu dětskou modlitbu, kterou v podstatě jsem si říkala. Asi tak.
0: To anděličku, můj strážničku.
1: Ta klasika, no.
0: Zůstalo ve vás to povědomí Boha a věcí nad námi?
1: Určitě. Už v tom raném dětství vzpomínám se, že jsem měla něco, čemu se říká živá víra, protože jsem mamince vysvlékla pletení, celou tu řadu upletenou a pak ještě, když jsem se to snažila zpátky navlít na ty jehlice, tak další tři řady. A že jsem opravdu, než oni byli někde na návštěvě, takže jsem doufala, že to tam samo naskočí, že to Pán Bůh zařídí. Čili dá se říct, že jsem měla silnou, živou víru v takovej ten zázrak.
0: Předpokládám, že tenhle zázrak se nestal. Jak to
1: se nestal, ale jako já nadále jsem, jako, já jsem Boha hledala a dokonce jsem se přidávala v ulici k věřícím katolíkům a v Černých Polích v jedné kapli, v kapli dětské nemocnice, tenkrát byly bohoslužby. A takže jsem se přidávala k ním a sice jsem moc tomu nerozuměla, protože se domnívám, že v té době se ještě sloužilo latinsky, ale jako hrozně se mě to líbilo.
0: Kdy jste sama vzala do ruky pastelky a začala kreslit?
1: Velice brzo. Maminka měla schovaný obrázky od 2 let, kdy ta fantazie a určitá jako i zručnost těch malých tlapek tam byla. Protože když to můžu posoudit, děti jsou hrozně šikovný, ale už se pozná, že jako to dítě tu tušku jako vezme za ten správný konec a snaží se udělat třeba i kolečko, že jen tak jako nečmárá.
0: A dalo by se říct, že to kreslení fakt bylo vaším zájmem nebo jedním z mnoha jenom v tu dobu?
1: Já myslím, že to byl hlavně můj zájem. Jako já jsem nikdy moc jako nesportovala. V podstatě celé prázdniny jsem prokreslila. To byly stohy a stohy všelijakých obrázků, ale i sošek, které jsem plácela z hlíny. Takže myslím si, jako, že u mě to jako bylo docela jasný.
0: A co je to, co vás na tom bavilo? Barvy, nebo že jste si fantazírovala a kreslila?
1: Tvorba. Tvorba. Dodnes o tom přemýšlím. Je to něco, co je mimo... To je takový dar. Já to teď, nebo už vždycky jsem to vnímala jako určitý dar. Tak jak někdo má hudební sluch a smysl pro melodii, tak já jsem chtěla vystvárnit něco, co si představuju, nebo co jsem viděla, nebo si to nějak upravit a toužila jsem to vytvořit.
0: Když si vzpomenete na tu svoji ranou tvorbu, tu dětskou,
1: ano.
0: Posouvala jste se někam, nebo jak jste uchopovala to řemeslo?
1: Řemeslo jsem uchopovala tak, že moje maminka, až už teda to bylo zřejmě se mnou k nevydržení, tak vzala kufr mých obrázků a navštívila jednoho brněnského starého malíře, o kterém věděla, že maluje obrazy a šla se s ním poradit, jestli teda jako mám nadání. No on si to chudák prohlédl, což bylo docela náročný, bylo toho velice mnoho a řekl, no nadání má, ale víte, ono je to o povaze. A to měl velkou pravdu, protože spoustu nadaných mladých lidí později, když jsem studovala, tak třeba pak nic nedělalo. Ale ten talent tam byl, ale neměli na to povahu.
0: Tedy vytrvalost, myslíte?
1: Ano, to jako prosedět ty roky, léta, prostě na té židli a kreslit.
0: Vidíte, to jsme ještě nezmínili, když jste mluvila o brněnském malíři. Vy jste tedy z Brna?
1: Já jsem se narodila naproti Lužánek, tam byla kdysi porodnice, tak tam jsem od narození Brňačka.
0: A jak vnímáte svoje město dnes?
1: Brno?
0: Ano.
1: Tak léta jsem se snažila ho tak nějak pochopit a uchopit i malířsky. Myslím si, že nejsem takový ten brněnský občan, který teda nedá na Brno dopustit. Je spoustu nádherných měst v naší republice, ale i v zahraničí, ale až skrze cestování a různé nádherné města jsem začala přemýšlet, proč i výtvarně neuchopit to Brno, i když já nejsem typický krajinář nebo malířka obrazů s architekturou, ale vždycky ty obrazy nějak zabydlují těma svýma lidičkama, dětičkama, ženama a prostě krajina je a architektura nedílnou součástí jako mé tvorby, protože tak to chápu, že takto jsme postaveni do určitých míst.

0: Mým vzácným hostem u mikrofonu je paní Vlasta Švejdová, výtvarnice, malířka, ilustrátorka mnoha knížek, s kterou si dnes povídám i o malování, ale netoliko o malování. Vy jste v předchozím rozhovoru zmínila moment, kdy vám ve vašich 24 letech zemřel 17-letý bratr. A řekla jste, že to byl takový zásadní impuls k tomu, abyste začala hledat Boha nebo definovat nějak svoji víru v to něco. Jak to probíhalo to, že jste opravdu zakotvila v církvi a že jste se stala křesťankou?
1: No, já jsem vlastně už ještě před jeho teda smrtí, dalo by se říct v takovém předpubertálním období, začala přemýšlet hodně o tom smyslu života. A sice o existence, proč jsem to já, proč se takto cítím, proč takto vypadám, jaký to má význam. A je teda pravda, že jsem si uvědomovala, že všechno má svůj řád, jakože když voda roztaje, třeba zmrzlá voda, že prostě všechno nějak funguje. A uvědomovala jsem si tu originalitu té lidské bytosti, jo. Ale já jsem byla docela zoufalá, protože vlastně nikdo mě nedokázal ukázat jako mimo tu babičku a ta byla v té Praze na Boha nebo na nějaký větší dát si práci a vysvětlit mi některé věci. Dnes je spoustu možností, že přes média nebo přes různé časopisy se dozvědět o svých pocitech, proč je to tak a ne jinak. A právě ta smrt toho mého bratra, ta mě hluboce zasáhla, protože už jsem byla matkou a prostě jsem si říkala, tak kam on vlastně šel, co se s ním stalo a začala jsem jako víc Boha hledat. Ovšem, to byly takové jakoby pro křesťany třeba i jako povrchnější doba, kdy jako ty kostely byly prázdny. Jo. Já prostě si vzpomínám, že když tak jsem občas někde zašla, takže vlastně mimo nějakou hodně starou babičku tam téměř nikdo nebyl. Nicméně já jsem věděla, tak nějak vnitřně od toho svého dětství, že ten Bůh je, jo. Ale nevěděla jsem, co s tím jako mám dělat. Nebyla jsem informovaná. To je tragédie strašně moc lidí, že nejsou informováni nebo špatně informováni a mnoho lidí cítí právě, doufám, že to tak cítí od dětství, tu touhu být jako s Bohem. A bohužel v tom mým životě se to tak nějak zamotalo, že vlastně ty mý rodiče se brzo rozešli a já jsem toužila i po rodině. Člověk a hlavně ženy často zaměňují touhu po Bohu, zaměňují za rodinu a muže. To je velký omyl a tak vlastně jsem se velice brzo vdala a pochopitelně to špatně dopadlo, jak jinak. A byla bych tenkrát vděčná i za nějaký světský časopisy, ale to nevycházelo nic, co by rozebralo ženu nebo pomohlo jí najít se ve vztazích. To bylo vlastně všecko tak jako hrozně komunisticky laděný o práci, o výkonech a nikdy tam nebylo nic, co s tou duší, co s tou smyslí dělat, co s tou vírou a tak jsme se v tom jako plácali a protože jsem neměla žádné takové ty dobré základy pro život, nebyl kdo by mě poučil, tak jsem to v tom naprosto teda lítala.
0: A kde nastal ten moment, že jste objevila Boha?
1: No, já jsem velice silně jsem začala toužit po Bohu až v době, kdy už v podstatě jsem se prosadila umělecky, jo? Protože ty nápady a humor mě neopouštěly a naopak jsem byla plná myšlenek, takže jsem velice brzo se tenkrát dostala a stala jsem se pak později kmenovou autorkou časopisu Dikobraz a to mě přineslo velkou, jako bych, dnes bychom řekli, mediální úspěch a otevřeli se mě i dveře do různých profesí, protože lidé ty obrázky měli rádi, rozuměli jim a dá se říct, že jsem se snažila je rozumět lidem a přes ten pohled i na ženu a na děti byl pro lidi tak sympatický, že jsem našla si tu svoji parketu a v té době jsem řekla, no a co dál? Jo, co bude? Teď to není jako všecko. Přece ten život musí mít jiný, hlubší smysl. To mě bylo jasný, jo. Ale opravdu jsem nevěděla, co a jak dál. A já jsem tenkrát, myslím, to bylo u Minoritu, jsem tam zoufale volala ještě s jednou babičkou, to jsme šli po těch schodech, na kterým by se měl každý pomodlit, je to tam napsané, teda na tom schodu. A strašně jsem prosila jako o víru a aby mě někdo vysvětlil, protože opravdu v mém okolí nebyl nikdo, to byla úplná teda beznaděj. No a Pán Bůh mě začal velice vést, začal mě pomáhat. To bylo jako, když se dělá mozaika, když sazujete kamínky nebo sklíčka a z začátku je to takový ten obraz jako nepřesný, jakoby rozházený a najednou to dostává obrysy. A já jsem viděla, že to je Bůh, že to nejsou náhody, že to jsou pomoc pro mě, pro jako moji osobu, pro moje děti, moji rodinu a byla jsem velice zasažená, ale nevěděla jsem taky zase, co s tím. Pak jsem si vzpomněla, že jsem měla jednu spolužačku na škole, Petru Křížovou Karasovou a tak jsem jí volala, aby přišla na návštěvu. Ona mě později říkala, že se jí teda moc nechtělo, ale její maminka říkala, no tak běž za tou Vlastou, běž, teď ti už volala jako víckrát. Tak za mnou přišla a já jsem říkala, tak a Petro, všecko, co víš o Bohu, mě řekni, protože jsem si vzpomněla, že byla z věřící rodiny. Tak to vlastně začalo.
0: Petra vám povyprávěla a jaké to mělo důsledky?
1: No, ona tenkrát chodila do jiné církve a říká, víš, já chodím tam kousek odtuď, ale já tě přivedu na Smetanovu, do Bratrské jednoty baptistů, tam jako můžeš ještě, jsem byla docela mladá, jako i do mládeže a tak. No a takže tam mě jednoho dne jako přivedla a to kázání pro mě bylo docela jako těžký, protože já jsem Bibli nečetla a asi bych ji ani vůbec jako nerozuměla bez nějakého výkladu a pomoci, ale srdcem, duší jsem tak jak včelka, když cítí vůni květu, věděla, že jsou tam dobře, jakože, že prostě se dozvím o Bohu a tak vlastně od té doby jsem tam zůstala. Nikdy jsem nehledala další jiné možnosti, protože jsem si říkala, že to je dobrý pro mě.
0: Paní Švejdová, co se změnilo, když jste začala chodit do církve, nebo když jste opravdu celým srdcem našla Boha, uvěřila mu? Protože mnoho lidí říká, že to byl zásadní zlom v jejich životě, ale podle vašeho vyprávění vy jste šla takovou tou dlouhodobou cestou veliké touhy a hledání. Uh-huh. Mělo to pak nějaké konkrétní důsledky, to vaše zakotvení?
1: No, zaprvé jsem přivedla tam děti, a děti tam zůstaly a dodnes jsou, jako i když třeba žijí někde jinde a chodí někam jinam, ale jsou věřící, takže to byl velký pro mě zázrak. Zlom bylo v tom, že jsem věděla, že všechno, ale to já jsem tak jako tušila, že ten Pán Bůh všechno ví a o všem ví, ale že jsem některé věci už jako nemohla jako dělat. To znamená, že třeba v tom kresleném humoru jsem viděla, že některé věci nebo nějaký styl humoru je pro mě tabu, že rozhodně už jako já jsem nikdy moc nějak jako nebyla v těch obrázkách jako vulgárně, to v žádném případě ne, ale něco už jsem měla zábranu třeba jako, aby se tomu lidi smáli, takže to jsem tak jako cítila i v té tvorbě.
0: Mělo to nějakou odezvu?
1: Jako lidi si jako toho nevšimli a to je dobře, tak to má být. Jako nevšimli si toho, protože jsem až tak jako výrazně se nezměnila, ale jako já jsem byla velká evangelistka, jsem všechny hrozně evangelizovala a to do mě tak, třeba jsme jeli na služební cestu pracovně, tak do mě kopali a říkali, tady jsou dva komunisti v tom autě, já jsem říkala, no taky potřebuju slyšet Boží slovo. Takže já jsem byla takový jako v tom mládí docela živel. No.
0: Vás nikdy nenutili, abyste se stala členkou strany?
1: Já jsem tomu nějak jako unikla. Nikdy nikdo, právě protože jsem byla takový externí pracovník, že jsem přispívala do různých časopisů a novin, takže jako jak jsem jim unikla.
0: Vy jste vystudovala výtvarnou školu?
1: Já jsem studovala střední umělecko-průmyslovou školu tady v Brně na Husové a sice dostala jsem se na obor herečky a loutky a maturovala jsem s panenkou 35 cm vysokou a byla moc pěkná. V té době jsem byla na praxi ve Fatra na Pajevlích a tam se dělaly panenky, takže to byla taková pro mě inspirace udělat tu panenku jinak. No ale později jsem nepokračovala tady v té cestě. Začala jsem dělat ty kresby a později teda ty ilustrace. A převážná ta tvorba je věnována jako dětem.
0: Pojďme tady k vaší tvorbě, protože tam se opravdu krásným způsobem opakují, teď nechci, aby to vyznělo špatně. To opakování je vlastně to kouzelné na vaší tvorbě. Krásné krajinky, dokonce krásná města a domy, když jste říkala, že se tomu prvoplánově moc nevěnujete, ale především děti. A protože já jsem měla tu možnost se přátelit s jednou z vašich dcer, tak mně vždy připadalo, že tam tu svoji dceru kreslíte, že vidím ty vaše děti v těch obrázcích. Je to pravda?
1: No, říká se to dokonce, že i malíři malují sebe nebo tu svoji rodinu. A myslím si, že je to přirozené, že vlastně tím, že ty děti vychováváte, porodíte, jste jako stále s nimi, takže ten typ určitě jako ve vás jako zůstává. I když po určité době třeba děti mě říkali na besedách a vy malujete pořád jenom modrý oči a jo, tak jsem si uvědomila, že je to pravda, začala jsem to jako i hnědý oči, i brejličky a tak různě, aby ty děti se tam opravdu jako našly, protože některým to jako docela vadilo. Já jsem se vždycky hájila tím, že ta modrá vždycky vyjde v tom tisku, jo.
0: Vy krásně zpracováváte krajinky do účesů různých žen a rozvíjíte tento nápad s různými směry. Jak vlastně došlo tady k tomu propojení?
1: No, mě krajina, jako ta krajina, ta žena připomíná opravdu ženu. Já, když takhle se jede na Vysočinu a teď vidíte, jak ty políčka se střídají s těma hnědýma pruhama, s oranýma a ty stohy a ta zelená barva, tak prostě mě to připadá, jako když žena se učeše, nebo jednou jsem udělala takový obrázek, to mě inspirovali, jak se začaly dělat do kolečka, ta sláma se dává, ty stroje to zpracovávají, dřív se dělaly snopy a teď se dělají všelijaký čtverečky a oválny a kolečka, tak mě to přišlo jako žena s natáčkama, jo, tak prostě vždycky vidím tu krajinu a k té krajině patří děti jako k ženě, tak.
0: Vy se taky nebojíte barev, vaše obrázky jsou krásně barevné. Máte nějakou oblíbenou barvu?
1: S tou mojí barvou je to teda asi tak nějak daný. Já se domnívám, geneticky můj praděd kdysi dávno šel do Itálie na zkušenou a byl barvířem látek. Jo, toho se vyučil a když se vrátil z té Itálie, tak se začalo vše dělat v továrnách, takže musel změnit zaměstnání. A tak si myslím, že ty si té barvy nějak souvisí u mě možná i s tou genetikou, ale tím, že maluju pro děti převážně, tak vím, že oni mají rádi ty čistý a veselý tóny.
0: Ilustrujete hodně knížek, na kterou vzpomínáte opravdu s láskou?
1: Tak těch knížek je hodně. Každá knížka mě přirostla k srdci, protože někdy je to práce na půl roku intenzivní a těch titulů pěkných bylo hodně. Zmínila bych Budulínka, to byla moje.

0: znovu vyšla. Byla nalita, jak se říká, do většího formátu, takže jsem tam musela minulý rok dodělávat 8 ilustrací, což byl docela pro mě problém, protože přece jenom po několika letech vždycky ta kresba, i když vypadá stejně, není stejná. Ono se to jako trošku vždycky nějak změní.
1: A posune kousek.
0: No, posune.
1: A jak vlastně takové ilustrace vznikají? Je to věc okamžiku, máte nápad, sednete a kreslíte, anebo se na to čeká?
0: No, probíhá to tak, že to nakladatelství už tak asi ví, co ode mě jako očekávat, a tak mě pošlou třeba text, jestli jako bych do toho šla nebo ne. A když teda do toho jako jdu, tak si to přečtu několikrát, v průběhu ilustrací se k tomu vracím, dělám si poznámky, skici, prostě to je to taková dlouhodobější práce.
2: Nestinuji ty, chtěl bych ti říct, často hádej se lidi, kdo má mý, kdo víc. Nestinuji ty, chtěl bych ti říct,

člověk nezmůže nic. Nestínu lípy, chtěl bych ti říct, proč chamtiví lidi chtějí furt víc a víc. Ještě asi nepoznali smysl života, ještě nevědí, jak krásná je čistota.

0: V dnešním pořadu si povídáme o životě a taky práci paní Vlasty Švejdové, výtvarnice, ilustrátorky. A mluvili jsme o tom, jak vznikají kresby do dětských knížek, kterým se hojně věnujete. Pojďme k jiné knize, knize s velkým K, tedy k Bibli. Napadlo vás někdy ilustrovat i Bibli? Nebo děláte si obrázky?
1: No, určitě. Já mám některé, ne obrázky, ale třeba oleje, které vychází z Bible. Oslovují mě různé, třeba chvála ženy statečné, anebo o moudrosti. A snažím se. Je to velká inspirace, ještě člověk si říká, teď udělám tady toto a tenhle ten nápad, protože to by se dalo neskutečně do nekonečna kreslit a ilustrovat, anebo volně stvárňovat moudrosti, ale vždycky do toho mě vleze nějaká dětská knížka, která je hodně náročná, takže mám spoustu i poznámek.

0: Mek a dáli mě Pán Bůh zdraví a sílu, tak doufám, že ještě mnohé jako namaluji. Třeba jenom z knihy Přísloví a z Moudrosti, tam je mnoho momentů a vidíte, i ta moudrost je ta žena, že jo?
1: Čtete ráda Bibli?
0: Ano, velice ráda, velice si u toho odpočívám, posiluju se opravdu, jako dává mě to sílu, i když přiznávám se, ze začátku to bylo docela horor pro mě se některýma věcima prokousat, že jsem měla období těžkých zápasů. A jednou mě jedna sestra řekla takovou rozumnou věc, podívej se, když, a otázek jsem měla, že mnoho, a ona mě řekla, podívej se, rybu taky nejíš s kostrou, jo, tak to prostě obudlož, přijde doba, kdy tomu porozumíš. A to se teda stalo. A je pravda, že prostě si nedokážu představit Boží slovo jako bez toho, aniž bych z něho čerpala sílu. Dokonce jsem, myslím, v určitém období svého života se učila Janovo evangelium nazpaměť.
1: Kam jste došla?
0: No, tak nějak, nebo snažila jsem se, no.
1: To je pěkné. Máte nějaké životní vzory? A teď nemyslím ty umělecké, ale spíše křesťané nebo možná i biblické postavy. Někoho, kdo tu vaši víru jaksi pomáhal formovat.
0: Nedávno jsem to zmínila, toho Komenského v jednom pořadu, že vlastně ještě jako teda ten nevěřící jsem jako nevěřící prakticky jsem přemýšlela, proč on toho tolik byl schopen udělat, než jsem pochopila, že vlastně to bylo s Kristem, jo, že šel po jeho boku. Ale tak těžký život bych nechtěla mít, i když ten život nám ty balvany a to zúžení, to soužení, jak říká Bible Kralická, opravdu přináší. A těch lidí je hodně, i biblických, všelijakých žen, ale v podstatě vždycky to pro mě je ten člověk, který je tvůrčí. A Komenský vymýšlel věci, aby pomohl druhým, aby naučil. U mě to není až tak závažný pro ty lidi, ale jsem vděčná Pánu Bohu, že mě říkají, že od té doby, co třeba jim ten obrázek visí v pokoji, že už jsou tam raději, že se přestěhovali z kuchyně tam. To jsou věci, které jako mě těší, protože já se za všechny knížky, za všechny obrazy a práci už od těch svých zhruba 30 let upřímně modlím, aby i Pán Bůh požehnal.
1: Vy jste říkala, že jste byla vášnivá evangelistka po té, co jste našla Krista. No. I dnes jste vášnivá evangelistka?
0: Když jako mám příležitost, tak jako stále hovořím o Bohu lidem. A ne vždycky je to příznivě přijímáno. A ne všichni jsou ochotní to slyšet, ale já si uvědomuji, že to bylo asi snažší v tom, že jsem byla mladá a půvabná, jo. A že když jsem prostě tyhle ty věci nadšeně říkala, tak dnes, když třeba mám už určitý ostych evangelizovat mladý lidi, jo, protože si řeknu, ta stará paní, jo, co ona mě bude říkat, jo, to je teda pravda. Tady je nevýhoda určitého, jako toho věku, že někteří lidi jako mě neberou, tak, ale zase mě Pán Bůh přináší nebo přivádí a doufám bude přivádět do cesty lidí, kteří jsou zralí a kterým to jako pomůže. A tak se mně to stává. že mě přivede Pán Bůh do cesty lidí, anebo znovu přivádí. Jsem si uvědomila, že kdysi jsem jim svědčila a teď už dozráli, jsou unavení a najednou prostě si řeknou, tak co kdyby to byla opravdu pravda, a i sami se ozvou.
1: To je veliká úleva, že člověk nemusí spěchat, že může spoléhat na ty boží cesty, no. Hlavně to boží časování. No. Bůh ví, v kterém čase, kdy se co má stát. Paní Švejdová, vy jako výtvarnice určitě sklízíte mnohé pochvaly a mnoho se o vás mluví. Na druhé straně se musíte zákonitě tady setkávat i s kritikou. Setkáváte? A s jakou? Jak to na vás působí? Jak to berete?
0: Tak je fakt, že kritika je jako pro každého tvůrce asi těžká, a jako ale mě vždycky posune dál. Protože si řeknu, a co když je to pravda? Jo, co když to takhle je? Takže kritiku prožívám tak, že pár dní jdu kanálem, jako bych nejradši se neviděla. A pak si řeknu, tak to asi jako něco na tom bude a musím buď to přidat, nebo něco opustit a takhle. No.
1: Takže nějaká zranění si v sobě nenesete, nehýčkáte?
0: Ne, nehýčkám, ne.
1: Vy máte 4 děti, ano. My jsme skončili u 2 dcer, ale přibyli ještě 2 synové a oba 2 jsou výtvarníci. Máte z nich radost?
0: Mám z nich velikou radost. Opravdu jsou velice požehnaní po té výtvarné stránce a jsou věřící. A tak doufám a věřím, že Pán Bůh je dál povede a budou dál oslovováni Bohem a že z nich i Pán Bůh bude mít velkou radost.
1: Já dnes, když se dívám na moderní umění, tak přiznávám, že mám víc otázek než odpovědí. Někdy mi to přijde značně nesrozumitelné umění. Jak se díváte na tu současnou výtvarnou scénu?
0: Tak já vždycky jsem šla trošku mimo tenhle ten proud, a jsem trošku jako opatrná při nějaké povrchním hodnocení třeba abstraktních věcí, kterým nerozumím. Prostě vždycky si vzpomenu, kolik úžasných věcí jsme udělali třeba v mládí jen tak z legrace. A musím opravdu být velice jako opatrná a zkoumat toho umělce, jak to myslí, jestli je to skutečně vážně, ale ono vždycky to nějak, ta opravdovost a upřímnost, jakýmkoliv stylu vyjde po letech nahoru. Ono nic takového rádoby. Jak vy říkáte, moderní umění. A teď otázka, co je moderní umění? Jo, co, to už prostě bych vůbec si já netroufám až tak jako zajít daleko. A je teda pravda, že třeba úplně v mládí některým věcem třeba jsem nerozuměla, dnes jim rozumím. Jedná se o stejný autory, jo? Že přece mě obohacují.
1: Existuje něco jako křesťanské umění?
0: Já si myslím, že v minulosti to bylo především křesťanské umění, které celou naši kulturu a evropskou a ovlivnilo. A jde o to, nakolik byli ti lidé jako věřící skutečně, ale bylo pravda, že vykonávali nebo pracovali pro církev nebo pracovali pro věřící lidi. A předpokládám, že spoustu těch umělcích bylo hluboce věřících. To je vidět na těch životních jejich osudech a cestách. A dneska je to to samé. Prostě jsou různé styly a jde o to, že člověk to v podstatě pozná pocitem, protože jak říct křesťanské umění třeba v abstrakci, že pocitem příjemně to působí na člověka, je to takový pozitivní, nadějný.

0: V dnešním pořadu si povídám s malířkou, ilustrátorkou, výtvarnicí paní Vlastou Švejdovou o jejím životě. A my už jsme tu několikrát naznačili, že ten váš osobní život vůbec nebyl jednoduchý. Bylo to velmi složité, vy za sebou máte několik vztahů, které nedopadly, ale ten poslední, ten dopadl moc dobře. I když jste vlastně velice krátce vdovou, ano, tak za sebou máte 21leté krásné manželství.
1: Ano.
0: Jaké to je vlastně z mnoha zklamání najednou vejít do vztahu, který funguje, který je nosný, který něco přináší?
1: No, já jsem vlastně, nebo dnes vidím, že to, že jsem nebyla věřící, jak nevychovaná ve víře, v určitých zásadách, nebylo mě pomáháno, tak jsem dělala jako špatná rozhodnutí. A kolikrát to byly rozhodnutí, které třeba byly kvůli dětem, nebo kvůli mně samotné, nebo jak ten život má vypadat, nebo jak co říkají jiní. Nikdy to nebylo tak nějak promodlený a vedený tou správnou cestou, ale myslím si, že to samé prožívá dnes mnoho žen a dívek, a že si vždycky tak mateřsky říkají, tak ono to bude lepší a on se změní, nebo ona se změní. No, jako nikdo se nezmění, musíme se změnit především my sami. Takže moje nesprávná rozhodnutí jsou moje nesprávná rozhodnutí a když to tak vezmu, tak díky Bohu jako děti jsem jako vychovala. A v podstatě je zvláštní, že já jsem jako tak nějakýho, jako děvče, žádný, jako chození a vztahy nenavazovala, že já jsem si myslela, že vždycky se člověk má vdát, jo. Takže to nějak ve mně zůstalo, možná jsem to nějak slyšela od ty babičky, nebo že by se mělo vdát, že do určité doby. Prostě těžko soudit. Vím, že i já jsem dělala velké chyby a Pán Bůh mě to odpustil a kde jsem mohla, tak jsem se omluvila třeba. A dnes jsem velice pak vděčná, že Pán Bůh mě dal nádherného člověka do života, že ještě to byl kazatel, což byl takový jako zázrak pro mě a pro moji rodinu. Byl velkým přínosem, obohacením pro všechny děti, vnoučata i pravnoučata. A jenom tak humorně si vzpomínám, když moje maminka, když se mi říkala, že má o mě zájem jeden pan kazatel, tak ona říká, a ví, kolik máš dětí, vnoučat, úplně vyděšeně. Já jsem říká, ano, ale on má velký sbor, on je zvyklý na pastýřskou péči, takže maminka tak jako se sklidnila a díky jemu potom odešla směřená s Bohem.
0: Vraťme se ještě k vašemu působení také v církvi. Dnes církev má velmi nelichotivý zvuk ve společnosti. Čím je pro vás?
1: Pro mě, jako já jsem už to zmínila, já jsem nikdy nehledala jinou církev. Mně to přišlo, jako když se člověk narodí do určité rodiny, že si nevybírá a mně tam bylo dobře, já jsem si je teda jako trošku vybrala. A bylo to pro mě jako důležité, v podstatě jsem tam přivezla spoustu kamarádek, kteří uvěřili, dodnes tam jsou členky dokonce a spoustu lidí jsem tam přivedla a později zakotvili v jiným společenství nějakým křesťanským, tak pro mě to znamenalo takové jako domov. Domov, místo, kde chodím teda načerpat na kázání, kde mám přátele a kde vím, že když někdo je na tom podobně, jak já, hledá a třeba to ani neřekne, já jsem to říkala, že teda chci slyšet o Bohu, tak že vím, kam ho mohu přivést. To pro mě znamená církev.
0: A když byste měla dnes v té dnešní rozpolcené individualistické době někomu opravdu říct, kým je pro vás osobně Pán Ježíš Kristus, co vám první vytane?
1: Pro mě Ježíš Kristus je osobní spasitel. To znamená přítel, rádce, Boží syn, čili tak, jak kdybych oslovovala Boha, strůjce pokoje a všeho toho, o čem se píše v Biblii, tak on skutečně je pro mě.
0: To říká paní Vlasta Švejdová, žena, která byla hostem dnešního pořadu. Já vám moc děkuji za vaši upřímnost, otevřenost a přeju hodně dobrých nápadů a také hodně sil k tomu, aby vznikla ještě spousta krásných obrázků.
1: Děkuji.
0: Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová. Naslyšenou.

V závěru pořadu posíláme Vlastě Švejdové velkou gratulaci k jejímu životnímu jubileu, které v těchto dnech slaví. Premiéra pořadu je vždy v 10 hodin dopoledne ve středu, a tak se i příští středu můžete těšit na další díl.

0: FM, Radio 7.cz, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio 7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: Třetí hodina v nové večerním vysílání Rádia 7 právě nastala a z toho dneška už nám zbývá necelá hodinka, kdy datum bude 26. července v neděli, necelá hodinka, kdy vám od mikrofonu společnost ještě bude dělat Kateřina Fridrichová, ale také tu se mnou budou David Loula, tedy alespoň duchem, protože budeme číst z jeho knihy. Čeká nás totiž pořad Večer pod lampou, ve které postupně posloucháme knihy, které by nás neměly minout. Minulý týden jsme otevřeli titul právě zmíněného Davida Louly České studny, aneb hloubání o české identitě, která se zaměřuje na odkrývání toho, co lidem v historii naší země pomáhalo žít praktický zbožný život. Knihu nastudovali Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka.
2: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.

0: České studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 4. Studna uctívání.
1: Ale přichází hodina. Ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. Janovo evangelium, 4. kapitola, 23. verš. Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu celá země. Žalm 96. 1. verš. Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu. Naše rty nechť vyznávají jeho jméno. List Židům, 13. kapitola, 15. verš.

Jeseň byla v dějinách vždy znamením probuzení. Kdekoliv Pán otevřel nebe a vylil své požehnání, tam se rodila nová chvála. Kdykoliv byla lidská srdce přemožená Boží láskou, nezůstala prázdná, ale přetékala obdivem ke Kristu. Obdivování Boha našlo konkrétní podobu v nových písních Zamilovaných. Byly to písně, které se počínaly v důvěrném spojení s Pánem, v jeho posvátné přítomnosti. Proto mocně zjevovaly jeho dobrotu, milost, jeho nádherný charakter i slavné skutky. Lidé měli hluboké zjevení Ježíše a to se promítalo do písní, které tvořili. Při zpěvu se cítili prostoupení Bohem, zažívali nebe na zemi. Nevěřící lidé byli též silně ovlivněni touto chválou a uctíváním a obraceli se ke Kristu. Uctívání Boha uvolňovalo Boží moc na zemi. Podobně jako ve Skutcích apoštolských, když Pavel a Silas ve vězení chválili Boha, nastalo zemětřesení a lidem padaly okovy. Tak i v Čechách Pán otřásal po nebesím i zemí a padaly okovy hříchu, jakož i pevnosti v srdcích. Když se církev sjednotila v uctívání, v duchu a v pravdě, otevíralo se nebe. Boží působení hýbalo životy lidí.

Mistr Jan Hus rád zpíval a také druhé k tomu povzbuzoval. Byl nepřáteli osočován, že podporuje společný sborový zpěv během bohoslužeb. To však nebylo dovoleno, neboť zpívat směl pouze kněz a ještě k tomu latinsky. Aktivním zapojením věřících do bohoslužby byla ohrožována autorita církve a jejich služebníků kněží. Roku 1378 vlivem Milíčovým jedna prostá pražská služka jménem Kačka složila vlastní modlitbu, kterou si snad i zpívala. Když se na to přišlo, byla obžalována a vyslýchána, jako by se dopustila zločinu. V době Husově se již takovéto projevy osobní zbožnosti nedaly potlačit. Zcela spontánně se chvalospěvy staly součástí všedního života. V mnohých domech i vesnických chalupách se při společné práci ozývaly písně oslavující Boha a jeho skutky. Již nebyly omezeny jen na bohoslužby o nedělích a svátcích.

0: Křesťanské písně byly též velikou posilou v těžkých dobách. Vítězný společný zpěv dodával odvahy umdlévajícím. Mistr Jan Hus zpíval chvály, když šel na hranici, stejně tak jeho přítel Jeroným Pražský. Mocný zvuk společně zpívaných písní zaháněl na útěk mocná a početná vojska nepřátel Čechů. Bůh způsobil zmatek a strach v jejich srdcích, takže se obracela na ústup mnohdy i bez velkých bojů. Byla to veliká boží milost. Škoda, že se husité tak brzy od pána a jeho milosti odvrátili. Jednota bratrská od svého vzniku kladla značný důraz na uctívání Boha. Dokladem toho je několik zpěvníků, kancionálů, které vydala. Písně skládali vedoucí chval, kantoři, ale neméně i kněží a prostý lid. Nebyly to tedy staré písně, nýbrž nové, zjevující Boha nově a čerstvě. Nesmíme zapomínat na důležitý výchovný a poučný význam křesťanských písní. Nejenže Bible byla tehdy vzácným pokladem, ale stále bylo dost těch, kteří neuměli číst. Proto písně obsahovaly celé pasáže z Bible a lidé se je tak snadno naučili nazpaměť. Při společném zpěvu proklamovali Boží slovo a připomínali si Boží skutky, ve kterých krásně viděli Pánovu dobrotivost. Téměř všechny velké postavy jednoty skládali písně. Lukáš Pražský, Jan Augusta, Jan Blahoslav i Jan Amos Komenský. Jan Augusta, biskup jednoty, byl od roku 1548 v těžkém vězení na hradě Křivoklátě celých 16 roků. Ačkoliv byl mučen, trápen výslechy i nemocemi, nezoufal, ale psal knihy a skládal písně. Během těch let jich složil 216 a přirozeně je Bohu i zpíval. I Komenský složil několik písní, rád si také hrál s češtinou a proto upravil některé žalmy do různých básnických stylů. Své manželce Magdaléně napsal krátký spis Rozjímání o křesťanské dokonalosti, kde píše:
1: Naposledy rád člověk s Bohem spojený žalmy svaté a duchovní písničky zpívá, srdcem i hlasem plésaje a Boha vždycky oslavuje. Rád i sám umíli na čest Pánu Bohu písně skládá a tudy horlivost svou v sobě rozněcuje, říká je s Davidem, zpívati budu Hospodinu, dokud živ jsem. Žal mi Bohu svému, zpívati budu, dokud mne stává. Libé bude o něm přemýšlování mé vždycky, rozveselím se v Hospodinu.
0: Nejmohutněji vytryskl pramen uctívání v obnovené jednotě bratrské. Již obrácení moravského Mojžíše, Kristiána Davida, bylo podmíněno jeho setkáním s pravými ctiteli. Když Kristián jako tesařský učeň pracoval v Holešově na Moravě, setkal se tam s tajnými evangelíky. Ti byli pro svoji víru uvězněni ve sklepě radnice. Kristián ve svém životopise o nich píše:
1: V tomto městě žili také počestní, poctiví lidé, kteří celým svým srdcem hledali Boha, ctili jej a shromažďovali se tajně k pobožnostem. Pro tato tajná shromáždění a pro zakázané knihy, které tajně ukrývali a drželi ve svých předcích, byli vyzrazeni a 12 mužů bylo za to uvězněno ve sklepě radnice. Ve svém vězení nenaříkali, ale zůstali radostné a dobré mysli, zpívajíce a modlíce se k živému Bohu celé dny a noci tak srdečně, že mnozí lidé, poslouchajíce je, byli velice pohnuti, protože je mohli dírou ve sklepě dobře poslouchati. Spousta lidí se tam stále shromažďovala. Někteří jedinci je proklínali, ale většina posluchačů byla dojata k slzám.
0: Mezi těmi dojatými byl i Kristián David. Po čase intenzivního hledání i on nalezl pokoj s Bohem. Aby tento pokoj s Bohem a svědomím uchránil, rozhodl se opustit vlast a svobodně Bohu sloužit. Saský hrabě Zinzendorf ho přijal na své panství a dovolil mu tam vybudovat osadu Herrnhut. Kristián tam od roku 1722 přivedl ze své vlasti stovky lidí.

Od slavných letnic roku 1727 byl Herrnhut novou písní doslova prostoupen. Duch chvály a uctívání byl závojem halícím celé společenství. Lidé pánu zpívali, ať již byli na shromážděních, či doma, nebo v práci. Herrnhutský sbor byl velmi ukázněný, tvrdě pracující a modlící se ve dne i v noci. Neexistovalo tam rozdělení života na světský a náboženský, nebo soukromý a společný. Pouze doba od 11 do 4 byla určena odpočinku a spánku. V tu dobu ponocní ohlašovali celé hodiny písní a ti, co drželi modlitební stráž, bděli a modlili se. Vroucí duchovní život Herrnhutských se projevoval i takzvanými Singstunden, hodinami zpěvu. Singstunden založil hrabě a sám v tom byl ve svém živlu. Každý den večer se křesťané shromažďovali k těmto nešporám. Obvykle začali před zpíváním těchto písní a pokračovali zpěvem jednotlivých slok, jež byly pohotově a spontánně vybírány tak, aby vytvořili jednotné téma. Svobodní bratři měli zase večerní zpěvy na ulicích obce. Písně se mohly obměňovat, neboť vznikaly stále nové. Hrabě se obzvlášť snažil povzbuzovat ve skládání ty, o nichž se domníval, že k tomu mají obdarování. Dělal to tak, že zadal několika lidem témata, na která měli složit písně. Pak se společně sešli, aby porovnali výsledky. Setkání často přinesla nové podněty a vznikly z nich dobré písně.

0: Co se to však s touto studnou uctívání stalo? Zdá se, jako by vyschla. Nebo ji nepřítel zasypal kamením a prachem. Je možné ji obnovit a vyčistit, aby z ní vyvěral pramen vody osvěžující Boha, zemi i lidi. Bůh hledá pravé ctitele, kteří ho budou uctívat v duchu a pravdě. Ne tělesně, jen formou či obřadem, ne falešně či povrchně, ale duchovně a skutečně, opravdově. Pán usilovně hledá ty, kdo se stanou chválou jeho slávy, kteří otevřou prameny vášnivého, zamilovaného uctívání. Pokud je nalezne, rozveselí se a zaplaví zemi svým požehnáním a jeho sláva naplní zemi, jako vody naplňují moře. Kde jsou ti, kteří půjdou obnovovat prameny uctívání v naší zemi? Pán jim ukáže, kde začít. Nepřítel hodil do čisté studny velký kámen. Tímto balvanem je vlažnost, nasycenost světem. Pokud křesťan říká, jsem bohatý, mám všecko a nic už nepotřebuji, zavřel pramen uctívání ve svém srdci. Pán mu říká, vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Vnější těžkosti, nedostatky, trápení a pronásledování, jak je vidět, tuto studnu nezanesly. Naopak, světská rozkoš, sytost, bohatství a bezpečí, ano. O lidech, kteří na těchto věcech lpí, písmo říká:
1: Mne opustili pramen vod živých a vy sobě vykopali cisterny, cisterny děravé, které nedrží vody.
0: Kdykoliv byla církev v tlaku, zněla chválou více než v období klidu. Díky Bohu za čas pokoje. Je ovšem nutné žít v závislosti na Boží milosti a nikoli v závislosti na pozemských věcech. Dalším kamenem ve studni je určitý pragmatismus. Pokud rozumování nahradí zjevení Pána, jeho vlastností a skutků, máme třeba správné informace o Bohu, ale náš duch je lhostejný. Pravá chvála nevyvírá z rozumu, ale ze srdce. Je velký rozdíl vědět, že Bůh je dobrý a uznávat to, či mít zjevení Boží dobroty ve svém duchu, být si jist, být tímto poznáním přemožen. Je třeba si cíleně připomínat Boží skutky, stavět si před oči jeho dílo, pamatovat na Pánovu svatost, vzpomínat na jeho sliby a žít v jeho přítomnosti. Jistě pak lidský duch zajásá nad tajemstvím Božím, kterému Pán odhalí.
1: Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí. Žalm 25. 14. verš.
0: Třetím kamenem znečištění je lidská sláva. Kdo ji miluje a nechce se jí vzdát, nemůže Boha uctívat v pravdě. Král David se jí vzdal a jen v lněném efodu tancoval radostí z Boží přítomnosti před očima všech. Nestyděl se za Pána, naopak Bůh byl jeho chloubou, ozdobou. Nezalekl se ani pohrdání své ženy Míkol, která mu vyčítala, že se před izraelskými ženami obnažoval. Podobně činí před Božím trůnem 24 starců. Vzdávají se svých korun, své slávy se slovy:
1: Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest.
0: Pojďme a čiňme také tak.

0: české studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 5. Studna pracovitosti.
1: Ruka pilných bude vládnout, kdežto zahálka vede do poroby. Přísloví 12. kapitola, 24. verš. Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem. Přísloví 13. kapitola, 4. verš. My jsme u vás nezaháleli, ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. 2. list Tesalonickým, 3. kapitola, 7. a 8. verš.

Čeští bratři byli známí svojí pracovitostí a podnikavostí. Šířit Boží království na zemi a dělat radost nebeskému Otci pro ně bylo silnou motivací k smysluplné práci. Dá se říci, že česká reformace žila v napjatém očekávání, že Ježíš přijde každým dnem. Podobně jako prvotní církev ji hnalo vědomí, že je málo času. Toto vědomí nutilo k činům a tříbilo životní hodnoty. Nepodstatné věci šly ze života pryč. Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova, Jan Hus, čeští bratři i Moravané si byli jisti tím, že Pán přijde brzo, že se toho zřejmě dožijí. Očekávání Pána spjaté s naléhavostí činu bylo průvodním rysem každého probuzení. Proto si myslím, píše autor, že je Boží vůlí, abychom v tom žili i my v tomto čase. Na rozdíl od některých křesťanů v Tesalonice, kteří čekali Pána a přestali pracovat, čeští křesťané vyhlíželi Pánův příchod v pilné práci. Uměli dobře spojit práci duchovní a tělesnou. Při svých živnostech sloužili Bohu modlitbami, chválami i svědectvím a naopak při službě duchovní byli velmi praktičtí a obětavě si navzájem pomáhali. S pracovitostí úzce souvisela podnikavost. Podnikavost je odvaha uskutečnit myšlenku či vizi a začít něco nového, zatímco pracovitost je pilná, vytrvalá činnost vedoucí k cíli. Českým reformátorům nechyběly ani nápady od Pána, ani odvaha je realizovat, ani vytrvalost k dokončení plánů do konce. Velkým příkladem může být Milíč z Kroměříže, který se bez prostředků pustil do budování Nového Jeruzaléma v Praze. Šlo o kapli, školu a jakousi ubytovnu pro studenty a obrácené prostitutky. Při stavbě stihl ještě každý den kázat, několik hodin denně se modlit, zhánět finanční sponzory, zpovídat a navštěvovat nemocné a nuzné. Když mu někteří namítali, jak chce sehnat tak velikou částku peněz, sám je napomínal a povzbuzoval, že se nikdy nemá zoufat nad Božím milosrdenstvím. Ač měl mnoho nepřátel, přece se mu podařilo dílo dokončit a vybudoval 2 roky před svou smrtí Nový Jeruzalém, malou komunitu těch, kteří se odvážili žít po vzoru jeruzalémské církve a o všechno se dělit.

0: Též mistr Jan Hus byl Bohem proměněn v pracovitého člověka. Po svém obrácení litoval, že mnoho času promarnil při hraní šachů a vysedávání v hospodách. Měl na sebe zlost, že
1: se ta husa na hostinách mnoho krmila a chudých robotu žrala.
0: Pak se z Husa stal pilný a horlivý kazatel, ale též politik bojující za pravdu páně a svobodu. Za 15 let jeho služby se Praha změnila. Desetina obyvatel Prahy chodila na jeho kázání a to bylo znát nejen na smýšlení lidí, ale i na jejich životech. Ve skutečnosti Hus kázal v Praze pouhých 10 let, od roku 1402 do roku 1412, kdy na něj byla vyhlášena kladba a král Václav se postavil proti němu. Hus proto z Prahy raději odešel. Pouhých 10 let intenzivní práce v pomazání Ducha Svatého Husovi stačilo, aby zasel hluboko do českých srdcí lásku k pánu i lásku k pravdě. Rovněž Milíčovi stačilo 10 let pilné činnosti, aby získal stovky duší pro Krista. Když povstala Jednota bratrská, měla od počátku pracovitost jako hlavní zásadu. Reagovala tak na tehdejší skaženost kněží i mnichů, kteří se řídili zásadou co nejvíc peněz za co nejmíň práce. Bratří se shromáždili v Kunvaldu, aby žili pilným, pracovitým životem v opravdové zbožnosti, tichosti a skromnosti. Bratr Řehoř Krajčí, zakladatel jednoty, se vyučil krajčovskému řemeslu, aby měl na živobytí. Nebyl placeným kazatelem. Tak tomu bylo v jednotě zvykem ještě dlouho, aby každý kněz měl i vyučení v nějakém řemeslnickém oboru. Tím byla zajištěna jejich nezávislost na příjmech lidí a zároveň i kontakt s prostým lidem. Je pravda, že se v jednotě téměř po celou její existenci kněžím nedoporučovalo manželství a proto nepotřebovali nijak velké příjmy. Bratří znali i společné podnikání, měli bratrské kovárny, barvírny, tkalcovny a další domy, ve kterých provozovali svá řemesla. Byli jednoho srdce i jedné mysli, děti jednoho otce v nebi. A tak žili spolu jako jedna rodina. Moc krásně toto společenství svornosti popsal Jan Amos Komenský v Ráji srdce.
1: Ale křesťan daleko jinak činí, kterýž ohradě jen srdce dobře, aby se v svobodě své samému v Bohu chovalo, jiné všecko k bližního potřebám obrací. Jakož jsem viděl a poznal, že nad člověka Bohu oddaného nic v světě služebnějšího a nech třeba dím otročtějšího není, kterýž i v nejmenší služby, za něž by se světem opojený styděl, rád s ochotností vydává. Když jenže co bližnímu prospěti muž vidí, nic se nerozpakuje, nic neodkládá, nic sebe nelituje, nic konané své služby nezveličuje, neodrhá, nepřestává. Buďže vděčnost neb nevděčnost vidí, předce slouží pokojně, vesele. Z strany statku viděl jsem, že ač na větším díle chudí byli, toho, čemuž svět zboží říká, málo mající a dbající, měl však vždy předce každý téměř svého vlastního něco. Tak však, že se s tím neskrýval a před jinými, jakž se ve světě děje, neututlával, než měl to jako na obec hotově a ochotně, když komu potřebí bylo, poskýtaje a propůjčuje.
0: Není proto divu, že měla jednota tolik vlivných ochránců i příznivců mezi šlechtou. Vždyť páni měli z bratří mnohý hmotný užitek a zřejmě si uvědomovali i přínos mravní a duchovní. Věděli jistě, že se na členy jednoty mohou spolehnout, že jsou to lidé věrní, poctiví, pracovití, čestní a vcelku charakterní. Proto neváhali mnozí páni jednotu bránit před katolickým i utrakvistickým duchovenstvem, ale též před samotným králem. Ukázalo se to zřetelně, když král Vladislav Jagellonský roku 1508 vydal svatojakubský mandát, kterým jednotu bratrskou zakázal a postavili ji tak mimo zákon. Nařízení se neuskutečnilo právě díky pánům, kteří na svých panstvích nedovolili jednotu potlačit.

0: O pracovitosti a píli jednoty bratrské by bylo možné psát mnoho zajímavého, neboť měla ve svých řadách nemálo extrémně schopných, nadaných až geniálních osobností, které svými dary neskrblily, ale velmi plodně sloužily druhým. Pojďme však nyní ke studni pracovitosti do Herrnhutu, abychom se podívali, jak se projevují ti, kdo pijí z tohoto požehnaného zdroje. Těžko se dá dnes odhadnout, proč byl Herrnhut finančně soběstačným a prosperujícím společenstvím, když většina ostatních českých exulanských osad stěží bojovala o existenci. Přistěhovalci si nic nepřinesli sebou, jen své ruce a zkušenosti, a proto museli tvrdě pracovat na živobytí. Herrnhut v tom vynikal. Možná proto, že měli štědrého pana hraběte. Možná proto, že se naučili dávat z toho, co měli, druhým. A pán to rozmnožil podle svého slibu. Dávejte a bude vám dáno. Avšak nejspíš to bylo tím, že byli velmi pracovití a přitom žili skromně. Moravští exulanti byli vesměs řemeslníci, tkalci, ševci, tesaři, kováři, pláteníci, hrnčíři a jiní. Harmonii duchovního života a fyzické práce výstižně ilustruje tento dopis Martina Dobera, prostého moravského řemeslníka.
1: Vedl ranní bohoslužby o 5. v kaplici Rodčince. Mezi návštěvníky byli významní a vzdělaní lidé. Po 9. hodině, ať ho navštívil hrabě, nějaký šlechtic či profesor, našli ho bosého v jeho krámku. Bylo naprosto přirozené, že se posadili před hrnčířský kruh a naslouchali jeho slovům. Takto se projevoval Duch svatý ve starém Herrnhutu.
0: Frederik neboli Bedřich Martin, jiný moravský uprchlík, který byl pro svoji víru na Moravě vězněn a boží milostí se mu pak podařilo uprchnout do Herrnhutu, byl vyslán na ostrov svatého Tomáše v západní Indii. Jelikož nedostával od herrnhutských žádné peníze, protože hrabě Zinzendorf považoval za velice důležité, aby si misionáři vydělávali na živobytí sami a tak učili domorodce hodnotě práce, musel Frederik nalézt způsob obživy. Pán mu dal nápad, jak získat obživu, a zároveň možnost svobodné misijní činnosti, totiž, že koupí plantáž i s otroky. Jinak to ani nebylo možné, neboť otroci byli považováni za integrální součást plantáží. Martin si půjčil peníze od blízkého plantážníka a svůj plán uskutečnil. Považoval to za nejlepší způsob, protože na pozemku mohl postavit kostel. Nemusel celý den pracovat v potu tváře, ale mohl se pilně věnovat duchovní práci. Dále byl svým obráceným stále na blízku a mohl jim sloužit. A navíc mohl jít jiným plantážníkům příkladem a ukázat jim, že otrokář nemusí být tyran. Samozřejmě řešil otázku, zda nemá otroky osvobodit. To by ovšem znamenalo, že by byl z ostrova vyhoštěn. A k tomu měl za to, že kdyby obrácené černochy osvobodil, mnozí by se chtěli stát křesťany jen za tímto cílem. Frederik Martin získal během své činnosti pro Krista 700 duší. Všem misionářům, ať už šli k indiánům v Americe, černochům v Africe a Indii, eskimákům v Grónsku, záleželo především na zvěstování evangelia ke spasení. Přesto kladli velký důraz na co možná největší přiblížení se k lidem praktickou pomocí. Proto se věnovali zaprvé vzdělání.

0: Kde je nyní tento pramen v české zemi? Jistě není zcela naplněn prachem a kamením, neboť dosud jsou ve světě známé zlaté české ručičky. Češi jsou při práci vynalézaví, umějí improvizovat v náročných podmínkách, jsou nápadití a podnikaví. Zatím však jen pro svůj prospěch, okamžitý zisk. Píle a vytrvalost, stejně jako poctivost a čestnost, není v módě. Pokud Češi nemají dostatečnou motivaci k smysluplné práci, jsou líní a pohodlní. Ztráta motivace je kamenem v prameni pracovitosti. Kéž pán otevře křesťanům v Čechách oči, aby opět zřetelně viděli práci, kterou Bůh pro ně připravil. I odměnu v nebi, i na zemi pro pilné. Vždyť je psáno, že
1: pilné jejich ruka obohatí.
0: A opět,
1: kdo je věrný v mále, pán mu svěří mnoho.
0: Nebo naopak,
1: trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si, a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec.
0: Lenoši schudnou a pilní zbohatnou. K lenochům přijde bída, chudoba a nouze a bude nad nimi panovat. Kdo Bohu nechce sloužit, bude okraden i o své duchovní bohatství. Lenost je druhým kamenem ve studni pracovitosti. Lenost vede do otroctví a hřích získá vládu a moc nad línými. Král David, člověk podle Božího srdce, podlehl pokušení v době, kdy měl jít do války. Lenošil ve svém paláci a scizoložil s manželkou svého rytíře Uriáše. Naopak pracovitým pán svěří autoritu, moc i vládu nad hříchem, zemí, národy i duchovním světem. Toho jsme si mohli všimnout na moravských bratřích, kteří tuto vládu získávali svojí věrnou a vytrvalou službou.

0: Třetím kamenem ve studni je strach z neúspěchu, prohry či vlastních chyb. S tímto tísnivým pocitem se potýkala většina velkých božích mužů i žen. Mojžíš, Jeremiáš a další bojovali s pocitem nedostatečnosti. Poslechneme-li si Mojžíšovi argumenty proti božímu povolání, můžeme z nich poznat, jak se Mojžíš cítil. Namítal Bohu:
1: Kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl Izraelce z Egypta?
0: Bůh ho ujišťuje o tom, že bude s ním, ať se nebojí, a zjevuje mu své jméno. Mojžíš však znovu namítal:
1: Nikoli neuvěří mi a neposlechnou mě, ale řeknou: Hospodin se ti neukázal.
0: Bůh se Mojžíšovi zjevuje jako mocný, proměňuje před jeho očima hůl v hada a způsobí Mojžíšovi malomocenství na ruce a opět ho uzdravuje. Přesto se Mojžíš dál brání.
1: Prosím, panovníku, nejsem člověk výmluvný. Nebyl jsem dříve, nejsem ani nyní, když ke svému služebníku mluvíš. Mám neobratná ústa a neobratný jazyk.
0: Tak se Mojžíš vzpíral svému úkolu, který byl skutečně veliký.
1: Lenoch říká, venku je lev. Na náměstí by mě zadávil.
0: Ďábel, lev, zastrašuje křesťany stále stejným způsobem. Snaží se je přesvědčit, že když výjdou ze sebe a vstoupí do centra Boží vůle, na náměstí, že je sežere. Ukazuje hory překážek, armád, hradeb a goliášů, které nejsme schopni ve své síle překonat. A v tom má pravdu. Ne silou ani mocí, ale duchem mým, praví Pán.
1: Neboť v tobě proběhl jsem vojsko a v Bohu svém přeskočil jsem i zeď,
0: vyznává David.

A že děláme chyby, něco pokazíme? Vždyť s tím Pán ve svých plánech počítá. On se našich chyb nebojí, pamatuje, že jsme stvoření, že jsme prach a umí nás doplnit, kde potřebujeme. Pokud se v boji nevzdáme, Pán slíbil, že za nás zápas dokončí sám. Boží pomazaní v Bibli, v historii církve i v současnosti se dopouštěli chyb a selhání. I ti největší. Přesto se z nich Pán raduje, že si troufli na náměstí Boží vůle a nedali se zastrašit strachem ze selhání. Říká se, kdo nic nedělá, nic neskazí. A je to pravda. Ale takový také v životě ničeho nedosáhne.

0: Čtvrtým kamenem ve studni je nedůslednost, nedbalost, ba lenost. Jedna věc je přijmout vizi a zaslíbení a něco začít, a druhá věc je dílo také dokončit. To druhé je častokrát těžší než to první. Před nedbalostí písmo varuje.
1: Kdo je nedbalý v práci své, bratr jest mrhače.
0: Tu jde přímo o spronevěru. A lenost?
1: Lenoch sáhne rukou do mísy, ale k ústům už ji nevrátí.
0: Něco začít pro svůj prospěch a požitek umí i lenoch. Ale dotáhnout věc k cíli je výsadou pilných.
1: Nestrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.
0: Pojďme, Češi, spolu k prameni pracovitosti a pijme plnými doušky. Jistě nás to občerství tak, jak Krista Pána, jenž dal napít ženě a sám nežíznil do rána. Jak praví staré české přísloví, kdo pracuje, má koláče.

A v této chvíli uzavřeme čtení z knihy Davida Lowly České studny aneb hloubání o české identitě, která vyšla v roce 2011 ve vydavatelství Samuel. Četli Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka. A k poslechu dalších částí jste zváni zase za týden. Záznam už od vysílaných částí hledejte na webu www.radio7.cz v archivu pořadu ke stažení. A v premiéře pořad uslyšíte zase v pátek v 21 hodin.

Posloucháte večerní vysílání Rádia 7, i když už tu nebude dlouho, tak bych vás samozřejmě chtěla také pozvat k tomu vysílání nočnímu. Můžete se těšit na moji kolegyni Kateřinu Hodecovou a celou řadu pořadů, které jsou pro vás připravené i hned po půlnoci.

Poslouchali jste večerní vysílání Rádia 7, se kterým se právě teď loučíme. Od mikrofonu vám příjemný poslech. Pokud půjdete poslouchat Rádio 7 i po půlnoci, tak vám přeje Kateřina Fridrichová. No a pokud ne, tak příjemné sny.

milovat, na kříž jsme ho přibili, láskou jeho jsme pohrdli. Přesto nás dál miloval, krev svou proléval, abychom skrze ní mohli.

0: Krátce po půlnoci na prahu nového týdne vás od mikrofonu Rádia 7 zdraví a dobrý poslech přeje Kateřina Hodecová. Tady je přehled pořadu, které jsme pro vás připravili pro dnešní noční vysílání. A tak pokud ještě nejdete spát, vyberte si. 144 tisíc zachráněných z vyvoleného národa doplní obrovské množství božích služebníků ze všech ostatních koutů světa. Přesně takhle bude vypadat boží misijní dílo v období velkého soužení, jak ho popisuje 7. kapitola knihy Zjevení. Právě na ní se podrobněji zaměříme v dnešní relaci Světem Bible, kterou vysíláme ve čtvrt na jednu. Noel Richards bude sedět na pomyslné pohovce Rádia 7. Zpěvák, kterému se ve spolupráci s dalšími nadšenci povedlo v 90. letech naplnit londýnský stadion ve Wembley, podobně jako kapela The Queen v 80. letech. Kdo je podle něj šampion, kde čerpá inspiraci pro psaní písní, to vše a mnohem více se dozvíte přímo z první ruky. Noel Richards přijal pozvání k rozhovoru doplněný jeho písněmi. S Karolínou Vološinovou točil přímo v místě konání festivalu To je ten den v Budapešti v červenci 2022. Poslouchat můžete v jednu hodinu. V minulém dílu čtení na pokračování z knihy Sandy Denglerové Susana Wesleyová Služebnice Boží jsme sledovali, jak se Wesleyová rodina přestěhovala do Epworthu, kde se manžel Sam stal farářem. Byla to příležitost k novému začátku a zlepšení rodinných poměrů, ale nepodařilo se. Poslouchejte ve čtvrt na tři. Závěrečný díl našeho rozhlasového minikurzu efektivního rodičovství uzavřeme debatou nad tématem, na které při výchově narazí každý rodič, ať chce nebo ne. V repríze pořadu Rozmarína se moderátorka Petra Eliášová zaměří na disciplínu a její řád. Její host Eliška Vondráčková z Brněnského centra pro rodinu a sociální péči nabídne inspiraci, jak nastavit pravidla s respektem a bez zbytečného křiku. Poslouchejte ve tři. Oddílové akce, pořádané zvlášť pro kluky a holky, nabízejí prostor pro hlubší sdílení i zábavu šitou na míru. Jak je připravit, proč mají smysl a co na nich děti nejvíc oslovuje? O svých zkušenostech budou mluvit sourozenci Johanka a Natanael Joklovi v rozhovoru s Ondrou Malým v pořadu Štafeta ve čtvrt na pět. O vedení, autoritě i pokoře bude další úvaha z celoročního seriálu kazatele Jaroslava Pokorného, který zpracovává pro pořad Nejen chlebem. Ten vysíláme od 5:00 a o 5:30 nabídku nočních pořadů uzavře Séla.
1: Mluvíme o Bohu. Rádio 7.

0: V dnešním pořadu Světem Bible se zaměříme na 7. kapitolu knihy Zjevení. Teolog John Vernon McGee nám přiblíží její prorockou vizi, která líčí velkolepou nebeskou scénu. Uvidíme v ní nesčetný zástup lidí ze všech národů a jazyků, k jejichž chválám se nakonec připojují i samotné zástupy andělů. Čte Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, máme-li v našem čtení písma svatého pokračovat tam, kde jsme posledně přestali v našem pořadu, pak to bude 9. verš 7. kapitoly knihy Zjevení. Potom pohleděl jsem, píše Jan, a aj zástup veliký, kteréhož by žádný přečísti nemohl, ze všech národů a pokolení, i lidí, i jazyků, ani stojí před trůnem a před obličejem Beránka, oblečení soudce v bílé roucho a palmy v rukou jejich. A volali hlasem velikým, řkouce, spasení jest od Boha našeho na trůnu sedícího a od Beránka. To byl starý překlad kralický a teď pro doplnění ještě překlad ekumenický. Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečení v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. A volali velikým hlasem, díky spasiteli Bohu našemu, sedícímu na trůnu a Beránkovi. Někdo bez pochyby dnes namítne, chcete mi namluvit, že lidé nejsou schopni ten dav spočítat? Je tu řečeno, že žádný, ani jeden člověk by nedokázal spočítat ten zástup, ale není tu zmínka o počítači. Zástup je tak obrovský, že jedinec by ho nespočítal. Netroufal bych si udělat jakýkoliv odhad, ale nepochybně jde o úžasné množství. Ze všech ras, kmenů, národů a jazyků. Jsou to tedy nejen Židé, nejen lidé z vyvoleného národa, ale také pohané, lidé ze všech ras a národů pod sluncem. To znamená, že v čase velkého soužení bude evangelium království kázáno skutečně po celém světě. Znovu chci zopakovat, 144 tisíc svědků v oněch 7 letech vykoná možná větší kus práce, než vykonala církev za celé minulé období. Nebuďte tedy příliš pyšní na svůj misijní program, jako by to byl vrchol úspěchu, povídá starý zvěstovatel evangelia. Jistě, toužíme potom, aby lidé přišli k Pánu a aby jich bylo co nejvíc, ale nedělejme si iluze, že právě my a právě v našich dnech získáme pro Krista celý svět. Tak je to totiž někdy slyšet z úst různých nadšenců. Celý svět zasáhne a nespočetný zástup získá až evangelium království. Veliké shromáždění lidí, kteří přišli z velkého soužení, se raduje ze svého spasení. Jsou zachráněni. V čase velkého soužení věrně obstáli. Dovolte, abych znovu řekl, že slavné dny Božího spasení leží v budoucnu, upozorňuje náš biblista. Možná, že většina účastníků tohoto velikého shromáždění byla během velkého soužení umučena, zůstali však věrní až do konce. V rozhovoru na hoře Olivecké se Pán Ježíš zmínil o tomto zvláštním období slovy, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Matouš 24:13. Vydrží ti lidé, protože budou zatínat pěsti anebo skřípat zuby? Rozhodně ne. Bůh vždycky plnil svůj slib, že bdí nad těmi, kteří ho vzývají, a že je posiluje. Bílé roucho zmíněné v těchto verších představuje Kristovu spravedlnost, do níž byli tito bezpočetní lidé oblečeni, vysvětluje symboliku náš učitel. Před Boha se totiž nikdo nemůže postavit ve své vlastní spravedlnosti, protože naše spravedlnost je před Bohem jako špinavé hadry. Palmové ratolesti, či v řečtině doslova palmy, jsou znamením vítězství, vítězství v Kristu. Když Pán Ježíš vjížděl do Jeruzaléma na oslátku, spíš se to podobalo triumfálnímu odchodu než příchodu, povídá komentátor. Neboť Pán Ježíš byl připraven záhy odejít ze země. V té chvíli šel vstříc kříži. Tenhle zástup, o kterém si tu čteme my v knize Zjevení, je připraven se účastnit slavného triumfálního příchodu krále, který se uskuteční při Kristově návratu na zem. Tak triumfální věst se v skutku ještě nikdy nekonal. Od doby jízdy Pána Ježíše na oslátku se zhromáždil obrovský zástup jeho následovníků a pak ještě přibude jiný velký zástup, který vznikne během velkého soužení. Až se Pán Ježíš vrátí na zem, připojí se k účastníkům prvního vzkříšení velké zhromáždění mužů a žen, umučených pro něho ve velkém soužení. Otevírá se před námi překrásný, slavný pohled.

A všichni andělé stáli okolo trůnu a starců i čtyř zvířat. I padli před trůnem na tváři své a klaněli se Bohu. Řkouce, amen. Požehnání a sláva a moudrost a díků činění a čest a moc i síla Bohu našemu na věky věků. Amen. Tolik 11. a 12. verš v 7. kapitole knihy Zjevení podle kralického překladu. Tohle je přímo fantastická scéna, při níž veškeré stvořené bytosti vzdávají poctu Bohu, Bohu Otci a Beránkovi. Je tu církev, reprezentovaná svými 24 staršími, jsou přítomni starozákonní svatí i svatí z let velkého soužení. A k ním se ve chvalách připojují i andělé. Na tomto místě bych rád řekl jedno či dvě poznámky o andělích, vsouvá svůj pohled náš přednášející. Nechci dělat závěr a s nikým bych se o tom nepřel, ale nikde v písmu není řečeno, že andělé zpívají. Z našeho verše vyrozumíváme, že něco říkají nebo že volají. Nicméně je důležité povšimnout si, že zatímco ostatní zástupy lidí Bohu děkují za vykoupení, například slovy spasení je od Boha našeho, andělé se o vykoupení nezmiňují. Velebí Boha pro jeho vlastnosti a pro jeho dobrotu. Neděkují však za spasení. Proč? Jsou bezhříšná stvoření a spasení nepotřebují. Andělé nejsou vykoupenými hříšníky. Nemyslím, že to budou andělé, kdo budou moci zpívat, ale pevně věřím, že to bude Vernon McGee, kdo bude schopen v onen den zpívat. Teď zpívat neumím, přiznává náš starý řečník, ale jsem si jist, že spolu s tím slavným shromážděním pak budu moci zpívat i já. Doufám, že se vám při našich úvahách rozšiřuje představa, co to vlastně je nebe. Hodně lidí si myslí, že jenom oni budou v nebi, nebo jejich malá skupina, církev, či naopak jejich veliká denominace. Nuže, příteli, ve svůj čas se tam objeví i jiní vykoupení lidé, kromě církve. Myslím, že bude překvapením pro mnohé ze svatých, až to v nebi zjistí. Přál bych si, abychom to mohli objevit už tady na zemi. Jeden z těch starců nám nepromluvil, kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu. Řekl jsem, pane můj, ty to víš. A on mi řekl, to jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Tento úsek písma nám mnoho osvětluje. Jeden ze starších, nebo tedy z těch starců, přistoupil k Janovi a položil mu otázku. Kdo jsou tihle věřící seřazení zde a oblečení v bílý šat? A apoštol Jan mu odvětil, pane, ty víš. Myslím, že dnes používáme vyjádření v podobném smyslu, i když snad jinými slovy. Položí-li vám někdo otázku, na kterou neumíte odpovědět, jen pokrčíte rameny a řeknete, nemám ponětí, což znamená nevím. Podobně tu přiznává i Jan. Ty to víš, já nevím, řekni mi to. A on řekl mi, jsou to ti, kteří přišli z velikého soužení. Kdyby ti shromáždění lidé zde byli církví, apoštol Jan by snad někoho z nich poznal. Vždyť mezi spoustou věřících pobýval, sloužil jim a taky jim psával dopisy. Ale toto společenství Jan nepoznává. Starší, který s ním rozmlouvá, je představitelem církve, která je nyní v nebi. Jde tedy o úplně jiné společenství. Jsou to lidé, kteří přišli z toho velikého soužení. Nenapovídá vám to, že církev velkým soužením neprojde? Toto je zvláštní společnost lidí ze všech ras,
jazyků a národů, kteří přišli z velkého soužení. Žijeme v době, kdy Bůh lidstvo rozděluje. Jedna mimořádně významná dělící čára vede mezi spasenými a ztracenými lidmi. Samozřejmě to je to nejzávažnější rozdělení lidského rodu. Apoštol Pavel Korinské věřící ve svém listu upozorňuje však na tři skupiny lidí. Jsou to Židé, pohané a církev boží. A žádnou z nich nemají korinští věřící nějakým způsobem urážet. 1. Korinským 10.32 podle ekumenického překladu. Nebuďte kamenem úrazu ani Židům, ani Řekům, ani církvi boží. To je jedno hledisko, jak se písmo dívá na lidstvo. Rozdělení na Židy, pohany a církev dosud platí. V letech velkého soužení však budou jenom dvě skupiny, Židé a pohané, neboť církev bude se svým pánem. Zatímco se před námi odvíjejí události velikého soužení a toho, co následuje, církev je tedy v nebi s Kristem. Apoštol Pavel píše v 1. Korinským 12.13. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Bůh si v naší dnešní době milosti povolává z těch dvou skupin, tedy ze Židů i z pohanů, svůj lid nesoucí jméno církev. Bůh si ve všech dobách z tohoto světa povolává svůj lid. Apoštol Jan dostává zcela jasné vysvětlení, že zástup, který v nebi vidí, není církví, ale tvoří jej ti, kteří prošli velkým soužením. Dovolte, abych připomněl, že termín velké soužení pochází od samého Pána Ježíše Krista. Někoho by mohlo napadnout, že ten výraz vymyslel nějaký zatrpklý, plešatý fundamentalista. Není tomu tak. Ale sám Pán Ježíš Kristus o té době otevřeně hovořil jako o velkém soužení. Zde jsou tedy jeho slova. Nebo bude tehdáž soužení veliké, jakého nebylo od počátku světa až do té chvíle, aniž kdy potom bude. Kralický překlad Matouše 24.21. V Matoušově evangeliu i ve zjevení je v řečtině použit výraz, který stojí před přídavným jménem velké i před podstatným jménem soužení, jako člen. Doslovně přeloženo to tedy zní asi takto, to soužení, to veliké. A tím je dosaženo zdůraznění, jinak řečeno, veliké soužení bude nesrovnatelné, v skutku ojedinělé. Lidé, které apoštol Jan vidí ve svém vidění, ve svém zjevení, které má od Pána Ježíše, měli bílá roucha znázorňující Kristovu spravedlnost. Jak k té spravedlnosti přišli? Takže Kristus prolil svou krev. Jediným důvodem, pro který kdokoliv z lidí bude moci před Bohem obstát, může být skutečnost, že pokutu za naše hříchy zaplatil Kristus. On zemřel, abychom my, ty i já, mohli žít. A totéž platí zde pro tento zástup, i když cesta jejich spásy bude potvrzena nepředstavitelným utrpením a zkouškou jejich věrnosti až do konce. Nicméně vždycky platilo, že existuje jen jedna cesta k záchraně lidstva, a tou je smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Apoštol Pavel svým současníkům v době milosti, čili v naší době, napsal: Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval a které jste přijali, které je základem, na němž stojíte,

0: našem citátu z 1. Korinským 15 zřetelně popsáno, tedy neznamená, že by Bůh od vás žádal, abyste něco dělali, ale naopak, Bůh říká, že On pro vás něco udělal. Evangelium milosti neznamená, že vy máte Bohu něco dávat, ale že Bůh něco velikého dává vám. Tím jeho darem je život věčný v Kristu Ježíši. Tím jeho darem je odpuštění všech hříchů. Jak to můžete získat? Důvěrou, anebo chcete-li vírou. To je jediný způsob, jak je možno přijmout jakýkoliv dar. Představte si, že za mnou přicházíte, zasnívá se zase náš praktik křesťanství a nabízíte mi dárek. Doktore McGee, tady je něco pro vás. Neurazil bych vás, kdybych se vám pokoušel ten dárek zaplatit? Dejme tomu, že bych z kapsy vytáhl pár centů výměnou za váš dar. To by byla urážka. A nebo bych vám mohl navrhnout, tak já přijdu a poseču vám za to trávník. Ale vy odpovíte, nechci, abyste sekal trávník, tohle je dar. Co tedy musím udělat, aby bylo jasné, že jsem váš dárek přijal? Inu vzít si jej a k tomu snad ještě pěkně poděkovat. Dnes v té oblasti evangelia a přijetí Pána Ježíše panuje mezi různými věřícími velký zmatek. Mějme na paměti, že evangelium je zvěst o tom, co pro nás udělal Bůh. Evangelium je Božím darem. Apoštol Pavel píše také věřícím v Efezu. V němž máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů podle bohatství milosti jeho. Efeským 1:7. U Boha je hojnost milosti a ta se projevila v Pánu Ježíši Kristu. Může vás spasit bez ohledu na to, kým jste. Pokud si o sobě myslíš, že jsi špinavý, mizerný hříšník, který není hoden už ničeho dobrého, to je právě ono. Takové lidi Bůh zachraňuje. A takoví jsme všichni, bez ohledu na to, zda si to připouštíme. Je třeba to jen uznat, přijmout Pána Ježíše a za nabídnutý dar upřímně poděkovat.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy i finanční podporu, aby mohl být tento pořad i nadále vysílat. No a pokračovat budeme zase dnes večer 15 minut po 20. hodině.

שמי בי. היית שם כשגדלתי בצעדיי הראשונים,

Tohle je Shiloben Hot, v jehož písně znělo Ty jsi byl u mého zrození, abys slyšel první zvuk, co mi vyjde z úst. Byl jsi se mnou, když jsem vyrůstal a učil se chodit. I když jsem to zrovna cítil nebo ne, ty jsi byl se mnou každý den. No a krásně na to naváže Sarah Liberman, která bude zpívat O jedno jsem žádala Hospodina a to jedno hledám, abych mohla přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života.

0: Pondělka 27. července za sebou máme první hodinu a před námi je repríza pořadu Pohovka, ve které se Karolína Vološinová opravdu osobně setkala s americkým zpěvákem Noelem Richardsem.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.

0: Vítám vás u speciálního dílu Pohovky, kterým vás provede Karolína Vološinová. Dnes na Pohovku usedne vzácný host. Zahraniční autor spousty známých písní, které často zdomácněly i v církvích, v nepřeberném množství jazykových mutacích, o čemž bude také řeč. O koho půjde? Odkud autor pochází a spoustu dalšího se dozvíte v rozhovoru natočeného v červenci 2022 na festivalu To je ten den v Budapešti. Příjemný poslech. Sedím ve studiu s panem Noelem Richardsem v rámci festivalu To je ten den. Dobrý den.
1: Hello.
2: It's good to be with you. Thank you.
3: Je super tady být s vámi. Děkuji za pozvání k tomuto rozhovoru.
0: Jste v Maďarsku v Budapešti na tomto festivalu poprvé?
3: Jezdím do Budapešti od roku 2001, kdy jsem měl první koncert pro asi 10 tisíc lidí na Markétině ostrově. Další proběhl na zimním stadionu pro 20 tisíc lidí. Jezdíval jsem neustále. Viktor Láslo, organizátor, se stal mým velmi dobrým kamarádem. Měl vizi naplnit stadion chválou. Viděl event, který jsme realizovali před 25 lety na stadionu ve Wembley. Čekal, až bude postaven nový stadion. Několikrát jsem se sem vracel, takže Budapešť je město, které znám velmi dobře.
0: Pokud se nemýlím, tak se svou ženou jste organizovali akci v roce 1997 na zmiňovaném stadionu ve Wembley. Jak jste přišli na tento nápad?
3: Nápad vznikl před dlouhou dobou v roce 1986. Díval jsem se v televizi na koncert Queen, hráli ve Wembley a když zpívali We Are The Champions, pomyslel jsem si, OK, to je skvělá píseň, 70 tisíc lidí zpívá Jsme šampioni, ale ve skutečnosti existuje jen jeden šampion světa a to je Ježíš Kristus. Napadlo mě, nebylo by úžasné vidět stadion naplněný chválou? Od toho roku 1986 jsme pořádali pochod pro Ježíše. Pamatuji si na pochod v roce 1994. Pořádali jsme ho v Hyde Parku, kam přišlo 80 tisíc lidí. Dostal jsem bláznivý nápad s mou ženou, přáteli a dalšími lidmi. Pojďme si pronajmout největší stadion v Británii a zorganizovat tam chválící akci. A lidi přišli.
0: Co si myslíte, že přitáhlo ty lidi na tu akci?
3: Myslím si, že tehdy došlo ve Velké Británii k duchovní vlně. Mělo to logický postup. Pořádali jsme pochody, obrovská shromáždění. Chtěli jsme společně uctívat krále králů a pána pánů. Oznámili jsme lidem, že se to chystáme pořádat. Chytli se toho nápadu a přišli.

0: Pohybujete se na worship scéně 50 let. Přemýšlel jste někdy nad tím, že toho necháte?
1: Ještě ne, protože nezastavíte autora písní. Velmi si užívám celý proces psaní. Je to těžší s přibývajícím věkem, protože jsem k sobě kritičtější. Budu v tom pokračovat tak dlouho, dokud mám energii to dělat. Protože to je úžasné privilegium tvořit hudbu, stát na jevišti stadionu před lidmi. That's great. It's a real privilege.

0: Odkud čerpáte inspiraci?
1: Přichází z několika zdrojů. Nápady přichází někdy pouze z hraní melodie, ta napoví frázi. Nápady přichází z nějakého kázání. Některé naše písně, které jsme napsali velmi rychle. Ano, inspirace přichází z různých zdrojů. Píšeme skladby a zpíváme pro lidi, kteří jsou na cestě k víře. Uvažujeme o životních okolnostech a píšeme o nich. Jakmile máme tu prvotní inspiraci, rozvíjíme ji dál.
2: Once you got the initial inspiration, then you run with it.

0: Takže je to tak, že čerpáte z běhu života kolem a z písma?
1: Ano, přesně tak.
0: Tady v Puškáš aréně v Budapešti jste zpíval v maďarštině. Dotklo se mě to. Přála bych si, abyste zaspívali v češtině.
1: Když cestuji k různým národům, zjistil jsem, že chci zpívat třeba All Heaven Declares v místním jazyce. V 80. letech v Itálii jsem řekl italské chválící kapele, se kterou jsem pracoval. Já zaspívám v angličtině a vy v italštině. Odpověděli, ne, ne, ty budeš zpívat v italštině. Já jsem řekl, ale já neumím italsky. My tě to naučíme, řekli. Takže jsem se naučil psát text písně foneticky. Takhle to dělám. Pokud se podíváte na moji psanou maďarštinu, vůbec to jako maďarština nevypadá. Zapisuji jen ten zvuk. Myslím si, že je to důležité vzhledem k místnímu publiku, protože mu záleží na vašem zájmu o místní jazyk. It matters to the local audience that you're interested in their language.

0: Mohl byste prosím popsat, jestli se více dotýká srdce publika, když zpíváte v jejich rodném jazyce?
1: Určitě ano, protože lidé chtějí chválit ve svém vlastním jazyce. Vždy jsem to podporoval, ostatně jako dnes.
0: Děkuji. Chtěla bych se zeptat na velmi slavnou píseň All Heaven Declares. Do kolika jazyků byla vlastně přeložena?
1: To vám nepovím. Musela obletět svět. Před mnoha lety jsem slyšel, že bývalý kmen lovců lebek na Borneu zpíval ve svém jazyce. Jakoby tyto písně měly nohy a prostě cestují po světě. Přeloží se do různých jazyků. Je to neuvěřitelné.
2: So yeah, I would think many nations the songs travel to. It's incredible.

0: Když jsem poprvé přišla do křesťanské mládeže a potkala lidi zpívající jednu z vašich písní, Budu jen o tvé lásce zpívat, chtěla jsem se ji naučit hrát na kytaru. Dotkla se mého srdce. Mám ji ráda a pokaždé, když ji hrávám, vybaví se mi vzpomínky z letních táborů, kterých jsem se účastnila. Děkuju vám.
1: Ano, přesně to písně dělají. Připomínají nám něco. Je zajímavé, že jste zvolila právě tuto píseň, protože jsem ji nahrál v roce 1994, ale byla napsaná Martinem Smithem. Je to krásná píseň, kterou zpíváme léta. Je úžasná a ta pravda je fantastická. Jsem rád, že se vám líbí a přál bych si, abych ji býval napsal.
0: Ano, ale spolupracovali jste na ní, ne?
1: Ne, v podstatě Martin ji zpíval se mnou ve studiu. Je to jeho píseň. Mezi nejslavnější písně, které zpívám, patří We Wanna See Jesus Lifted High, ale nenapsal jsem ji, tu napsal kytarista z mojí kapely. Ale je to skvělá píseň. We wanna see, we wanna see.

0: Pocházíte z Velké Británie, z velské části. Proč jste se přestěhoval na Malorku?
1: Sluníčko, pláže, ale ne, je to krátký příběh. Parta přátel se rozhodla tam přestěhovat, usadit se na Malorce a my jsme si řekli, že půjdeme na nějakou dobu taky. A po asi roce zpátky v Británii jsme si řekli, že to dál nepůjde. Takže žijeme na Malorce ve španělském sousedství, děláme, co je v našich silách, abychom se naučili místní jazyk. Je to náš domov.
2: That's our home.

0: Máte nějaké plány do budoucna, během roku nebo v tomto období?
1: Ne, nemáme žádné velké plány. Cestování je momentálně komplikované, takže vyhlížíme, co nastane. Můžu psát písně, má žena píše poezii. Já dělám podcasty pro povzbuzení lidí o tom, co jsem se léty naučil. Takže pestrá paleta projektů. Uvidíme, kam to bude směřovat, až jednou bude po pandemii a zlepší se cestování.
0: Já vám přeji všechno nejlepší do psaní, vystoupení a ještě jednou děkuji, že jste si našel čas na natočení tohoto rozhovoru.
1: Bylo mi potěšením, děkuji.

0: Končí pohovkový speciál s britským zpěvákem, muzikantem Noelem Richardsem. Doufám, že jste si dnešní ochutnávku ze světa křesťanské tvorby z trochu jiného úhlu pohledu patřičně vychutnali. Někdy příště se na vás opět těší Karolína Vološinová.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.

V rámci letní série The Best of Pohovka 2022 až 2025 jsme si připomněli rozhovor s Noelem Richardsem. Příště se můžete těšit na setkání a povídání se známým muzikantem Grahamem Kendrickem. Premiéra je vždy v úterý v 21 hodin.

Byly 2 hodiny, v pondělí 27. července posloucháte Rádio 7 a dobrý poslech vám přeje Kateřina Hodecová. V této hodince programu vám nabídnu čtení na pokračování z knihy Sandy Denglerové Susana Wesleyová Služebnice Boží. Opět budeme sledovat nevšední příběhy této ženy.

pletená šála, šedivej kabát, ráno čeká na večer. Studená káva, černej let,

tolik hostů pod obloukem mostu. Zdá se mu, že nemá už co dát. Sudu oheň věčný, tady na konečný. Tramvaje sem na noc chodí spát.